0: To byl smyčcový kvartet číslo 1 e-moll z mého života od Bedřicha Smetany. V historické rekonstruované nahrávce hrálo české kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, ve vzpomínce na Antonína Benevice, znamenitého houslistu, pedagoga a dlouholetého osvíceného ředitele Pražské konzervatoře hudby, připomenu ještě jednou po ukázce v prvním dílu pořadu kompoziční umění Oskara Nedbala. Uslyšíte výběr z baletní pantomimy o 5 obrazech na libreto Karla Heidy s titulem Pohádka o Honzovi. Balet zpracovává tradiční českou pohádku o línem Honzovi, který nakonec vysvobodí královské město i princeznu před zlým drakem. Balet vznikal v letech 1897 až 1901 a premiéra se za skladatelova řízení s velkým úspěchem udála 24. ledna 1902 v Pražském národním divadle. O rok později Nedbal partituru částečně přepracoval a v říjnu 1903 uvedl balet i ve vídeňské dvorní opeře. Pražské národní divadlo ji ještě do konce sezóny 1902 uvedlo 17krát. Do roku 1945 byl balet uveden přibližně 160krát. Jednotlivé části baletu jsou Polka, Furiant z prvního obrazu, Rej, Nymf, Vosí tanec ze druhého obrazu, Pochod ze čtvrtého obrazu, Královská garda z pátého obrazu, Vals Trist ze třetího obrazu a závěrečný tanec z pátého obrazu. Hraje Dvořákův komorní orchestr, řídí Miroslav Homolka.

0: Slyšeli jste výběr z baletní pantomimy o pěti obrazech na libreto Karla Heidy s titulem Pohádka o Honzovi od Oskara Nedbala, komponované v letech 1897 až 1901. Premiéra se za skladatelova řízení a s velkým úspěchem udála 24. ledna 1902 v Pražském národním divadle. O rok později, v říjnu 1903, uvedl balet i ve vídeňské dvorní opeře. Vybrané části baletu byly Polka Furiant z prvního obrazu, Rej Nymf Vosí tanec ze druhého obrazu, Pochod ze čtvrtého obrazu, Královská garda z pátého obrazu, Vals Trist ze třetího obrazu a závěrečný tanec z pátého obrazu. Hrál Dvořákův komorní orchestr řídil Miroslav Homolka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V pořadu Vzpomínka na Antonína Benevice, který připravil Rafael Brom, se zastavíme na dvou místech Benevicova života. První bude obec Přívrat, která o památku svého slavného rodáka dlouhodobě pečuje a ve své veřejně přístupné kronice píše. 7. června 1959 byla Antonínu Benevicovi zásluhou místního národního výboru v Přívratu Českotřebovské hudební školy a několika nadšenců odhalená pamětní deska k uctění 125. výročí jeho narození na jeho dnes již přestavěné myslivně. Toho roku byla jménem slavného přívratského rodáka pojmenovaná hudební škola v České Třebové. Dnes už toho pojmenování nepoužívá. Pamětní desku zhotovil akademický sochař Josef Kadlec ze Svitav. Z Pražské konzervatoře hudby přijel její ředitel dr. Václav Holzknecht, který přednesl hlavní projev. Sám pak provedl odhalení pamětní desky. V programu účinkoval 35členný symfonický orchestr Smetana z České Třebové, zařízení ředitele hudební školy pana Šimečka a učitele Tomáše Zedníka. Jako solista vystoupil mladý nadaný houslista, absolvent Pražské konzervatoře hudby, Eduard Vaníček z České Třebové. Město Česká Třebová i obec Přívrat se hlásí ke svému významnému rodákovi a na jeho počest se oba subjekty rozhodly uspořádat v roce 1999 první ročník hudebního festivalu Antonína Benevice. Tolik návštěva v obci Přívrat, a v tuto chvíli se zastavíme ještě v Doxech, v místě posledních let Benevicova života. Tam se v roce 1966 konala při příležitosti 40. výročí úmrtí Antonína Benevice malá hudební slavnost, při níž byla odhalena pamětní deska na secesní budově tehdejší Lidové školy umění v Sokolské ulici. Otcem myšlenky a hlavním organizátorem celého dění byl ředitel základní školy Josef Hrdina, sám výborný hráč na housle a violončelo, znalec a milovník hudby. Pozvání na slavnost přijali také členové věhlasného Smetanova smyčcového kvarteta. Smetanovci se poklonili památce Antonína Benevice na místním hřbitově a hudbou vzdali hold věhlasnému hudebníku a pedagogovi. Z města Doxy se ještě jednou vrátíme do rodiště Benevicova, do obce Přívrat. Tam, jak stojí na webových stránkách obce, byla 6. dubna roku 2008 odhalena nově instalovaná a restaurovaná pamětní deska na novém podstavci v nově vytvořeném parku u silnice poblíž jeho rodného domu, myslivny číslo popisné 1, kde se umělec před 175 lety narodil. Památník zhotovil pan Dosoudil z Konice. Slavnostní odhalení nového památníku provedl ředitel kulturního centra v České Třebové, docent magistr František Preissler. Poté v hudebním matiné vystoupil Benevic kvartet, který zahrál polku Bedřicha Smetany. Tolik informace z obce Přívrat. Benevicovo kvarteto, které na slavnosti hrálo, bylo založeno v roce 1998 a je tou nejpříhodnější formou holdu slavnému rodáku z obce Přívrat. V našem pořadu mu bude patřit finále. Nejprve uslyšíte kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur Antonína Reichy. Solo na klarinet má Ludmila Petrková.

Ludmila Peterková, klarinet, a Benevicovo kvarteto hráli kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur Antonína Reichy. Druhou skladbou souboru a solistky bude kvintet pro basetový klarinet, dvoje housle, violu a violončelo A-dur Wolfganga Amada Mozarta Kechel 581.

Ludmila Peterková, klarinet a Benevicovo kvarteto hráli kvintet pro basetový klarinet, dvoje housle, violu a violončelo a dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechl 581. Milí posluchači, pořad Vzpomínka na Antonína Benevice se uzavřel. Od mikrofonu se loučí Rafael Brom. Přeji pěkný den a naslyšenou.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Slovo koncert je homonymum vyjadřující dvě různé věci. Jednak společenskou událost, při níž umělci hrají hudbu k pobavení a povznesení publika, jednak druh skladby, v níž solista spolupracuje s orchestrem. Italské concerare znamená bojovat, takže standardní školní poučka zní, že v koncertu solista bojuje s orchestrem, kdo z nich bude mít hlavní slovo. Děti se pak diví, protože k žádnému velkému souboji nedochází. Pamatuji se, jak jsem se v mládí postupně seznamoval s díly Ludwiga van Beethovena. Začal jsem symfoniemi a hltal jsem je jednu za druhou. Když jsem pak přešel na klavírní koncerty, překvapilo mě, a trochu nemile, oč jednodušší, průsvitnější ta hudba je. V symfonii je vždy nějaké drama. V koncertu, ač má souboj v názvu, to tak být nemusí.

Koncert má většinou tři věty. Vše důležité se obvykle odehraje ve větě první. Ta má poměrně komplikovanou sonátovou formu. Nejprve orchestr zahraje celou expozici, tedy hlavní, vedlejší a závěrečné téma. Potom nastoupí solista a jako by šlo o repetici sonátové expozice, přednese též všechna tři témata, ovšem solisticky nazdobená, rozšířená. Následuje provedení, kde se odehrává ta pravá konfrontace mezi orchestrem a solistou. Reprízu obvykle obstará orchestr, aby si mohl solista oddechnout před kadencí. Ta stojí na místě takzvaného druhého provedení. Ještě jednou, tentokrát čistě v solistickém podání, zaznívají v různých obměnách tři témata. Po kadenci už následuje jen stručná kóda. Poslechněme si celou úvodní větu Beethovenova prvního klavírního koncertu v podání Jana Simona a Pražské komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. A já si dovolím větu trochu komentovat. Nejprve tedy sonátová expozice přednášená jen orchestrem.

dozněla po formální stránce nejjednodušší první věta ze všech Beethovenových klavírních koncertů, tedy z prvního koncertu. Pokud se vám přesto nedařilo orientovat se v její formální stavbě, nevěžte prosím hlavu. Sonátová forma v koncertech je opravdu komplikovaná a je podřízena hlavnímu účelu koncertu – dát solistovi možnost předvést vyspělou techniku a rozehrát všechny možnosti nástroje. Druhá věta koncertu bývá pomalá, zpěvná. U klavírních koncertů se při ní někdy trochu nudíme. Moderní klavír je sice schopen přednést i širokou kantilénu, ale ať děláte, co děláte, způsob tvoření tónu je u tohoto instrumentu dosti mechanický. Klávesy, převodní páky a kladívka nemohou ve zpěvnosti konkurovat tahu smyčce a nekonečné škále pohybů houslistovi levé ruky, kterou se dá ovlivňovat vibráto, barva, intonace, prostě cokoliv. Za nejhouslovější ze všech houslových koncertů se považuje ten Mendelssohnův. Vše tu stojí na nekonečně dlouhé melodii, překrásně vyklenuté, logicky vystavěné a přesto plné emocí. Hraje Viktoria Mulová.

Dnes vybírám takové koncerty, které nejvíce respektují základní vlastnosti tohoto druhu skladby. Ale už v Mendelssohnově koncertu na jednu výjimku narazíme. Věty jsou vzájemně propojené jakýmisi mezihrami, intermeci, spojujícími články. Mendelssohn byl bytostný melodik, takže i tyto vsuvky jsou zpěvné a vlastně nekontrastní vůči hlavním třem větám. Koncert tak plyne v jednom úžasném proudu. Třetí věta klasicky vystavěného koncertu bývá svěží rondo, v němž orchestr a solista nesoupeří, ale vzájemně si vyhovují, aby se oba předvedli z té nejlepší stránky. Koncert, na rozdíl od čtyřvěté symfonie, nemívá skerco. Někdy se mi zdá, že finální věty koncertů jeho taneční neproblematickou roli zastupují. Dokonce i tak patetické koncerty, jako je Čajkovského koncert bémol, mají poslední větu velmi odlehčenou. Tyto věty se však často stávají klasickými hity, které si publikum prospěvuje, když odchází o přestávce do kuloárů. Typickým příkladem je Haydnův koncert pro trubku. Na historický nástroj hraje Mark Bennett, řídí Trevor Pinnock.

Koncert jakožto druh skladby bývá v koncertu jakožto kulturní události umístěn na konec první poloviny, před přestávku. Hlavní argument pro toto umístění je možnost dát příležitost slavnému solistovi, který koncert odehrál, zahrát ještě přídavek. Tehdy se z orchestru, sedícího na pódiu, na chvíli stává publikum, a to velmi přísné. Vždy se zájmem sleduji, jak houslisté v orchestru zblízka pečlivě sledují a jistě i tiše hodnotí prstoklady kolegy solisty. Na závěr připomeňme existenci dvojkoncertů, případně trojkoncertů. Dnes tyto útvary vnímáme jako výjimky, ale ve skutečnosti jsou to formy starší než sólový koncert. Ten se, jak známo, vyvinul z barokního koncerta Grossa, kde skupina sólistů spolupracovala s orchestrem. Dva sólující nástroje mohou být příbuzné nebo totožné, jak je to v Bachově koncertu pro dvoje housle a orchestr, nebo v Mendelssohnově koncertu pro dva klarinety a orchestr. Nástroje ale také mohou být kontrastní, jak je to v mnoha soudobých dvojkoncertech pro klavír a nějaký smyčcový nebo dechový nástroj. Jakýsi kompromis najdeme asi v nejmohutnějším a nejzávažnějším dvojkoncertu v živém repertoáru, v koncertu pro housle a violončelo A-moll Johannesa Brahmse. Oba nástroje pocházejí z téže rodiny, ale vzájemně se doplňují. Občas jako by se spojili v jeden smyčcový supernástroj s rozsahem od velkého C do nebeských výšin nejvyšších houslových rejstříků. Finální větu z Brahmsova dvojkoncertu pro housle, violončelo a orchestr v závěru dnešního Da Capa hrají Mstislav Rostropovič a Itzhak Perlman.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů The Cambridge Music.

Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate Pueri, moteto pro sbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kýnův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

zněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Veneziana.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Giacomo Puccini, Nessun dorma, árie Kalafa z třetího dějství opery Turandot. Zpívá Luciano Pavarotti, John Aldis Choir, Londýnský filharmonický orchestr řídí Zubin Mehta.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Sebastian Bach, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra, řídí Vladimír Golšman.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Nejméně 25 světových lídrů bude v Paříži jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko. Galerie Lázně v Liberci je ode dneška do poloviny října zavřená kvůli výměně osvětlení. A ráno bude jasno, během dne polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod, vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
4: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
3: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby opustil kandidátku, protože dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který Dvořák zdědil. Na nejasnosti upozornili Seznam Zprávy. Sám Dvořák řekl, že není z ničeho obviněn ani není vyšetřován a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Podle předsedy strany Martina Kupky, ale jeho jednání poškozuje dobré jméno ODS.
5: Každý, kdo kandiduje, musí počítat s přísnějším metrem a jakékoliv pochybnosti jasně a rychle veřejnosti vysvětlit. Proto také naše výzva k rezignaci, aby nedocházelo k poškození dobrého jména.
3: Oblastní radu svolal na dnešek přímo Dvořák. Pozval kromě Martina Kupky také kandidáta na pražského primátora Tomáše Portlíka a šéfku regionálního sdružení Alexandru Udženiu. Kupka ani Udženia se ale podle vyjádření pro Český rozhlas nezúčastní. Paříž hostí další kolo jednání tzv. Koalice ochotných. Účastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
6: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protivzdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Galerie Lázně v Liberci je ode dneška zavřená pro veřejnost. Znovu se otevře v polovině října. Důvodem je výměna veškerého osvětlení, včetně venkovního. Nová, šetrnější světla přijdou Liberecký kraj na 620 milionů korun. Co budou pracovníci galerie během uzavírky dělat, říká mluvčí Kateřina Trunečková.
7: Musíme deinstalovat veškeré výstavy, které tu máme, 3 krátkodobé a také veškeré stálé expozice. A jakmile to deinstalujeme, tak už budeme připravovat podzimní výstavy. Naopak, náš design shop a galerijní kavárna zůstanou otevřené v běžné otvírací době.
1: Počasí.
3: Ráno bude převážně jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 22. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
8: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré pondělní ráno. Divadlo nikdy nezůstává přešlapovat na jednom místě. Jednou zaplní velkolepé jeviště, potom si může vystačit třeba s takovým nádvořím, s hámeckým parkem nebo několika loutkami, které desítky let čekaly ve tmě depozitáře. My se v následující hodině dnešní ranní mozaiky s datem 13. července podíváme za herci, kteří se na léto stěhují po čiré nebe. Zhodnotíme taky uplynulou sezónu českých divadel a navštívíme Jaroměřice nad Rokytnou. Tam staré loutky dostávají nový život, ale nejdřív ze všeho nás čeká neobvyklá divadelní inscenace. Tentokrát je to zpracování skutečného příběhu Keporka Katymyho. Možná si na něj ještě vzpomenete. Je 6 minut po 6. hodině a za celý tým přejí dobré ráno Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Pojďme také nahlédnout do hudebního programu této hodiny. Na programu bude hudba Joaquína Rodriga, Františka Ignáce, Antonína Tůmy nebo třeba Antonia Vivaldiho. Hezký den a příjemný poslech.

0: Britská houslistka Rachel Podger a orchestr Howland Baroque Society. V jejich podání jsme slyšeli část koncertu Antonia Vivaldiho.
1: Možná si ještě vzpomenete a možná jste ten příběh sledovali stejně napjatě jako my s Dášou. Příběh Keporkaka, který na jaře zabloudil do Baltského moře, později uhynul. Tak právě tohle téma se stalo námětem divadelního představení v hamburském divadle Ernst Deutsch Theater. Inscenace s názvem Timmy, naděje umírá poslední, měla premiéru v sobotu večer.
0: Autoři označují inscenaci za večer o velrybě a o všem, co si do ní lidé promítli. Hru popisují jako spojení performance, koncertu, bohoslužby a veřejné sebereflexe. Příběh Keporkaka vyprávějí jako moderní pašijový příběh a zamýšlejí se nad lidskou potřebou hledat smysl v dnešní uspěchané době.
1: Enrique Fis, jeden z autorů, uvádí, že ho inspirovaly ostré spory na sociálních sítích, které provázely snahy o záchranu zvířete. Část veřejnosti byla přesvědčená, že by se přírodě nemělo ho zasahovat do průběhu událostí a jiní naopak požadovali záchranu velryby za každou cenu. A další informace o divadle přijdou za pár minut.

0: komunistický režim a další úpadek potom přichází po sametové revoluci.
1: Teď ale místní nadšenci sami přes jaro opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety.
0: A začínají hledat nové loutkoherce.
2: Tady na půdě. Právě než připravíme tu místnost, kde budeme zkoušet, tak jsem si jedala semka na půdu. Takže tady jsou nějak...
3: No, tři krabice, ne? Zatím
2: tři krabice a jedna je dole.
3: Správně.
2: A pak ještě nějaké loutky visí, tam za rohem uvidíte.
4: Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
2: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný, čepičku. Je to vyprané, vlastně tam úplně jakoby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
4: No, takže loutky opravené máte a teď... Kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města a už se někdo přihlásil?
2: Tak zatím se přihlásili dva zájemci.
4: A kolik jich je potřeba?
2: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
4: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová.
5: No, šila jiný čas, jiný ty šatičky, prostě ty oblíkání a tak, co potřebovali doplňky, bubínek a takový.
4: Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
5: Bavilo to i ostatní. To bylo jenom v tom lidovém domě, to nebylo jako putovní někde, takže tam chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli pro všechny, kdo tam prostě přišel.
4: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánují na 17. listopadu. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Siempre nuevo. České kytarové duo Matěje Fremla a Patrika Vacíka. V jejich podání jsme slyšeli skladbu Joaquína Rodriga.
1: My se blížíme k 6:30. Dagmar za okamžik nabídne aktuální zprávy, ale ještě předtím tahle informace. Evropská komise doporučila ukončit grant ve výši 2 milionů euro pro benátské bienále, a to kvůli letošnímu návratu Ruska do ruského pavilonu. Podle místopředsedkyně Evropské komise by kultura financovaná z veřejných prostředků měla chránit demokratické hodnoty, které dnešní Rusko podle komise pochopitelně nerespektuje.
0: Letošní účast Ruska je první od začátku války proti Ukrajině. V roce 2022 se Rusko bienále neúčastnilo a v roce 2024 svůj pavilon přenechalo Bolívii. Současná expozice The Tree is Rooted in the Sky vznikla za účasti umělců spojovaných s ruskou vládou, což vyvolalo kritiku řady evropských zemí i protesty aktivistů při zahájení přehlídky.
1: Pořadatelé naopak hájí ruskou účast, a to tak, že bienále má být prostorem pro dialog, nikoli tribunálem. O případném ukončení financování teď rozhodne příslušná agentura Evropské komise. Ale kritika se letos netýká jenom Ruska. Zaznívá i v souvislosti s účastí Izraele. Ještě připomínáme, že bienále v Benátkách potrvá až do 22. listopadu.

0: Saxofonista Andy Scofield, to je jeden z nejrespektovanějších evropských jazzmenů. Rodák z Manchesteru, spolupracoval s celou řadou světových hvězd, třeba vystupoval na turné George Michaela. Dnes je uměleckým šéfem pražského Jazz Dog Orchestru a my jsme ho slyšeli právě s Jazz Dog Orchestrem ve skladbě The Swinger. Tak ať je vaše dnešní ráno třeba i v rytmu swingu. Je 7:30, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele. Setká se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Na programu má také jednání s dalšími izraelskými partnery, zaměřená na další rozvoj vzájemných vztahů. Macinku doprovází delegace více než 30 českých firem. Ta se v Tel Avivu zúčastní Česko-izraelského obchodního fóra. 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paula Tello Alves zdůraznila, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Hledání podstaty, jednoduchosti a významu současného umění jsou tématem letošního 33. ročníku Mikulovského uměleckého sympózia Dílna. Pořadatelé jej slavnostně zahájili včera na Mikulovském náměstí, kde představili také jeho účastníky. Letošními kurátory téměř měsíc trvajícího setkání umělců jsou vedoucí ateliéru Malba 2 na Akademii výtvarných umění v Praze Milan Mikuláštík a Jana Písaříková, kurátorka a historička umění, která se zaměřuje na konceptuální umění a současné výtvarné tendence. A počasí ráno bude převážně jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: S novým týdnem začíná celá řada nových akcí v kultuře v Praze a Brně. Startují pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat mimo jiné kina Aero, Světozor, Přítomnost v Praze a taky brněnské letní kino Janáček.
2: Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary zve na vernisáž Art Week Plavírna. Představí výsledky květnového mezinárodního uměleckého sympózia.
1: A co bych si rozhodně nenechala ujít já, kdybych byla v Liberci? Vyrazila bych na komentovanou procházku Pernštýnem po stopách Liebigů. Návštěvníci můžou nahlédnout do běžně nepřístupného kostela svatého Vincence z Pauly, objevit příběhy spojené s rodinou Liebigů i historii této části města.
2: A v Loutkařském muzeu v Chrudimi začínají speciální prázdninové prohlídky. Návštěvníky tam bude provázet Kašpárek, který je hravou formou seznámí s historií českého loutkařství i samotného mydlářovského domu.

0: Jednu z nejvýznamnějších skladeb Pavla Josefa Vejvanovského sonátu Natali jsme vám nabídli ve vysílání Ranní mozaiky.
1: A stále pokračujeme v divadelním tónu. Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. Třísouborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezónu vysokou návštěvnost, která ve většině případů taky překonala tu předchozí sezónu.
0: Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezóny uvedlo také 18 premiér.
2: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
3: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
2: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun. Což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
3: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
4: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Kde je Eva Peron,
3: lásko má? I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
5: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
3: Vysvětluje mluvčí scény Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
6: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforci s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
3: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Blázen jsem ve své vsi, znají mne smutní psi.

0: Blázen, píseň české skupiny HM v pondělní ranní mozaice s datem 13. července.
1: My jsme na tento týden pro vás připravili rozhlasové vzpomínání osobnosti, kterou já osobně mám mimořádně moc ráda a dlouhá léta se s ním znám. Je to rozhlasové vzpomínání novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka.
0: Od mládí se navzdory vážným problémům se zrakem věnoval historii a po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil jako historik i novinář.
1: Po listopadu 1989 se Petr Nováček stává jedním z nejvýraznějších komentátorů české politické scény. No a proč si vybral právě politiku? To už naznačí následující ukázka.
2: Já vám jsem byl jistým způsobem anomální, protože mě strašně zajímala politika. Já jsem se kdysi přistihl, že zhruba od 4 let jsem naslouchal zrádným vysílačkám v Svobodné Evropě, to částečně z rodiči, ty mě vždycky říkali, Petřičku, a nesmíš to říct ve škole, nebo mě nás tatínkem zavřeli. Takže jako té dvojdomosti jsem vyrůstal. No a se Stejdou s Noemským, s tím jsme poslouchali Vídeň a taky Svobodnou Evropu. A to byl tak dobrý člověk, hodný, to jsem měl moc rád, že on se mi pokoušel vysvětlovat ty jednotlivé myšlenky, které padaly z té svobodky a já jsem se dotazoval, a Stejdo, co to znamená. No, měl svatou trpělivost, no.
0: Petr Nováček dlouhá léta působil v Českém rozhlase a České televizi, kde se proslavil především volebním vysíláním a rozhovory s politiky. Za svou práci získal cenu Ferdinanda Peroutky, ocenění Opus Vitae i medaily za zásluhy.
1: Za svou bohatou profesní životní dráhou se bude Petr Nováček ohlížet celý tento týden v našich osudech. Poslouchejte Vltavu vždy půl hodiny před polednem.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Franz Ignác Beck. Třetí větu z jeho symfonie B-dur nám zahrál Norton Chamber Orchestra.
1: A zatímco já piju po ránu čaj, Dáša má vodu, ale zajímalo by mě, kdo Brity naučil pít čaj a čím vším je čaj právě pro obyvatele britského království. Tak se nad tím teď trošku zamyslí taky dramaturgyně Kristýna Žantovská.
2: Mám ráda britské filmy a seriály. Detailně zobrazují konkrétní prostředí, které do značné míry určuje, jak se v něm lidé chovají, a příběh se stává uvěřitelným a svébytným. Britové si nepotrpí na abstrakci, nedefinovatelné tajemno nebo sáhodlouhé, nedej bože, filozofické rozpravy. George Orwell ve své eseji o Charlesi Dickensovi prohlašuje, že právě věrně odpozorovaný detail dělá jeho dílo věčné a stále živé. Že jeho fabulace nebyla bez chyb ani klišé, jeho příběh i postavy často kulhaly, ale vždycky to dohrál detailem, naprosto přesvědčivým. Třeba, že si dal někdo k obědu pečené skopové z brambory, nebo že lupiči obchodníkovi s obilím a semínky, aby nekřičel, ucpali pusu rozkvetlými letničkami. V seriálech, zvlášť když se dopustím binge-watchingu, tedy neodolám a dám si v kuse více dílů na místo jednoho, opakující se detail vyplave a dostane větší význam. Právě takovým detailem je prostá otázka, dáš si čaj? Nebo méně adresná verze, postavím na čaj. Bedlivě sleduji, kdy tahle otázka padne. Většinou v situaci poněkud emočně náročné, kdy slova docházejí, nebo se nenacházejí ta pravá, a pokud ano, nechtějí se použít. Příprava čaje může na chvíli situaci, vznikající konflikt, drama, trauma zastavit, nechat ji němou a emoce nedořečené. Jakoby se od čaje očekávalo, že je pomůže sklidnit a vytvořit odstup. Vznikne čas, přinejmenším nezbytný na přípravu, než se řekne něco dalšího, než se půjde dál. A někdy už se neřekne nic. Aktéři si podají hrnky s čajem, stoupnou si s nimi třeba na zápraží, usrkávají ho a mlčí. Čaj je výsostně britská záležitost. Byla bych v šoku, kdyby nabízel čaj Francesco nebo François ve filmech italských nebo francouzských. Znejistila bych ale i u německého dramatu, pokud by nešlo jen o hrnek k snídani. A nabídku čaje v americkém bijáku bych považovala za komedii parodující Brity. Pravděpodobně pití čaje souvisí se jejich dlouhou koloniální minulostí. Pravděpodobně Brity naučili pít čaj Indové. Masala tea, jeho příprava v pouličních stáncích je skvělá podívaná, je bez mléka nemyslitelný. Stejně tak Darjeeling, ať už servírovaný do skvostného porcelánu nebo obyčejného hrnku zvaného mak. Jsem přesvědčená, že kromě návyku pít čaj, ze kterého se stal obřad opáté a ve kterém historickém filmu se neobjevil, je čaj pro Brity také něco jako terapeutické médium. Můj kamarád z Cambridge, bez ohledu na to, co právě dělal, se vždy kolem páté všem omlouval a běžel domů servírovat čaj svým téměř už dospělým dětem. Měli jsme z toho trochu legraci. Dávno už byl rozvedený, ale tenhle rituál dodržoval, jako by tím nahrazoval to, co se rozbilo. Jak hluboce je čaj zakořeněný, a troufám si říct v DNA Britů, dokumentuje i historka, kterou uvádí ve své zábavné knize Podivuhodná cesta kolem královny Craig Brown. Sesbíral výpovědi s nespočetnými detaily od spousty nejrůznějších svědků panování Alžběty II. Za těch nejrozmanitějších okolností a událostí, kterými se oficiální biografie většinou nezabývají nebo je nemohou v takové šíři postihnout. Jeden z takových se týká čaje a královnina prvorozeného. Když tříletému princi Charlesovi řekli, že jeho dědečka Jiřího VI. Našel mrtvého komorník, když mu ráno v 7:30 nesl čaj, zeptal se, a kdo vypil ten čaj?
1: Obyčejné detaily, které dokážou vypovědět o národu víc než velká gesta. Pro Brity je čaj mnohem víc než nápoj, jak nám připomněla i divadelní dramaturgyně Kristýna Žantovská.
0: Posloucháte pondělní ranní mozaiku, jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti a do konce hodiny vám bude hrát americký jazzový pianista Gerald Clayton.

Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letnislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: Příjemné pondělní ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Bezmála 30 lidí uhořelo a dalších více než 60 je vážně zraněno po požáru v hudebním klubu v thajském Bangkoku. Filmy z Karlovarského filmového festivalu budou celý týden promítat pražská a brněnská kina. A ráno bude jasno, během dne polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
3: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
2: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny, upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
4: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
2: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení a následný požár se v zápětí rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
5: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin, upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: 4 kina v Praze a Brně promítnou ode dneška do 19. července vybrané filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Festivalové ozvěny Šarivary přinesou české snímky Pramen a Čika Čeka i zahraniční tituly oceněné na festivalu v Cannes.
6: Ale dokola, to samý.
7: Teď máme pěkný život.
8: Drama Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském Skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
9: On je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer.
8: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky, například v Cannes oceněné Fjord a Znenadání. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 25 stupňů a na horách kolem 22. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, každá doba zanechává ve městech svou stopu a někdy stačí jeden jediný nápad a takové známé místo se začíná rychle měnit. Někde díky umění, jinde díky architektům a stavbařům. A my se v následujících minutách podíváme do Liberce. Bude to na výstavu, která dokazuje, že i jeden rám může pojmout celý tvůrčí svět. A přesuneme se taky na Václavské náměstí, to už za malou chvilku. Tam se totiž po letech vracejí tramvaje a s nimi i nová podoba prostoru, kterým denně projdou tisíce lidí. Tak pojďte na tu cestu s námi. Dobré ráno, za celý tým přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková, Sára Von, George Mráz, Karel Růžička starší nebo třeba alternativní opavská kapela Ladě. To vše a mnohem víc vám nabídne další hodina ranní mozaiky. Příjemný poslech.

0: Giovanni Benedetto Platy. První částí jeho koncertu pro hoboj, smyčcové nástroje a basso continuo gémol jsme zahájili další hodinu ranní mozaiky.
1: Čeká nás zase další velmi teplý den. Možná si říkáte, co dělat v takovém horku v centru Prahy. Ale ono je to víc než zajímavé. Taková současná proměna a revitalizace Václavského náměstí nakonec přinese výraznou změnu v podobě návratu tramvajového provozu.
0: V takzvané muzejní oáze už jsou připravené sloupy trakčního vedení i koleje, které navážou na ty, jež dělníci aktuálně pokládají v horní části náměstí.
1: A nás zajímá, co návrat tramvají přinese. A také na to se v dnešním díle našeho seriálu o proměně a potenciálu Václavského náměstí zaměřila reportérka Alena Rokosová.
2: Dnes ráno ještě za tmy projela po Václavském náměstí ve směru od můstku k Národnímu muzeu poslední tramvaj. Bývalý koňský trh se postupně stane opět místem pohodlných nákupů s oázou klidu a odpočinku pro hosty i obyvatele našeho hlavního města. Jen v tunelech podzemí budou v pravidelných intervalech jezdit vozy nejmodernějšího typu městské dopravy – metra.
3: Je 13. prosince 1980 a rozhlasové noviny informují o ukončení tramvajového provozu na Václavském náměstí. Jeho současná rekonstrukce podle návrhu studia Jakub Cígler architekti z roku 2005 z něj chce vytvořit živý bulvár, na který se už příští rok vrátí tramvaje a propojí ho s muzejní oázou a Vinohradskou třídou.
4: To samozřejmě oživí tu Vinohradskou, tu spodní část, kde jsou krásné paláce, radiopalác, palác Českého rozhlasu. Když se za první republiky ty paláce už nevešly na Václavák, tak ten Václavák se přirozeně prodlužoval těma Vinohradama. Až po tu Vinohradskou tržnici jsou další jako paláce a slavné stavby. A ty jsou dneska jako za zdí.
3: Říká Petr Kučera, architekt a urbanista, který do roku 2019 pracoval v týmu Jakuba Cíglera, mimo jiné i na projektu rekonstrukce Václavského náměstí.
4: To je nejcennějších 800 metrů kolejí v Praze. Za 800 metrů ohromný dopad, to bude na dopravu. Z hlediska napojení Masarykova nádraží, Vinohrad, vůbec propojení jako centrální části Prahy. Díky kolejím na Václaváku se odlehčí Karlovo náměstí a IP Pavlova, které jsou strašlivě přetížený. Mimochodem, se strašně na tom Václaváku, jak ty tramvaje budou v kolizi s lidma a budou zastavovat tramvaje, no tak na IPáku. Na velmi krátkém úseku jsou tramvaje, lidi, davy a problémy se tam nedějou. Nebo na Andělu, že kde jezdí tramvaje přímo mezi lidma.
5: Je to obrovské téma. Samozřejmě návrat tramvají má své skalní příznivce i zaryté odpůrce.
4: Samozřejmě, když se ptáte odborníků, co se věnují jako dopravě tramvajím, příznivců obnovení trati na Václaváku je asi 90, možná 9%. Kdyby tam to bylo půl na půl, tak teda zvedám prsty, ale tam je to naprosto jednoznačný. Pak samozřejmě příznivci tramvají jsou ty, co se uvědomují, anebo ty, co jsou méně pohybliví. Ty vám řeknou, že to metro jako není šťastné, ono je poměrně hluboko tady na tom Václavském náměstí. Architekti, urbanisté, provozovatelé obchodu dobře ví, že tramvaj je městotvorná. Kudy jede tramvaj, tam roste obchod. Jo, protože lidé z té tramvaje vystoupí, jsou na té zastávce, čekají, jdou na to kafíčko, že? Nebo vidí z té tramvaje, že ježišmarja, tady nějaká nový obchod, no já tady příště se zastavím. Jo, z metra koukáte do černé tmy. Z toho logicky plyne, že odpůrci tramvaje to vnímají pocitově. A tam jsou většinou ty argumenty dva, že ty lidi se tady budou mlátit s těma tramvajima, bude to problém. Ale jako ono to tady nebude stejně jako v těch 70. To bude úplně jiný, protože tady jako jiný pohyby dopravní jsou. A nebo, a to je validnější bych řekl argument, že to náměstí se zadrátuje. Že samozřejmě s těma tramvajima se nese trakce. Ale na druhou stranu nahoře se podařilo podle mě udělat dobrý kompromis, že ty tramvaje tam nebudou jezdit prostředkem, ale budou jezdit po stranách. Čímž pádem nemusím zadrátovat ten prostředek, jo, ale můžu ty trakce vykonzolovat z těch stožárů osvětlení a vlastně to jako minimalizovat. Zas tak úplně krásné nejsou, ale já si myslím, že tady je dobrý pokrok, že jsou na černo, nebo že opravdu jako jsou vizuálně velmi potlačený.
3: Mezi budovami Národního muzea jsou koleje v délce 80.

0: ty sloupy umístit v tom prostoru, aby třeba držely nějaký zákryt, linie. Hledáme vlastně ty správné pozice, tak aby to fungovalo jak vizuálně, jak prostorově, tak samozřejmě i technicky ve vztahu k těm tramvajím.
1: Tyto sloupy budou vztyčené i v té horní části Václavského náměstí, kde se právě budují koleje?
0: Ano, tam budou vlastně v zákrytu s tím doplněným stromořadím, té druhé řadě. Máme tu výhodu, že to náměstí se projektovalo jako vlastně jeden celek, to znamená s tímhletím se potýkáme v rámci toho návrhu tak, aby ty věci navzájem fungovaly, aby ty základy těch tračních sloupů nebránily stromům jak nahoře v rámci koruny, tak dole podzemí kořenů.
2: Seriál o Václavském náměstí pokračuje i zítra, kdy se přesuneme do spodní opravené části Václavského náměstí a řeč bude mimo jiné i o jeho pasážích. Posloucháte Český rozhlas Vltava. Nejnovější album opavské skupiny Ladě se jmenuje Děti a vyšlo v roce 2024. A my si teď z této desky pustíme píseň O Moravě.
3: A tak přejeme příjemný poslech. Minutu po čtvrt na osm.

pilířem kývá, ej primášek husličky nadává, pěsničku pěknou srdéčku hrává. My hevaj tu mnicha seštenkrujeme, achtlik po achtliku pí.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Jsme rádi, že pondělí 13. července trávíte právě v naší společnosti. Na Vltavě dozněla druhá část smyčcového kvartetu číslo 3 D-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Každou prázdninovou neděli se zájemci můžou projít Krušnohorským divadlem v Teplicích a podívají se i do míst, která jsou jinak veřejnosti nepřístupná. Podle toho, co návštěvníky víc zajímá, si můžou vybrat buď okruh, který je zaměřený na samotné divadlo, anebo můžou prozkoumat prostory barů a kaváren a jejich architekturu.
0: Prohlídka začíná ve foaje, kde se návštěvníci dozví něco o historii samotného divadla i divadelnictví v Teplicích. Ve městě se totiž hrálo divadlo už v 16. století. Tehdy si jednalo o náboženské hry.
1: A celou reportáž naší zpravodajky Gabriely Hauptvoglové najdete taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A mimochodem, je tam i fotogalerie, tak se podívejte, uvidíte zákulisí Teplického divadla.

0: Posloucháte Vltavu a teď taky skladbu Kůku od Karla Růžičky staršího. Tentokrát jsme ho slyšeli ve spojení s Georgem Mrázem a šlapalo to přímo skvěle, tak ať je takový celý dnešní den. Aktuálně na hodinách 7.30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Velitelství uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo téměř 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení z 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. Ode dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale nepříliš horkého počasí aspoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady nebo i městské parky. Výsledky pozorování pak stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz. A počasí ráno bude převážně jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 22. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Chrudim, Liberec, Karlovy Vary, tak to jsou místa, ve kterých se dnes chystají nové akce. V Praze a v Brně tam začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, nabídnou výběr filmů z letošního ročníku přehlídky. Až do 19. července je budou kromě jiných promítat také pražská kina Aero, Světozor, Přítomnost a potom ještě brněnské letní kino Janáček.
2: Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary zve na vernisáž Art Week Plavírna. Představí výsledky květnového mezinárodního uměleckého sympózia.
1: Perštýnem po stopách Libigů. Takový název dostali komentované procházky, na které můžete vyrazit v Liberci. Nahlédnete do běžně nepřístupného kostela svatého Vincence z Pauly a objevíte třeba i příběhy propojené s rodinou Libigů i historii téhle části města.
2: A v Loutkařském muzeu v Chrudimi začínají speciální prázdninové prohlídky. Návštěvníky tam bude provázet Kašpárek, který je hravou formou seznámí z historií českého loutkářství i samotného Mydlářovského domu.

0: Je 7 hodin 37 minut. New Yorkská filharmonie nám zahrála předehru k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Po zprávách v 7:30 jsme vám nabídli kulturní tipy, ještě v nich chvilku budeme pokračovat. Můžete třeba navštívit kulturní a kreativní centrum Lincerka v Liberci a uvidíte tam výtvory ze skla, textilu i kovu. Celkem 15 místních kreativních skupin a také jednotlivců.
0: Cílem výstavy je představit průřez liberecké umělecké scény.
1: A mezi těmi, kdo vystavují své práce, jsou jednak studenti a také profesionálové.
2: Tohle je moje semestrální práce, která je vlastně inspirovaná mechy. Můžete tady vidět sérii šperků, která je vyrobena z mechů, a druhou sérii, která je tou sérií inspirovaná a je teda vyrobená z kovu.
3: Wendy Štanclová je studentkou na Technické univerzitě v Liberci. Věnuje se výrobě šperku. Její semestrální práci uvidí návštěvníci nové výstavy v kulturním a kreativním centru Lincerka.
2: Já totiž hodně ráda pracuji s kovem a říkala jsem si, že tenhle semestr chci udělat nějakou změnu, tak jsem šla do lesa, protože mám hodně ráda lesy, louky a podobně. A říkám si, že se najdu nějaký materiál tam a zvolila jsem si mech.
4: Mě zajímá, jak ta práce vypadá, jakým způsobem je potřeba s tím pracovat, aby se to nepřetrhalo, aby to vypadalo tak, jak to vypadá.
2: Na tom jednom řetězu je práce docela hodně. Jak říkáte, je to hodně křehký materiál. I když pak postupně schne, tak je vlastně čím dál tím víc křehký. Tam bylo nutné pracovat s dobře nasáklým mechem, aby nepopraskal. Používala jsem vždycky i kapku Herkulesu, aby se to fakt udrželo.
3: Na výstavě se kromě jednotlivců představují taky kreativní skupiny. Jednou z nich je třeba architektonický ateliér Atak Architekti. Vysvětluje členka týmu Jana Jandurková-Medlíková.
5: My jsme se rozhodli, že budeme prezentovat vlastně takový průřez celou naší tvorbou. Tady je několik jako libereckých realizací. Za zmínku stojí Iggy ve Vratislavicích. Nominován na Českou cenu za architekturu máme takový malý domeček v Libigovém městečku, to je vlastně taky v Liberci. Je tady jedna z našich posledních realizací, tady rekonstrukce empírové střelnice blízko krematoria.
6: My jsme ten nápad na takovou letní prezentaci místních kreativců měli už v podstatě od začátku.
3: Říká ředitel centra Lincerka Janek Jiříček.
6: Od začátku jsme uvažovali o tom, že by bylo dobré v létě, když vlastně do Liberce přijíždějí lidi zvenku, jim představit to, co se v Liberci odehrává nebo dělá v rámci kulturních a kreativních odvětví. Takže rozhodli jsme se oslovit 15 studií nebo jednotlivců, aby to bylo od těch zavedených po ty třeba začínající, ale kteří už vlastně jsou vidět.
3: Koordinátoři výstavy ale umělcům nenechali zcela volnou ruku. Svá díla měli za úkol představit ve vysokých bílých rámech. Někdo se rozhodl pro plakát, jiný zase pro figurínu nebo závěsný systém. Další umělce představuje ředitel Jiříček.
6: Lejsek, toho můžou lidi znát z místních zdí, protože se věnuje tvorbě muralů, maleb na zdi a zároveň teda i tetovací studio. Ateliér vedle třeba, který se věnuje tvorbě architektonických modelů, takže tu vidíme ty krásné malé modílky s malýma lidma. Renaissance studio, to jsou vlastně studenti fakulty umění architektury Stůlky, mají takovou velmi minimalistickou instalaci, ale mají studio, kde upcyklují oblečení, takže nakupují po secondhandech a pak na něj to tiskem, tisknou vlastně nějaké motivy.
3: Doplňuje Jiříček. Výstavu Pop-up Lincerka návštěvníci uvidí do konce července. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Americká jazzová zpěvačka Sarah Vaughan nesmí chybět v hudebním programu Vltavy. Slyšeli jsme nahrávku z roku 1957 If I Knew Then What I Know Now.
1: V Bazilice ve Frýdku Místku začíná cyklus koncertů. Festival Hodinka s varhanami pořádá ve Frýdecko-Místecké bazilice Spolek pro varhaní a duchovní hudbu Vox Organum. Cyklus varhaních koncertů, ten se letos koná už po deváté, ale lidé vůbec poprvé uslyší nově rekonstruované varhany. Mají 1300 píšťal.
0: Hlavní varhaník Frýdecko-Místecké baziliky Miroslav Maňousek může konečně po generální opravě plně využít všech 29 rejstříků opraveného nástroje. Varhanám už totiž docházel dech a neladili, protože měchy nestačily.
1: A větší reportáž našeho kolegy Františka Kuči si můžete přečíst, ale i poslechnout na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Gustav Holst, jeho svitu pro smyčcový orchestr jsme slyšeli v podání orchestru du Bournemouth Symfonieta.
1: Vizitka.
0: Dnes dopoledne bude patřit folkloristovi, historikovi a popularizátorovi kulturních dějin Jičínska, Pavlu Kracíkovi. Říká, že historie nemusí být zdaleka uzavřená jenom v archivech ani za zdmi muzeí, stačí jenom vědět, kde ji hledat a taky, kdo ji umí vyprávět.
2: Už řadu let objevuje zapomenuté příběhy, sbírá lidová vyprávění a prostřednictvím komentovaných prohlídek otevírá veřejnosti na Jičínsku místa, která zůstávají běžně skrytá.
0: Nás bude zajímat, jak se zachraňuje paměť krajiny a lidí a co nám staré pověsti a lokální historie dokážou říct o současnosti. A tak se vyptáme historika a folkloristy Pavla Kracíka po 10. dopoledne.

0: Jsme rádi, že jste s námi. Je 7 hodin téměř 51 minut. Iránský čembalista Mahan Esfahani nám zahrál část partity Johanna Sebastiana Bacha.
1: Nejvyšší čas pro poezii. Hrabě Cepelin, inspektor Hlaváček, Wassermann i šikovatel Fogeltanz. Tyhle všechny cimrmanovské postavy máme bytostně propojené s hercem, básníkem a scénáristou Miloněm Čepelkou. A rodák z Pohoří u Opočna bude tento týden propojený i s naším básněním.
2: Básnění.
3: Jaroslav Seifert z písně o Viktorce. Viktorko, slyším něčí hlas zavolat v okna Viktorčina. Špendlíky v zubech rychle spíná, živůtek v pasu. Už je čas, už hrají k tanci. V zrcátku vlas upraví si. Bez pochyby sama se trochu sobě líbí a běží pro kamarádku. Za tanec život dala by, je nejhezčí snad ze Žernova a její sukně kartounová sluší jí jako z hedvábí. Už mnohý utkvěl očima, kdo však to viděl od jak živa, Viktorka slůvka lichotivá poslouchá, ale nevnímá. Noc černá fata morgána, uplývající jako splavem, mizí ve světle popelavém. Viktorka tančí do rána. Barunka plaše položí do rakve kvítek rezedový. Žádostiva, co dnes jí poví ta, která spí jak na loži. Má před sebou jen tmu a tmu, tu z pohádek, kdy ucho vnímá vše, co je skryto před očima a co tma říká pošept mu. Pod kterým stromem bude skryt ten, jehož oči neodbytné půjdou s ní, dokud neprocitne, až tam, kam oči budou chtít? A od rána až do cárů po sněhu půjde, bosky třeba, pro almužnu a krajíc chleba, odmítaný jí z rozmaru. A se znamením na těle, jaké kdys nosívali vězni, za láskou půjde, neboť bez ní je život troškou popele. Mnozí si asi řeknou, že jsem objevil Ameriku, protože píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta je přece známá už skoro 70 let. To je klasika nejklasičtější. Jenže já si nemůžu pomoct. Pro mě je to pořád vrchol české písňové poezie. Písňové, neboť je to sama hudba, líbezná i bolavá, srozumitelná až k zoufalství a naději v jednom. Jsou v ní omamně spojeny dva příběhy, z nichž jeden žila a druhý stvořila jedna a táž básnířka, nešťastně šťastná žena, žena tvůrkyně a inspirátorka. A Jaroslav Seifert je obě dávno odešlé povolal znovu k životu nesmrtelnému. Mám za to, že ač známá předešlým a mé generaci, těm jdoucím naopak po nás ani zdaleka tak důvěrně a dobře známá není, a to je škoda. Protože je-li dnes poezie skrčena v koutku, uznaná jen zvlášť citlivými podivíny, právě tahle skladba tak obyčejně, neobyčejně a samozřejmě lyrická i epická mohla by k půvabům a tajemstvím veršů přivábit i ty, kdo nad ní dosud neznalý pošetile ohrnují nos. Neboť parafrázováno, bez ní, tedy bez lásky, jak napsáno, a tudíž i bez poezie, je život troškou popele.
1: No, snad Seifertem rozhodně neohrnujeme, ale na druhou stranu jeho texty jsem četla naposledy na gymnáziu a to už jsou desítky let zpátky. Tak jsem moc ráda, že právě dnes píseň o Viktorce pro nás vybral herec a scénárista Miloň Čepelka.
0: Joe Lovano je americký jazzový saxofonista, skladatel a aranžer, jeden z nejvýraznějších tenor saxofonistů své generace. A my si ho teď poslechneme ve skladbě Charlieho Parkera Barbados.

21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Je 8 hodin, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Unijní ministři zahraničí projednají obchodní sankce proti nelegálním židovským osadám. Pravděpodobným hlavním kandidátem na nového ukrajinského premiéra je dosavadní šéf společnosti Naftohaz Serhij Korecký. Nové zážitkové programy pro děti připravilo na letní prázdniny Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. A ráno bude jasno, během dne polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Bruselu projednají možné omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na okupovaném západním břehu Jordánu. Zvažovat budou několik variant, včetně úplného zákazu dovozu zboží z této oblasti. Sankce zaměřené na nelegální osadníky prosazuje dlouhodobě skupina států v čele se Španělskem, Belgií či Irskem.
3: Cílem návrhu je vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad, které podkopává možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská komise podle serveru Euractiv navrhuje tři možnosti. První je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z osad. Další možností je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. A nejtvrdší zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z židovských osad. O dalším postupu dnes budou jednat unijní ministři zahraničí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici. Proti je například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů Sobě.
4: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy. Původně byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
2: V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
5: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
2: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se setkal s kandidáty na funkci příštího premiéra. Podle ukrajinských médií by se jim měl stát současný šéf společností Naftohaz a Ukrnafta Serhij Korecký.
6: Internetový list RBK Ukrajina s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že jmenování Serhije Koreckého ministerským předsedou je prakticky jisté. Korecký by měl zítra představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služebník lidu a zítra by také vláda premiérky Julie Sviridenkové měla podat demisi. Ve čtvrtek má parlament schvalovat nový kabinet, píše RBK Ukrajina, podle kterého ale zatím není jasné, kteří ministři v kabinetu zůstanou a kteří z něj odejdou. Z Oděsy Martin Dorazím, Český rozhlas.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm rozšířilo prázdninový program pro rodiny s dětmi. Nově zavede děti za domácími zvířaty do valašské dědiny a ve vybraných dnech zahrají v kostele svaté Anny studenti hudebních škol. Co dalšího muzeum přidalo, vyjmenovává mluvčí Pavlína Polášková.
7: Novinkou je tvořivý program Jak bezová větvička ožila. Děti si vyrobí loutku z bezové větvičky a zahrají si s ní divadlo. Leto na Hájovně zve děti do lesa na procházku s panem Hajným. A ve dřevěném městečku čeká příběhová hra o pacholku Divínovi, kde se po celé trase luští šifry a rébusy.
1: Počasí.
2: Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více a na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 25 a v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pět a půl minuty po 8. hodině, pondělí 13. července. A kam míříme my? Na místa, která si pamatují kroky tanečníků, ale i na ta, která pamatují potlesk filmových diváků. Některá místa dokážou ale propojit obojí. A my v následující hodině navštívíme Lipnici nad Sázavou, kde hrad na několik dnů ovládl současný tanec. Vydáme se taky po stopách biografů, které psali kulturní historii tuzemských měst. No ale ze všeho nejdřív se ještě vrátíme do Karlových Varů. Tam doznívá atmosféra právě skončeného filmového festivalu. Do studia už za námi míří náš redaktor Tomáš Pilát společně s filmovou publicistkou Janou Podskalskou. A tak se ohlédneme třeba i za slavnostním sobotním večerním ceremoniálem, který se ve Varech v hotelu Thermal odehrával. Dobrý poslech, vítejte. Zdraví vás Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. A i následující hodinu bude provázet hudba významných skladatelů. Těšit se můžete na tvorbu Ludvíka van Beethovena, Georga Friedricha Händla nebo třeba právě teď Roberta Schumana. Příjemný poslech.

0: Adagio a Allegro Azdur pro violončelo a klavír. Druhou část skladby Roberta Schumana jsme slyšeli ve vysílání Vltavy.
1: Nás teď čekají filmové minuty, protože se ohlédneme za Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. Už jsme to mnohokrát v minulém týdnu zmínili, byl dvakrát jubilejní, šlo o jeho 60. ročník, zároveň se slavilo 80. výročí založení festivalu a o víkendu v Karlových Varech oceňovali vítěze a letošní ročník, ten se definitivně odebral do historie.
0: Jak se na něj bude vzpomínat a jsou ceny ve správných rukou, o tom si teď budeme povídat s naším filmovým redaktorem Tomášem Pilátem a filmovou publicistkou Janou Puckalskou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
1: Zkusím to na vás dva, trošku netradičně. Jakým písmem se letošní ročník festivalu zapsal do té historie?
2: Tak já si myslím, že uznalým a pochvalným, že to písmo bude takové, protože ten ročník letos opravdu se podařil. Oslava, jak má být.
3: No, je to přesně tak. Je to výrazný a elegantní zápis. Kdybych to měla říct úplně stručně, to, co jsme vlastně všichni v to doufali, že to bude taková ta velká show, že tady bude hodně hvězd a že to bude důstojné, to se podařilo. Klobouk dolů před vedením festivalu. Myslím si, že to musel být velký jako náročný kousek, protože všichni víme, že to čekání na velké hvězdy, které se třeba řeší desítky let, než se podaří tady je skutečně do těch Karlových Varů přivést, že to tak je a že to je úmorné a povedlo se to. Velká gratulace.
0: Ve vašich vstupech z Karlových Varů jste několikrát připomněli, že rozhodnutí hlavní poroty se těžko odhadují a v minulosti i několikrát překvapily. Tak byly výsledky překvapivé i letos? Začněme u velké ceny Křišťálového globu za nejlepší film v hlavní soutěži. Jano.
3: Bylo to překvapivé, protože ta soutěž, musím říct, my jsme o tom mluvili v těch vstupech z Karlových Varů, byla poměrně vyrovnaná, byly tam samozřejmě lepší, trošku slabší snímky. Za mě vítěz, netýká se to tady jenom mého rozhodnutí, mluvila jsem o tom i se zahraničními novináři, patří k té slabší části vlastně film Padlé ovoce. Naprosto rozumím, proč to asi rezonovalo u poroty. Je to vlastně takový jako poměrně důležitý příběh dvou mladých dělnic textilní továrny, které v sociálních poměrech, v útlaku a v takové ekonomické nejistotě se snaží hledat nějaké porozumění, nějakou zpřízněnou duši. Nedaří se jim to, vlastně nakonec najdou zalíbení obě navzájem, ale je to vlastně v zemi, kde dodnes, jak jsem zjistila, platí vlastně, že je legální homosexuální vztah a kde není jednoduché vlastně nějakým způsobem tuhle lásku projevit. Nicméně ten film, přestože má důležité téma, je zpracovaný strašně úmorným způsobem. On má asi 97 minut, ale tak pocitově jste na nějakých dvou a půl hodinách, takže já jsem po polovině toho filmu měla skutečně pocit, že už tam sedím 2 hodiny. To je, myslím, jeho problém. Je to samozřejmě debut režiséra Aunga Pyu, který měl velkou radost s celým svým týmem. Nicméně myslím si, že to je tak jako trošičku na hraně takového jako studentského spíš experimentu a že bude pan režisér ještě potřebovat dozrát. A ve chvíli, kdy oceňujete vlastně ten nejlepší film z celé sestavy, tak v tuhle chvíli tam ve srovnání s těmi ostatními snímky působil slabším dojmem.
1: To tedy byl Křišťálový globus za nejlepší film v hlavní soutěži. Tomáši, podívej se ještě na další rozhodnutí poroty.
2: Ta už byla očekávanější nebo přijatelnější, řekněme. Zvláštní cenu poroty a cenu za režii, obě dvě ty ceny, získal Mats Mengel, což je režisér filmu Nečekaný host. Úžasný, silný dánský film o tom, jak na křtinách dítěte nečekaně přijede matka toho tatínka, která má psychické problémy. Ona si to neuvědomuje, nepřipouští, ale okolí to vidí a vlastně o tom celý ten film je a je to nesmírně silný film s úžasnými hereckými výkony. Nicméně ženský herecký výkon, tak za

0: komentovala?
1: Já vlastně jenom asi zopakuju to, co jsem řekla už předtím. Velmi přeju na dánskému snímku ty dvě ceny, o kterých tady mluvil Tomáš. Myslím si, že to mohlo být klidně naopak, že vlastně to zvláštní uznání mohlo směřovat k Padlému ovoci, k tomu snímku, který jsme rozebírali předtím. A ten dánský snímek by si možná zasloužil tu cenu nejvyšší. Je to samozřejmě vždycky na uvážení poroty, ale v zásadě jinak ostatní ceny herecké i režijní bez pochyby mířily tam, kam měly být.
2: A co třeba divácká cena? Tu si odnesla režisérka Helena Třeštíková za časozběrný dokument Bára Basiková. To asi Tomáše nepřekvapilo.
3: Nepřekvapilo, ale co možná trošku překvapilo, ten souboj byl nesmírně těsný. O 0,1% vlastně vyhrála Helena Třeštíková a tam byl velmi těsný boj s dalším dokumentem, a to sice Robert Jetson Bílý ďábel, což je tedy dokumentární film režisérky Jany Hojdové o tomto kameramanovi, ke kterému ona zlíží. Takže vlastně dva české dokumenty soutěžily velmi těsně o tu diváckou cenu, takže
4: je to dobrá zpráva pro dokumentární film.
1: A byl to napínavý souboj, Helena Třeštíková byla na nervy.
3: Do poslední chvilky to nebylo jasné.
4: Tak a pojďme k soutěži Proxima. Co jste říkali jejím výsledkům? Opět otázka pro vás, pro oba.
3: Já si myslím, že tady ta porota se ukázala, že je na svém místě. Ona totiž se dala za cíl oceňovat filmy, které nenápadně sledují příběh jakoby časozběrným to způsobem, a to ona opravdu udělala. A což mě velmi potěšilo, je to, že bodovaly dva slovenské filmy. Velkou cenu dostal snímek Debit Martiny Buchelové, Milovník ne bojovník, velice roztomilý film o lásce, a 33 kroků, což je taky debit Šimona a Anny Domček, získal zvláštní uznání. Takže dva slovenské filmy v soutěži Proxima na čestných místech, ale zaslouženě.
2: A co říká výsledku Jana Podskalská?
1: Já v podstatě souhlasím. Já jsem ty ostatní neviděla, viděla jsem jenom Milovníka. Musím říct, že to je zajímavý, takový jako křehoučký snímek, do kterého není jednoduché tak jako vplout, protože on tak jako vlastně mapuje jenom tu všední realitu nebo realitu všedních dnů, ale je úžasné sledovat mladé herce, to vedení, vlastně jaké se podařilo vedení herců. Jenom řeknu, že tam mimo jiné hraje taky Adam Kubala, docela talentovaný herec, kterého jsme mohli vidět jako Nepelu v jednom z těch dvou filmů o Nepelovi. A je to takový vlastně hezký, takový jako místec posmutnělý, ale vlastně i radostný coming of age, téma, které se objevovalo velmi často letos v řadě filmů, nejen soutěžních.
3: No, ono těch 30 kroků taky není teda vůbec jednoduchý snímek, taky se do něj člověk dostává poměrně dlouho, ale je nesmírně poctivý.
4: Jana Podskalská, Tomáš Pilát, ohlížíme se společně za Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. Mimochodem, už jenom krátká odpověď, kolik filmů, kolik dokumentů shlédnete během toho týdne na festivalu, Tomáš?
3: Dejme Jan. Tomu takové 4 za den.
4: 4 denně.
1: Já jsem si dala 3, víc už nezvládám.
4: Je to strop. Za chviličku pokračujeme v povídání.

0: Peter Lipa a píseň Tichá domácnost. My vám můžeme slíbit, že na Vltavě rozhodně tichá domácnost panovat nebude, právě naopak.
1: Před zahájením slibovali organizátoři filmového festivalu v Karlových Varech mohutné oslavy dvou jubileí, která si filmový svátek připomínal. Podle informací i podle našich reportérů, kolegů Tomáše Piláta a filmové publicistky Jany Podskalské, tedy organizátoři, svému slibu dostáli. Například sestava hvězdných hostů se mně osobně letos zdála opravdu mimořádná. Je to jenom moje zdání, anebo to můžete potvrdit?
2: Ne, skutečně to tak bylo a myslím si, že i fanoušci a návštěvníci festivalu si to museli velmi užít, protože potkávali vlastně to, co nestává, to není vůbec běžné v Karlových Varech, hvězdy na ulicích, bylo jich tam dost, měli lovci autogramu, měli doslova žně, měla jsem tam svýho synovce, takže vím, o čem mluvím. Ale užili jsme si samozřejmě i my novináři, jenom jsme malinko vlastně litovali, že ne vždycky se podařilo tu hvězdu využít tak, jak bychom si třeba představovali, že těch setkání bylo vlastně málo, ale rozumím tomu, že ten program musel být velmi našlapaný, takže nešlo vždycky dělat tolik těch setkání nebo dokonce nějakých moderovaných debat, jako to třeba bývá na jiných festivalech v zahraničí. Mě osobně nejvíc, protože jsme mluvili o tom úvodu hodně o Dustinu Hoffmanovi a dalších hvězdách, potěšila v závěru samozřejmě Juliette Binoche, francouzská herečka, která má na kontě desítky filmů, která natáčí nejen ve Francii, ale i v Hollywoodu, a bylo rozkošné vidět vlastně na tom slavnostní zakončení, jak ve společnosti Magdy Vašáriové, která stejně jako ona také dostala ocenění, že se odvážela křišťálový globus za celoživotní přínos filmu. Magda Vášářová dostala cenu prezidenta. Jak jsou každá už v jiných světech, Juliette Binoche byla velmi, velmi dojímací. U každého úvodu u svého filmu se velmi dojela, moc hezky teda mimochodem mluvila o Krištofu Kyšlovském, který předčasně zemřel, režisér polský, s nímž natočila právě Tři barvy, Modrá, kterou uvedla taky v Karlových Varech. Mluvila o něm moc hezky a to též vlastně pokračovalo během toho zakončení, zatímco předtím, kdy přišla Magda Vašáriová, tak to byl takový ten typický věcný přístup k celé události.
1: Diplomatka.
2: Ona tak jako s vážnou tváří, bez jakýchkoliv emocí, byla lehoučce dojatá, ale vlastně tak jako zavzpomínala na éru filmovou, která pro ní už je vlastně pase a teď už se věnuje řadu let politice a jiným záležitostem. Takže to spojení těchto dvou žen bylo zajímavé sledovat.
1: No, ostatně Dustin Hoffman, ten taky, myslím, slzičku uronil. Tomáši, jaké osobnosti, jaké hvězdy zaujaly tebe?
3: Já zmíním dvě, možná méně nápadné, ale vlastně taky ne. Jeffrey Wright, což je americký herec, známe ho například z Fénického spiknutí Wesa Andersona nebo z filmu Bojko, to byl televizní film, kde si zahrál Martina Luthera Kinga nebo z několika bondovek, a on přijel do Karlových Varů po 29 letech, kdy tam uváděl film Basquiat, což je snímek o malíři Jeanu Michelu Basquiatovi, který zemřel v 27 letech, neměl lehký život, ale udělal si to do značné míry sám. A se stejným filmem vlastně přijel do Karlových Varů letos, dostal tady cenu. A velmi hezké bylo, že v tom sále na té premiéře, nebo obnovené premiéře toho digitálně zrestaurovaného filmu, byli i někteří v řadách diváků pamětníci, kteří na tom filmu byli před těmi 29 lety. No a Jesse Eisenberg, úžasný sympaťák, asi si ho všichni vybavíme, ve filmu Davida Finchera Sociální síť, kde hrál Marka Zuckerberga, nebo z filmu Podpukáři, nebo z Ligy spravedlnosti. A tady uvedl film Dvojník, taky asi 10 let starý film, režiséra Richarda Aynoda. A tady hrál dvojroli, je to takový opravdu podle Dostojevského povídky natočený film, a jak on sám říká, taky říznutý Kafkou, nesmírně zajímavý a taky velmi silný a současně ale velmi hravě natočený snímek. Takže Jesse Eisenberg, taky velký sympaťák a taky se velice hezky prezentoval na Karlovarském festivalu.
0: Pojďme ještě k filmovému programu festivalu. Byl i letos kvalitní, a jaké třeba nejsilnější zážitky si z Karlových Varů odvážíte, Jano?
2: No, já jsem o tom přemýšlela, musím říct, že letos to skutečně byly dokumenty. Už jsme o tom mluvili, že třeba u nás v domácí tvorbě dlouho vedou dokumenty nad hranými snímky, nicméně tentokrát asi tou volbou i tím, co jsem vlastně všechno měla možnost vidět, u mě bodovaly jednak oba české dokumenty, o kterých jsme tady už mluvili, jak tedy film Heleny Třeštíkové o Báře Basikové, tak snímek Jany Hojdové o Robertu Richardsonovi, americké kameramanské legendě, ale taky jsem měla možnost třeba vidět úplně na závěr film Zavěšení, Stuarta Kornfelda, takový jako nenápadný snímek, vlastně španělsko-americký o nepříliš u nás známém hollywoodském producentu, který ale je napojený na řadu režisérů, třeba na Davida Lynche. Těhle lidé vlastně zůstávají trošku v pozadí, mluví se o hercích, mluví se o režiséru, ale vlastně o těchhle už tolik ne. A pro mě to bylo úžasné, byla úžasná podívaná v tom, jak ten člověk taky měl takovou vášeň pro film a zároveň tím, jaký je, vyvrací takové ty mýty o těch arrogantních, zlých producentech s těmi tlustými doutníky, kteří uzurpují herečky a herce. To byl velmi příjemný člověk, úžasný portrét. Vlastně já jsem si o tím otevřela trošku obzory, mluvilo o tom i víc jiných diváků vlastně na sociálních sítích, co jsem tak mohla sledovat. Ten film běžel asi dvakrát nebo třikrát a byl to zase jiný úplně pohled americký, vlastně do toho amerického světa, ale velice s určitým odstupem na to, a hodně také prozrazoval o tom vnitřním systému Hollywoodu, jak funguje.
1: Tomáši, stručně.
3: Já udělám malou obhajobu filmu Hraných. 33 kroků, slovenský film, mluvili jsme o něm před chvílí. 3 týdny poté srbsko-bulharský, velmi silný snímek o šikaně a o vztahu studentů a pedagogu. A pak se mi velice líbil film Fjord, což je taky velmi krásný film. Takže i ty hrané filmy letos stály za to.
1: No tak samozřejmě i my, kteří jsme nebyli v Karlových Varech, teď budeme mít šanci něco shlédnout, protože dnes začínají filmové zvěny Karlovarského festivalu Šarivary, ale teď už oba dva jenom velice, velice krátce. Je něco, co vás na festivalu letos nadchlo, nebo něco, co se povedlo méně a příště by mohlo být lepší? Jano?
2: Mě víc zaujaly ty emoce, letos jich tam bylo opravdu mimořádně a asi to byly vlastně nejkrásnější momenty, takové ty nečekaná setkání, třeba na Červeném koberci. Mluvila jsem o tom Dustin Hoffman a vozíčkář, který mimochodem měl ještě do hru, protože on mu dal lístek na svůj film Absolvent, který on nemohl sehnat, a ten si ho druhý den vyhledal a dal mu bomboněru, takže ho rozplakal doslova. Rozpláčete americkou hvězdu prostě na Karlovarském festivalu. Kdo to zvládne, ano. Takže to byly takové ty hezké momenty, které mě asi dojímaly vlastně nejvíc.
1: A Tomáše?
3: Mě velmi dojal moment, kdy dvě nestorky české filmové žurnalistiky, Mirka Spáčilová a Věra Míšková, dostali ocenění za trvalou podporu Karlovarského festivalu. To bylo velmi milé, natočil jsem s oběma rozhovor, takže tento týden ho nabídnu. A velmi hezká výstava třeba se mi líbila z historie Karlovarského festivalu, velmi decentní, na panelech, na obě strany od termálu směrem do centra i směrem ke kolonádě. Moc krásná výstava, která připomínala ty nejvýznamnější okamžiky historie od roku 46 do roku 2026.
0: S filmovými publicisty Tomášem Pilátem a Janou Podskalskou jsme se ohlédli za jubilejním 60. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Oba můžete pravidelně poslouchat také v rámci našeho projektu To byl můj film, každý všední den mezi 12. a 13. Děkujeme, hezký den.
3: Rádo se stalo.
2: Díky za pozvání a krásný den.

0: Orchestr Le Concert de la Loge nám zahrál část septetu Ludvíka van Beethovena, je 8 hodin 37 minut.
1: A my pořád pokračujeme ve filmovém duchu a je to i proto, že letošní léto na Vltavě je filmové a tak se podíváme do kin. Bývaly centrem kulturního života měst i vesnic, dnes v nich ale leckdy sídlí supermarkety, sklady anebo pomalu chátrají. Náš desetidílný cyklus Kina v prachu času mapuje proměny filmové distribuční sítě v České republice.
0: Průvodci Tomáš Pilát a Josef Vomáčka se v krátkých črtách vydávají na cestu republikou, aby složili poctu fenoménu klasického biografu a našli stopy diváckých zážitků, které odvál čas. A začínáme v Opavě.
2: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
3: Jsme v Bubenči. Možná se budete, milí posluchači, divit proč, ale stojíme u bývalého letního kina Bubeneč. To kino bylo zrušeno, promítalo do roku 2002. A my tady začínáme náš cyklus, který věnujeme právě zaniklým kinům v zemích Koruny České a Československu a v Česku.
4: Je to samozřejmě velký světový trend, ústup kin, ale to, co se stalo v České republice nebo v Československu, má rozměry, které jsou úplně epochální. Já jenom připomenu, že v roce 1975 měla naše tehdejší republika 3404 kin, což není málo, 648 tisíc řadel a v roce 1975 navštívila tato kina skoro 62 milionů diváků.
3: O 22 let později už ten úbytek byl veliký a to bylo pořád ještě před listopadem. Těch kin bylo 2765 v celém Československu, z toho v českých zemích nebo v České republice, v české části 2005 a navštívilo je 54 milionů 520 tisíc diváků.
4: Pak nastal sešup. V loňském roce jsme měli pouze 600 kin, které navštívilo 12,5 milionu lidí. A já mám strach, že hovoříme o roce 2005 a že letos to bude daleko méně.
3: Pojďme k těm důvodům, proč ta kina zanikala. Souvisí to se vznikem multiplexu, ale ty důvody jsou ještě mnohem komplexnější. Souvisí například s restitucemi, s využitím těch budov, s novými majiteli.
4: Také s televizí. Uvědomme si, že ta televize začala být kvalitnější až v 70. letech, technicky myslím, a obrazovky se stále zvětšovaly a lidem se vnucovala takzvaná domácí kina.
3: Provozování kin určitě nepatří k velmi výdělečným činnostem, myslím ta jednosálová malá kina, takže i proto mnozí provozovatelé kin zkoušeli to, ale nepochodili.
4: Jsem velmi rád, že můžu říct, že v roce 2025 byl nejnavštěvovanějším českým filmem, film Na plech, kterému jsem držel palce a to vidělo 291 tisíc lidí.
3: Další filmy v tom pomyslném žebříčku návštěvnosti v roce 2025 jsou snímky Job a Moře na dvoře, čili jde o komedie.
4: A když si připomeneme, co bylo nejnavštěvovanějším filmem toho roku 2025, tak to byl Minecraft, který vidělo 859 tisíc českých diváků. Logicky z toho vyplývá, že většinu diváků tvoří
3: děti. A je to možná i logické, protože mnohá ta představení, mnohé ty projekce jsou navštěvovány organizovaně, chodí na ně celé třídy nebo školy.
4: A nebo mateřské školy. Pojďme se pustit do prvního města, do města, které se jmenovalo až do roku 1918 Tropau, ale i potom jsme tam českého diváka nenašli.
3: V Opavě bylo několik kin, bylo tam kina 4, postupem času obývala a...
4: Dneska je tam docela radostná zpráva, to v našem pořadu nebude vždycky, protože se k činnosti přihlásilo nejenom velké multikino v centru, ale také dvě bývalá slavná kina, která promítají kromě jiných programů také dvakrát až třikrát v týdnu velmi zajímavé filmy. A já bych se vrátil do roku 1903, neboť tenkrát bylo první promítání ještě pod Stanem, které provedl Franz Josef Oeser.
3: O 10 let později, v roce 1913, bylo dokončeno Oeserovo kino v Opavě.
4: Zajímavé je, že to kino opravdu postavil, protože se zamiloval do města Opavy, viděl něm velký divácký potenciál a to kino, co otevřel, se jmenovalo Alhambra.
3: Dnes se to kino jmenuje Odboj.
4: My se ještě podíváme na ta kina ve 40. letech, kdy v Opavě už nebyli skoro žádní Češi. To největší kino se jmenovalo UT Lichtspiele, neboli UFA Palast, a to právě byla tady ta Alhambra. A pak máme další kina.
3: Jako Radost nebo Slezan, což bylo kino, které promítalo pro Čechy, kterých v té Opavě tehdy moc nebylo, čili ani tolik česky mluvených nebo česky titulkovaných filmů se tam nepromítalo.
4: Další kino byla kino Centrál Lichtspiele, to je zajímavé kino, potom dvě menší kina Skala a Apollo, čili to vlastně bylo 5-6 kin přímo v centrální části Opavy, v té době překypující zajímavými velkými filmovými německými projekty, z nich celá řada vznikala na pražském Berendově samozřejmě.
3: A jak se Opavou valily dějiny a jak Opava střídala své pány, tak se velmi často měnily i názvy těch kin, od německých přes, dejme tomu, fašisticko-německá a socialistická až potom po listopadová.
4: Já jenom chci připomenout, že ten vývoj nám dvěma se líbí, protože ne všechna města se můžou pochlubit tím, že vlastně nabídnou divákům v těch dvou dalších kinech, čili ne multiplexech, zajímavý výběr filmů. Taky napoužívají se jako koncertní sály nebo společenská centra. Díky bohu jsou opravená a na můj vkus fungují velmi příjemně, čili u té Opavy bych ani tolik neplakal.
3: Tak nebudeme plakat.
2: Kino se zase hraje, kino se promítá.
1: Putujeme po biografech, které dnes už neexistují. Společně s Tomášem Pilátem a Josefem Vomáčkou jsme navštívili Opavu a zítra bude naším cílem Jihlava.
0: Středověký hrad v Lipnici nad Sázavou se stal na týden útočištěm pro tanec. Za festivalem Taneční Lipnice se ohlédneme už za chvíli v reportáži z tanečního workshopu.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Posloucháte ranní mozaiku na Vltavě. Slyšeli jsme uherský tanec Johannesa Brahmse, a to v podání NBC Symphony Orchestra.
1: A krásně nám to nahrálo pro naši další reportáž. Tanec bude naším tématem i v následujících minutách. Na hradě Lipnice nad Sázavou se totiž zabydlel festival Taneční Lipnice. Nabídl minulý týden nejenom představení z repertoáru pořádajícího souboru 420 People, ale taky letní taneční školu pro zkušené performery i pohybový workshop pro širokou veřejnost.
0: Do jedné z komnat místního středověkého hradu se na něj vydala i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Uvolníme všechno, dáme ruce tak, jak domůžete, ruce na podlahu. Nejde mi o kolena, o nic, jenom prostě ruce na podlahu, dlaně na podlahu a dlaně do stropu.
0: Václav Kuneš, umělecký ředitel 420 People a také vlastně dramaturg a ředitel festivalu Taneční Lipnice. Václave, co jste si připravil pro účastníky a účastnice workshopu?
3: Můj workshop tady pro všechny věkové kategorie a všechny možné úrovně zkušeností. Právě to, že se může opravdu přijít kdokoliv. Myslím, že si to nějak tady našlo své místo a já vlastně úplně upřímně tyhle úrovně učím nejradši. Jednak mě to nutí se nad tím pohybem trošku víc zamýšlet, protože ty lidi jsou strašně poctiví. A když k tomu vlastně přijdou jako nepopsaný list, tak reagují velmi rychle, velmi přirozeně. A já si musím dávat pozor, aby si něco třeba i neudělali, protože jsou velmi, velmi poctiví. Ale zároveň je to, myslím, pro ně velmi obohacující a pro mě taky tím, že k tomu pohybu můžeme přistupovat z nějakého jako normálního stavu, že to není žádný přehnaný umění nebo raz, dva, tři spartakiáda, ale má to nějakou představivost.
2: Uděláme krok pravou, levou, pravou, odtlačím se od pravý, od levý, od pravý.
0: Ten workshop začal tím, že jsme si to pojmenovali ne jako tanec, jako pohyb, který vycházel z naprosto přirozených gest. Určili jsme si části těla, jako je zápěstí, kolena, ramena, hrudník, lokty, kotníky. Jakým způsobem se potom přemýšlí a pracuje s takovým principem?
3: Já si často všímám a vlastně jsem to začal řešit u sebe samozřejmě, když přišlo na nějakou určitou věkovou hranici u mě. Mě už ty moje zažitý jako stereotypy nic nepřidávaly v té fyzičce a ani mi nepomáhaly se připravit napřed. Tak jsem začal si hledat různé způsoby, tak jsem si hledal, co by mohlo pro mě být výhodný, nebo co by pro mě mohlo fungovat. Jak jsem vlastně jakoby línější a línější, tak jsem se chtěl najít nějaký systém představivosti, jak to své tělo rozpohybovat nějakými vnějšími vlivy. Tak já tomu říkám mozek pohybu, že se přenese do jiné části těla a že potom nemusím přemýšlet já, jakoby za ten pohyb, ale ta část těla, kterou vádím do pohybu.
0: Jak vnímáte tu skupinu, když přijde, začne se hýbat, jaký pocit z jejich pohybu máte na konci toho workshopu?
3: Dělám stejné cvičení na začátku a na konci a ověřím si, jakým přijdou stavu a v jakém stavu jako končíme, po hodině a čtvrt nebo po hodině a půl. A z 95% je tam nějaký posun tím, že ty lidi jsou unavení, tak vlastně daleko méně přemýšlej a to tělo se dostává do přirozenějšího stavu.
2: Do dálky levá, pravá, levá, levá, pravá. Co nejmenší a co nejvyšší.
0: Workshopu v rámci Taneční Lipnice se opakovaně účastní i 15-letá Emílie. Emílie, co vás motivuje se sem vracet?
4: Způsob pohybu, který provozuje Václav Kuneš a způsob, který vede workshopy. Nejvíc mě bavilo originální způsob protažení, který nebyl nějak náročný.
0: A dokážete říct, jestli jste se na začátku cítila stejně jako na konci, nebo došlo k nějakému posunu?
4: Přijdu si uvolněnější a spokojenější.
0: S vámi se dostavila i vaše sestra, o něco mladší, která je taky opakovaně na tomto workshopu. Sofie, co vás dnes nejvíc bavilo?
5: Mě nejvíc bavilo, jak se protahovaly úplně všechny části těla, potom seš uvolněnější, cítíš se mnohem silnější. V nějakých částech jsem si připadala, že spíš experimentuju a v nějakých jsem si připadala, jakože tančím. Ale v obou jsem se cítila hodně protažena.
1: Středověký hrad v Lipnici nad Sázavou se tedy na týden stal útočištěm pro tanec a jednoho z tanečních workshopů se zúčastnila taky naše kolegyně Veronika Jošková-Štefanová.
0: Jste stále ve společnosti Vltavy. Do konce hodiny vám bude hrát David Hazeltine Trio.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kandidát na starostu Prahy 1 za ODS Filip Dvořák dnes bude oblastní radě své strany vysvětlovat svoje majetkové poměry. Zatím podle vedení strany dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec získal 230 milionů korun, které Dvořák zdědil. Podle předsedy ODS Martina Kupky by měl Filip Dvořák z kandidátky odstoupit a nepoškozovat dobré jméno strany. Ve Francii se setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu proti ruské invazi. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů. Budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, generální tajemník NATO Mark Rutte i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnosti ubývat. A počasí dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu území se vyskytne přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 22. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, nejlepší prázdninové výpravy nebo výlety, chcete-li, často nezačínají na mapě, ale u filmu. Stačí si vzpomenout na oblíbenou pohádku nebo oblíbený snímek a vydat se hledat místa, na kterých vznikaly. A často přitom objevíme příběhy, které jsou ještě překvapivější než samotný scénář. A tak nás naše výlety s Vltavou za pár minut zavedou na Bouzov. Na pohádkový hrad, který se objevil v desítkách filmů a seriálů a přesto o jeho skutečnosti historii tuší jenom málo kdo. A tak se právě Bouzovu budeme věnovat. A potom nás v 9:30 čeká jiná výprava na Barandovská studia. Mají tam opravdu velké zázemí, kde se tvoří nejrůznější dekorace pro film. A Barandov bude naším cílem, jak jsem řekla, za necelou půl hodinku. Tak se na tyhle výpravy vydejte společně s námi. Vážíme si toho, že posloucháte i 13. července Český rozhlas Vltavu. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. Hudební program nabídne pestrý výběr a hodinu zahájíme folkovým duem Simon & Garfunkel. Zůstaňte s námi i nadále, příjemný poslech. 1, 2, 3.

0: Americké folkové duo tvořené Paulem Simonem a Artem Garfunklem zahájili další hodinu vltavského vysílání. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Výlety s Vltavou nás tentokrát zavádějí do Olomouckého kraje, do míst, která inspirovala filmaře. Navštívíme Habermanův mlýn, povíme si něco o osudech místního mlynářského rodu. Potom se také pustíme po stopách filmu Zánik samoty Berhov.
0: Zajímat nás bude taky Šumperk neboli Krásný vrch a film Ondřeje Sokola Krásno. To až ale v dalších dnech.
1: Dnes nás průvodci Miroslav Kobza a Tomáš Soldán zavedou na hrad Bouzov. Tam se natáčela nejenom pohádka o princezně Jasněnce a létajícím ševci,
0: ale taky třeba italský seriál Princezna Fantagiro.
2: Výlety s Vltavou.

0: Jeho výrazné červené střechy a velmi dobře známé, na první pohled rozpoznatelné červeno-bílé štíty, které má u oken, ruhová věž. Tohle všechno je tak dobře známé z televizních obrazovek nebo z pláten kin, že nemusíme tu stavbu, jakmile vyslovíme její jméno, představovat o mnoho více. Vážení posluchači, s Mirkem Kobzou vás tento týden budeme provádět po místech Olomouckého kraje, která jsou spjatá s filmovou a televizní tvorbou. Začínáme na místě, které je nejexponovanější, nejvýraznější a, jak už jsem říkal, velmi snadno zapamatovatelné. Kousek před námi v kopcích Zábřežské vrchoviny stojí hrad, který se jmenuje, Mirku,
1: Bouzov.
0: A hned můžeme říct některé z těch pořadů, které se zde točily. My předesíláme, že v tomto prvním díle se budeme jako v jediném věnovat především místu, především hradu Bouzov, protože se v něm točilo tolik děl, že se prostě stal filmovou celebritou. Zatímco v následujících dílech Výletu s Vltavou v tomto týdnu budeme spíše hovořit o těch filmech, případně o skutečných místech, která inspirovala filmové příběhy. Dějištěm jakých příběhů se stal hrad Bouzov?
1: Kolik na to máme času? Protože jich opravdu hodně. Já jenom vyjmenuju filmy, které se tady natáčely. Nejstarší, který jsem našel, je z roku 1959 a jmenuje se O medvědu Ondřejovi. Je to krásná pohádka, která není moc známá. Já mám spojený Bouzov s Kopratinami pro Zámeckou paní. Určitě si spousta lidí vzpomene na známý film režiséra Trošky. Třetí sudička se tady natáčela v roce 86 o princezně Jasněnce a létajícím ševci v roce 1987. O Janovi a podivuhodném příteli v roce 1990. Já bych možná zmínil ještě i ty novější pohádky o Zakletém králi, Odvážné Martinovi, Princezna a půl království, Království potoků, fantasy série Princezna zakletá v čase. A točil se tady i jeden z nejúspěšnějších italských seriálů. Věděl bys, který to je?
0: Princezna Fantagiro.
1: Přesně tak. Z roku 91, ale natáčela se tady také třeba jeden z dílů Arabely, nebo se sem potom vracel i Rumburak, král v říši pohádek, takže těch filmů je opravdu hodně. Zajímavé je, že asi hodně blízko tomu skutečnému osudu hradu, aspoň teda v těch modernějších dějinách, je film Napola, Hitlerova elita, který se tady natáčel v roce 2004 a který je opravdu pozoruhodným filmem o elitní nacistické škole a jejich studentech, takže i to proběhlo nejenom pohádky z dny hradu Bouzova.
0: Protože v hradě Bouzově jeden čas i sídlila posádka německá, k tomu se dostaneme. Hrad Bouzov je prostě výraznou památkou, výraznou stavbou, jeho romantizující sloh je zkrátka podmanivý, určuje jaksi vizuální styl mnoha pohádek. Jak ten hrad vypadal v minulosti? Protože tohle není jeho původní podoba, samozřejmě.
1: No zdaleka ne. To je taková novostavba, takový panelák, bychom řekli, z přelomu 19. a 20. století. Hrad Bouzov je velmi starý. Opravdu bylo to centrum tady tohoto kraje. Když se podíváme na první zmínky o Bouzovu, tak sahají do přelomu 13. a 14. století. V roce 1317 se objevuje v listinách pán jménem Bůz z Bouzova a zdá se, že tedy právě on byl majitelem a stavitelem hradu Bouzova, ke kterému rodu patřil a tak dál, to bohužel dneska už netušíme, ale pravdou je, že v té době probíhala zdejší oblasti velká kolonizace, kdy se osídloval tenhle kraj a Bůz mohl být jedním z těch kolonizátorů, kteří zakládali vesnice a za to získali tady toto místo do nějaké lenní správy. Ještě v průběhu 14. století několikrát ten hrad změnil majitele. Od poloviny 14. století drželi páni z Wildenberka, pak jej prodali markraběti Joštovi. V roce 1396 jej potom markrabí předal svému přívrženci Heraltovi z Kunštátu. A to je zajímavá věc, protože páni z Kunštátu se stali držiteli hradu téměř do 15. století. Dědicové Heralta předávají Bouzov Bočkovi II. Z Kunštátu a jeho vnukem byl Jiří z Poděbrad. A podle jedné z legend se praví, že pozdější husitský král se měl narodit právě tady na hradě Bouzově, protože víme, že jeho otec Viktorín tady prokazatelně pobýval, takže to není úplně vyloučeno. Těch míst, kde se měl narodit, kromě teda Bouzova a Poděbrad, je víc. Ještě se mluví o hradu Líčnice, který se nachází kousek odsud, a mluví se také o prastarém kostelíku ve Vyšehorkách u Mohelnice, kde měl být údajně Jiří z Poděbrad pokřtěn. Na konci toho 15. století to nebyl jenom hrad, ale bylo to 27 okolních vesnic nebo i částí, takže když to koupili podstačtí z Prusinovic, tak získali poměrně značný majetek. Po dalších stoletích se zase majitelé střídali a tak dál, až do konce 17. století, kdy František Josef z Hodic toto panství prodal řádu bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě, který zkráceně nazýváme Řád německých rytířů. Já bych ještě řekl, že za tu dobu ten hrad změnil mockrát podobu. Původně to byl hrad takzvaného Bergfriedového typu, to znamená, byla tam dominantní věž, která byla tím hlavním obranným prvkem. Zajímavé je, že opravdu ten Bouzov sloužil dlouhá léta jako hlavně vojenská pevnost, to znamená, získal hradby, získal samozřejmě kamenný obytný palác, protože park původně byl jenom dřevěný. Byly tam jednak hradby, později byl hrad obehnán ještě palisádou, později vlastně vznikly i takzvané bašty, které vlastně měly chránit ty nejexponovanější místa a tak dál. Už na konci 15. století Haugwitzové dostavovali k Bouzovu další obytné budovy, protože chtěli z toho mít spíš jako obytný hrad než jako vojenskou pevnost. Ale v roce 1558 Bouzov vyhořel. A to tak, že byl neobyvatelný, dokonce i ta původní hláska ten Bergfried vzal za své. A dokonce se říká, že v té době nebyl hrad obýván ani správci toho panství, takže ti panovali tehdy na tvrzi v nedalekém Podolí, kde se dodnes zachovali erby z tohoto času. A dá se říct, že až v roce 1617 začala výstavba jižního křídla a obnova toho hradu. Ten ale postupně ztrácel tu obranou funkci, sloužil jako císařská pevnost, pak tady byli dokonce švédští zajatci po 30-leté válce a tak dál a tak dál. Navíc s příchodem německých rytířů ten hrad pozbyl tu sídelní funkci, protože řádová správa byla centralizována do Bruntálu a vrchnostenský úřad se přestěhoval do takzvaného předního hradu. To je ta část, kde jsou dneska pokladny, kde se vchází do toho hradu, taková ta bílá, což určitě návštěvníci Bouzova znají. No a tak se řešilo, co bude. No a nechal se hrad postupně chátrat, přestože byl třeba před ním založen ten park, který je tam do dneška a tak dál, tak hrad prostě se postupně měnil v ruinu. Až do konce 19. století. A tehdy přichází na návštěvu na Bouzov tehdejší arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský. A ten se právě stal později velmistrem řádu a rozhodl se, že hrad přestaví jako své reprezentativní sídlo, nejenom pro sebe, ale pro svou matku Alžbětu. Povolal tedy profesora mnichovské techniky Georga Hauberiesera a ten vypracoval plány na romanticky vypadající hrad. Co je dobře, tak předtím, než se začalo stavět a bourat, tak byl proveden rozsáhlý historický průzkum a proto víme, jak Bouzov tehdy vypadal. Ona se nám dochovala, myslím, že jedna nebo dvě veduty, které jsou ne úplně přesné, ale trošku zaznamenává, že to fakt bylo nevzhledné, byla to taková ruína na kopci, rozhodně ne tenhle malebný pohled, který tady máme před sebou. A v roce 1895 přistoupili stavbaři k bouracím pracem, byl postaven zcela nový dvoupatrový objekt, který byl dokončen v roce 1898 a vznikla

0: mají tak rádi. Arcivévoda Evžen hrad dostavěl, užíval ho, jenomže na konci světové války jako příslušníku panovnického rodu byl hrad zkonfiskován. Vyšel zákon, že veškerý panovnický majetek připadne státu. Hrad zabralo československé vojsko a opustilo jej až v roce 1923, poté, co se arcivévoda Evžen vzdal funkce velmistra řádu německých rytířů. Zajímavé bylo, že tedy majetek jakoby vnitřní vybavení patřilo státu, ale hrad samotný patřil řádu. Nakonec teda došlo k tomu, že řád ten majetek vlastně odkoupil, tento vnitřní vybavení, a zůstal majitelem toho hradu i nadále. Nebylo to tak jednoduché, protože k tomu potřeboval i rozhodnutí Mezinárodního soudu v Hágu, který potvrdil, že řád je mezinárodní duchovní a charitativní institucí a majetek teda nepodléhá konfiskaci. V roce 1929 navštívil hrad prezident Tomáš Garrigue Masaryk, podotýkám, že to už bylo po pozemkové reformě. A bylo docela zajímavé, kdy on sem přijel s předsedou vlády Františkem Udržalem, ministrem vnitra Janem Černým, a uvítali teda nový velmistr řádu Panny Marie Jeruzalémské, brněnský biskup Norbert Jan Nepomucký Klein. A on jako představený prováděl Masaryka. Masaryk mu říká, vidíte, tak jsme vám ten zámek nechali. A on říkal, no to je hezké, ale že jste nám zabavili ty okolní majetky, tak nechcete si ten zámek vzít, tak já vám ho dám zadarmo. Jo, protože prostě ta údržba byla už tehdy strašně náročná. Nakonec si ho ale řád nechal. Zůstal mu až do roku 1939, kdy jej zabavili nacisté. Monumentální sídlo se stalo základnou jednotek SS, a tím se vracíme k tomu filmu Na pola. Jim to připadalo, že to je přesně, jak oni měli takové ty svoje zvláštní představy, takže to je takové to jejich mystické sídlo jako nedobytný hrad. Smutnou událostí je, že poslední akcí zdejšího komanda SS bylo vypálení obce Javoříčko a vyvraždění 38 tamních mužů ve věku od 15 do 76 let, a po válce ten hrad byl zkonfiskován a provozován státem. Nutno říct, že teda prošel mnoha údržbami, opravami. Po roce 1990 řád německých rytířů požádal o vydání hradu, ale k tomu nikdy nedošlo. Proběhlo několik soudů, pokud vím, tak soudy do dneška myslím, že ještě nějakým způsobem běží, takže uvidíme. Řád německých rytířů se jak Bouzovu hlásí, takže třeba kostel svatého Gottharda spravují řádoví bratři, jo, takže je vidět, že vlastně ten vztah tady pořád je a ten Bouzov je jako zajímavý. Já doporučuji, když se už na Bouzov vydáte, tak si ho ještě vypravte pro hlednout takhle z toho odstupu.
1: Louky na kopcích a lesní porosty jsou tady malebné a opravdu, pokud se člověk jen trošku projde, tak skýtají nádherné pohledy.
0: Já bych měl ještě jeden takový nápad. A když už se vydáte na Bouzov, tak si zvolte také výstup na věž. A kdyby vám to nestačilo, tak ještě pod ní je zhruba stejně hluboká hradní studna. Tak jako je odsud krásný pohled na Bouzov, tak Bouzovská věž je taky jednou z nejkrásnějších rozhleden. Takže to všecko, o čem jsem mluvil, tak můžete vidět i z pozice toho hradního strážného někde na věži Bouzovského hradu někdy dávné minulosti.
1: Krajina jako na dlani, my se v ní zítra posuneme výrazněji na sever, pozveme vás do jednoho velmi dobře známého mlýna. Na setkání zítra s vámi ve Výletech s Vltavou se těší Mirek Kobza
0: a Tomáš Soldán.
1: Naslyšenou.

0: A my jsme vás zavedli do Olomouckého kraje. Putujeme po místech spojených s filmem a televizí. Hrad Bouzov potom zítra vystřídá Habermanův mlýn, kde režisér Juraj Herz natočil stejnojmenný film. Ale za 10 minut se podíváme úplně jinam.
1: Ano, je to tak, už za chvíli se podíváme na místo, kde se vyrábí dekorace pro film. Spolu s redaktorkou Zuzanou Filipkovou totiž navštívíme nejrůznější dílny Barrandov studia.

0: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
1: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
0: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
1: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
0: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.

0: Americký saxofonista Oliver Nelson vás provází pondělní ranní mozaikou s datem 13. července. Aktuálně je 9:30.
1: Mozaika.
2: Naším cílem tentokrát bude Barrandov studio a má opravdu velké zázemí, kde se tvoří nejrůznější dekorace. Na pozemku jsou dílny, kovárna, štukatérna, truhlárna a taky další místa, ve kterých se pracuje především pro filmové natáčení. Ale nejenom pro ně, třeba i pro divadla.
0: Velkou část těchto dílen prošla redaktorka Zuzana Filipková, kterou provedl vedoucí odboru dekorace Barrandov studia Andřej Nědoba.
3: Takže náš odbor dekorace se skládá z managementu, máme tam rozpočtové oddělení a hlavně, co tvoří to gro, jsou řemeslníci. Takže máme dílny jak truhlárnu, zámečnu, štukatérnu, malírnu. To se nachází všechno jakoby v naší hlavní budově. Ale k tomu, protože máme hodně projektů, tak máme ještě další zázemí v podobě hal. Před rokem se postavila nová, jmenuje se Klondike, to vidíte tady po pravé straně.
4: Říká Andřej Nědoba, který nás provází areálem filmových ateliérů na Barrandově. Nová hala má k dispozici i profesionální lakovnu a lakovací box. V odboru dekorací pracuje okolo 120 lidí, ale jsou projekty, které vyžadují mnohem více sil.
3: Třeba v naší špičce jsme měli přes 400 lidí na place. To jsme stavěli třeba 22 dekorací v jednom měsíci, to bylo šílené, ale jako povedlo se všechno.
5: Tady je ta nová hala.
3: Ano. Můžeme se tam podívat dovnitř. Pak máme ještě tady výrobnu, tu modrou, modrošedou a ten Taurus naproti taky, to je naše.
5: A co patří vlastně mezi takovýto gro toho, co se tady vyrábí? Jsou to spíš jako jednotlivý menší věci, protože předpokládám, že postavit si celou ulici, tak to přichází jednou za nějaké roky.
3: To sice ano, ale samozřejmě, pokud se jedná o velký projekt, typu třeba Kola času, Nosferatu, co teď jako dostal i ocenění, Carnival Row, co tady byl, Extraction pro Netflix, tak to jsou obrovské stavby, kde se staví hlavně i exteriér, jako pozemek, co jsme byli třeba v Pařížské ulici. A pak mají obsazeno vlastně v ateliérech, třeba mají 2-3 ateliéry každý projekt a tam se staví ty interiéry těch staveb. A vyrábíme prakticky od měst, ponorek, rekvizit, všechno. Domy, lodě, vzducholodě.
4: Andřej Nědoba, který pracuje v dekoracích na Barrandově 11 let a vede tento celý sektor, nás zavádí na další místa, kde se vyrábějí dekorace.
3: Nacházíme se v zámečnické dílně, kde součástí toho je kovárna a málo kde je k vidění už jako umělecký kovář, takže tady vznikají fakt jako hezké věci. Takže na to jsem docela pyšný, na tuhle věc, už to je málo vidění. Tady jsme přešli ze zámečnické dílny na tuhlářskou. Kluci tady skládají, naproti máme vlastně stroje, kde se to připravuje. Tady jak vidění řezačka polystyrenu. Máme dva ty stroje, jeden ještě vzadu a z toho vznikají různé římsy, co se potom lepí na fasády. Jo, štápky různý a pak se to potáhne lepidlem, uznáte rozdíl.
4: Zajímavou součástí dekorací Barrandov studia je i takzvaná štukatérna, kde si připadáte jako v sochařském ateliéru.
3: Dobrý den. Který už zažil, přežil leco a vyrobil hlavně leco. Takže tady jsou třeba i k vidění odlitky tváří herců různých. Že tady vidíte polívku třeba, lábus tam je, že k vidění. No, jsou prsáře.
5: Jo, to je dobrý.
3: Máme i dole v suterénu máme sklad vlastně těch odlitků a forem. Když si třeba architekt řekne, že by chtěl použít na stavbu kámen z Karlova mostu, tak máme i odlitky z toho, takže normálně odlíváme a má prostě Karlův most, ala Karlův most.
5: Takže tady pracují hlavně sochaři.
3: Ano, sochaři, štukatéři a tak. Samozřejmě tady ten prostor je docela stísněn, takže máme právě proto i ty výrobní haly, jak jsme tam byli. A takhle to vzniká. To bylo třeba na projekt Carnival Row, že jsme dostali kapli takovouhle, výkresovou dokumentaci, podle toho vlastně děláme rozpočet, navrhuje materiály. A to bylo celé v mramoru, takže my tady děláme jako fejkový mramor taky.
4: Dodává Andřej Nědoba, který na závěr prozrazuje, z jaké práce měl asi největší radost.
3: Je to seriál fantasy Kola času, protože je to na bázi knih postavené. Robert Jordan je autorem a já jsem to i četl, pak se to tady vlastně stavělo. A nakonec jsem to i viděl na Amazonu, takže Prime, takže super pro mě jako. Jasně, se člověk v tom pohybuje, v tom světě, fantazii a najednou to vidí nebo chodí v tom a najednou to je na těch, v těch televizích, tak jako je to super. No. Jo, jako je to fajn.
2: Barrandovský fundus patří k nejrozsáhlejším půjčovnám v Evropě. Nabízí přes 500 000 kusů kostýmů, kostýmních doplňků a také rekvizit ze všech historických období. Seriál pro nás natočila Zuzana Filipková.
0: Henryk Wieniawski, polský houslista a skladatel, jeho tvorbou pokračuje hudební program Vltavy.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.
2: Count.
3: Yes, Sam.
2: This will be my shining hour, calm and happy and bright.

0: Sammy Davis Jr., kterého doprovázel Count Basie Orchestra. Slyšeli jsme nahrávku z roku 1965 My Shining Hour.
1: Dvě minuty nás dělí od 15:45. Nevím, jestli je právě tohle čas na to dát si pravý britský čaj. Většinou to bývá čaj až o páté, ale před námi je úvaha dramaturgyně Kristýny Žantovské, která se týká nejenom britského čaje.
2: Mám ráda britské filmy a seriály. Detailně zobrazují konkrétní prostředí, které do značné míry určuje, jak se v něm lidé chovají, a příběh se stává uvěřitelným a svébytným. Britové si nepotrpí na abstrakci, nedefinovatelné tajemno nebo sáhodlouhé, nedej bože, filozofické rozpravy. George Orwell ve své eseji o Charlesi Dickensovi prohlašuje, že právě věrně odpozorovaný detail dělá jeho dílo věčné a stále živé. Že jeho fabulace nebyla bez chyb ani klišé, jeho příběh i postavy často kulhaly, ale vždycky to dohrál detailem, naprosto přesvědčivým. Třeba, že si dal někdo k obědu pečené skopové z brambory, nebo že lupiči obchodníkovi s obilím a semínky, aby nekřičel, ucpali pusu rozkvetlými letničkami. V seriálech, zvlášť když se dopustím binge-watchingu, tedy neodolám a dám si v kuse více dílů na místo jednoho, opakující se detail vyplave a dostane větší význam. Právě takovým detailem je prostá otázka, dáš si čaj? Nebo méně adresná verze, postavím na čaj. Bedlivě sleduji, kdy tahle otázka padne. Většinou v situaci poněkud emočně náročné, kdy slova docházejí, nebo se nenacházejí ta pravá a pokud ano, nechtějí se použít. Příprava čaje může na chvíli situaci, vznikající konflikt, drama, trauma zastavit, nechat ji němou a emoce nedořečené. Jakoby se od čaje očekávalo, že je pomůže sklidnit a vytvořit odstup. Vznikne čas, přinejmenším nezbytný na přípravu, než se řekne něco dalšího, než se půjde dál. A někdy už se neřekne nic. Aktéři si podají hrnky s čajem, stoupnou si s nimi třeba na zápraží, usrkávají ho a mlčí. Čaj je výsostně britská záležitost. Byla bych v šoku, kdyby nabízel čaj Francesco nebo François ve filmech italských nebo francouzských. Znejistila bych ale i u německého dramatu, pokud by nešlo jen o hrnek k snídani. A nabídku čaje v americkém bijáku bych považovala za komedii parodující Brity. Pravděpodobně pití čaje souvisí se jejich dlouhou koloniální minulostí. Pravděpodobně Brity naučili pít čaj Indové. Masala tea, jeho příprava v pouličních stáncích je skvělá podívaná, je bez mléka nemyslitelný. Stejně tak Darjeeling, ať už servírovaný do skvostného porcelánu nebo obyčejného hrnku zvaného mak. Jsem přesvědčená, že kromě návyku pít čaj, ze kterého se stal obřad opáté a ve kterém historickém filmu se neobjevil, je čaj pro Brity také něco jako terapeutické médium. Můj kamarád z Cambridge, bez ohledu na to, co právě dělal, se vždy kolem páté všem omlouval a běžel domů servírovat čaj svým téměř už dospělým dětem. Měli jsme z toho trochu legraci. Dávno už byl rozvedený, ale tenhle rituál dodržoval, jako by tím nahrazoval to, co se rozbilo. Jak hluboce je čaj zakořeněný a troufám si říct v DNA Britů, dokumentuje i historka, kterou uvádí ve své zábavné knize Podivuhodná cesta kolem královny Craig Brown. Sesbíral výpovědi s nespočetnými detaily od spousty nejrůznějších svědků panování Alžběty II. Za těch nejrozmanitějších okolností a událostí, kterými se oficiální biografie většinou nezabývají nebo je nemohou v takové šíři postihnout. Jeden z takových se týká čaje a královnina prvorozeného. Když tříletému princi Charlesovi řekli, že jeho dědečka Jiřího VI. Našel mrtvého komorník, když mu ráno v 7:30 nesl čaj, zeptal se, a kdo vypil ten čaj?
1: Teď už tedy víme, kdo Brity naučil pít čaj, čím vším je čaj právě pro Brity. Dnešní úvahu pro nás napsala dramaturgyně Kristýna Žantovská.
0: Jsme rádi, že jste s námi. Pierre Gabriel Biffarden je autorem další hudební ukázky. Příjemný poslech.

0: Pierre Gabriel Biffarden. Na Vltavě dozněla druhá část jeho koncertu pro flétnu, smyčce a basso continuo e-moll.
1: Za chviličku, za 8 minut tady budou zprávy a potom asi budeme objevovat svět zapomenutých příběhů a možná i starých lidových vyprávění, ale detaily už dovypráví moderátorka dnešní vizitky Karolína Koubová. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, my máme tip třeba na nějaký zajímavý výlet, protože my se vydáme na Jičínsko, ale potom také na Čarovné Lomnicko, což je teď rozhlasový dokument. A my zveme folkloristu, archeologa a historika regionálního Pavla Kracíka, který nám popovídá o tom, jaké to je chránit kulturní dědictví určitého regionu a jaké legendy se tam vypráví, jaké mýty a jakým způsobem třeba se dají zachránit památky, které vypadají, že už prostě skončí.
1: Určitě si poslechnu. Pavel Kracík, historik a folklorista, za chviličku hostem Karolíny Koubové. Ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Dnes také otevřeme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka. Od mládí se navzdory vážným problémům se zrakem věnoval historii a po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil jako historik a novinář.
1: Mám velkou radost, že osudy v tomto týdnu budou právě patřit Petrovi Nováčkovi. Tímto ho srdečně zdravím a vás zveme k poslechu od 11 hodin a 30 minut. Nenechte si na Vltavě ujít osudy. Uzavírá se dnešní ranní mozaika s datem 13. července, ať je to pro vás šťastný a dobrý den. Ze studia zdraví Nadežda Hávová
0: a Dagmar Kopečková.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Krajský a finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Jejich dodržování bude podle hejtmana Holiše hlídat policie. Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu vzrostl už skoro na 1900. Bezmála 700 nakažených zemřelo. Epidemie se podle afrických zdravotníků šíří nejrychleji v historii. Sousední Uganda zatím hlásí 20 případů a 2 mrtvé. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. Tradiční přehlídka nabídne české filmy z hlavní soutěže Pramen a Čika Čeka i oceněné hity Skán Fjord, Znenadání, Domovina a mnoho dalších snímků. A počasí bude polojasno, na severovýchodě a severu území se vyskytne přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách okolo 22. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Říká se, že lidé jsou krví v žilách svého města. Podle mého vnímání a přesvědčení je každý, kdo se hlouběji zajímá o historii a tradice své obce i kraje a komu není osud těchto míst lhostejný, jeho oživujícím dechem. To jsou slova folkloristy, archeologa a regionálního historika Pavla Kracíka. Dobrý den, vítejte ve vizitce.
2: Příjemné dopoledne vám i posluchačům.
1: Pavel Kracík studium archeologie absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně se stipendijním pobytem na Jagellonské univerzitě v Krakově. V letech 2004 až 2017 se odborně etabloval jako prozaický folklorista a dnes působí jako nezávislý badatel. Je zakladatel a předseda spolku Zefirin, dříve Jičínské besedy. Středem jeho dlouhodobého zájmu je dokumentace a výzkum folklorních narací Jičínska a severovýchodních Čech. V rámci tohoto regionu realizuje terénní sběry folklorního materiálu, jejíž výsledky zatím publikoval v několika studiích. Jako folklorista a kulturní historik se také věnuje především studiu lidové demonologie a lidové magie. Pod hlavičkou spolku Zefirin pořádá přednášky, terénní exkurze, komentované prohlídky, badatelské vycházky, jičínské klíčky a slavnost svátek patronky města. Aktuálně můžete spolu s Pavlem Kracíkem a redaktorkou Janou Davidovou Kracíkovou navštívit v rozhlasovém dokumentu Čarovné Lomnicko. Tak pane Kracíku, ono to zní tak dost akademicky, folklorista, archeolog, regionální historik. Vy jste ale dokázal stáhnout tu akademičnost hodně do praxe, do terénu. Vaše přednášky a exkurze navštěvuje 100-150 lidí, máte 40 akcí ročně. Tak prosím, přibližte nám, co se na těch vašich vycházkách děje.
2: Tak vlastně tou nosnou myšlenkou, která se line celou mou činností za těch posledních 17 let, nejsilnějších let mého života, aspoň tvůrčích let, tak vlastně byla snaha nějakým způsobem zúročit odborné vzdělání, pustit se do odborného výzkumu regionu, ale zároveň vlastně výsledky těch jednotlivých historických i přírodních věd určitým srozumitelným tvůrčím způsobem předávat lidem kolem sebe. Protože obecně platí, pokud chcete, aby lidé měli vztah k místu, ve kterém žijí. A obzvláště to patří v regionech, kde je silný lokální patriotismus a Jičínsko bezesporu mezi tyto regiony náleží, tak je nezbytné, aby se vlastně ten kladný vztah k regionu, ten lokální patriotismus, jak je obecně tento jev nazýván, nezakládal pouze na jakési emoční příchylnosti, která je sice základem, dobrým nezbytným základem, ale pokud nemá hluboké kořeny, tak se samozřejmě může velice záhy stát nestabilní.
1: Čili takže, nějaké informovanosti.
2: Přesně tak. Takže vlastně začít seznamovat lidi nejenom z historií, ale obecně s kulturními tradicemi, s hodnotami toho regionu. A to samozřejmě musíte činit způsobem, který je pro ty lidi nějakým způsobem vstřícný, vstřebatelný. A v momentě, kdy já jsem začal před těmi 17 lety na Jičínsku pořádat přednášky, začal jsem přednáškami, které tam do té doby prakticky nebyly, ty přednášky se staly pravidelnými a já jsem se snažil vlastně rozezvučet tu regionálně patriotickou strunu tím, že jsem vždycky vybral téma, které se nějakým způsobem úzce či vzdáleně k tomu regionu polilo. Ale zároveň jsem vlastně do toho města přizval odborníka, který z toho akademického světa tou srozumitelnou formou vlastně přinesl celou řadu nových zajímavých informací. Tak ti lidé pochopili, že historie nebo vzdělávání nemusí být jenom nuda nebo nějaká zátěž, že to je naopak nesmírně zajímavé a začali na ty akce pravidelně chodit, což následně umožnilo to, že to spektrum těch vzdělávacích aktivit se začalo i rozšiřovat a nezůstalo pouze u těch přednášek, které dodnes tvoří páteřní vlastně osu.
1: Takže to byla přednáška, teď k tomu máte terénní exkurze, badatelské vycházky.
2: Terénní exkurze se ukázaly být mnohonásobně úspěšnější než přednášky, protože je to ten těsný kontakt s tím krajem, s tím prostorem, který lidé mají rádi, kterým projíždějí na kole, chodí na svých turistických vycházkách. A vlastně úplně nejúspěšnějšími se staly akce, kdy nejenom, že ty lidi vezmete na komentovanou procházku nebo terénní exkurzi, dám příklad do Prachovských skal, za skalními rytinami, pseudokrasovými jeskyněmi, archeologickými památkami, ale akce, kterou jsem nazval Jičínské klíčky, a která vlastně měla za cíl upozornit na místa, která třeba známe, ale míjíme, jsou nám nepřístupná nebo je o nich ani nevíme. Místa, která nejsou běžně dostupná, ale která představují velmi pozoruhodné místo z hlediska místní historie a konstituování zdejšího génia locí. Takže přípravou poměrně náročná akce. Každé čínské klíčky vyžadují přípravu zhruba 2-3 měsíce, kdy se musíte spojit s majitelem té nemovitosti nebo toho objektu. Domluvíte se na zpřístupnění, vytvoříte fotografie, uděláte propagaci a potom vlastně přicházíte samotná akce, kdy těm lidem na 2 až 3 hodiny během jednoho jediného dopoledne zpřístupníte objekt, do kterého se doposud nemohli podívat a do kterého se velmi pravděpodobně další desetiletí už nedostanou. A to se stalo skutečně nesmírně populárním.
1: Tak prosím, právě řekněte, kam jste zavedl v rámci čínských klíčků publikum, veřejnost, lidi?
2: Tak to spektrum těch lokalit je velice pestré. První čínské klíčky se odehrávaly ve sklepení výsadního hostince v kostelci Ujčíně v Sinajčínsku, kde se vlastně v tom podzemí nachází zazděné 2 mohutné pískovcové články, pozdní gotické články, které měly pocházet z kdysi mohutného krásného hradu Veliše, krajinné dominanty, který byl tedy během 19. století pobořen a doslova rozvezen na stavební materiál po celém okolí. Takže představte si přes 2 metry vysoké, mohutné, krásně těmi gotickými kružbami zdobené pískovcové články. Stejně tak ale třeba byly populární klíčky, kdy jsme se snažili zacílit na staré lokální tradice a jednou z nich byla i tvorba takzvané Nedvídkovy hojivé kostivalové masti, kterou už po x generací, téměř 2 století na Jičínsku, vlastně vytváří rodina. Dnes rodina Havelkových, ale původně tedy rodina příbuzná s panem Nedvídkem.
1: Byl léčitel?
2: To byl lidový léčitel, napravovač, přesně tak. Nedvídková mast nebo termín Nedvídek je, myslím si, obecně rozšířený pojem, který v tom našem současném kulturním povědomí stále ještě visí, ale málo kdo ví, že je tedy spjat s Jičínskem a že zde jeho potomci stále žijí a dodnes v těch původních artefaktech, v tom drátěném, zdrátovaném kamínovém hrnci nebo kovovém hrnci, dodnes tu mast podle té staré ingredience vaří. Takže my jsme se dohodli s Milošem Havelkou na tom, že on zpřístupní tedy tu svoji dílnu, částečně prozradí návštěvníkům recepturu, seznámí je s rodovými dokumenty, dobovými fotografiemi a tak obrovský zájem o Nedvídkovou mast, o kterou si samozřejmě dodnes píší lidé z celých Čech nebo i Moravy, jsem neviděl, protože od té doby Miloš neustále vaří mast.
1: No. No ale jak říkáte právě ohledně té přípravy, to musí být skutečně náročné. Vy najdete prostě v archivech nebo v kronikách nějaké zajímavé místo, nějakou zajímavou událost, na kterou navážete třeba ty jičínské klíčky a pak musíte vyjednávat, protože si umím představit, že jde třeba o prostor, který je chráněný památkáři, nebo potom je to prostor, kde třeba nejsou dohledatelní majitelé, nebo třeba nechtějí otevřít svoji nemovitost. Jak tohle vyjednáváte?
2: Velice dobrá otázka, dokonce bych řekl trefa do černého, protože tady skutečně se člověk potýká s celou řadou problémů, ale zároveň nutno říct, mám štěstí v mnoha ohledech, jednak protože tím, že jsem s tím regionem srostlý a odbornému výzkumu se věnují už vlastně dlouhá desetiletí, tak vytipovat vhodné lokality není zas až tak těžké. Problém bývá dost často v komunikaci s jednotlivými majiteli, kde člověk na jednu stranu využívá jisté kredibility, kterou mu dává jeho jméno. Můj otec, praktický lékař, a můj dědeček, farář církve Československé husitské, to byly osobnosti, které v tom regionu zanechaly obrovskou pozitivní stopu, která vlastně pro mě od dětství na jednu stranu byla velice zavazující a formativní.
1: Myslíte, že zlo takhle dál na Jičínsku? Kracíkovské.
2: Skutečně já vlastně v těch počátcích jsem, neříkám, že těžil, ale v okamžiku, kdy bylo potřeba získat důvěru a kdy to mé jméno v tom kontextu osvěty, propagace historie ještě nebylo úplně zavedené, tak vlastně okamžiku, kdy se lidé spojili mě s farářem Josefem Kracíkem, kterého znali, anebo s otcem Pavlem Kracíkem, lékařem, který léčil, tak vlastně ty dveře byly okamžitě do kořán. To samozřejmě je velice zavazující a vy toho musíte skutečně využívat jako koření. Ale mě v tom především pomáhala moje profese prodejského folkloristy, kdy vy pokud chcete navázat úzký kontakt s potenciálními vypravěči, chcete, aby se s vámi podělili o vyprávění, které znají z rodové tradice, tak musíte v prvé řadě a velmi rychle získat důvěru. Takže to byl a tyto postupy vlastně mě pomohly k tomu, že jsem dokázal majitele těch nemovitostí přesvědčit. V neposlední řadě byly to i předchozí odborné výstupy, různé články, publikace, pohlednice, které jsem vydával, akce, které jsem dělal pro lidi, které fungovaly jako jistou referencí. Ale pravda je ta, že u řady akcí to do posledního okamžiku není jisté, zda se to povede.
1: O tom, jak chránit a otevírat kulturní dědictví určitého regionu, teď konkrétně Jičínska, mluvíme dnes ve vizitce s folkloristou, archeologem a regionálním historikem Pavlem Kracíkem, který nás jaksi vzal s sebou na ty různé stezky a my se teď vydáme na hudební stezku, kterou jste pro nás připravil, protože si pustíme první skladby, nebo respektive první dvě skladby rovnou, které jste pro nás vybral. A já vás poprosím, abyste je uvedl, protože jsou opravdu speciální, specifické, takže si pustíme jako první Agnes Buen Garnas a Jana Garbareka Infert a pak je to tedy píseň Rosenfall od stejných interpretů, skladatelů, tak prosím, už mě v tom nenechte klopítat.
2: Tak Agnes Buen Garnas je známá lidová norská zpěvačka, která zpívá repertoár norských lidových písní. A ona se sešla v roce 1989 na tvůrčím počinu se slavným jazzovým saxofonistou Janem Garbarekem, kdy vlastně se pokusili o aranž starých středověkých norských lidových balad, kde se nám v těch písních vlastně střetává ten dávný starobylý středověký element lidových písní s tou moderní aranží. A já jsem vlastně tuto skladbu zvolil nejenom, že celé to album Rosenfall z roku 1989 je mě bytostně vlastní a vlastně už ho léta poslouchám neustále až téměř do omrzení mé rodiny, ale ono vlastně do značné míry rezonuje s tím, co se snažím svou odbornou činností. To znamená, že během těch mých terénních odborných výzkumů, během folkloristických sběrů se vlastně snažím vynášet na světlo dávná zapomenutá vyprávění a nejenom je odborně zkoumat, psát o nich odborné texty, ale fakticky je navracet zpátky do toho živého podání, do toho povědomí regionu a učinit z nich tu transparentní, živou součást vrstvy té zdejší krajiny. Takže i v té mé práci se vlastně střetává pokus o to spojit to dávné, starodávné s tím moderním. A to myslím, že se Janu Garbarekovi a Agnes Buen Garnas podařilo na výbornou.
1: Tak si teď poslechneme obě skladby a já ještě připomenu vizitka@rozhlas.cz, to je adresa, kam pište své dotazy, podněty. Máme dnes ve vizitce folkloristu, archeologa, regionálního historika Pavla Kracíka.

0: Na Vltavě posloucháte Vizitku, dnes je naším hostem Pavel Kracík, folklorista, archeolog. Mluvíme o tom, jaké to je chránit kulturní dědictví regionu, památky, přírodu a také ji zprostředkovávat lidem. My putujeme po Jičínsku, to je ten region Pavla Kracíka. A když jste uváděl ty dvě skladby, tak jste mluvil o tom, jak vlastně to minulé s tou moderní aranží pro vás hraje, že to je vlastně trochu symptomatické k tomu, co vy sám děláte. Tak mi řekněte, co jste vlastně zjistil, jak dějiny místa ovlivňují naší současnost, proč je jako dobré se o to zajímat. Vy jste už o tom mluvil, že to nemá být pouze na emocionální úrovni, ten lokální patriotismus, ale na nějaké informovanosti.
1: Hlubší znalosti. Já bych se nebál použít příměru stromu, který čím hlouběji a s větším spletí kořenů, koření, tím se vlastně stává vitálnějším, zdravějším a pevnějším. Mojí snahou bylo vlastně zpřístupnit a představit historii a kulturní tradice tak, aby se staly pro návštěvníky a posluchače mých přednášek a komentovaných prohlídek atraktivním, ale zároveň vlastně s tím spojit tu výzkumnou činnost, protože jestliže se motem těch mých aktivit stalo, že objevujeme zapomenutou historii Čínska, tak to není pouze líbivý slogan. Ale ono se skutečně během těch uplynulých 17 let nesčetněkrát stalo, že jsme otevřeli kapitolu, která do té doby byla neznámá místním, ale byla neznámá i historikům.
0: Mm-hmm. Takže v okamžiku,
1: v okamžiku, kdy vlastně otevřete něco, co je do té doby neznámé, kdy vlastně návštěvníci nebo vašich akcí mohou být doslova přítomni těch některých odkryvů nebo odborných výsledků, odborného bádání, tak jim vlastně zprostředkováváte ten proces toho poznání naživo velmi takovou jako poutavou formou a to samozřejmě následně probouzí ten zájem o historii a kulturní tradice toho regionu dále.
0: Tak si rovnou představme nějaké vaše objevy spolku Jičínská beseda, respektive Zefirin. Například jste našel 111 let ztracený barokní relikviář s kosterními ostatky patronky a ochránkyně města Jičína, svaté Sekundýny Druhoslavy.
1: Ano. To je příběh, který se začíná v polovině léta roku 2010, kdy hladinu českého internetu v té okurkové sezóně rozvířila jako švihnutí meče zpráva o tom, že na hudební kruchtě Jičínského kostela svatého Ignáce byly nečekaně objeveny dvě malby velikána barokního malířství Karla Škréty. Skutečně malby Karla Škréty se nenacházejí každý den a jeden z těchto obrazů spodobňoval méně známou světici svatou Sekundýnu, o kterou v té době vlastně nevěděl nikdo nic. I odborní pracovníci Národního galerie sbírky starého umění, kteří v té době připravovali škrétovskou výstavu, která se realizovala tady v Praze v letech 2010 a 2011, tak vlastně neměli žádné ponětí o tom, co byla svatá Sekundýna zač, kde se této světice vzala. My, regionální historici, jsme pouze věděli, že se jednalo o kdysi dávno barokní ochránky města Jičína, ale to bylo fakticky vše. My jsme měli obrovské štěstí, že člověk, který fakticky odborným pracovníkům Národní galerie v Praze dal ten impuls, ten tip, že se v Jičíně nachází Škrétovy obrazy, byl slavný, troufám si říct termín slavný, nesmírně erudovaný historik, jezuitský historik a člen tovaristva Ježíšova Miroslav Herold, který zároveň vlastně všem objasnil, co byla svatá Sekundýna zač. Že vlastně je to osoba světice, která nenáleží mezi tradiční středověké světce, jak jsme na to zvyklí, svatý Mikuláš, svatá Kateřina, ale patří do sféry takzvaných katakombálních mučedníků, neboli světců z katakomb, což jsou ostatky zemřelých, které byly od roku 1578 po celé 17., 18., ale i 19. století kontinuálně vyzvedávány z římských katakomb a co by svatá těla, ostatky těch raných mučedníků, těch prvních křesťanů, rozvážena po celé Evropě a kde jim byla dávána nová identita a kde se stávali předmětem barokní úcty. Aha. Takže my jsme se dozvěděli, že svatá
0: Sekundýna skončila přesně na Jičínsku.
1: To tělo bylo vyzvednuto na počátku 17. století slavným litevským jezuitou Mikulem Lenčínským z římských katakomb. Jezdilo několik desetiletí po Evropě, až na konci vlastně svého života Mikuláš Lenčínský v roce 1650 si vzpomněl, na to, že část svého života strávil i v jezuitské koleji v Jičíně a jako vzácný dar ji poslal ostatky svaté Sekundíny, které do Jičína připutovaly 14. ledna roku 1651 a o 7 let později, v roce 1658, je svatá Sekundína vyvolena jako ochránkyní patronkou města Jičína. Začíná se rozvíjet nesmírně intenzivní tedy světecký kult. Jméno Sekundína po celé 17. a 18. století nosí celá řada žen na Jičínsku. Můžeme říct, každá desátá dívka žena nesla toto jméno. Nicméně po zrušení tovaristva Ježíšova a josefínských reformách se postupně dostáváme k tomu, že úcta k této světici nabývá spíše regionálního rozměru a slábne. Během celého 19. století fakticky zaniká. A v roce 1900 vlastně v rámci úprav toho kostela dojde ke zrušení oltáře. Obrazy od Karla Škréty jsou instalovány na tu hudební kruchtu, už je dávno zapomnuto to autorství. No a relikviář mizí neznámo kde. Takže my jsme sice v roce 2010 zjistili, že máme krásnou malbu Karla Škréty. Díky Miroslavu Haroldovi jsme věděli o svaté Sekundíně téměř vše. Jenom jsme neznali odpověď na to, kde se nachází ty ostatky.
0: No a teď vy jako archeolog, regionální historik, tak prostě jste se pustil do toho bádání a našel jste, kde 111 let ten relikviář byl. Tak to nám řekněte. Jak se...
1: Tak vy se na začátek nemáte čeho chytit, protože církev je bezradná, jméno svaté Sekundíny nikomu nic neříká, regionální historici rovněž nic nevědí, takže v tomto okamžiku vám nezbývá, než se pustit do širokého spektra dobových pramenů, které sice možná před vámi už někdo zkoumal, ale buď ne pozorně, nebo tam zkrátka ještě nikdo do těchto oblastí nezebrousil. A já jsem po vydatné vlastně rešerši dospěl v tom už konečném zoufalství najednou k tomu, že můj předchůdce, kulturní historik František Kaska ve 30. letech řešil stejný problém. Psal odbornou studii o svaté Sekundíně a napsal o tom jakýsi článek, který jsem si říkal, že bude klíčem k rozetnutí této záhady. Jenomže se najednou začala objevovat celá řada úplně jako nečekaných problémů. České listy, ve kterých ten článek vyšel, najednou nebyly k mání, respektive já jsem nevěděl, který z těch 30 periodik, která v té době v českých zemích vycházely, vlastně jsou ty moje české listy. Když jsem se dobral toho, že jsou to české listy vydávané Mladé Boleslavy, tak se ukázalo, že ani v tamnějším státním okresním archivu, ani v muzeu nemají ten ročník, který bych potřeboval. Pouze napojení na centrální databázi jsem zjistil, že jeden z posledních, neřkoliv poslední exemplář tohoto tisku se nachází v archivu v Lounech. Takže o tam tutně poslali fotokopie a tam jsem zjistil v té závěrečné části toho článku, že František Kaska mi fakticky zanechal vzkaz. Ne nepodobný tomu, co známe z Foglarovy záhry Hlavolamu, protože v roce 1932 František Kaska chodí po Jičíně, snaží se najít relikviář se ztracenými ostatky patronky města. A jemu se to nakonec podaří a nechává v podstatě vzkaz tomu, kdo přijde jednou po něm. Chcete-li najít relikviář z ostatky patronky města, vstupte do kostela svatého Ignáce, přistupte k oltáři svatého Františka Ksaverského, sejměte ubrus z oltářní menzy, vyzvedněte oltářní kámen a otvorem spatříte v těch temných útrobách oltářní menzi metr vysokou a metr širokou rakev.
0: To jste udělal?
1: To jsme udělali, jakmile jsem ten text přečetl, tak jsem okamžitě oslovil pana děkana. Na druhý den jsme vstoupili do kostela, přistoupili jsme k oltáři, sejmuli ubrus. Akorát ten moment, kdy vytáhnete oltářní kámen, tak sice cítíte obrovské vzrušení, ale pochopíte, že tím prvním, kdo by vlastně měl tím otvorem prohlédnout, bude přeci jenom kněz. Takže poté, co jsme s vikariátním asistentem Miloslavem Fischerem ten oltářní kámen vymuli, tak jsme udělali krok zpět. Přistoupil pan tehdejší vikář Pavel Jandejsek, který potvrdil, že relikviář tam skutečně je a teprve poté jsme tu schránu uzřeli my.
0: To je neuvěřitelné dobrodružství. Ale řekněte mi, co zabránilo panu Kaskovi, který vám zanechal tenhle vzkaz, aby to sám nevyzvedl?
1: Je to doba, jsou to 30. léta, navíc my, aby jsme vlastně pochopili ten kontext, tak si musíme uvědomit, že na konci 19. začátku 20. století, kdy ten relikviář mizí v útrobách té oltářní menzy, tak jsme vlastně v době, kdy jsme stále ještě v období Starého Rakouska, všecko habsburské, všechno jezuitské je v těch dobách ideově nahlíženo jako to nečeské, nevlastenecké. Všecko jezuitské má takový špatný nádech, takový skoro až jako špatný pach. Takže a navíc ten kult v té době už byl vlastně nábožensky mrtvý. Už to vlastně představilo pouze jakousi součást regionální historie, o kterou ale právě z toho důvodu, že se jednalo o úctu podporovanou jezuitským řádem, v podstatě nebyl žádný zájem. Ani ze strany místních, ani ze strany regionálních historiků.
0: No, neuvěřitelné dobrodružství, tak to tedy mohlo zůstat pro vás. Ale ještě tedy k dalšímu, prosím, archeologickému odkryvu také téměř 100 let zapomenutého památného místa Prachovských skal. Tedy místa, které se nazývá Tři kanapé a podle folklorní tradice tu měli roku 1813 tajně rokovat rakouský císař František I., pruský král Bedřich Vilém III. A ruský car Alexandr I. A vy jste toto místo znovu objevil.
1: Objevil a navíc vlastně dá se říct, největším úspěchem té akce bylo právě to, co jsem zmiňoval, kdy se vlastně snažíte ten archeologický odkryv v tomto okamžiku vlastně spojit s jakousi edukací a osvětovou činností, kdy se tak děje za přítomnosti téměř 150 lidí. Význam toho místa vlastně souvisí s historickou událostí, kdy se v tom roce 1813 rodí protinapoleonská koalice a kdy skutečně po dobu jednoho měsíce rakouský císař František I. pobývá na zámku Výčíně a vlastně ta diplomatická jednání, která vede spolu s kancléřem Metternichem, on prokládá celou řadou výletů po jičínském kraji, kterým si vlastně zkrátí ten čas a jeden z prvních výletů směřuje právě do Prachovských skal. Jedna ze starých lidových pověstí hovoří o tom, že ve skutečnosti tenkrát v Jičíně nepobýval pouze císař František, ale i zbývající dva mocnáři, ruský car Alexandr a pruský král. A že se dokonce sešli právě v Prachovských skalách, usedli do skalních sedátek a tady měli uzavřít onu slavnou protinapoleonskou koalici. Mapách, starých mapách Prachovských skal, těch starých textech se skutečně označení Tři kanapé, tři pohovky objevují, ale pointa je ta, že to místo už bylo dávno zapomenuté, ztracené, mohu prozradit pod téměř
0: metrovým
1: nánosem vlastně jehličí lesního humusu. Je to tak, protože vlastně úderem roku 1918, kdy vzniká samostatný československý stát, tak všechno, jak už jsme o tom hovořili, všechno rakouské vlastně najednou dostává ten negativní punc. A od toho okamžiku vlastně najednou, jak úderem označení Tři pohovky mizí ze všech turistických map. K tomu místu se přestává chodit, místo se postupně zakrývá, vytrácí se z té kulturní historické paměti. Takže já jsem jej vlastně objevil při své archeologické prospekci v roce 1999. A tehdy jsem se rozhodl, že by bylo dobré, kdyby tohle místo zůstalo už z mnoha důvodů vlastně zakryté, kdyby bylo chráněno vlastně před riziky nějaké masivní turistiky. Nicméně, protože jeden místní okruh nadšenců, kteří se věnují regionální turistice, propagaci krás Prachovských skal a historické bitvě u Jičína v roce 1866, tak začali pořádat akce pro širší veřejnost, během které vlastně vodili návštěvníky k takzvaným třem pohovkám. Ale ve skutečnosti je vodili na úplně jiné místo. A začala se rodit vlastně fiktivní mylná tradice o tom, že toto jsou tři pohovky. Tak jsem se znal, že je zkrátka přišel nejvyšší čas, kdy zrealizujeme ten archeologický odkryv ve spolupráci s archeologickou společností Labris a vlastně ukážeme Jičíňákům, kde se to více jak 100 let ztracené památné místo nachází.
0: Zapomenutá místa a ztracené artefakty ukazuje, nachází folklorista, archeolog Pavel Kracík, konkrétně tedy v regionu Jičínsko. O tom je dnes řeč. Připomínám také, že můžete slyšet rozhlasový dokument Čarovné Lomnicko, kde právě tento kraj můžete proputovat s Pavlem Kracíkem a redaktorkou Janou Davidovou, tak to vám nabízí Vltava. A my si teď tedy to napínavé vyprávění, pane Kracíku, ale přerušíme opět trochu hudbou, abychom se nadechli. A to bude zase ještě Agnes Buengarnas a Jan Garbarek. Tak jestli nám prosím uvedete tu další skladbu.
1: Tak ta další skladba, můžeme říci, nejhlavnější skladba celého alba je skutečně ryzí baladou, tím rytmicky se opakujícím textem, která po té obsahové stránce vlastně reprezentuje klasickou folklorní látku o zapovězené lásce mezi lidskou bytostí a nadpřirozenou bytostí. Je to vlastně o jakémsi milostném trojúhelníku, kdy dívka, o které se v té písni zpívá, má vyvoleného ženicha, velice bohatého urozeného, který pravděpodobně má i rád, ale zamiluje se do nadpřirozené bytosti, s níž počne dvě děti. A v okamžiku, kdy se tedy má odehrávat její svatba s tím jejím milým, který mu je zaslíbena, tak ona v tom okamžiku porodí a ten její nastávající se ukáže takový grant, že vlastně místo, aby spustil nějakou hysterickou scénu, tak si ji dokonce tak zželí, že se převlékne za ženu. Ty dvě děti vezme do náruží a odnese je do kostela ke krtu. Ale protože se jedná o bytosti splozené mezi nesourodým párem lidskou bytostí a nadpřirozenou, tak bytosti po krtu samozřejmě umírají. A celá ta balada končí tragicky, tak jako všechny zapovězené vztahy mezi lidskými bytostmi a těmi nadpřirozenými.
0: A tomu, že vy se věnujete právě také démonologii a lidové magii, tak o tom bude řeč třeba po písni.

0: pokračuje vizitka. Dnes s objevy v Jičínsku, na Jičínsku, protože tu máme folkloristu, archeologa a regionálního historika Pavla Kracíka. A my jsme mluvili o tom, že jste učinil jako dobrodružné objevy právě třeba ostatky, patronky ochránky města Jičína, ale také objev vlastně místní, tam ty tři pohovky, ale vy také, aby posluchači věděli, jste objevil také jednu démonickou bytost dosud neznámou před vámi, nebo jste ji našel z toho vyprávění. Kdo to je Kumraus?
1: Tak Kumraus je dávno zapomenuté a dnes už zase opět známé dětské strašidlo, takzvaný bubák, tedy démonická bytost, které se nebále dospělí, ale kterou byly strašeny malé děti. Kumraus byl jakýmsi ekvivalentem klekánice, polednice nebo dětka s pytlem, jak řada dětí bývá strašena. S tím rozdílem, že Kumraus bylo lokální, ryze lokální démonické stvoření, které bylo geograficky svázáno s podkrkonošským městečkem Peckou. A vlastně pozadí vzniku démonické bytosti bubáka Kumrause je pozoruhodné tím, že souvisí vlastně s česko-německým jazykovým rozhraním. Městečko Pecka je ještě z převážné části, nebo bylo z převážné části město s českým obyvatelstvem, ale už sousední lokalita Stupná i další vesnice na Peckovsku byly tvořené smíšeným česko-německým obyvatelstvem, přičemž třeba právě v té Stupné to německé obyvatelstvo už převládalo. A tam vlastně došlo k pozoruhodné události, kdy v tom německy mluvícím u té německy hovořící části obyvatelstva, když chtěli na nezbedné děti přivolat bubáka, tak přivolali bubáku vylez, bubáku pojď sem, tedy německým imperativem kum raus. A tento německý imperativ, kterým se na zlobivé nezbedné německé děti přivolával bubák, tak vlastně přešel do českého jazykového prostředí, kde se z toho nesrozumitelného německého imperativu stává vlastní jméno démonické bytosti bubáka Kumrause, který tím, že vlastně vzniká z německého rozkazovacího způsobu, tak fakticky nemá podobu. Takže řada generací peckovských dětí se bála bubáka Kumrause, který ale neměl definovanou podobu a vlastně bylo ponecháno na tvůrčí fantazii toho, kterého dítěte, aby vlastně buď toho strašilo pouze to nesrozumitelné jméno samotné, anebo aby si sám dovodil, jak vlastně Kumraus vypadá. Takže řada těch starých pamětnic vzpomínala, že jedna z nich si představovala Kumrause jako ošklivého dětka, jiná vzpomínala, že když jí hlídala babička, strašila jí Kumrausem, tak si představovala jako prskající černou kočku na parapetu. Ale třeba Josef Hetfleisch mladší, od kterého mám jedno z nejcennějších vzpomínkových vyprávění, tak vzpomíná, jak ho jako vždycky malého, když zlobil, zavřeli do černého, strašidelného barokního sklepa na Pecce v jejich domě. A jak on se strašlivě bál a já jsem se ho ptal, no a představoval jste si, pane Hetfleischi, jak vlastně Kumraus vypadá? On říká, no prosím vás, jste zavřený jako malý kluk, brečíte, bojíte se, jste zavřený v té tmě, no to nemáte čas si nic představovat, to prostě jenom ta tma a to jméno Kumraus vás vyděsí natolik, že okamžitě začnete poslouchat.
0: No ale řekněte mi, jak důležité jsou vlastně tyhle ty objevy, jak pro vás jako folkloristu a kulturního historika je zásadní, že jste objevil dosud neobjeveného bubáka, strašidlo v Peckovské, které by se možná jako strašidlo vylezlo, Kumraus. Tak jako je to objev? Je to jako důležitý objev?
1: Důležitý objev z hlediska prozaické folkloristiky bezesporu ano, s ohledem na zajímavé jazykové pozadí. To znamená, že budeme-li se zabývat genezí démonických bytostí, studiem lidové výrodové demonologie, tak skutečně objev bubáka Kumrause představuje nepochybně velmi zajímavou případovou studii, která ostatně asi je z mých nejcitovanějších článků.
0: A víc máme i peckovské pivo Kumraus.
1: Tak, ale mně, pokud hovoříme o významu, čistě v těch intencích, jak je to významné pro mě jako soukromou osobu nebo pro Pavla Kracíka, tak mohu říct, že mě se vlastně splnil sen, o kterém se řadě folkloristů ani nesní, protože nejenom, že jsem objevil zapomenutého německého bubáka, ale vlastně v zápětí po tomto lokálním strašidle bylo pojmenováno nově vlastně vyráběné peckovské pivo. světlý 11-stupňový ležák, takže dnes, když návštěvníci přijedou na Pecku nebo do okolí, tak si mohou zakoupit 11-stupňového kumrause.
0: Je to
1: což
0: dobré?
1: Je taková
0: chutná
1: svěra. Chutná, je to dobré pivo, opravdu, a neříkám to jenom proto, že nese to jméno. Je to skutečně moc dobrý ležák. Je to sice svérázné oživení, ale jak už jsme slyšeli i v těch hudebních ukázkách, ty formy, kdy se nám vlastně snoubí to staré s tím novým, má rozličné podoby. A mně třeba skutečnost, že po zapomenutém bubáku je dneska pojmenováno pivo, mně se to velmi líbí.
0: Když právě mluvíme o tom, jak propátráváte a otevíráte ta místa konkrétní, ať už památky, ať už krajinu, přírodu, tak ještě teď zprostředkováváte vlastně zapomenuté mýty, tak to jsou taková trojnožka vlastně toho kulturního nějakého dědictví a povědomí.
1: Je to tak. U sběru folklorních vyprávění já říkám, že folkloristé chodí fakticky vždy pozdě. Já kamkoliv přijdu, tak mě informátoři nebo respondenti říkají, to jste měl přijít před 10-15 lety, to běžel ještě ten by vám toho pověděl. Takže si chodíme sice stále pozdě, ale důležité je, že stále chodíme, protože vlastně když si vezmu těch několik stovek vyprávění, které se podařilo v těch uplynulých 17 letech, ale vlastně i těch předchozích, kdy jsem se už terénním sběrům věnoval, zachytit, tak velká většina těch respondentů dnes už nežije. To znamená, že vlastně skrze tyto vzpomínky, skrze zachycení těchto vyprávění, nejenom, že zachráníme pro odborný výzkum, ale máme vlastně stále šanci je vrátit do toho živého podání a činit tou živou historií, živou kulturní tradicí toho kraje. A jak se ukazuje, tak vlastně lidé o to mají velký zájem. Takže ano, ta trojnožka vlastně spojit odborný výzkum, spojit popularizaci a záchranu památek, to jsou takové tři opěrné pilíře, které spolu vzájemně hodně úzce souvisí.
0: Jak se zachraňuje paměť krajiny a lidí? O tom mluvíme dnes s Pavlem Kracíkem, folkloristou, archeologem, regionálním historikem, a zahrajeme si další skladbu, a tentokrát od irské skupiny Clannad. Tak prosím také, jestli nám ji uvedete.
1: Já se zeptám, kterou skladbu konkrétně jsme vybrali. Jestli to bude skladba Herne the Hunter.
0: Ano.
1: Tak tu jsem vybral záměrně, protože letos mi bude 50, patří mezi pozdní generaci Husákových dětí a samozřejmě nás, kteří v tomto období vyrůstali, tak nesmírně ovlivnil britský televizní seriál Robin Hood, který představoval velice originální adaptaci Robin Hoodovské látky. I z toho důvodu, že vlastně skrze tento seriál se objevily první vlastně tendence novopohanství, tedy mluvil se o novopohanství v českých zemích. A skladba Hrn je uhrančivá tím, že se vlastně vztahuje k postavě lovce Hrna, který v tom seriálu jakýmsi ekvivalentem novopohanského vikanského boha Cernuna. I když ve skutečnosti tím původním folklorním lovcem Hrnem je postava spjatá spíše s divokým honem. Já jsem tu skladbu vybral z toho důvodu nejenom, že mě tedy bytostně vlastní, ovlivnila mě v dětství, ale zároveň úzce souvisí se studiem lidové víry a lidové demologie, která patří právě mezi mé odborné priority.
0: Tak si to pustíme.

0: Posloucháte vizitku dnes s Pavlem Kracíkem, folkloristou, archeologem, a přišel nám mail, dotaz od Heleny Vaňkové, a to je trochu osobní otázka, když právě poslouchala zmiňovaný cyklus na Vltavě Klíč k místu jako klíč, v němž pan Kracík hovořil a který připravovala paní Jana Davidová Kracíková, tak naši paní posluchačku napadlo pochopitelně, zda máte něco společného, zda oba pocházíte z téže rodiny Kracíkových, tak to prosím uveďme na pravou míru.
1: Nemáme spolu společného nic, jak říkám rád, tak je to vlastně schoda osudově náhodná. Paní Jana Davidová Kracíková mě objevila asi před 3 lety v souvislosti s mnou iniciovaným výzkumem barokní krypty pod kostelem Všech svatých v Lázní Bělohradě. Tahle ta akce jí velmi zaujala, dala si mě do sledování na Facebooku a sledovala jednotlivé akce, přednášky a terénní exkurze, které jsem realizoval. A jak ona sama říká, moje texty se jí nesmírně líbily, stále byla zvědavá, co bude nového, a když potom nakonec viděla, s jakou obrovskou, jakým ohlasem se setkávají terénní exkurze, tak mě nabídla, že se domnívá, že by bylo možná dobré vytvořit i nějaký rozhlasový pořad o putování krajinou. Jestli bych dokázal něco takového připravit, já jsem jí předložil scénář, který se jí nesmírně zalíbil, a proto vzniklo Čarovné Lomnicko.
0: Tak a můžete to slyšet na Vltavě právě, tento rozhlasový dokument. Ještě si musíme říct, pane Kracíku, že spolek Zefirín má motto Zachraňujeme zapomenutou historii Čínska a chráníme kulturní dědictví regionu. A my jsme si vlastně ještě nepředstavili ty vaše konkrétní počiny na tomto poli. Co jste vlastně zachránili za konkrétní památky, které by bez vaší aktivity na Jičínsku v Jičíně chyběly?
1: Tak ve stručnosti já jsem inicioval a spolurealizoval záchranu hrobu slavného historika Antonína Vánkomila Malocha na Pražských Holšanech, záchranu nástěnných panoramatických maleb malíře Jindřicha Procházky v hale Jičínského vlakového nádraží, záchranu už vlastně téměř zanikajícího barokního kříže na Vrchách u Jičína, velice pozoruhodné drobné sakrální památky, a v neposlední řadě třeba právě i participoval na obnově restaurování objeveného relikviáře svaté Sekundýny, na záchraně střechy kostela, barokního kostela Všech svatých pod Zebínem. Zkrátka těch aktivit větších i menších byla celá řada.
0: No a jak to probíhá v terénu, v praxi, taková záchrana nástěnných maleb nebo barokního kříže, protože tam jsou různé překážky, opět podobně, že třeba barokní kříž patřil soukromníkům. Zase nádraží, samozřejmě tam jste s Českými drahami, státním podnikem, ale zároveň i s městem, tak to jsou pozorované.
1: Je to vlastně podobné schéma, jako jak je možné, že se mi daří do Jičína, nebo se mi dařilo do Jičína dostávat celou řadu odborníků, kteří přijali a vlastně přednášeli zdarma nebo za úplně symbolický cesták. Vždycky základním předpokladem je najít odborníka, restaurátora, který bude ochoten, natchne se pro tu myšlenku stejně jako já a udělá tu práci za zlomkové náklady. To znamená, že třeba panoramatické nástěnné malby, jejich restaurování vycházelo na 150 tisíc, ale restaurátorka Hana Bělinová to pro nás tenkrát udělala za 30 tisíc. Záchrana barokního kříže na Vrchách, kde majiteli byli 2 invalidní důchodci z Prahy bez finančních prostředků, byla o tom, že jsme sehnali grant Ministerstva kultury, ale zároveň jsme do toho vložili vlastní peníze, a v neposlední řadě celou tu restaurátorskou práci udělal pan restaurátor Petr Glázer, opět za v podstatě řekněme režijní náklady.
0: A Pavel Kracík je dost skromný, takže neřekne, že třeba ty nástěnné malby o své dovolené čistil zubním kartáčkem a pomáhal.
1: No, pomáhal jsem paní Bělinové, to byla krásná dovolená, několik dní na Jičínském nádraží na Lešení, kde můžete čistit malby z roku 1936, které vám zanechal pan Jindřich Procházka. Tak to je za odměnu.
0: Ještě mi řekněte, vy jako organizátor veřejného života se přesto posouváte teď z Jičínska do sousedních regionů, tak co chystáte na Lomnicku?
1: Tak vlastně veškeré aktivity, které jsem realizoval na Jičínsku, které se setkaly s poměrně výrazným ohlasem té širší veřejnosti, ale vlastně zcela nepochopitelně se setkávají s jakousi velmi macešskou odezvou mezi těmi oficiálními institucemi. A v momentě, kdy vlastně to, když to řeknu, takové trošku jako přezírání, bojkotování přechází v aktivní snahu, kdy ty oficiální místa vám, ať už úřední, politická, lidská, vám začnou házet klacky pod nohy, tak a vy se vlastně zároveň snažíte a tou jedinou motivací pro vás je skutečně práce pro lidi a pro ten kraj, tak se přirozeně zvednete a jdete tam, kde o tu vaši práci stojí.
0: A to je
1: v tomto případě Bělohradsko, Lázně, Bělohrad, Lomnicko, takže vlastně veškeré aktivity, o kterých jsme dnes hovořili, tak se přesouvají do sousedních regionů, kde bych je v budoucnu rád ještě více zintenzivnil.
0: Takže tam se máte možnost potkat s Pavlem Kracíkem. A ještě jsme mluvili o té lidové demonologii a lidové magii, kdy jste objevil Kumrause nebo další záhady, objasňujete pověst o zazděné lidské kostře na hradě Pecka a vy navazujete na práci svého předčasně zesnulého přítele a folkloristy Jana Lufera. A tomu také bude patřit poslední píseň této vizitky, kterou vás také nechám uvést a musím vám poděkovat, že jste dnes přišel.
1: Jan Lufer byl jeden z největších českých folkloristů a bezesporu náš největší odborník lidové pověsti a jeho předčasný odchod je tragédií lidskou, oborovou a já bych jenom rád řekl, že vlastně v mém životě on jako člověk, jako mentor, jako učitel znamená nesmírně moc a i další odborné směřování, které hodlám cílit na Lomnicko, Bělohradsko, případně Novopatsko, se ponese i v tom duchu, že se budu snažit naplnit odkaz, který jsme tou společnou prací zaseli a který má ještě velký potenciál na to být do budoucna využit.
0: Takže budete objevovat démony Lomnicka.
1: Budeme pokračovat dál. Máme, už tedy nedopíšeme, ale máme rozepsaný jeden společný článek, který dokončím o opět neznámém demonologickém typu nazývané smrtonosné volání času, který doposavat česká folkloristika neznala. Bohužel už ho nedokončíme, ale dopíšu to společně za mě a za Jana já.
0: A ta poslední píseň je A Song in Your Heart, opět Klenat?
1: To je píseň, kterou mám rád nejenom já, ale měl rád i Jan a je to píseň, se kterou jsme ho vyprovodili letos v lednu na jeho poslední cestu. A já bych ji rád věnoval vlastně jako takový symbolický dárek k jeho nedožitým 48. narozeninám, které měl minulý týden v pátek.
0: Takže si ji zahrajeme. Děkuju moc, že jste přišel do vizitky. Pavel Kracík, folklorista, archeolog, regionální historik. Ať se vám daří dál udržovat paměť místa i lidí. Nashledanou.
1: Děkuji za přání i za pozvání a mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Toho už dříve vyzvalo k odstoupení z kandidátky vedení strany. Důvodem je 230 milionů korun, které Dvořák zdědil po svém otci. Není totiž jasné, jak k ním jeho otec přišel a Dvořák to zatím dostatečně nevysvětlil. Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru baru v thajském Bangkoku. Dalších víc než 60 je zraněných, třetina z nich velmi vážně. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou. Záchranáři uvedli, že začalo hořet kolem půlnoci tamního času. Podle předběžného šetření požár zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnosti ubývat. Počasí. Bude polojasno na severovýchodě a severu území přechodně víc oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25, maxima na horách kolem 22 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsou 2 minuty po 11. hodině. Už jsme slyšeli, že nás čekají tento týden nadprůměrně vysoké teploty. Nadprůměrně zajímavé jazzové půlhodiny, to je také možnost, kterou můžete zaznamenat v našem vysílání. Dnes si v jazzovém dopoledni představíme jednoho z nejzajímavějších nových hlasů současného vokálního jazzu, 24-letého Tyreeka McDowella, který během pár let akceleroval z talentovaného debutanta na jednoho z nejvyhledávanějších zpěváků nejmladší jazzové generace v New Yorku. Dobrý den vám přeje Lenka Novotná, ale to, o čem jsem mluvila, nám představí kolega David Brada. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Tyreek McDowell, co je to za umělce a proč si dneska pouštíme jeho novou hudbu?
2: Je to opravdu velmi zajímavý hlas. Tyreekovi je 24 let, on má haitsko-americké kořeny a jak jste říkala, Lenko, on je opravdu dneska jedním z nejdiskutovanějších nových hlasů na newyorské scéně. Ten jeho hlas je takový příjemný, hluboký bariton, jak už za malou chvíli uslyšíme, a kritici ho často přirovnávají třeba k Nat King Coleovi, aby si to posluchači měli s čím spojit. Ale taky v tom hlase uslyšíte mladou energii a právě už uvedené afrokaribské kořeny, které v některých písničkách jsou slyšet opravdu v každé jednotlivé frázi. My si teď pustíme nový single Wild is the Wind, který vyšel na konci června na labelu Artwood Records, a to je cover verze slavné balady od Dimitriho Tiomkina, ovšem tentokrát v aranžmá od trumpetisty Theo Crockera. No a tohle aranžmá tu skladbu posouvá do hodně současného světa. Theo Crocker v tom singlu ostatně taky hraje, takže to není jenom jeho aranžerské číslo, ale je to spojení dvou hlasů, lidského baritonu a trubky právě v podání Theo Crockera. A já si osobně myslím, že tohle je jeden z těch singlů, které se budou hrát ještě za 20 let a bude se o nich mluvit jako o hodně povedených singlech. Tak si ho pojďme poslechnout. Wild is the Wind.

0: Wild is the wind, vítr je divoký, alespoň ve vysílání Polední Vltavy v jazzové půlhodině dnes ve studiu s Davidem Bradou. Davide, co už má Tyreek za sebou a jaké jsou ohlasy na jeho debut, který vyšel loni?
1: No tak sami slyšíte, že to je opravdu nepřeslechnutelný hlas, který, jak ho slyšíte v rádiu nebo i na pódiu, tak vás prostě vezme za srdce. A jemu se povedla už debutová deska, která se jmenuje Open Up Your Senses a kterou vřele doporučuju. Ta vyšla už v loni a byl kolem ní celkem rozruch. Dostala se na první místo žebříčku magazínu Jazz Week. Dostala v Downbeatu 4 hvězdičky od kritiků a recenzenti ze serveru Jazz Think anebo Party Move jí svorně označili jako objev roku ve vokálním jazzu. Zajímavé na té desce je, jak na jedno album Tyreek McDowell vedle sebe poskládal zdánlivě nespojitelné žánry swing, spirituály, skladby od Nicholase Paytona a k tomu úplně moderní repertoár. A přitom to všechno drží perfektně pohromadě právě tím jeho pevným baritonem. Party Move v té souvislosti označil dokonce jeho hlas za nadčasový, což teda u někoho, kdo v podstatě vlezl na tu scénu, to už je jako velká pochvala, bych celkem řekl. Album taky hodně důsledně ukazuje, a jak se Tyreek vztahuje k té jazzové tradici, jak s ní jako docela šikovně pracuje, protože on na jedné straně hraje materiál od Louis Armstronga z jeho repertoáru a do toho klidně jako si střihne avantgardní vlivy saxofonisty Pharoah Sandersa. Takže velká odvaha v tom repertoáru a skladba, kterou teď uslyšíme, která se jmenuje Won't You Open Up Your Senses, je ostatně taky příkladem toho zajímavého pracování, zajímavé práce se žánry.

0: A s jakými zajímavými jazzmeny už Tyreek nahrával nebo vystupoval, Davide? Je to opravdu jedna z těch mladých nadějných tváří, které podle vás už nezmizí z výsluní velkého jazzového světa?
1: Já jsem o tom naprosto přesvědčený, protože těch jmen, se kterými už zpíval, tak je opravdu dlouhá řada a jsou to jména, která budou naši posluchači dobře znát, třeba pianista Sullivan Fortner nebo kontrabasista Rodney Whittaker, což jsou oba muzikanti, které známe z kapel slavné zpěvačky Cecil McLaurin Sullivan, kterou jsme tady měli i v rozhovoru před několika měsíci. Nebo třeba taky hráli s Wyntonem Marsalisem, což je jméno, které není potřeba nijak představovat. Tyreek už taky hrál třeba s Kenny Barronem, taky slavný pianista, opravdová legenda. A zpíval v bandu SF Jazz Joe Henderson Lab, což je jeden z těch prestižnějších projektů na současné americké scéně. On totiž studoval pod vedením takových jmen, jakými jsou třeba Gary Bartz, Eddie Henderson nebo Billy Hart. Takže hudebně vyrůstal v kontextu, kde se od něj čekalo, že bude navazovat na tu slavnou jazzovou tradici, ale zároveň do ní přinese něco nového, což se mu daří, protože vyhrál mimo jiné Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition před 3 lety v roce 2023 a je teprve druhým mužským vítězem téhle kategorie, kde dominují naprosto jednoznačně ženy po desítky let. No a na singlu, kterým se dneska spolu rozloučíme, který se jmenuje Wild is the Wind, další legendární slavná skladba, se znova potkává s trumpetistou Theo Crockerem a s jeho kapelou, kdy opět uslyšíme tradiční, standardní jazzový materiál zasazený do současného kontextu.
0: Jazzový proud nehodláme na Vltavě zastavovat. Já děkuji Davidu Bradovi a přeji inspirativní letní čas a krásný den.
1: Krásný letní den i vám.

0: Tyreek McDowell se zastavil v první jazzové půlhodině tohoto týdne na stanici Český rozhlas Vltava.
1: Syntezátorové sci-fi světy, islandský minimalismus i ozvěny divokého západu.
2: Sára Vondrášková se v létě vydá hledat své filmové sedmé nebe.
1: Nebude u toho chybět Ennio Morricone, Angelo Badalamenti ani Radiohead.
2: Filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou poslouchejte od 6. července do 24. srpna.

0: To byly skety na albu z roku 2015.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Rodák z Velkého Šenova ve Šluknovském Výběžku žil od dětství v Bakově nad Jezerou. Od nejútlejšího věku měl vážné problémy se zrakem a lékaři se původně domnívali, že nejspíš ani neuvidí. Jak zvládal základní školu, kde studoval gymnázium, kdy zažil první výslech státní bezpečnosti a jak vnímal zásadní politické změny druhé poloviny 60. let? I to se dozvíte v tomto týdnu z osudů, které s novinářem a dlouholetým politickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem natočil David Hertl. První část už za chvíli.

0: To byli Tomáš Hobzek, Ondřej Pivec, Jakub Doležal, Libor Šmoldas, tedy Organic Quartet a Fill in the Blanks.
1: Osudy.
0: Nitky osudu, které vedou zpětně viděno k momentům, které člověka posunují dál a dál, až se stane profesionálním a výtečným politickým komentátorem, se pokusil zachytit během natáčení rozhlasových osudů David Hertl. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda. První část rozhlasových vzpomínek novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka právě začíná.

Já se vám pokusím, drazí posluchači, milé posluchačky, něco říci. Já se jmenuji Petr Nováček, jsem už dědek jak Metuzalem. Do nedávna jako exponát jsem tady stále fungoval v Českém rozhlase, ale teď si užívám zaslouženého odpočinku od 1. ledna, takže jsem si ještě tak trošku nezvyk, ale pokud budu trošku rozdivočelý, jak se vám omlouvám. Prý bys mohl něco posluchačům říci, nevím, jestli na to mám nárok, jestli to není moc namyšlené, třeba vás to bude něco zajímat a třeba řekne, škoda času, tohle poslouchat nebudu, no já to zkusím. Já jsem se narodil 15. července roku 1946. Moji rodiče se vzali 27. října 1945 po válce. Jednoduchým matematickým úkonem lze zjistit, že já jsem byl dítětem toho štěstí z časů Líbánek nejspíš. Že bych měl úplně šťastné dětství, to říct nemohu a moji rodiče taky ne. Já jsem se narodil se špatnýma očima. A teprve s určitým odstupem se zjistilo, že je to šedý zákal, který přestoupil, přeměnil se v zákal zelený. To tedy nebyla žádná legrace. Takže jsem do 3 let věku absolvoval 9 očních operací. Z toho první 3 se nepovedly pozdějšímu panu profesoru Dinsbírovi, tehdy začínajícímu asistentovi a jeho kolegovi Zelenému. A když mě z povijáno zabaleného, mých asi 7 měsících předávali mé mamince, byl jsem její prvorozené dítě, tak jí řekli, no, tak kartáčníkem by se mohl naučit. V tom jsem je zklamal, tyhle ty 2 odhadce, protože jsem celkem bez problémů vystudoval základní školu, kde jsem měl až na 1,5 roku samé jedničky až do 8. třídy. No, pak jsem byl hladce přijat na gymnázium Mladé Boleslavy, jsem také hladce absolvoval, to tehdy se to jmenovalo střední všeobecně vzdělávací škola. No a pak jsem se odebral na vysokou školu, na filozofickou fakultu a to už možná se dívám hodně dopředu. Když se vrátím k té školské docházce, já jsem si musel prostě řadu věcí vymyslet a naučit si je dělat po svém. Protože jsem viděl opravdu hodně špatně a měl jsem 14 dioptrií, pak 12 a tak dále. Tak jsem seděl vždycky v první lavici a vedle sebe jsem měl ještě spolužáka chytrého, který se mi mohl věnovat. Když jsem z té první lavice nemohl přečíst nějaký text na tabuli, tak on mi ho pošeptal do ucha, to jsme měli dovolený, prosím. No a takhle jsem teda nějak s tím válčil, ale doválčil, protože pán Bůh mě to vynahradil, tu oční újmu tím, že já jsem měl opravdu skvělou paměť. Kéž bych ji dneska měl. Zlé jazyky sice tvrdí, že si stále něco zpamatuju, ale to je jenom zlomek toho, co jsem si pamatovával. Nebylo to vždycky k dobrému. Já jsem chodil do školy v takovém malém středočeském městě a my jsme neměli školní jídelnu v objektu školy, tak jsme museli docházet. Najednou se tak stalo, že v dopoledním vyučování nám pán učitel biologie přednesl ptakopiska. Tak dobře, ptakopisk, no mě nikdy biologie moc nezajímala, ale vyslechl jsem to. A najednou ob 2 hodiny soudruh učil studniční, by chtěl nováčka, tak myslím paní učitelka češtiny, říká tak, jdi vedle panu studničnímu. Hele, řekním ptakopiska, no abych to zkrátil, já jsem toho ptakopiska odrecitoval těm žákům z té obvedlejší třídy, protože oni ho měli posléze po nás, jaksi jako látku. Mě tam totiž zavolal ten pan učitel jako, a teď uvidíte, když se dává ve škole pozor, že se to dá umět naspaměť. No a jsem to řekl naspaměť teď, jak jsem byl zvyklý, že? No a teď vám jdeme odpoledne, no oběd a já jdu na oběd a oni už se vrací, ty kluci, parta kluků po protějším chodníku z oběda a vidím, jak si na mě ukazují. A ten jeden říká, to je ten, co umí toho ptakopiska úplně naspaměť, když ho slyší. On říká, ne, kecej, to, no to je on. No já vám chci říct, že všechno dobré nemusí být k něčemu dobré, protože já jsem pak fungoval něco jako dvouhlavé tele. Nějakou dobu, než je to přešlo, začali se zabývat jinými věcmi.

No tak to takové extempore. Normálně jsem se učil jako dobře. No a kromě jiného, já vám jsem byl jistým způsobem anomální, protože mě strašně zajímala politika. Já jsem se kdysi přistihl, že zhruba od 4 let jsem naslouchal zrádným vysílačkám v Svobodné Evropě, to částečně z rodiči, ty mě vždycky říkali, Petříčku, a nesmíš to říct ve škole, nebo mě nás tatínkem zavřeli. Takže takové té dvojdomosti jsem vyrůstal za komunistů. No a se Stejdou s Noemským, s tím jsme poslouchali Vídeň a taky Svobodnou Evropu. A to byl tak dobrý člověk, hodný, to jsem měl moc rád, že on se mi pokoušel vysvětlovat ty jednotlivé myšlenky, které padaly z té Svobodky, a já jsem se dotazoval a Stejdo, co to znamená. No, měl svatou trpělivost. No. Mimochodem, on, to byl ten Stejda, kterého jsem měl nejradši ze všech Stejdů. On byl nějakým středním důstojníkem ve vězeňské službě, tam to zažil za války, nosil těm vězňům jídlo a vynášel korespondenci a tak. No a všecko fungovalo až v roce 1948 po únoru. Jednoho dne jde ze služby a vidí na svém stolku cosi, tak říká veliteli, přesím tě, co to je? On říká, kor, to musíš vyplnit a hned. Říká, počkej, co to je, vstupuji do řad KSČ, odcházím ze sociální demokracie. No počkej, jak to je, to musím? A ten velitel říká, no to musíš, kor. Tak když musím, tak nastoupím. To byl klasický můj Strejda. No a tím se samozřejmě proces krátil jeho služební poměr, protože zakrátko již asfaltoval ulice, vyráběl skleněnou vatu ve vertexu, to je moc nepříjemné, jsou takové bodinky, toho má teplé tělo, no a podobné věci, a nakonec svou kariéru po mnoha, mnoha letech skončil jako vedoucí skladu potravin ve znojemské nemocnici s maximálním platem 1200 korun. Ale je pravda, že to byl veselý člověk, bezvadný, to byl Angeborg Wiener, tady rodilý Vídeňák, vídeňský Čech. Takže jsme spolu poslouchali takhle, protože to bylo přes kousek do té Vídně, jak jsme poslouchali. Jet jsme tam spolu nemohli. On sám se tam dostal za sestrou, která se tam přemístila z Izraela až někdy v roce 1965. A to prosím zastavili autobus v Hatích a jemu udělali osobní prohlídku, včetně toho, že se dívali, jestli nemá v konečníku mikrofiš. Takhle to vypadalo, jo, to už mladší lidi si dneska vůbec nebo představit. No. Já jsem byl prostě odmala učen tomu, že něco jiného se musí říkat ve škole, něco jiného si ale posloucháme s rodiči anebo se strýcem ve Znojmě. A já jsem to v sobě snad uměl docela dobře sladěvat. No a pak jsem ještě měl jedno takový plus až do roku 58, do 24. ledna, jsem měl dědu z maminčiny strany, dědu Františka Názeho. A děda byl strašně zajímavý člověk. On byl ruský legionář a vrátil se před posledním transportem do republiky až, což bylo na jaře roku 20. A zažil tu anabázi po magistrále transsibirské, tenkrát ten Čelabinský incident, neboli konflikt se Sovětem v Čelabinsku, který Sovět naškl naši legionáře, že zcizili jeho pokladnu, což samozřejmě nebyla pravda, i když auto nebyl. Byla auto nějaká střílečka, oni si pak museli vždycky, každý, protože měli vlak, to měli od sovětské moci povoleno a od té chvíle už neměli žádnou její podporu, ani tolerování. Takže oni vždycky 400 kilometrů popojili s tím svým vlakem, částečně obrněným, plným legionářů, směr východ, a zastavili, pokáceli kus tajgy, připravili dřevo do lokomotivy, tím topili další 400 kilometrů a takhle dojeli až do Vladivostoku, že jo. A tohle já se mě strašně zajímalo, teď to víš, tak jak jsem malý, tak jsem říkal, dědo, a který byli ty rudí, a co ty tohle, on říkal, já ti to jednou všecko vysvětlím, až budeš velký, jo. Tak to byl on, taky mě učil německy, no. Ten, když umřel, to pro mě byla strašná ztráta, no.

tenhle děda název, než umřel teda, tak měl živnost. On měl 255, protože za prvé seděl, protože s kamarádem Sokolem vyráběli padělaný samozřejmě lístky na potraviny pro lidi, kteří měli jako v koncentráku nebo jinde, hlavně šlo o židovské rodiny. To bylo v jedné malé obci za války, kde bydleli v té době, Byšice se to jmenuje. No a děda se samozřejmě dostal před soud, soudili ho vedle sekirárny na Pankráci a vypadalo to na trest smrti, tak to aspoň žádal ex offo a advokát. Prý vzhledem k tomu, že to byl voják, tak kdyby ho mohli pověsit, tak děda vyskočil z lavice. Například uměl skvěle německy, aniž to studoval na německé průmyslovce Liberci, tak se hájil sám a učinil z toho něco, jako že chtěli okrádat říši, protože prý ty lístky na potraviny prodávali, jo. No nebyl to byl samozřejmě nesmysl, no ale dostal si 8 let těžkého žaláře, no a skončil ve Cvikau, co je tady v bývalé NDR, kousek od Hrádku nad Nisou českého a naopak zase polského území, no tak tam děda seděl, no a naštěstí to přežil, takže tohle měl vlastně jednu odbojovou zásluhu a další pak, když se už s mým tátou vraceli motocyklem z Vochova u Plzně, kde rozjížděli nějakou ocelárnu do Studena, do Velkého Šenova, ve Sklukovském výběžku, tam jsme bydleli, tak po nich vystřelili Werwolfové někdy na jaře roku 1946. A děda to dostal do nohy a od té doby byl částečný invalida, kulhal a na to právě dostal tu příslušnou průkazku, že je invalidní. A lidé s touto průkazkou měli tehdy možnost zažádat si o živnostenské oprávnění. A tím se děda stal živnostníkem. No jo, ale živnostníkem se fakticky stal můj táta, protože jsme se přestěhovali z toho Šluknovského výběžku do tátova rodiště, do Vakova nad Jizerou a tam táta řekl, že děda to formálně povede, ale že pořídíme si galvanizaci. Lehké chromování, technické chromování. Táta by některé věci uměl opravdu jediný v republice, třeba vevnitř nachromovat hlavení nebo tak, jo. Ale nebyl KSČ, když pozor, to kovodružstvo, Mladá Boleslav, a my jsme byli v Bakově, to se pamatuju, že nějakým před 13. sjezdem KSČ dostali od Svazu spotřebních družstev velký diplom, který byl zasklený, otec ho měl pověšený v takový kanceláři a tam byl kolektiv 13. sjezdu KSČ. Ale přitom ta zajímavost, ani jeden z těch zaměstnanců tam nebyl členem KSČ. Takové věci se děly. Někdo se mě kde si ptal, jak já jsem se mohl jako živnostník dostat na školu, na gymnázium. No, když se to blížilo, tak bylo jasné, že já vzhledem k tomu, jak špatně vidím, se nebudu moci jít učit do Škodovky, do Mladé Boleslavy, protože bych si tam někde uříz nebo usekl ruku nebo něco. Tak musel jsem se opravdu dobře učit a za druhé moje máma říkala, prosím vás, já musím děti něco podniknout, tak si představte, že vstoupila do svazu žen a pořádala osvětové přednášky, jako třeba lékař hovoří se ženami, nebo na cestě po Číně s barevnými obrazy, to můj strýc tam stavěl filmové laboratoře, tak už stavěl barandovské ateliéry, no a udělal prostě přednášku, že jo. No, pamatuju si, jak máma jistě přišpendla čtvrtku, kladívkovou na kuchyňský stůl, takový pěkný jsme měli. A podle držadla dlouhého smetáku, toho rejžáku, si ho nalinkovala a teď koupila si něco barevných tuší a těma kreslila ten plakát. Vždycky musela udělat 3. Jeden nahoru do Bakova, jeden uprostřed, někam na náměstí. No, takže matka moje, tež nečlenka KSČ, se tímto způsobem stala nějak jako ale pečovatelkou, spolupečovatelkou o veřejný život v tom našem 4000ovém městě malém. Prostě když to dopadlo, padla kosa na kámen, tak mě do toho gymblu vzali. To bylo v roce 1960, když jsem tam šel a podobný byl pak případ, když jsem šel na vysokou školu. Do toho totiž přišlo něco,
co mladí už nevědí, netuší. V roce 1961 nastalo tzv. Milostivé léto Čestmíra císaře. Čestmír císař se stal tajemníkem UVKŠČ a měl na starosti chvíli jen školství a také ideologickou práci. Čestmír císař byl bývalý krajský tajemník v Plzeňském kraji a když tam vypukla stávka Plzeňáků poté v souvislosti s změnou reformou, tak tam měl svůj podíl na tom, že tam narukovala lidová milice proti těm demonstrantům a se tam střílelo. On pak ale zletl, rostl, abych tak řekl, a už začátkem 60. let z něho byla taková jako jiná tvář, jo. Prostě měl pochopení pro vysoké školy, lecos povolil různým katedrám, studijní programy a tak dále. Trvalo to jenom 2 roky, než tohle milostivé léto Čestmíra císaře skončilo, jo. Ale bylo. A ten režim prostě začal erodovat, jo. Přičel v 56. roce 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, odhalení kultu, ti naši bolševici se strašně drželi, to byli mimořádně ortodoxní komunisté, tam to šlo pomalu strašně dlouho, nicméně po těch 60. letech to pomalu, pomalinku začalo vadnout, přijali takzvanou socialistickou ústavu a tam nějaký ústup museli udělat, byť zase zčásti jenom formální, ale prostě ten režim nebyl celou dobu stejný. Já když slyším brojit proti komunistické totalitě, komunistickému totalitnímu režimu, tak jako historik, jako pamětník musím říci, že ten totalitní režim v tom celém slova smyslu s těmi koncentráky a šibenicemi tím, to byl od února 1948 do roku 56. Pak to ještě malinko dohasínalo, poslední prvením byl Závodský a pak přišla ta 60. léta a tam se děly do té doby nevídané věci. Takže i děti s nekalým původem politickým jako já jsem mohl se dostat na gymnázium a protože jsem měl se výborný prospěch, tak jsem byl bez jakýkoliv problému přijat na filozofickou fakultu, ale pozor, to bylo výběrová, hodně výběrová škola. A tam bylo ještě takové složitější.

Já jsem se takhle vlastně dostal k mým letům gymnaziálním, i když tenkrát se tomu říkalo střední všeobecně vzdělávací škola. Totiž to byl takový přechod. Ještě ten ročník před námi chodil na 11. střední školu. Po nás to byla 12letá střední škola. A my jsme byli takový mezičlánek. Takže už tenkrát byly pokusy o školskou reformu, ano, ano. No, já jsem se tedy dostal na to gymnázium, prošel jsem kádrováním, který neprošel, to tenkrát tím neprošel vůbec nikdo, ale prostě někde se někdo, nevím kdo, se slitoval a řekl, ale on špatně vidí, ale dobře se učí a máma tady dělá výbor žen, jo, jo. Mimochodem, zájem mé matky o tuto činnost pak výrazně upadl, když jako jsem se na tu školu dostal, jo. Až jsem mi říkal, musíš zase občas udělat nějakou přednášku, aspoň jednu za rok, jo, aby nás neprokoukli, že jsi to dělal jen tak. Strašně milé kantoviště jsem měl. To byla škola postavená v roce 1908, kdyby někdo přijel do Mladé Boleslavy, tak je to šikmo hned proti divadlu boleslavskému, který je mimochodem krásné, doporučuji ho navštívit. A to byla krásná budova, ale co bylo ještě lepší, kdo jste viděli film třeba Cesta do hlubin Študákovy duše nebo něco podobného, no tak některé ty pusy kantorů, ty my jsme tam měli ještě v 60. letech. To opravdu, jo, nebylo jinde k vidění. Detaily nebudu popisovat, ale bylo to velmi příjemné klima, velmi skvělý ředitel, samozřejmě necelý profesorský sbor byl takhle, abych tak řekl, hravý, ale nemyslím si, že by tam někdo někoho udával. Mimochodem, to bylo v druhém ročníku, těsně předtím, než mi bylo 16, tak mě najednou volal ředitel školy do kabinetu a říká, tady za tebou přijela návštěva, no a oni dva soudruzi v takových lesklých hnědých bundách mě si posadili, abych se díval do okna a jeden se mě ptal, druhý jen tak na mě koukal. No, my jsme zajistili dopis, za kterého vyplývá, že vy uvažujete o tom, že byste emigroval do Rakouska k vaší vzdálené tetě. Už jsem se o ní zmínil, to byla ta sestra, dvojče dokonce, mého znojemského strýce. A já jsem říkal, prosím vás, jako já, vidíte, že mám na očích tak asi 9 dioptrií, jsem jaksi odkázán na pravidelné lékařské péči. Myslíte si, že bych chtěl, aby se s tímhletím ocitl v Rakousku? No, vy německy umíte. Já jsem říkal, no, tak trochu jo, ale to nic nemění na tom, že přeci bych nemohl chtít, aby náklady s mým očním zdravím tam nesla ta teta, kterou skoro neznám navíc. No, ale jako ptali se kolem dokola na kovýhle kraviny a přece jenom já jsem říkal, ne, já jsem nikdy takový dopis nepsal a neodeslal. To vám tady říkám otevřeně, ukažte mi. A když to trvalo asi 40 minut, proto to zdůrazním, jaký tenkrát byl lidi, tak ten ředitel, což byl chlap, který ho sebrali 17. listopadu 39 na těch kolejích a letní a pak byl v koncentráku a po válce byl 2 roky na výměně na Sorbonně a byl to prýmový takový člověk, tak ten povstal a řekl těm dvěma soudruzi, já si myslím, že už to stačilo, nováčku, zvedněte se a odejděte do třídy, vraťte se do třídy, ano. A cestou ke dveřím jeden z těch soudruhů, ten, co se se mnou bavil, až ten druhý mě jenom pozoroval, tak říkal, víte, kdybyste se s tím nemohl psychicky srovnat, co teď jsme tady absolvovali, samozřejmě je to důvěrný, tak řekněte večer doma rodičům, až se vrátíte autobusem do Bakova, řekněte rodičům, že jste byl svědkem vážné dopravní nehody se smrtelným zraněním. Ano, nashledanou. No a to byl můj výslech u STB. Byla to vyslovená provokace. Vyslovená provokace bez jakéhokoliv pozitivního podnětu. Ono ochotných lidí bylo spousta. Já se pamatuju na jednoho pána v tom našem malém městečku. Ten šel vždycky ze své, já tomu budu říkat ze svého úřadu, jo? V poledne šel domů na oběd přes to město
a pak zas na zpátek. A my jsme v té době bydleli provizorně u tety a měli jsme okno na hlavní Boleslavskou ulici. Nelžu, ten když slyšel, že se něco u nás mluví, že tam je puštěné nějaké rádio, což se bylo, protože já jsem, jak jsem nemohl vidět, tak mi rodiče dopřáli, že já jsem miloval magnetofony a takový věci a první jsem měl v roce 58, to byl jen zázrak, tak jsem si tak tím hrál a dopil jsem. Tenhle člověk, když šel kolem toho našeho bytu, tak se zastavil a začal natáčet hlavu, aby jako lépe slyšel a 3-4 minuty postál a pak šel zase dál. Ale víte, to se dalo předpokládat, že to je spolupracovník. Ale ta hrůza spočívala v tom, že on byl Žid a jeho synovce jako náměstka ministra financí popravili v tom procesu, který následoval hned poslánského procesu. Takže oni tu zkušenost měli v sobě a on se nepochybně snažil zajistit nějak tak, aby jeho něco podobného případně ještě nepotkalo taky.

Rozhlasové vzpomínání novináře, dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu a jak sám říká také exponátu Českého rozhlasu Petra Nováčka připravil David Hertl. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda. První část je za námi, pokračujeme zítra v 11.30 a odvysílané díly najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Teď už chystáme další pokračování série To byl můj film. Alice Aronová je už za dveřmi.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Likvidace požáru budovy ve Zlíně nejspíš potrvá ještě několik dní. Nejméně 25 světových lídrů bude v Paříži jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko. Zemřel herec Sam Neill, známý z filmů Jurský park a Jurský svět. A počasí bude jasno nebo polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno, teploty až 31 stupňů. Dobré poledne. Hasiči pokračují v likvidaci požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zásah podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové potrvá ještě několik dní. Dodala, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota a na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Hasiči na místě zasahují od čtvrtka. Některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, se dnes znovu otevřely. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude také silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové lidem doporučují, aby se před bouřkami ukryli v budově opatřené hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí mimo jiné dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požárů, a to hlavně na Moravě. Paříž hostí další kolo jednání tzv. Koalice ochotných. Účastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
2: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu. CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Iránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. Ve věku 78 let zemřel náhle novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Diváci ho znali především z filmové série Jurský park.
3: It's a dinosaur.
4: Paleontolog Alan Grant ze série Jurský park a Jurský svět je nejvýraznější rolí Sama Neilla. Už v roce 1977 se ale představil jako protagonista akčního thrilleru Sleeping Dogs. Diváci si ho mohou pamatovat také ze snímků Hon na ponorku, Merlin nebo Horizont události. Velkou úlohu hrála v jeho kariéře i seriálová tvorba. Majora Chestera Campbella stvárnil ve dvou sériích Gangů z Birminghamu. Naposledy se objevil v mysteriózním seriálu Živel z produkce Netflixu. Byl nositelem řádu britského impéria za zásluhy v oblasti herectví a získal 3 nominace na Zlatý glóbus. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, na severovýchodě a severu území přechodně víc oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a maxima na horách kolem 22 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobré pondělní poledne a inspirativní poslech vám o dalším letním poledni přeje Lenka Novotná. To byl můj film, tak se jmenuje projekt, se kterým se v rámci vltavského filmového léta budeme setkávat do 28. srpna, každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. Připravuje ho tým našich filmových publicistů ve složení Tomáš Pilát, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Martin Hrnčíř a Alice Aronová, kteří se ve vysílání střídají. Aktuální díl připravila právě Alice Aronová. A tak Alice, vítej ve studiu, dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: Navážeme na ty minulé díly, kdy jsme mluvili o prvorepublikové kinematografii. Teď se přesuneme do atmosféry války a protektorátu. Budeme hovořit o cenzuře i o filmu Jan Cimbura, ale také o zajímavosti, jakým byl česko-německý plakát. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Tak já myslím, že se můžeme do toho pustit.

0: Le Cercle de l'Harmonie řídil Jeremy Rohrer. Třetí část z Brahmsovy symfonie číslo 1 C mol dozněla a další vydání série To byl můj film je tady v Polední Vltavě pro vás, stejně jako Alice Aronová ve studiu. Alice, jak vypadala protektorátní kinematografie? Prozrať něco víc o arizaci Barrandova.
1: Tak tam bych jenom řekla to důležité datum, že protektorát byl vyhlášen 15. března 1939 a nacisté samozřejmě této situace využili a takzvaně arizovali ateliéry Barrandov, ty hnedka přešly a staly se součástí německého koncernu UFA, slavných ateliérů v Berlíně a ta arizace vlastně, ona probíhala už od roku 1938 do roku 1942, ale ten samotný proces byl právě v tom roce 1939 a jedním ze znaků tohoto období byla vlastně velká vlna antisemitismu, takže v Československu byla ve velké míře spojena s úsilím zničit židovskou konkurenci, zabavit židovský majetek v nejrůznějších oblastech podnikání a samozřejmě vidíme, že tahleta vlna byla i v oblasti kinematografie, kdy do barrandovských ateliérů vtrhli Němci, využili danou situaci a právě onoho léta 1939 provedli takzvanou arizaci a dosadili nuceného správce, který mohl vyvíjet nátlak na akcionáře firmy AB Barrandov. A kromě toho, že už byli tedy i na Barrandovém ateliérech, tak dále samozřejmě arizovali řadu kin, filmové půjčovny, výrobny. Týkalo se to například židovských firm Elekta Film, Slavia Film, Moldavia Film, Meissner Film a dalších. A zároveň se nesměli promítat filmy, na níž se Židé podíleli jako tvůrci. Byla to velmi vlastně napjatá doba.
0: Aby toho nebylo málo, řada filmařů musela v této napjaté době emigrovat. O jaké umělce šlo?
1: Tak my už jsme tady zmiňovali osud Hugo Haase, který to vzal přes Francii, Portugalsko, pak se ocitl v Americe. V Americe se ocitl i Werich s Voskovcem a skladatelem Jaroslavem Ješkem. Odešli i režiséři Karel Lamač, Jiří Weiss, Alexander Hackenschmidt, Josef Kodíček, Otto Kantůrek, kameraman Otto Heller, animátor Karel Dodal, o tom jsme také zde hovořili, ale týkalo se to samozřejmě i spisovatelů, dramatiků, dramatik Karel Langer například, spisovatel Jiří Langer, nebo novinář Egon Erwin Kiš a samozřejmě ještě nutno zmínit i ředitele Barrandova Ladislava Reichla, který také odešel a podobně řada tehdy už známých filmových podnikatelů, producentů jako Ludvík Kantůrek, Otto Sonnenfeld nebo Josef Auerbach.
0: Mohla bys uvést pár titulů filmů, které byly podrobeny cenzuře?
1: Ono vlastně to bylo velmi vysoké číslo, takže než říkat, jaké filmy to byly, tak spíše zmíníme, o kolik filmů se jednalo. A vlastně nacisté náš film podrobili okamžitě cenzuře, nesměly se samozřejmě objevovat žádné levicové myšlenky, nesměly být uváděny filmy ze zemí, které byly s nacisty ve válečném stavu, takže tenhle ten stav trval od toho roku 1939 až do roku 1944 a teďka to slíbené číslo. Němci vyřadili z distribuce 980 tuzemských a zahraničních hraných filmů staršího data výroby a plus 76 nových zcela filmů. No a z tohle toho celkového čísla šlo asi o 113 českých hraných filmů, především prvorepublikové výroby.
0: To jsou neskutečné encyklopedické údaje, neposlouchá se to dobře, my ovšem v nejlepším, co se týče těch zajímavých informací, musíme přestat, ale pokračovat s Alicí Aronovou budeme i za chvíli, protože projekt To byl můj film pokračuje.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.
4: Osipe Emiljeviči, zima je zas podobná.

Zima, měli jste hlad. A nesměl jste mít papír, ani tušku, své básně musel jste si

vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osypé Miljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci, knížky, jaké chci.

0: Jiří Smrš se postaral písní z alba Nedokončené o předěl mezi jednotlivými vstupy dnešního vydání projektu To byl můj film. Otázek pro filmovou publicistku Alici Aronovou je stále dost. Nechvalně známý je film Jan Cimbura z roku 1941 s propagandistickou scénou. Připomeň prosím posluchačům, o co přesně šlo.
1: Tak je to film natočený v režii Františka Čápa a byl natočen podle stejnojmenného románu Jindřicha Šimona Bára z roku 1908, který se také tedy jmenoval Jan Cimbura, a děj se odhrává na takovém idylickém jihočeském venkově, kde hlavní hrdina, urostlý, čestný, chudý chasník Cimbura v podání Gustava Nezvala se osvědčí jako výborný hospodář a postupně je přijat vesnicí a v závěru se dokonce přižení na statek k vdově Mariánce, kterou si zahrála Jiřina Štěpničková. A zde se ujme výchovy jejich dětí. Takže ten film vlastně, když my sledujeme, tak on je přesycen národními symboly, což samozřejmě odpovídá době vzniku filmu roku 1941. Je podkreslen poměrně patetickou hudbou, je zde taková lyrická atmosféra, léta, přírody a dá se říct, že tehdejší divák tohleto místo, ten prostor té vesnice vnímal jako právě to místo poctivé práce, základních mravních hodnot a mám pocit, že obrazy českého sedláka, ještě výborně herecky zahraného, i té vesnice by působily věrohodně i dnes, nebýt zde právě jedné scény motivu protižidovského pogromu, kdy my vlastně vidíme, že místní hospodu v téhle té jinak idylicky fungující jeho české vesnici vlastní ošuntělý židovský krčmář má tady vedle sebe podobně necudnou číšnici, která dává alkohol sedlákům na dluh a proto je židovská postava vlastně v závěru sedláky zmlácena, interiér hospody zničen, podpálen, včetně úpisů zadlužených sedláků a vlastně žid je vyhnán z vesnice. A to, co je důležité zmínit, že motiv vyhnání žida, když čteme román Bárovu předlohu, tak zde se vůbec nevyskytuje. Takže vlastně to bylo přidáno navíc. Víme, jaká byla doba 1941 a samozřejmě i když Čáp v poválečných procesech, režisér Čáp tvrdil v tom roce 1946, že to v knize bylo, tak to byla jedna zjevná lež a dále ještě prohlásil druhou lež, že vlastně židům v době realizace filmu se nic nedělo a zmíněná scéna byla připsána na příkaz německé dramaturgie. Takže i tyhle ty dvě zjevné lži, přes tyhle ty dvě zjevné lži vlastně nebyl odsouzen a od roku 1946 natáčel filmy dál. Tam je spíše důležité zmínit, že právě když už byla premiéra toho filmu, tak vlastně odcházely první transporty židů do koncentračních táborů a já jsem potom dohledávala i nějaké dobové kritiky, že vlastně tehdy jsme si říkali, v rámci éry první republiky už existovala kvalitní filmová kritika a vlastně dobová válečná kritika mlčela. Ta vlastně jenom ten film vnímala, že je to zdařilá literární adaptace plná kvalitních hereckých výkonů a vlastně tohoto momentu si vůbec nevšímala. Až na konci roku 1945, tedy po osvobození v tomto roce, tak na konci roku 1945 proběhla v časopise Kulturní politika diskuze a oficiálně zde byl odsouzen antisemitismus Čápova filmu.
0: Ono by stálo za to zjistit také, jaký byl osud režiséra snímku Františka Čápa.
1: Ten byl nesmírně zajímavý. To tady my už se dostáváme k tomu, že když jsem tady vyprávěla o Hugo Haasovi, o Gustavu Machatem, tak tady mám do třetice osud Františka Čápa a já mám pocit, že některé osudy by se opravdu mohly sfilmovat, že to jsou nesmírně silná lidská dramata. On se vlastně narodil už roku 1913 v Benátkách nad Jizerou a potom zemřel roku 1972 v Jugoslávii a původně začínal jako herec, působil i u divadla, pracoval v Lucerna filmu, kde právě v roce 1937 nastoupil jako scenárista, ale od začátku jeho ambice mířily k filmové režii, to se mu i naplnilo. Dokonce on byl označován tehdy jako nejmladší filmový tvůrce, který si vlastně vyzkoušel ve své době režii prý díky Miloši Havlovi a spolu s Václavem Krškou režíroval takový jako lyrický snímek Ohnivé léto a tam se ukázalo, že Čáp prostě je řemeslně schopný, umí točit právě ty lyrické scény, má smysl pro citovost, smyslnost, cit pro detail a hlavně pro vedení herců. No a potom samozřejmě jeho tvorba pokračovala i během nacistické okupace, kdy se zařadil mezi důležité filmové tvůrce, zejména díky právě dvěma přepisům literární klasiky. Tak o Janu Cimburovi jsme již hovořili, ale on ještě natočil i Babičku Boženy Němcové, což vlastně v té době bylo důležité literární adaptace dělat právě pro ten český národ, který když šel do kina, tak vlastně tam chtěl mít nějakou tu jistotu, ty ideály vidět právě tady třeba v případě toho Cimbury, jak jsem říkala, tu českou vesnici jako to místo té poctivé práce. No a za Protektorátu on pak natočil pro Lucerna film ještě dalších 6 filmů zcela rozdílných žánrů. Za pozornost stojí kostýmní drama Noční motýl, to je vlastně byl i u diváků velmi úspěšný film. No a potom ještě jeho poslední a další kontroverze po Janu Cimburovi, on vlastně na konci války nedokončil, pouze roztočil velkofilm Kníže Václav, kde vlastně měl být svatý Václav spodobněn jako věrný a poslušný vazal, neboli sluha německé říše. Takže tento projekt naštěstí nebyl dokončen, ale právě po válce, když byl Čáp souzen, tak kromě Jana Cimbury tam byl zmiňován i kníže Václav, ale přesto vlastně obvinění se neprokázalo a jak jsem říkala, Čáp byl očištěn a vlastně po válce točil filmy dál. On vlastně pokračoval ve své tvůrčí kariéře a emigroval. A dokonce i ta emigrace byla velmi dramatická. Po 2 nezdařených pokusech o přechod hranic se konečně v roce 1949 dostal se svojí matkou do západní zóny v Německu a začal pracovat v Mnichově, v Berlíně. No a od 50. let se usadil v Jugoslávii. Tam vznikla mimochodem slavná studentská komedie Vesna, která se stala jedním z nejúspěšnějších slovinských filmů v historii, takhle pod vedením českého režiséra Čápa. A dokonce po tomto filmu Vesna je dodnes pojmenováno slovinské národní ocenění, slovenská národní filmová cena, která se jmenuje Vesna. Takže tam bych jenom skončila s Čápem v tom, že přestože on ovládal režijní řemeslo, měl tyhle ty dva kontroverzní počiny během druhé světové války, tak on měl vlastně i nešťastnou tu emigraci v Jugoslávii. Mezi slovinské režiséry se nikdy úplně nezařídil, on byl homosexuál, měl i špatnou znalost jazyka, takže trpěl tím, že nemůže přednášet na filmové škole. No a ke konci života opravdu finančně živořil, úplně bez důchodu, nebyl mu přijat důchod ani s tím jugoslávským státem, takže on se živil tím, že pronajímal pokoje turistům a dokonce vlastnil drůbeží farmu, ale bohužel neúspěšně a měl velké problémy s alkoholem. Takže tragický konec.
0: A kdybychom krátce srovnali to, jaká situace panovala ve světě publicistiky, té denní novinařiny, se světem kinematografie, jak by dopadlo toto srovnání z hlediska výskytu propagandy?
1: Tak naštěstí dobře pro kinematografii, protože vlastně ten Jan Cimbura je, můžeme říct, jediným pro nacistickým filmem u nás. Ostatní čeští filmaři netočili nacistické snímky a oproti filmařům právě byli velmi aktivní novináři, kteří často publikovali v antisemitských časopisech.
0: To byl můj film dnes s Alicí Aronovou.

0: To byla část ze sonáty Heinricha Ignáce France Biebra. Hrál soubor Harmonie Universelle a teď je 12 hodin 31 minuta a posloucháte další vydání letní série Českého rozhlasu Vltava. To byl můj film. Ve studiu je stále Alice Aronová. Vracíme se naspátek do éry protektorátu, kdy se vyskytl i česko-německý plakát. Jak vypadal ve srovnání s plakáty z prvorepublikové doby a jaký měl úspěch u publika?
1: Tam bych ještě jenom doplnila, že my jsme vlastně ještě o plakátech vůbec nehovořili a je to vlastně nejstarší forma propagace, která hnedka byla spojena s filmem a u nás vůbec nejstarší dochovaný plakát k filmu byl z roku 1913 Josefa Weniga pro komedii Idyla ze staré Prahy a ten, když ho vidíme, tak je tam prostě taková zamilovaná dvojice, na pozadí je Pražský hrad, okraje malby rámuje okrasné podzimní listí ve stylu secese, takže taková i líbivá záležitost. No a potom samozřejmě už následovaly další plakáty v éře němého filmu, kdy už se pochopilo, že cílem je pobavit statisíce diváků, upozornit vlastně na dané snímky. No a éra zvukového filmu té první republiky, tak najednou tam už samozřejmě ten plakát měl mnohem vyšší úroveň než plakáty předešle a už se tam razil kult filmové hvězdy. Takže o všech předních umělcích, o kterých jsme zde hovořili, jako Adina Mandlová, Vlasta Burian, Nataša Golová, Lída Bárová, Oldřich Nový, tak to samozřejmě byly ty filmové hvězdy, které se objevovaly na plakátech. No ale potom vlastně přišlo období protektorátu a druhé světové války, kterému se věnujeme dnes. A samozřejmě československému filmu hrozilo pohlcení mnohem silnější kinematografií německou. A Josef Goebbels, když vlastně navštívil Prahu, tak prohlásil, cituji, můžete nám věřit, že bychom měli dost prostředků a možností, jak potlačit český film. My to však vůbec nechceme, naopak rádi ho necháme podílet se na naší velké práci. Konec citace. Takže s protektorátem přicházel i německo-český plakát, upozorňuji německo-český, který samozřejmě tvůrcům přinášel mnoho starostí, protože si představte, že na tom plakátu najednou byly dvojí informace, vlastně zdvojnásoben počet informací, protože se muselo vše objevit ve dvou jazycích, v němčině a v češtině a samozřejmě německý text byl na prvním místě. A když jsme zde hovořili o cenzuře, tak filmové plakáty také procházely cenzurou, německou cenzurou, stejně jako film.
0: Ono z toho běhá mráz po zádech v některých okamžicích a zajímavé je také, jak v tom tvém projevu teď Alice se objevilo párkrát plakát, což je také vlastně z té němčiny. Ano,
1: to je pravda.
0: Ano, v filmařské češtině je skutečně a Handýrce především je ten plakát opravdu často používaný. Jaký filmový plakát z této doby máš osobně nejradši a proč?
1: Já vlastně jsem přemýšlela, že já zrovna nejsem nadšenec pro toto období dvojazyčných plakátů, ale protože víme, že potom zase následovalo období socialistického realismu, o tom budeme mluvit a to také bylo poměrně nešťastné období pro tehdejší kinematografii, teďka myslím pro období filmových plakátů, tak já vlastně bych se posunula potom trošku dál a my se tomu období budeme věnovat, takže když se řekne nejoblíbenější filmový plakát, tak jednoznačně pro mě je to období 60. let a to už se posouváme opravdu dál, kdy se prosazoval takzvaný bruselský styl, to slavná výstava Expo 1958, kdy se začalo kombinovat volné užité umění a najednou ty plakáty se vyznačovaly zjednodušenou kresbou, používaly se krásné pastelové barvy a samozřejmě souviselo to s tou uvolněnou atmosférou 60. let vstupující generací nové vlny a najednou tady jsme se propojili se západní Evropou a tomu vlastně proto vše prospělo i našemu plakátu a setkáváme se s volnou grafikou, s uměleckou fotografií, s koláží, s fotomontáží, s výraznou topografií a o tom ještě, jak říkám, budeme mluvit prostě v téhleté éře. Ani ti výtvarníci vlastně ty filmy neviděli a dělali nádherné filmové plakáty a mezi tyhle ty umělce doby českých afišistů patří Jiří Balcar, Karel Vaca, Zdeněk Palcr, Zdeněk Cígler, Josef Vyletěl, Olga Poláčková, Vyletělová a třeba zrovna její plakát k filmu Něžná je můj nejoblíbenější. Ale o téhlete, o tom vrcholu vlastně zlatém období plakátové tvorby 60. let ještě budeme určitě hovořit.
0: Atmosféru války a protektorátu a také cenzuru, film Jan Cimbura, ale také zajímavosti, k jakým patřil právě česko-německý plakát. Dnes zmiňoval ukázala v dalším dílu série To byl můj film Alice Aronová. Tato série je vysílána na Vltavě každý den mezi 12. a 13. hodinou, každý všední den po celé léto. A já ti, Alice, děkuji za tento díl a těším se na ty další. Hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: A na závěr ještě důležitá zmínka pro posluchače. I vy se totiž do projektu můžete zapojit, a to hlasováním ve vltavské anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na webu vltava.rozhlas.cz je 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu, a vy, milí vltavští posluchači, můžete určit pořadí filmů, které jsou ty nejlepší pro vás.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Louis Hogg, solo a Czech Ensemble Barok s uměleckým vedoucím Romanem Válkem přednesli a dopolední Vltavy přinesli část z koncertu pro hoboj F-dur Františka Xavera Richtera. Mezinárodní filmový festival skončil, ale stále je šance vidět filmy, které se v Karlových Varech představily. Festivalové ozvěny Šarivary jsou ode dneška do konce týdne ve čtyřech kinech v Praze a Brně. Kina Aero nebo Světozor nabídnou divákům bezmála 30 snímků, lákají na české filmy z hlavní soutěže i zahraniční tituly, mezi nimi i ty oceněné na festivalu v Cannes.
1: Teď máme pěkný život.
2: Pramen režiséra Ivana Ostrochovského patřil mezi nejvýraznější filmy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Drama s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
3: Je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer, ale o tom, že i když třeba v 50. chci žít sama bez muže, kterého mi vesnice vnucuje, tak i to je jinakost. A i ta je vlastně někdy pro nějakou vesnici nebo společnost problém.
2: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky oceněné v Cannes. Polská domovina vypráví o cestě spisovatele Tomase Manna a jeho dcery poválečným Německem. Japonský režisér Ryusuke Hamaguchi uvádí po úspěšných filmech Drive My Car a Zlo neexistuje novinku z nenadání. Filip Svoboda, Český rozhlas.

Cassandra Wilson na albu Glamoured okouzlená dospívala. Polední Vltava nabídne za pár minut ještě klapku. Dvojnásobný držitel Oscara za filmovou hudbu, jeden z nejznámějších hráčů na charango a ronroko, kytarista a zpěvák skupiny Bachofondo a v neposlední řadě také hudební producent. To je v jedné osobě Argentinec Gustavo Santaolalla a právě jeho soundtracku bude věnována klapka Kristýny Šrámkové po 13. hodině. Teď je 12:48.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Státní bezpečnosti. Soud je potrestal za perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali a s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Obžalobě v případu čelí ještě třetí bývalý příslušník STB, který se na vině a trestu nedohodl. Dnes k soudu nepřišel a soud se tak k případu vrátí v září. Ukrajina hlásí nejméně 4 mrtvé a desítky raněných po ruských nočních útocích. Dvě oběti hlásí Chersonská oblast a další dvě Záporožský region. Náletům čelila i Oděsa a Charkov. Moskva naopak hlásí ukrajinský útok v oblasti hlavního města. Tam zemřeli 3 lidé a 5 dalších je zraněných. Francie si předvolá ruského velvyslance v Paříži. Oznámil to francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Důvodem jsou podle něj kyberútoky organizované ruskou rozvědkou proti nejméně 10 evropským zemím. Doplnil, že Francie uvalí sankce na 9 lidí a 4 subjekty, které jsou za ně zodpovědné. Rusko se podle něj v kyberprostoru zaměřuje na špionáž i sabotáže, jako byl například loňský pokus o narušení provozu na železnici v Polsku. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet více než 40 000 ohrožených druhů živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém ale můžete mít i v případě mušlí nebo písku. Například Sardinie zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Počasí. Bude skoro jasno až polojasno, k večeru na západě přibývání oblačnosti. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a v 1000 metrech na horách okolo 22 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pořad nejbližší je stále svěží reprízou Klapky z roku 2020, kdy se Kristýna Šrámková zabývala otázkou, jak zní tradiční andský nástroj charango ve filmu. Stala se autorkou dalšího z mnoha pořadů věnovaných filmové hudbě. Nazvala ho Gustavo Santaolalla a zvuk charanga.
0: Klapka.
2: Filmová hudba argentinského skladatele a kytaristy Gustava Santaolalla nám bude dělat společnost v dnešní Klapce, kterou vás provází Kristýna Šrámková. Santaolalla složil hudbu k více než tuctu filmům, z nejznámějších třeba Amores Perros, Motocyklové deníky nebo Skrocená hora a Bábel. Za poslední dva získal dokonce Oscara a my se k ním ještě vrátíme. Kromě tvorby filmové je i aktivním kytaristou v kapele Bajo Fondo. Za své producentské aktivity byl Santaolalla nominován i na cenu Grammy a uveden do síně slávy latinskoamerické hudby. A jako skladatel není pozadu ani ve tvorbě sólové, ze které zmíním album Camino. Ale zpět k filmu. Hned první filmová spolupráce se stala zásadní. Byla to hudba pro film Amores Perros. Ten v roce 2000 natočil Alejandro González Iñárritu a tady je ukázka.

To byla hudba z filmu Amores Perros, který byl první spoluprací Gustava Santaolalli a režiséra Alejandra Gonzálese Iñárritu. Když přeskočíme další jejich spolupráci, film 21 gramů, dostaneme se do roku 2006, a to k filmu Babel. Mistrně natočené drama o zdánlivě náhodném propletení několika lidských osudů tak, jak to Iñárritu umí, a dokázal to už ve dvou předchozích filmech. Santaolalla získal za hudbu k tomuto snímku Oscara. Cenu věnoval svému otci a své rodné zemi Argentíně.

Oscarová hudba z filmu Bábel dozněla v dnešní Klapce. Autor hudby Gustavo Santaolalla je podepsaný také pod soundtrackem k dalšímu známému filmu. Jsou jim motocyklové deníky, příběh inspirovaný Che Guevarovými deníky z cest a knihou jeho kamaráda Alberta Granada. Po první ukázce z tohoto filmu se pak konečně dostaneme k charangu nástroji, zmiňovaném v názvu dnešního pořadu.

To byla skladba z filmu o argentinském revolucionáři s názvem Motocyklové deníky. Che Guevara ve své stejnojmenné knize popsal charango, které viděl poblíž chilského Temuka v roce 1952. Bylo prý vyrobeno ze 3 nebo 4 drátů o délce asi 2 metrů, natažených mezi plechovkami, které byly připevněné k desce. Hudebník používal jakési kovové trsátko, s nímž trhal dráty a vydával zvuk podobný kytarové hračce. Charango je drnkací strunný nástroj z rodiny louten, který je tradiční pro oblast And. Typické je jeho využití v indiánské a latinskoamerické hudbě. Na první pohled se může trochu podobat ukulele. Santaolalla je jedním z nejznámějších současných hráčů na charango a vedle toho ještě jeho baritonový typ pocházející z Bolívie s názvem Ronroco. Je o něco větší a jeho tón je hlubší. Specifický melancholický zvuk tohoto nástroje se prolíná i jeho filmovou hudbou, jak můžete slyšet v druhé ukázce z Motocyklových deníků v Santaolallově podání.

zastavení. Není to ticho, které nastává na samém konci melodie, ale je to ticho, které nastává mezi dvěma notami. Říkám si, že hrát hodně not je něco, čeho je snazší dosáhnout. Jen hodně cvičíte a hrajete spoustu not. Ale nehrát je v hudbě někdy trochu obtížnější.

Na závěr dnešní klapky se ještě vrátíme ke spolupráci s mexickým režisérem Alejandrem Gonzálesem Iñárritu, se kterým skladatel spolupracuje už od roku 2000. V úvodu tu byla ukázka z Amores Perros a filmu Babel a právě z tohoto soundtracku, který Santaolalla také produkoval a získal za něj Oscara, si pustíme poslední ukázku. Vybrala jsem jednu z mých nejoblíbenějších skladeb tohoto argentinského mistra charanga s názvem Iguazu. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek neděle vám přeje Kristýna Šrámková.

Gustavo Santaolalla a Igauzu, skladba, kterou hrál na čarango sám autor, mimo jiné autor řady skladeb k filmům. Zaměřila se na to už v roce 2020 ve filmové klapce Kristýna Šrámková. Povídka italského režiséra a scénáristy Michelangela Antonioniho, která vás přenese do pátské nížiny v Itálii, kde ženy vychází ven až po západu slunce a muži jsou odměření a pomalí, je už připravena k odvysílání. Poslouchejte za chvíli v Polední Vltavě.

0: To byli Václav Jan Křtitel Tomášek, ekloga C-dur pro klavír, na který hrál Milan Langer.
1: Povídka.
0: Lehký nádech letní znuděnosti má v některých bodech povídka italského režiséra a scénáristy Michelangela Antonioniho. Několika časovými linkami se bude proplétat příběh dvou milenců, kteří milenci vlastně ani nikdy nebyli. Michelangelo Antonioni, kronika lásky, která nikdy neexistovala, překlad Eva Zaoralová, v režii Dimitrie Dudíka účinkuje Boris Rezner.

Koncem září se v nížině snáší večer rychle. Den končí, jakmile se rozsvítí pouliční lampy, z nenadání. Ještě před chvilkou vrhal západ slunce na cihlové stěny magické světlo a to byl pro město metafyzický okamžik. V tu dobu vycházely ven ženy. Ve městech kolem pádu byly ženy určitou kategorií reality. Muži čekávali na západ slunce, aby je uviděli. Muže spojovalo silné pouto s penězi, byli odměření a pomalí, s lehkým nádechem znuděnosti. Když byli podráždění kvůli penězům, ženy je ukonejšily. V pátské nížině milovali muži ženy s ironií. Když zapadalo slunce, pozorovali je, jak se procházejí, a ženy si toho byly vědomy. Večer postávali muži na chodníku ve skupinkách a bavili se. Bavili se o ženách. Nebo o penězích. Film, který jsem nosil v hlavě, byl o jedné podivné historii mezi jedním mužem a jednou ženou z Ferrari. Podivné pro toho, kdo se v tom městě nenarodil. Jenom člověk z Ferrari může pochopit vztah, který trval 11 let, ačkoliv nikdy neexistoval. První námět toho filmu byl jiný než ten, který se chystám vyprávět. Přivedl mě na ně kamarád, kterého si večera končícího jako obvykle pozdě v noci s debatou na rohu ulice. Byl to slavný roh, kde se stýkala Savonarolova ulice s Prajzolovou. Nad našimi hlavami byla nápadná pamětní deska s nápisem. Na tomto místě byl v noční tmě zákeřně proboden Ercole di Tito Strozzi, slovutný básník a jazykospitec 1508. To by mohl být další příběh. Hrdinou toho, co mi vyprávěl ten kamarád, byl mladík, který se zamiloval do jedné dívky, ale ta dívka jeho lásku neopětovala. Ne, že by se jí ten chlapec nelíbil, naopak. Ale co si jí napovídalo, aby ho odmítla? Mladík se jí přesto tvrdošíně dvořil dál. A tak se to táhlo celé roky. Celé město to vědělo, všichni sledovali, jak se vyvíjí jejich osudy a povídali si o nich. Ale dívka trvala na svém, až jednoho dne se vzdala. Chlapec si ji odvedl do své garzoniéry, svlékli ji a ona se nebránila. Najednou byla povolná a něžná. Chlapec se už chystal, že se jí zmocní, ale v okamžiku, kdy to chtěl udělat, se najednou odtáhl a řekl: přece jsem tě dobil. Pak se oblékl a beze slova odešel. Touto ironicky emfatickou větou, jež se stala proslulou v kronice ferrarských lásek, začal teprve skutečný příběh těch dvou podivných milenců. Nadále se potkávali na nejvýš náhodou na ulici. Avšak ona zůstala v očích lidí jeho dívkou a on jejím chlapcem. Oba prožili jiná dobrodružství, jiné lásky, ale on se neoženil a ona se nevdala. Nad tím vším či vespod všeho byla jejich abstraktní vzájemná věrnost. A ta jim, myslím, vydržela celý život. Když se mi dostala do ruky kniha Giuseppa Raimondiho Příběhy z Emílie, zjistil jsem, že jedna povídka připomíná tenhle příběh. A moje profesionální deformace mě přivedla na nápad vyprávět třetí příběh, v němž by se prolínaly jednotlivé prvky obou. Napsal jsem ho a dokonce jsem si vypůjčil od Raimondiho i slova. V literatuře se to nesmí, ve filmu ano. Poněvadž slova, jež nejsou dialogem, ale popisují duševní stavy a výjevy ve scénáři, nic neznamenají. Jsou použita jen prozatímně, aby napověděla něco jiného. Totiž film. Poprvé mě zaujala minulost. Filmové plátno si odjakživa zahrávalo s dějinami. Jen málo režisérů dokázalo při výletech do zašlých dob dosáhnout věrohodnosti. Určitě to byli Eisenstein a Kurosawa či Tarkovský v Andreji Rublevovi, anebo Straub v Malé kronice Anny Magdaleny Bachové, Rossellini v Dobytí moci Ludvíkem 14., nebo Kubrick v první epizodě Vesmírné odyseje. Jenomže tady šlo o nedávnou minulost, kdy vzpomínky byly ještě živé. Lákala mě hlavně možnost vyprávět o Ferraře podle imaginární posloupnosti, niž by se události určitého období prolínaly s tím, co se stalo jindy. Protože to je pro mě Ferrara.

Je už skoro pět, když Silvano vstoupí do kina. Kino je bývalé divadlo s oblískanými zelenými stěnami pokrytými patinou, připomínající povlak na bronzových sochách. Promítá se film, který hovoří o lásce a politice. Silvano má rád politiku ve filmu, ať s láskou nebo bez ní. Viděl už dvakrát všechny prezidentovy muže. Po první části se v sále rozsvítí. Všichni se rozhlížejí, Silvano také. Výměna zvědavých i drzých pohledů. Jeden z nich se soustředil na Silvana, jako by ho vyzýval k opětování. Je to pozorný a trochu potměšilý pohled. S ubíhajícími minutami přestávky je čím dál naléhavější. Tvář, k níž patří, neskrývá, že je jí přes 30. Upřeně na něj hledí a neuhýbá jeho pohledu. Jako by se ptala, co pak už se nepamatuješ? Silvano si nejasně vzpomíná, jenže bývaly časy, kdy mu vše bylo nakloněno i tváře. A tuhle nemůže zařadit. Když se v sále setmí, zaplaví ho hluboké pohnutí. Příliš mnoho let se navršilo na ten dávný rok, na rok před 11 lety. Náhle měl zase před očima neoklasický profil té tajemné ferrarské dívky. Listopadové ráno ve vláčku, který projíždí rovinou k údolím, k místům, kde zahnívá moře. Slunce je ubohé, jako ti dělníci, co na ně čekají, aby začali pokládat vodovodní potrubí. Nádraží, nájemné auto, rozbahněná cesta. Po cestě jde dívka vedoucí jízdní kolo. Silvano přibrzdí, aby ji nepostříkalo bláto. Dívka se otočí a poděkuje. Má tichý a vážný hlas. Mladík se ubytuje ve zmodernizovaném venkovském hostinci s pokoji a když se jde dolů k jídlu, uvidí tu dívku. Některé stoly mají ubrusy, jiné ne. U těch bez ubrusů sedí dělníci, žvíkají dýňová semínka a popíjejí při kartách. Dívka dovolí, aby Silvano přesedl k jejímu stolu a začnou se bavit. A potom, po dlouhé chvíli mlčení, spolu výjdou ven. I měsíc, jako by přišel Silvanovi na pomoc, bílý měsíc, prosvítající mlhou jako mléčným sklem. Oba mladí lidé se zase rozpovídají. On jí řekne něco o sobě, ona mu vypráví o svém učitelování i o svém chudém dětství. Jmenuje se Carmen a je jí 24 let. V jejich rozhovoru je nádech melancholie, ale jen nepatrný. Je příjemné držet se v tom vlhkém večeru za ruce a brát se vážně. Voda v údolí má barvu železa. Když se ozve výstřel, znamená to, že někdo objevil rybáře bez povolení a teď je honí. Mladí lidé se naprosto samozřejmě políbí a pak si povídají dál. Jemu se zdá, že ještě nikdy nepotkal nikoho, s kým by mluvil tak otevřeně. Nikdy ho nenapadlo, že by to bylo možné s ženou. A ona si nikdy nepomyslela, že by nějaký muž měl tolik co říct. V těchto končinách jsou lidé nemluvní. Když se pak vracejí do hostince, kde dívka rovněž bydlí, oba mlčí, jako by si všechno řekli. On se na schodech pokusí u pár vtipů, aby prolomil romantickou atmosféru, která se mezi nimi vytvořila. Anebo aby dal najevo trpělivost, protože i ta je důkazem lásky. Když se zeptá dívky, ve kterém pokoji spí, odpoví mu bez váhání, že v tom posledním vpravo. Odchází, přitahujíc si plášť k pasu a při tom pohybu vypadá křehčí, poddajnější, jako by se už vzdávala. Než vstoupí do pokoje, ohlédne se, jako by říkala čekám. Silvano se na ní z dálky usměje. Potom jde do svého pokoje. Je spokojený a veselý. Opláchne si obličej studenou vodou a začne se svlékat. Nemyslí na nic. Ani sám neví, jaký podíl má na téhle jeho náladě mužská ješitnost, kterou dívka už ukojila. Párkrát otevře dveře, že půjde za ní. A pokaždé je zase zavře, poněvadž má pocit, že je ještě brzy. Že by jí měl nechat čas. A nebo že není dost mužné projevovat netrpělivost. Jeho chování má své historické kořeny. Museli byste vědět, co je to apatie tohoto města, z čeho pochází. Kruté rozčarování, sarkazmus, staletí nadvlády, zvlášť papežské. Silvano se natáhne na postel a usne. Noc rychle míjí. Na zítří ráno vstane a sejde dolů. Dozví se, že slečna ještě spí. Silvano pomyslí na květiny, jenomže v bažinách žádné nerostou. Zahlédne na kredenci mísu s hruškami a řekne hostinskému, aby je poslal slečně s lístečkem, který přiloží.

těch dobách měla Ferrara své skryté kouzlo. Tkvělo v tom, že se s aristokratickou bezstarostností nabízela svým obyvatelům, jedině jim. Vesničané se scházívali na náměstí před domem každé pondělí, aby uzavírali obchody. Pevné stisky tří rukou stvrzovali dohodu. Třetí patřila prostředníkovi. Ale potom se ztráceli na zbytek týdne, zanechávajíc se po sobě halas letitých a mazaných pří, z nichž tloustli místní advokáti. Advokáti byli zavaleni prací, byli oblíbení a obávaní. Jeden z nich psal divadelní kritiky do místního listu a byl zahrnut s hrstkou dalších živnostníků do prefektova seznamu hostů. Prefekt býval tehdy považován za prvního občana a pořádal občas na prefektuře plesy. Být pozván bylo privilegium. Jízdní pluk z Florencie pořádal každoročně koňské dostihy. Poslední den bývala přehlídka Arabů. Arabové pocházeli z Libie, která byla tenkrát italskou kolonií. Měli na sobě bílé burnusy a cválali stasenými šimetáry na malých bílých koních v obrovských mračnech prachu. Také se pořádala reviální představení, jichž se účastnila šlechta, poněvadž šlo o dobročinné slavnosti. Děvčata z lidu se rozjížděla každý večer od továren s vlajícími sukněmi na kolech. Byla jich spousta a byly hezké. Vypadaly hezké, poněvadž byly veselé. Byly veselé, poněvadž jeli na schůzku se svými chlapci na staré městské hradby nebo do konopných polí za město. Zelené květy konopí vydechovaly vůni pilu, která zaplavovala město jako omamné afrodiziakum. Mámila i fašisty, libující si v oplzlé zhýralosti místního ražení, to jest mírně odbojné. Býval bych rád toto téma rozvinul, jenže moji tehdejší producenti byli jiného názoru. Chovali sympatie k měšťanské mládeži, jež hrála tenis nebo se potloukala po městě a pořádala složité honby za pokladem, či se projížděla v motorových člunech po pádu a trávila exotické i erotické víkendy na bílém ostrově uprostřed řeky u Ponte Lagoscuro. Břečiště se v těchto místech rozšiřovalo. Pak se objevil ostrov, jakýsi kousek džungle na domácí Amazonce. Byly to časy, kdy fašismus jevil tendence normalizace a podporoval omezené způsoby úniku od bílých telefonů ve filmu Polidové tančírny, které v té době vzkvétaly. Rozkvétal také obchod. Naproti tomu řady umělců řídly. Jistý malíř jménem De Vincenzi se velice snažil zaujmout pár intelektuálů obrazy města a přilehlého okolí pod temně modrým nebem a la Gauguin s roztroušenými kousky polenty. Ty kousky polenty to byla oblaka. Na jeho výstavy nechodilo moc lidí. V těch dobách patřilo ve Ferraře umění minulosti. Když Silvano vidí chodit kolem sebe své vrstevníky s tenisovými raketami v ruce, dívá se na ně se závistí, ale také s podvědomým odstupem, který mu je v zápětí vymaže z paměti. I proto, že je zamilovaný do dívky, kterou naopak vídá málo kdy. Miluje dál tu dívku, která mu nikdy nepatřila, snad z pošetilé hrdosti, snad z jakési nesmyslné ohleduplnosti, anebo prostě jen z apatie. Slýchá o dívce povídat. Žije v prostoru malého města, třeba, že je to hlavní město okresu, a všechno, co se týká Carmen, se donese k Silvánovi a naopak. Něha, starosti, žárlivost, nuda. To vše, co se střídavě vyskytuje ve společném životě muže a ženy, prožívá každý z těch dvou podivných milenců sám. Ale jak už to bývá u vzdálených dvojic, napětí, jež je spojovalo, poznenáhlu ochabuje. Silvano se přestěhuje do jiného města, například do Adrie. Carmen se stěhuje z jedné vesnice do druhé podle pokynů školního inspektorátu. Narodí se jí dítě, které po dvou letech zemře.

sále se zase rozsvítí. Film skončil. Obecenstvo spěchá ven. Silvano čeká na ženu u východu a když ji spatří, jde jí vstříc. Není třeba mnoha slov. Je jim, jako by se rozešli docela nedávno. Žádná narážka na minulost. Mají podivně naspěch, což je známka přítomnosti. Okamžitě jdou k ní. Bydlí ve starém schátralém domě, před jehož vchodem jsou topoly a pod nimi kavárenské stolky. Uvnitř je to dům muže. Dokonce tak očividně, že by se Silvano nejraději začal vyptávat, ale zdržuje ho obava, aby nevyvolal dojem, že žárlí. A tak jenom Carmen pozoruje. Je lépe oblečená a toho mrzí. Vždycky měl rád obnošené a ošuntělé šaty, takové, co nezdobí. Nepřidávají nic tělu, jež je nosí, naopak je hyzdí. Šaty, co má na sobě Carmen, tvarují boky a zdůrazňují její trochu povadlý obličej. Zeleň topolů se dere do oken a sní pach vlhkosti. Silvano a Carmen se usnesou, že mají hlad a Carmen jde něco připravit. Zatímco jedí, začíná se zvedat vítr. Topoly tiše ševelí. Naproti tomu oni dva mlčí. Snad tuší, že kdyby se rozhovořili o svých důvodech, byla by jejich proč nesnesitelně těžká a různé pocity jako zatrpklost, rezignace, zklamání, stud, hněv by vypudili něhu, která je teď prostupuje. Tu něhu, do níž se oba hrouží, jako se člověk hrouží do vysoké trávy. Carmen mu vypráví o dopise, který právě dostala od jednoho bývalého milence. Úžasně láskyplný dopis. Okamžitě jí zvlhnou oči. Dívá se na Silvana, jako by chtěla říct si, to ty takový nejsi, nebo bys nikdy nebyl. Natáhne k němu ruku a on jí sevře do své a pak se rozesměje. Možná se směje sobě, možná jejich rukám, svírajícím se nad omeletou se šunkou. Fakt je, že jejich historie, rozdrobená tolika zbytečnými hodinami, je tady s nimi, ať si to uvědomují nebo ne. Využít tu právě prožívanou hodinu by vyžadovalo fantazii, jakou ani jeden z nich nemá. Vymyslet si jednu po druhé všechny ty minuty, pohyby, slova a barvu stěn a stromů venku za okny i cihlového obložení protějšího domu. Místo toho Silvano neumí udělat víc, než přejít naproti k ženě, zastavit se za jejími zády a po krátkém zaváhání se naklonit, aby jí políbil. Carmen zvedne ruku, aby ho zarazila. Je to váhavý pohyb, který chce vlastně naznačit opak, jenže Silvano se odvrátí. Už toho nezbývá moc k vyprávění. Chvíle, kterou si Silvano vybere k odchodu, je jedna z mnohých, jež následovali po tom pokusu. Carmen patrně zůstala nějakou dobu v kuchyni. Silvano se stoupí po temných schodech a vyjde ze vrat. Zvedne hlavu a dívá se na prázdné okno. Dva muži, kteří sedí u kavárenského stolku a mají před sebou dvě vanilkové zmrzliny, se otočí a prohlížejí si ho. Kdyby nebylo těch dvou svědků a ženského jména Malvína, jež se vyskytuje v jejich rozhovoru, Silvano by se vrátil. Strašně by si to přál. Když odchází, připadá si jako herec hrající roli, která mu byla vnucena. Ulice, již se vydal, je pustá, jako určitě bývaly večer všechny ulice tohoto města v dobách, kdy tady klesl proboden Ercole Strozzi. Jeho tělo s 20 bodnými ranami a svirvanými vlasy bylo nalezeno zahalené pláštěm druhý den ráno. 13 dní předtím se oženil s Barbarou Torelliovou, s níž žil. Všeobecně se tvrdilo, že zločin má na svědomí vévoda Alfonso I. z rodu d'Este, který prý byl do Torelliové zamilovaný. Ale G.A. Barotti ve svých historických vzpomínkách na ferrarské literáty 1772 vyslovuje domněnku, že vévoda žárlil na svou ženu Lucrecii Borgiu. Pravda je, že papež Julius II., rozhněvaný na Alfonze pro jeho spojenectví s Francií, ho napadl při audienci poskytnuté velvyslanci rodiny d'Este. Vyčítá mu mimo jiné i Strozziho smrt. Ale, jak už jsem řekl, tohle je příběh jiné, ferrarské lásky.

0: Michelangelo Antonioni, Kronika lásky, která nikdy neexistovala. Povídku z italštiny přeložila Eva Zaoralová v režii Dimitrie Dudíka, četl Boris Resner. Odvysílané povídky najdete na stránkách Vltavy, připomenu adresu vltava.rozhlas.cz. A teď Jiří Bulis.
1: Stůj při mě, když tě poprosím.

větší lesk je spásy záblesk. Anděli radosti, kde to bláznivé dobije přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj.

Anděl radosti Jiřího Bulise se zastavil v pár posledních minutách pondělního poledního vysílání. I povídka chce čas. Touto připomínkou a současně názvem jednoho z večerů zvu na dnešní setkání s Petrem Borkovcem, kterému bude patřit v brněnském divadle Husa na provázku. Dnešní večer od 20.30 měsíc autorského čtení. Ten stále probíhá a také už za chvíli chce svůj čas vysílání s Davidem Hamrem. Počkejte si.

0: třetí část Haydnova koncertu pro violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo G-moll právě dozněla. No a před námi výprava do Paříže, tedy alespoň na výtvarnou výstavu. I s motem nic nikdy nekončí, nic není jisté. Tak by šlo přiblížit hlavní myšlenku výstavy současného umění, kterou připravili v Paříži. Tamní regionální sbírka současného umění vsadila na kolektiv kurátorek, které propojili 30 děl francouzských i zahraničních umělců a připravili expozici inspirovanou slavným malířem Pierrem Bonnardem. Proč právě jím? Na to se jedné z kurátorek ptala naše spolupracovnice Marie Sikorová.
1: En fait, on part d'une anecdote selon laquelle le peintre Pierre Bonnard, qui est un peintre français assez connu.
2: Podle kurátorky Emily Ville se traduje historka, že francouzský malíř postimpresionismu Pierre Bonnard, dalo by se říct, byl věčně nespokojený a vlastně nebyl schopný svá díla plátna dokončit. Neustále je domalovával, předělával, retušoval. A to dokonce podle kurátorky, i když už díla byla vystavená, visela v muzeích. Říkalo se, že se procházel galeriemi. V kapse měl stále svou malou krabičku barev a štěteček. Dokonce dodělával svá plátna u sběratelů, kteří měli jeho obrazy doma.
1: Elle n'est pas terminée pour plusieurs raisons, parfois par rapport au processus artistique.
2: Jak ale kurátorka říká, co je především zajímalo na této anekdotě, je samotný fakt, že pro některé umělkyně a umělce není dílo nikdy dokončené, což v kurátorském kolektivu nazývají nestálostí díla.
1: Ce qui nous intéresse, c'est effectivement à partir du moment où elle rentre en collection.
2: Někdy je důvodem to, že umělec se potřebuje k dílu vrátit, protože si jej jednoduše rozmyslel. Přemýšlel si nad ním, takzvaně jej strávil a vidí jej jinak. Co je zajímalo, je samotný moment, kdy se dílo stává součástí nějaké sbírky nebo je na výstavě. V ten moment totiž máme dojem, že je dílo hotové. Přitom to tak není. Dílo dál pomyslně žije a může se měnit.
1: Tout le travail d'une gestion de collection, c'est faire en sorte que l'œuvre ne bouge pas.
2: My máme dojem, že dílo je stabilní. Tak to je hotové, již nestárne, již se neproměňuje. A přitom je to mnohem složitější. Právě materiál stárne, mění se, barva může blednout, materiál chřadne a nakonec může dojít i k nechtěným nehodám a poškození. Expozice je připravená v pařížském 19. obvodu v galerii Le Plateau, která je součástí regionální veřejné sbírky současného umění, takzvaného fraku. Každý region ve Francii vlastní takovou sbírku, tím permanentně a uceleně sleduje vývoj současného umění ve Francii a samozřejmě akvizicemi i výstavami pravidelně podporuje současné umělkyně a umělce.
1: Donc ce qu'on regarde dans l'exposition, c'est les différentes formes d'impermanence. Et on essaye aussi de valoriser cette question presque comme une manière positive.
2: Podle Emily Ville chtějí výstavou záměrně zkoumat nestálost děl i nestálost umělkyň a umělců.
1: Parfois dans la vie de l'artiste, il y a des choses qui se produisent qui vont changer.
2: Nestálost a proměna je tak brána jako pozitivní charakter díla i celých výstav. Nechtějí artefakt rigidně upevňovat. Přece jen materiál se mění, stárne, může měnit své vlastnosti. Proměňují se samotní umělci a umělkyně, v jejich životech dochází ke zvratům a tím se proměňuje i pohled na jejich práci.
1: Par exemple, les changements sociétaux, les questions environnementales.
2: A nutné je hledět i na pohled náš, publika, veřejnosti, která chodí do galerií a muzeí. Politicko-společenský kontext doby se mění a některé věci jsou dnes nepřijatelné, jiné nás naopak už vůbec nešokují.
1: Et nous sommes partis de la collection du FRAC pour travailler dessus. Ou une mise en perspective actuelle d'une œuvre qu'ils avaient.
2: Může to být ekologický kontext, společenský, sexuální. Obrat ale může nastat i v představení jednotlivých děl vedle sebe. Představme si třeba dílo ukrajinské vedle ruského nebo izraelské vedle palestinského. To všechno hraje roli a způsob vnímání. V galerii Le Plateau nechybí jedno plátno přímo od samotného Pierra Bonnarda, zapůjčené z muzea Orsay. Mezi vystavujícími jsou třeba laureátka ceny Marcela Duchampa, Mimosa Echard, Francouz Francouz Étienne Bossu, vidíme dílo sochaře Camille Blatrixe, Američana Joa Scanlana. Mezinárodní pole zastupuje třeba dílo Polky Jagny Züchty, Španělky Nury Güell nebo Švýcarky Barie Sutter. Výstava vzdává hold nestálosti, vždyť nic není jisté. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Top Hat, píseň, která původně vznikla pro stejnojmenný film, ovšem v interpretaci Freda Astera. Nyní 22 minut po 14. hodině ji zpíval Louis Armstrong v odpolední Vltavě. Ovšem, možná právě v Asterově podání mohla tato píseň znít v některých starých českých biografech, které bývaly centrem kulturního života měst i vesnic. Dnes v nich ovšem často sídlí supermarkety, sklady nebo pomalu chátrají. Desetidílný cyklus Kina v prachu času mapuje proměny filmové distribuční sítě v Česku. Naši průvodci Tomáš Pilát a Josef Vomáčka se v krátkých čertách vydají na cestu republikou, aby složili poctu fenoménu klasického biografu a našli stopy diváckých zážitků, které udvál čas. Začínáme v Opavě.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: Jsme v Bubenči. Možná se budete, milí posluchači, divit proč, ale stojíme u bývalého letního kina Bubeneč. To kino bylo zrušeno, promítalo do roku 2002. A my tady začínáme náš cyklus, který věnujeme právě zaniklým kinům v zemích Koruny České a Československu a v Česku.
3: Je to samozřejmě velký světový trend, ústup kin, ale to, co se stalo v České republice nebo v Československu, má rozměry, které jsou úplně epochální. Já jenom připomenu, že v roce 1975 měla naše tehdejší republika 3404 kin, což není málo, 648 tisíc zadel a v roce 75 navštívila tato kina skoro 62 milionů diváků.
2: O 22 let později už ten úbytek byl veliký a to bylo pořád ještě před listopadem. Těch kin bylo 2765 v celém Československu, z toho v českých zemích nebo v České republice, v české části 2005 a navštívilo je 54 milionů 520 tisíc diváků.
3: Pak nastal sešup. V loňském roce jsme měli pouze 600 kin, které navštívilo 12,5 milionu lidí. A já mám strach, že hovoříme o roce 2005 a že letos to bude daleko méně.
2: Pojďme k těm důvodům, proč ta kina zanikala. Souvisí to se vznikem multiplexu, ale ty důvody jsou ještě mnohem komplexnější. Souvisí například s restitucemi, s využitím těch budov, s novými majiteli.
3: Také s televizí. Uvědomme si, že ta televize začala být kvalitnější až v 70. letech, technicky myslím, a obrazovky se stále zvětšovaly a lidem se vnucovala takzvaná domácí kina.
2: Provozování kin určitě nepatří k velmi výdělečným činnostem, myslím ta jednosálová malá kina, takže i proto mnozí provozovatelé kin zkoušeli to, ale nepochodili.
3: Jsem velmi rád, že můžu říct, že v roce 2025 byl nejnavštěvovanějším českým filmem film Na plech, kterému jsem držel palce a to vidělo 291 tisíc lidí.
2: Další filmy v tom pomyslném žebříčku návštěvnosti v roce 2025 jsou snímky Job a Moře na dvoře, čili jde o komedie.
3: A když si připomeneme, co bylo nejnavštěvovanějším filmem toho roku 2025, tak to byl Minecraft, který vidělo 859 tisíc českých diváků. Logicky z toho vyplývá, že většinu diváků tvoří
2: děti. A je to možná i logické, protože mnohá ta představení, mnohé ty projekce jsou navštěvovány organizovaně, chodí na ně celé třídy nebo školy.
3: A nebo mateřské školy. Pojďme se pustit do prvního města, do města, které se jmenovalo až do roku 1918 Tropau, ale i potom jsme tam českého diváka nenašli.
2: V Opavě bylo několik kin, bylo tam kina čtyři, postupem času obývala a...
3: Dneska je tam docela radostná zpráva, to v našem pořadu nebude vždycky, protože se k činnosti přihlásilo nejenom velké multikino v centru, ale také dvě bývalá slavná kina, která promítají kromě jiných programů také dvakrát až třikrát v týdnu velmi zajímavé filmy. A já bych se vrátil do roku 1903, neboť tenkrát bylo první promítání ještě pod Stanem, které provedl Franz Josef Oeser.
2: O 10 let později, v roce 1913, bylo dokončeno Oeserovo kino v Opavě.
3: Zajímavé je, že to kino opravdu postavil, protože se zamiloval do města Opavy, viděl něm velký divácký potenciál a to kino, co otevřel, se jmenovalo Alhambra.
2: Dnes se to kino jmenuje Odboj.
3: My se ještě podíváme na ta kina ve 40. letech, kdy v Opavě už nebyli skoro žádní Češi. To největší kino se jmenovala UT Lichtspiele, neboli UFA Palast, a to právě byla tady ta Alhambra. A pak máme další kina.
2: Jako Radost nebo Slezan, což bylo kino, které promítalo pro Čechy, kterých v té Opavě tehdy moc nebylo, čili ani tolik česky mluvených nebo česky titulkovaných filmů se tam nepromítalo.
3: Další kino byla kino Centrál Lichtspiele, to je zajímavé kino, potom dvě menší kina Skala a Apollo, čili to vlastně bylo 5-6 kin přímo v centrální části Opavy, v té době překypující zajímavými velkými filmovými německými projekty, z nich celá řada vznikala na Pražském Barrandově samozřejmě.
2: A jak se Opavou valily dějiny a jak Opava střídala své pány, tak se velmi často měnily i názvy těch kin. Od německých přes, dejme tomu, fašisticko-německá a socialistická až potom po listopadová.
3: Já jenom chci připomenout, že ten vývoj nám dvěma se líbí, protože ne všechna města se můžou pochlubit tím, že vlastně nabídnou divákům těch dvou dalších kinech, čili ne multiplexech, zajímavý výběr filmů. Ta kina používají se jako koncertní sály nebo společenská centra. Díky bohu jsou opravená a na můj vkus fungují velmi příjemně, čili u té Opavy bych ani tolik neplakal.
2: Tak nebudeme plakat.
1: Kino svět zase hraje, kino svět se promítá.
0: První část kina v prachu času seriálu, který nás bude provázet a který připravují Tomáš Pilát a Josef Vomáčka. Zítra před 14:30 nás vezmou do Jihlavy za dalším zaniklým kinem. A jinak filmová místa budeme sledovat i tento týden ve Vltavských výletech. S Tomášem Soldánem a Jaroslavem Kobzou budeme putovat po Olomouckém kraji.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Dvě výrazné polské jazzové zpěvačky Grażyna Augustyk a Urszula Dudziak společně nad lidovými motivy s jazzovým soundem. To je hudba 34 minut po 14. hodině znící odpolední Vltavou. No a protože je pondělí, je tu i tradičně moment portrétu výrazné osobnosti české kulturně umělecké scény. Jak osobnosti naší společenské i umělecké scény z nadhledu svého věku hovoří o tom, co má v životě smysl, s tím se a s čím se tedy taky lze těžko smířit. I na to jsme se před 4 lety ptali psycholožky Dany Němcové. Připomeneme si ji právě teď v momentech.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví psycholožka a bývalá disidentka Dana Němcová.
2: Tak moje kořeny jsou v Sudetech bývalých, kde jsem se narodila v městě, které už dneska je úplně jinde. To staré Most zaniklo. Takže odtamtud pocházím, pokud jsem dětství prožila v krásném romantickém Novém městě nad Metují. A můj otec jako školský pracovník tak v 45. roce byl vyzván, aby se vrátil do pohraničí, do Chomutova, odkud jsme přišli. A vybudoval tam české školství, takže jsme se vrátili. A ten kraj, bohužel musím říct, že pro mě je poznamenán tím divokým odsunem Němců a nemám to tam ráda, přestože rodiče tam dožili. Já jsem teda utekla do Prahy na studia psychologie, filozofie jako vedlejší obor a to studium bylo moc zásadní pro mě po osobní stránce také tím, že do našeho ročníku v druhém roce studia přistoupil Jiří Němec, za kterého jsem se potom provdala a měla s ním 7 dětí a prožila všechny možné peripetie toho dalšího dlouhého do dneška věku, takže už vlastně jedno zaniká pro druhé a naopak zase se to spojuje v takový řetězec, který teda po těch 88 letech se snažím, aby nabyl jakéhosi porozumění a smyslu. Místa, která mám ráda a kam se ráda vracím, tak jsou jednak to Nové město nad Metují, kde se po 90. roce ke mně přihlásili spolužačky z obecné školy, takže tam mohu přijíždět a ten kraj mě oslovuje, ten mám skutečně ráda. A další místo, které miluju, je Vysočina. Ta obec, kde vlastně rodiče mého muže měli takovou malou zahrádku a pak na ní dědeček vystavěl vlastníma rukama takovou chajdu prkenou, kam jsem potom s dětma jezdila, ačkoliv tam nebyla voda ani elektřina. Vodu jsme nosili od pumpy, koupelnou a prádelnou, nám byl místní rybník, kterých tam bylo hodně. Takže to bylo 15 kilometrů od Telče, krásný kraj, kam taky bych se ráda vracela, ale teď už v těch mých 88, tak ta chajda je trošku příliš nekonformní a nekomfortní. Samozřejmě, že po letech pobytu dalších než půl století, tak mám ráda Prahu. A teď teda jsem z té Ječné ulice, tak jsem přesídlila do malého bytu v Braníku. Tady jsem spokojená. A to už asi bude poslední štace, protože ta stanice tramvaje tady se jmenuje Přístaviště. Takže tady jsem přistála. Já myslím, že každý život má obsahovat spoustu změn, že se máme měnit, že máme se zajímat o nové události, nové souvislosti, nové postoje a snažit se nacházet nové porozumění pro věci, které nás obklopují a svým způsobem určují naši existenci. Takže jsem zvědavá na každou změnu, Musím říct, že jsem teda člověk vlastně toho minulého století, ale snažím se vyznat se v tom, jaké novinky tato doba přináší, dobré i horší. Momentálně mě nejvíc znepokojuje ta mezinárodní situace, konflikt na Ukrajině. Samozřejmě, jak jsem říkala, z toho minulého století, tak si pamatuju, co to znamená totalita, co znamená v Rusku příklon k těm stalinským časům. A mám z toho hrůzu, z té rozpínavosti a nároku. Je to prostě porušování všech mezinárodních smluv a dohod. Je to něco, co vypočuje z pravidel, na která jsme byli v civilizované Evropě zvyklí. Radost mi dělají mladí lidé, včetně těch nejmenších, kteří přibývají do naší rodiny. Takže to jsou pro mě ty radostné věci, prostě věstící budoucnost, která bych a celý život jsem se snažila, aby pro ně byla dobrá. No momentálně se zabývám tím, že mě navštěvují přátelé, s kterými vedu rozhovory, ať z těch starších dob, nebo musím říct, a to mě těší, přicházejí i mladí lidé, kteří si myslí, že ze mě vypadne nějaké moudro a nepodaří se mi vyvést je z omylu. Takže tomu se věnuju, hovorům, poslouchání. Já vždycky jsem byla taková, že jsem ráda poslouchala lidi a jejich příběhy a jejich starosti a jejich otázky. A pak samozřejmě pořád sedím a čtu velmi ráda. To je taková nejčastější činnost. Občas něco uvařím, ale musí nás být aspoň několik, protože pro sebe mě to nebaví. Já jsem zvyklá na velké hrdce a hodně lidí kolem sebe. Já myslím, že život mě naučil hlavně trpělivosti. Neočekávat rychlá, okamžitá řešení, snažit se situaci brát v širších souvislostech a kontextech, nebýt ucpaná, zaujatá jedním směrem, nesoudit, s tím jsou lidi hned hotovi, bát se davů, takový té stádnosti a snažit se opravdu věci pochopit a pokud možno z více stran. Těžko se směřuju s populismem, se lží a s nenávistí. A ještě bych k tomu mohla dodat, že ryba smrdí od hlavy. Myslím pana prezidenta tou rybou. No jo, no. Tak já jsem vždycky byla vyznavač takového toho dialogu, té otevřenosti těch záležitostí, že jo. A když vidím, jak lidi dokážou zblbnout a navěsit se teda na jedno vidění momentální situace, momentálního světa, to přece jenom člověk, který má ten přesah pomalu stoletej, tak to vidí trošku jinak a vždycky jsem viděla svět barevnej. Kouříte? Nevadí vám to? Člověk hledal takový ty ostrovy té svobody, úplně jiný, jinak pojatý než pro ty antirouškaře a antiočkovače. Oni mluví o svobodě, oni vůbec neví, o čem mluví. V kolika závislostech člověk i nechtíc teda vězí. Nad tím je potřeba se zamyslet a nehledat toho společného nepřítele, na kterého to všechno vrhneme a pak prostě bude líp, až se ho zbavíme, až se zbavíme respirátorů a roušek. Tak přijde něco jiného, no tak a s tím nikdo neumí zacházet na jistotu, protože je to pro nás úplně nová situace, že jo. Ale některý lidi teda se svobodně vyrovnávají opravdu bezvadně. To se jim musí nechat, když ještě si na to vezmou šibenici. kolik těch lidí se sveze, protože ta identita je nějakým způsobem ohrožená a tak jdou prostě tou snadnou cestou. To jsou ty široké cesty, které vedou do pekel. Ale taky mě napadá to biblický, prostě někdy je čas, že se lidi dávají dohromady a jdou za něčím pozitivním, ať to stojí, co to stojí, a někdy prostě je takovej lučavkovej, kde prostě všemi možnými formami, v čemž hrajou taky ty sítě pochopitelně roli, tak se šíří takovej nelad, neřád. Každý si myslí, že teda všechno ví, že snět šalamounovo hovno, jsme říkali. Ten útok na jistoty je asi masivní, takže lidi zase potřebují někoho, vůči komu se vymezí jako tomu nepříteli, který ho když zvolají, tak pak to bude zase fajn. Tak jak my jsme si naprojektovali. Jo. Život jako projekt dostal docela na frak. A musím říct, že teda v poslední době se mi zdá, že i ta čeština dostává na frak, že lidi nečtou a že jako taková ta nekulturnost pak taky právě umožňuje ty projevy naprostého barbarství. Doufejme, že to je přechodné všechno, protože všechno míjí. No, tak to je ta změna, která je vždycky šance. A když se to padne blbě, tak pak se to holcipe. No. A to přejde. Ten pohyb, ten je důležitý. A dneska mladí lidi jsou fajn a zajímají se a snaží se právě pochytit nějakou takovou linii, která by je někam vedla, když si s tím dají práci. Velice se mi líbí mladí lidi, kteří se zajímají prostě o tu sociální oblast a snaží se pomáhat. To je obdivuhodný a nadějný.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Evana Chmilnerová, zvukový mistr Radek Veselý.
0: Psycholožka Dana Němcová ve své zpovědi a výpovědi ve vltavských momentech, které vznikly před 4 lety. A já jen připomenu, že celou sérii momentů, ve kterých zralé umělecké osobnosti mluví o svém životě, věcech podstatných i o tom, co je stále znepokojujete, můžete poslouchat i na vltavském webu.

třetí část sonáty pro dvoje housle a basso continuo italského houslisty a barokního skladatele Carla Tessariniho právě dozněla 9 minut před 15. hodinou. Ještě čas pozvat vás do Přerova. Přerov totiž chystá výstavu ilustrátorů. Bude na začátku srpna hostit výstavu prací českých ilustrátorů Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Vernisáž v galerii Přerov na Horním náměstí se uskuteční 7. srpna a tvorbu 10 osobností české ilustrace a výtvarného umění si můžete prohlédnout až do konce září. Dospělé návštěvníky, věřím, zaujmou ilustrace Jana Zrazavého, ovšem zastoupena budou také díla Kamila Lhotáka, jehož tvorba je inspirována světem techniky a dobrodružným romány Žila Verna. Ze současné výtvarné scény lze obdivovat na oné avizované výstavě díla Pavla Čecha. Ovšem třeba podotknout, že chybět nebudou ani obrazy Borise Jirků, který ilustroval mimo jiné české vydání Bulgakovova románu Mistr a Markétka.

0: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
1: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
0: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
1: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
0: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Český pavilon na Světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl, rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou také české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě. Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze na křižovatce ulici Ječná a Sokolská dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. Českému rozhlasu to potvrdil sám Turek. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše. Předtím jelo podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se zapnutými majáčky. Řidič sanitního vozu skončil podle Turka v nemocnici. Poslanci se nic nestalo. Národní galerie Praha začne v září restaurovat růžencovou slavnost Albrechta Dürera, která je jedním z nejcennějších děl v jejich sbírkách. Obraz si mohou návštěvníci prohlédnout ve stálé expozici ve Schwarzenberském paláci ještě do 31. srpna, kdy její galerie svěsí. Restaurátorské práce mohou trvat až 5 let v závislosti na stavu díla a zvolených technikách. ČTK o tom dnes informovala mluvčí galerie Jana Holcová. Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Dürer v Benátkách roku 1506. Počasí. Je skoro jasno až polojasno, k večeru na západě přibývání oblačnosti, na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 25 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 22. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A Odpolední Vltava bude mimo jiné znamenat také přítomnost hudby, jak z žánru klasiky, jazzu, tak i world music mezi 15. a 16. hodinou.

Exactly Like You, takhle interpretuje jazzový standard Petra Vlková a její Sonic Playground 6 minut po 15. hodině s odpolední Vltavou. 13. červencový čas, 13. červencový den je dnem, kdy svátek slaví Markéta. Mimo jiné slavíme zajímavé výročí. Na koleje v pravidelné lince poprvé vyjel technický zázrak před 90 lety. Červený motorový vůz zvaný Slovenská Strela, který před 5 lety zrestauroval podnik Tatra Trax pod vedením Jiřího Střechy a Jana Palase. Jinak k těm oslavám cestování se připojíme i vltavským seriálem, jak by také ne, když jsou prázdniny a prázdniny k cestování vybízejí, byť historicky cestování nebylo třeba pro ženy tak snadné. Jak si s ním poradili odvážné cestovatelky a co si třeba o carském Rusku v první polovině 19. století myslela vzdělaná středostavovská Britka, i to se dozvíme od historičky Marie Michlové v 10. části seriálu Ženy na cestách. A cestovat budeme i v čase prostřednictvím našeho hosta, který představí prestižní grant, který obdržela Filozofická fakulta a bude studovat život, zločin a trest starověkých civilizací. Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Vltava.

Dozněla Smetanova polka s dedikací našim děvám v podání a interpretaci České filharmonie, řízené Václavem Neumannem. 15 minut, přesně řečeno 11 minut po 15. hodině. No a 11 minut po 15. hodině čas oslavit jeden významný triumf české vědy. Přední česká egyptoložka a odbornice na historii starověkých civilizací, profesorka Jana Minářová, působící na

0: Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Tak co vlastně pro Ústav Starého Předního východu znamená získání tohoto prestižního grantu?
1: Znamená to pro nás finanční stabilitu, znamená to pro nás ohromnou příležitost věnovat se tématu, kterému bychom se jinak v tom rozsahu, který nám ten projekt vlastně umožní, jinak věnovat nemohli.
0: Jaký obraz o starověké Mezopotámii, o které se učíme sice na základní škole velmi kuse v hodinách dějepisu, vlastně takto velký studovaný textový korpus nabízí? A jak to třeba i ruší takové ty zažité představy o tom, jak se v té době žilo?
1: Já bych začala právě těmi zažitými představami, protože když si právě vybavíte to, s čím se setkáte ve vztahu ke starověké Mezopotámii na základní škole, tak se setkáte s Chamurapiho zákoníkem, setkáte se s jeho ustanoveními lehce přeneseně oko za oko, zub za zub. Takže ten prvotní dojem, který získáme už na základní škole, je, že Mezopotámie byla násilná společnost. Je to něco, v čem nás utvrzují biblické prameny, je to něco, v čem nás vlastně utvrzují i klasičtí autoři. A když se zamyslíme nad tím, kdy vlastně, řekněme, Evropa nebo západní svět se začal potkávat se starověkou Mezopotámií, tak jsme v polovině 19. století. Máme britské, francouzské výzkumy v severním Iráku, výkopy velkých asyrských královských paláců. Vybavíte si scény z britského muzea, reliéfy, dobývání měst, popravování zajatců a podobně, takže ten prvotní dojem, který máme vlastně, který je formovaný těmito vlastně třemi hlavními zdroji, je opravdu velmi násilný. Ale ty samotné texty toho každodenního života, to znamená dopisy, právní texty, tedy ty těch 40 tisíc textů, se kterými budeme pracovat, nám říkají trošku něco jiného.
0: A co nám tedy říkají o každodenním životě obyčejných lidí té doby?
1: Detaily jsou úplně neuvěřitelné. Dozvídáme se detaily, máme svatební smlouvy, známe ustanovení mezi manželi, víme, jakým způsobem vlastně se odvíjel běžný život každodenních obyvatel, a to navíc v dlouhém časovém úseku, protože vlastně mezi nejstaršími a nejmladšími klínopisnými texty, se kterými pracujeme nebo budeme pracovat, se odehrává zhruba 3000 let.
0: Najdeme v těchto textech, a vy jste to i naznačila zřejmě, tedy ptám se, ale předpokládám to, i velmi osobní příběhy, které, věřím, dokáží nahlédnout a vytvořit plastičtěji představu o životě konkrétních lidí, možná podobně jako objevení Pompeji dokázalo otevřít celé univerzum Starého Říma. Tak jaký svět a jaké příběhy, třeba konkrétní osudy, kdybyste zmínila, se otevírají v těch textech?
1: Já bych možná spíše než k Pompejím se obrátila k takovému tím, to, co známe prostě i ze středověkých dějin, prostě takové ty dějiny každodennosti, což je téma, které mě dlouhodobě zajímá, přesunula jsem se k němu od takových těch velkých politických dějin, protože velké politické dějiny známe vlastně poměrně dobře, ale právě ten každodenní život je pro nás pořád ještě trošku záhadou, nebo respektive nikdo se mu dlouhodobě nevěnoval. To znamená, my máme příběhy v dopisech zmiňované, někdy až úplně brutální, nalezené tělíčko malého dítěte a následuje jaksi šetření, o jakého potom nočího potomka se mohlo jednat a podobně. Takže ty detaily jsou někde opravdu až neuvěřitelné.
0: To přímo vybízí potom k nějakému beletristickému zpracování v nějakou starověkou detektivku, podobně jak se jí dopustil třeba Umberto Eco. Třeba k tomu někdy dojde. Nicméně vy jste vědkyně a studujete ten život prostředky vědeckými. Přesto mě napadá, co pro člověka, který se dostane k takovým textům a dostane se k možnosti nahlédnout do života lidí, žijících a zemřelých před tisíci lety, co to pro vás osobně znamená?
1: K těm lidem si samozřejmě začnete vytvářet určitou vazbu. Ten náš projekt je vlastně koncipovaný tak, že budeme přistupovat k tomu, jak vlastně z hlediska kvantifikačního, tak i kvalitativního. To znamená, my počítáme s tím, že právě takové ty případy, kde opravdu můžeme jít hodně do hloubky, budeme zpracovávat právě formou nejrůznějších mikrohistorií, a už nás napadly i takové varianty udělat k tomu nějaké menší třeba komiksové příběhy a podobně.
0: Jeví se v něčem ten život těch obyvatel starověkých měst, konkrétně Mezopotámie, a třeba i způsoby řešení konfliktů účinnějšími a lepšími než ty dnešní?
1: To se strašně špatně odpovídá, protože já nemám ráda takovéto přenášení nějakých závěrů z minulosti do současnosti. Ta společnost funguje podle prostě jiných pravidel. Ale řekla bych, že v těch reáliích, které tehdy panovaly, ty jaksi nástroje byly velice účinné.
0: A osud a život člověka té doby, v komparaci tedy, byť se jí bráníte se současností, byli to lidé jako my, nebo je to nesrovnatelné perspektivou dneška?
1: Byli to lidé jako my. Samozřejmě máme, já říkám, že mluvíme o každodenním životě, ale samozřejmě hovoříme o hodnostářích, ale hovoříme prostě i o běžných obyvatelích, rybářích, zemědělcích a tak dále. Takže ta společnost byla neuvěřitelně pestrá.
0: Profesorka Minářová, držitelka a její tým, držitelka grantu, který bude zkoumat klínopisné sumerské a akadské texty, hostem Vltavy, budeme s ním mluvit už za okamžik.

0: Tom Waits dospíval a my se vracíme zpátky k tématu dávné, dávné historie, která k nám promlouvá skrze dochované klínopisné tabulky. Prestižní evropský grant udělený týmu profesorky Jany Minářové z Ústavu předního východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nabídne skrze projekt Tension vůbec první komplexní pohled na mezilidské násilí v každodenním životě starověké Mezopotámie. A namísto tradičního zaměření na elity, jak už tady zaznělo, a politické dějiny, se soustřeďuje právě na obyčejný život a zkušenosti běžných lidí, jejich každodenní konflikty. My jsme o tom už mluvili. Profesorka Minářová je hostem ve studiu Vltavy, že oproti zažité představě vy předpokládáte, že mezilidské násilí bylo ve starověké Mezopotámii spíš vzácný jevem, vázaným na konkrétní situace a taky výrazně ovlivněné třeba sociálním postavením. Tak o co vlastně se opírá ta vaše hypotéza?
1: Tak ta hypotéza vychází vlastně z takového prvotního šetření, z prvotního výzkumu, který jsem musela udělat předtím, než jsem vlastně samotný projekt nebo návrh toho projektu podala. Já jsem si zpracovala omezený soubor dopisů, právních textů, které pokrývaly vlastně celých těch zhruba 3000 let a celou oblast starověké Mezopotámie i dalších částí starého předního východu. A vlastně mě velice překvapilo to, že jakékoliv zmínky o mezilidském násilí nebo jakékoliv prostě násilné nebo informace o násilí jsou v těch textech vlastně strašně omezené. To, co máme tu základní představu toho té násilné společnosti, prostě ty dopisy, ty právní texty tomu neodpovídají. Neodpovídají tomu potom ani ty zákoníky, které se tváří jako velmi, jak si řešení těch násilných událostí, ale ty běžné vlastně soudní zápisy, které máme, tyto násilí neukazují.
0: A co z toho lze v tuto chvíli dovodit? Že ta společnost byla mnohem méně konfliktní a konfrontační, než bychom si mysleli?
1: Rozhodně byla méně konfrontační ve smyslu takového toho veřejného zobrazování toho násilí. Násilí nepochybně, mezilidské násilí samozřejmě probíhalo. A stejně jako dnes i v tom starověku těžko budeme identifikovat násilí za zavřenými dveřmi. Ale ta celková míra toho mezilidského násilí v té společnosti byla výrazně nižší, než jak se mohou ty královské dokumenty jevit.
0: Napadá mne, až bude jednou nějaký archeolog 21. století třeba projíždět filmotéky současné, co si bude myslet o té společnosti současné, že možná bude mít taky představu, že jsme adorovali násilí. A to je asi otázka hypotetická. Pojďme se vrátit k té vaší vědecké aktivitě a studiu textů. Jaké typy textů budete zkoumat? Jsou to soudní záznamy, dopisy?
1: Ano, u nás jsou to vlastně dva takové velké korpusy. Jednak se jedná o soubory dopisů, psané tedy sumersky, akadsky, a stejně tak právní texty, v nich máme nejrůznější záznamy soudních jednání a například i, říkala jsem, už jsem se zmiňovala o svatebních smlouvách a tak dále. To znamená, těch právních dokumentů máme celou řadu, které nějakým způsobem nám ukazují, jakým způsobem to násilí bylo regulováno, a proti tomu máme dopisy, které případně mohou hovořit o těch konkrétních případech.
0: No, jak bylo regulováno, když říkáte, že úplně neplatí to oko za oko, zub za zub?
1: Většinou se jedná jaksi o, řekněme dneska bychom řekli, finanční náhradu, ale zároveň si musíte uvědomit, že ti lidé žili ve velmi omezené skupině lidí, ty občiny, ty vesnice, to znamená, hrálo tam strašnou roli i jak vlastně pověst toho člověka a podobně, takže něco, co se jinak vlastně těžko prokazuje.
0: Takže nějaká reputační škoda nebo něco takového.
1: Přesně.
0: Vy máte k dispozici úctyhodný korpus textů. Vedle toho, že je nejen tedy čeští odborníci umí číst, tak budete používat i nové technologie. Jak se to potkává, ta humanitní věda, s možnostmi umělé inteligence, moderní vědy, třeba ve vašem projektu?
1: Potkává se, je to v podstatě v dnešní době nedílnou součástí našeho výzkumu. Součástí týmu bude Adam Anderson, což je vlastně specialista na Digital Humanities. Je to kolega, který k nám přichází z Berkeley do týmu, a budeme vlastně ten objem těch textů, těch 40 tisíc textů, samozřejmě nemůžeme si sednout a začít pročítat jednu tabulku za druhou. Musíme si nadefinovat vlastně nějaký ten semantický okruh týkající se násilí a potom ty jednotlivé konkrétní termíny vyhledávat v textech a tak dále, k čemuž nám vlastně jaksi bude napomáhat i umělá inteligence, prostě jazykové modely a tak dále.
0: Může váš výzkum, když budeme mluvit o těch výstupech, změnit a významně přispět i k širší debatě o tom, co vlastně v lidské přirozenosti, pokud tam násilí patří, to násilí znamená? Máte i takovéto ambice?
1: Pochopitelně, protože kdybychom neměli ambici změnit nějakým způsobem chápání toho prostředí, které máme, tak nemusíme takový projekt chystat. Ale samozřejmě nikdo z nás není psycholog, to znamená, my si odpracujeme tu naši předovýchodní část a určitě budeme rádi, když potom ty naše závěry převezmou odborníci i z dalších oborů a budou to potom zohledňovat i ve své další diskuzi.
0: Co bude v ideálním případě konkrétními výstupy toho vašeho pětiletého projektu?
1: Máme celou řadu klasických odborných výstupů, monografií, odborných článků, vystoupení na konferencích. Budeme pořádat konferenci věnovanou mezilidskému násilí právě ve starověkém světě, kdy se neomezíme jenom na Mezopotámii, ale rozšíříme si to právě i do oblasti Starého Předního východu, Anatolie a tak dále. To znamená, to jsou takové ty základní, ty typické odborné výstupy, ale samozřejmě budeme rádi i za výstupy jaksi popularizační.
0: Lze tedy říci, že díky úspěchu v přijetí grantů se váš tým a Praha stane jedním z významných center výzkumu Předního východu, historie a Mezopotámie. Jako
1: určitě to tomu výrazným způsobem přispěje.
0: Říká profesorka Jana Minářová z Ústavu Předního východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Úspěšně získala projekt Tension a grantovou podporu z evropských projektů. Gratulujeme a děkujeme, že jste byla hostem.
1: Děkuji a děkuji za pozvání.

0: Kávová kantáta Johanna Sebastiana Bacha 36 minut po 15. hodině na Vltavě právě dozvínívá. No a od vůně kávy k mnohem intenzivnějším senzorickým podnětům na cestách s naším seriálem.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Nejen vůně, ale i otázka, jak se odvážná britská cestovatelka Elizabeth Rigby stala Lady Eastlake, ačkoliv byla bytostně proti vdavkám z rozumu mladších žen za bohaté starší pány. Co cítila v carském Rusku první poloviny 19. století nebo 19. století, a to nejen co se emocí týče, ale také ve smyslu čichu. I o tom si v 10. dílu seriálu Ženy na cestách s historičkou Marií Michlovou povídala redaktorka Šárka Jančíko.
2: Jak tedy Elizabeth v kontextu evropského myšlení hodnotila Rusko?
3: Takový hlavní dojem, který ona z Ruska měla, že to země extrému. Chybí ta střední cesta, jsou tam překrásné paláce, bohatí šlechtici a chudý rolnický lid. Bála se vůbec o existenci estonského národa, protože se jí zdálo, že měli takové podřazené postavení, neúplně nepodobné například Čechům v tehdejším Rakousku. Popisuje celkově ruské impérium, popisuje paranoidní strach tamní policie z různých protistátních myšlenek, protivné úředníky, propastné socioekonomické rozdíly. Je překvapivé, že to, co se potom místním recenzentům nelíbilo jako jediná věc, přenesli se přes tu kritiku celního systému, úředníků, podplácení a tak dále. A to, co jí vytýkali, bylo to, že popsala, že místní domy smrdí pod cibuli. Tak to v žádném případě, to si vyprošuje.
2: V tom všem, třeba jak vnímala tu hrozbu z hlediska možného pohlcení té estonské kultury Ruskem, si můžeme představit i nějakou paralelu se současností. Ale její cestopis se taky hojně zaobírá právě ženami a jejich postavením v té společnosti.
3: Je to jeden z těch výrazných motivů jejího cestopisu. Připadalo jí, že ruské ženy se vdávaly přehnaně mladé. Estonské ženy jí připadaly také o něco emancipovanější, překvapivě, než Angličanky, protože se věnovaly domácím pracem. Zatímco anglické ženy měly doma především řídit služebnictvo a fyzicky se žádné práci nevěnovat. Byla také překvapená tím, že v Estonsku, tedy v tehdejším Rusku, byly poměrně časté rozvody, což ona přičítala tomu, že ty sňatky byly motivované penězi víc než láskou, a to ona považuje za další příznak toho, jak cynický přístup k sňatkům a vztahům v tom carském Rusku panuje.
4: Takové plesy, jaké jsem popsala, byť oslnivé a nádherné na pohled, nejsou ve skutečnosti nijak zvlášť zábavné. Neboť zde, stejně jako ve Francii, je společnost natolik pokřivená, že si člověk může užít pouze tehdy, pokud porušuje její pravidla. Une jeune personne, jinými slovy svobodná žena, je považována za pouhou nulu ve společnosti, zřídka kdy vyzývanou k tanci, ještě méně často oslovovanou k rozhovoru, a za těchto okolností hledí ke svému mariage de convenance, neboli manželství z rozumu, jako k bodu, kdy začíná to, co by mělo být jeho koncem. Ode dne své svatby je volná, nezodpovídá se nikomu, pokud nepřekročí pravidla konvence, a její manžel je spíš polichocen než pohoršen, když její půvaby přitáhnou zvláštní pozornost jeho vlastního pohledu.
2: Ale jak Elizabeth v tomto kontextu ve svých 35 letech vnímala sebe sama a nakolik spoléhala na finanční výpomoc od svého bratra, který se mezi tím stal předsedou britské porodnické společnosti, a nakolik se byla schopná živit sama?
3: Elizabeth byla celkem schopná se sama uživit, byl to její cíl, protože zatím neměla nějaké ambice, že by se provdala, tak měla samozřejmě určité finanční výzvy. Bratr byl hlavní živitel rodiny v tom smyslu, že živil svoji manželku, svoje sestry, svoji matku, a mezi těmi neprovdanými sestrami byla i Elizabeth. Takže přestože byla literárně činná, napsala ten cestopis, už v 19 letech publikovala svůj první článek, který byl o solných dolech v Salzburku, takže i když si svými články vydělávala, tak primárně spoléhala na toho svého bratra a vlastní přivýdělek byl pro ní spíše pro pocit, že není úplně stoprocentně závislá. Ten její cestopis vyšel v Británii roku 1841 v prestižním britském nakladatelství Johna Marie a později díky tomu dostala příležitost pracovat jako redaktorka v časopise Quarterly Review, který Marie vydával, takže to bylo potom její, dá se říct, stabilní zaměstnání.
2: A jaká byla náplň její práce v Quarterly? Co všechno pro ně psala?
3: Působila jako redaktorka, velice pilná, pravidelná. Psala částečně i o literatuře, takže recenzovala například romány Jane Eyre nebo Vanity Fair, ale potom se zaměřila především na dějiny umění, to byla její specializace.
2: Právě tahle její specializace jí ale nakonec přivedla takzvaně pod čepec. Proč ji dnes známe právě převážně jako Lady Eastlake?
3: Nakonec Elizabeth pochopila, že musí udělat určité kompromisy i sama ve vztazích a vstoupila do manželství, které bych charakterizovala jako manželství z přátelství a vzala si významného kunsthistorika, malíře a ředitele Národní galerie Charlesa Eastlakea, takže můžeme s určitou ironií říct, že i nakonec Elizabeth si vzala toho významného staršího pána a byla s ním docela šťastná.
0: Tak mluví o Elizabeth Rigby Eastlake historička Marie Michlová. Víc o novinářské činnosti této dámy najdete i v prodloužené verzi tohoto dílu našeho seriálu na webu Vltavy. A ještě připomínám, že zítra po půl čtvrté se v cyklu Ženy na cestách vydáváme po stopách ukrajinské cestovatelky, fotografky a dokumentaristky Sofie Jablonské.

a našel zase jenom sebe na půl světce, na půl podvodníka. Ztracená sklíčka pravdy, zrníčka obilí, roztroušená v polí, nutí nás, abychom chodili ohnutí, ale sehnout se pro ně do bláta to nedovolí.

holí. Listy poznání padají z ráje tiše do klína. Jablka zrají.

0: nezahojí.
1: O omamné květině pravdy zpívá Vladimír Merta 47 minut po 15. hodině. Ještě chvilka před 16. hodinou a zprávami v odpolední Vltavě na úvahu dramaturgyně Kristýny Žantovské nesoucí název Dáš si čaj?
2: Mám ráda britské filmy a seriály. Detailně zobrazují konkrétní prostředí, které do značné míry určuje, jak se v něm lidé chovají, a příběh se stává uvěřitelným a svébytným. Britové si nepotrpí na abstrakci, nedefinovatelné tajemno nebo sáhodlouhé, nedej bože, filozofické rozpravy. George Orwell ve své eseji o Charlesi Dickensovi prohlašuje, že právě věrně odpozorovaný detail dělá jeho dílo věčné a stále živé. Že jeho fabulace nebyla bez chyb ani klišé, jeho příběh i postavy často kulhaly, ale vždycky to dohrál detailem, naprosto přesvědčivým. Třeba, že si dal někdo k obědu pečené skopové z brambory, nebo že lupiči obchodníkovi s obilím a semínky, aby nekřičel, ucpali pusu rozkvetlými letničkami. V seriálech, zvlášť když se dopustím binge-watchingu, tedy neodolám a dám si v kuse více dílů na místo jednoho, opakující se detail vyplave a dostane větší význam. Právě takovým detailem je prostá otázka dáš si čaj? Nebo méně adresná verze postavím na čaj. Bedlivě sleduji, kdy tahle otázka padne. Většinou v situaci poněkud emočně náročné, kdy slova docházejí, nebo se nenacházejí ta pravá a pokud ano, nechtějí se použít. Příprava čaje může na chvíli situaci, vznikající konflikt, drama, trauma zastavit, nechat ji němou a emoce nedořečené. Jakoby se od čaje očekávalo, že je pomůže sklidnit a vytvořit odstup. Vznikne čas, přinejmenším nezbytný na přípravu, než se řekne něco dalšího, než se půjde dál. A někdy už se neřekne nic. Aktéři si podají hrnky s čajem, stoupnou si s nimi třeba na zápraží, usrkávají ho a mlčí. Čaj je výsostně britská záležitost. Byla bych v šoku, kdyby nabízel čaj Francesco nebo François ve filmech italských nebo francouzských. Znejistila bych ale i u německého dramatu, pokud by nešlo jen o hrnek k snídani. A nabídku čaje v americkém bijáku bych považovala za komedii parodující Brity. Pravděpodobně pití čaje souvisí s jejich dlouhou koloniální minulostí. Pravděpodobně Brity naučili pít čaj Indové. Masala tea, jeho příprava v pouličních stáncích je skvělá podívaná, je bez mléka nemyslitelný. Stejně tak Darjeeling, ať už servírovaný do skvostného porcelánu nebo obyčejného hrnku zvaného mak. Jsem přesvědčená, že kromě návyku pít čaj, ze kterého se stal obřad opáté a ve kterém historickém filmu se neobjevil, je čaj pro Brity také něco jako terapeutické médium. Můj kamarád z Cambridge, bez ohledu na to, co právě dělal, se vždy kolem páté všem omlouval a běžel domů servírovat čaj svým téměř už dospělým dětem. Měli jsme z toho trochu legraci. Dávno už byl rozvedený, ale tenhle rituál dodržoval, jako by tím nahrazoval to, co se rozbilo. Jak hluboce je čaj zakořeněný, a troufám si říct v DNA Britů, dokumentuje i historka, kterou uvádí ve své zábavné knize Podivuhodná cesta kolem královny Craig Brown. Sesbíral výpovědi s nespočetnými detaily od spousty nejrůznějších svědků panování Alžběty II. Za těch nejrozmanitějších okolností a událostí, kterými se oficiální biografie většinou nezabývají nebo je nemohou v takové šíři postihnout. Jeden z takových se týká čaje a královnina prvorozeného. Když tříletému princi Charlesovi řekli, že jeho dědečka Jiřího VI. Našel mrtvého komorník, když mu ráno v 7:30 nesl čaj, zeptal se, a kdo vypil ten čaj?

0: jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Ve dne v noci ve tři ráno padnul černý sníh, nevídáno stará v ráno zase jeden hřích. Noty visí z holých stromů, zemřelo blues, jděte domů. Neon klape slepou holí do myšlenek mých.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj je tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo vzniknout v první polovině 30. let. Ruský opoziční politik Boris Naděždin na síti Telegram oznámil, že ho zatkla policie. Stalo se tak 3 dny poté, co ho ruské úřady přidali na seznam zahraničních agentů. Naděždin se chystá kandidovat v podzimních volbách do ruské státní dumy. Už před 2 lety se bývalý poslanec chtěl ucházet o funkci prezidenta a vyzvat na souboj Vladimira Putina. Naděždinovou registraci k volbám ale ruský nejvyšší soud odmítl kvůli nedostatku podpisů podporovatelů. Komise jich téměř 10 tisíc neuznala. Lidé poslali na transparentní účet nadace Tomáše Bati, kterou postihl požár budovy 34 ve Zlíně, téměř 500 000 korun. Využije je na dotisk publikací, které v objektu shořily. Uvedla to nadace v tiskové zprávě. Nadace měla ve výškové budově, již požár likvidují od čtvrtka hasiči centrální sklad s téměř 30 tisíci knihami. Dárci si zároveň předobjednali na 2000 benefičních triček. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, na západě během noci i jinde od západu oblačno. Kránů na západě Čech není vyloučena bouřka. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne může být hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat, nejvyšší zítřejší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 21. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Chris Potter, Jean-Philippe Rameau, anebo teď Nina Simone jako výběr hudby, která bude po 16. hodině znít v Odpolední Vltavě.

0: Nina Simone dospívala, nepřeslechnutelná americká zpěvačka 7 minut po 16. hodině. Ikonický, dá-li se to tak říct, hlas. A ikonická místa doslova jsou tématem jednak vltavských výletů a pak vlastně filmového léta jako takového. Výlety s Vltavou nás tento týden povedou do Olomouckého kraje. A to do míst, jak už jsme naznačili, která inspirovala filmaře. Průvodci nám budou Miroslav Kobza a Tomáš Soldán. Dnes v prvním výletu nás tedy zavedou na pohádkový hrad Bouzov.
1: Výlety s Vltavou.

0: Jeho výrazné červené střechy a velmi dobře známé, na první pohled rozpoznatelné červeno-bílé štíty, které má u oken, ruhová věž. Tohle všechno je tak dobře známé z televizních obrazovek nebo z pláten kin, že nemusíme tu stavbu, jakmile vyslovíme její jméno, představovat o mnoho více. Vážení posluchači, s Mirkem Kobzou vás tento týden budeme provádět po místech Olomouckého kraje, která jsou spjata s filmovou a televizní tvorbou. Začínáme na místě, které je nejexponovanější, nejvýraznější a, jak už jsem říkal, velmi snadno zapamatovatelné. Kousek před námi v kopcích Zábřežské vrchoviny stojí hrad, který se jmenuje, Mirku,
1: Bouzov.
0: A hned můžeme říct některé z těch pořadů, které se zde točily. My předesíláme, že v tomto prvním díle se budeme jako v jediném věnovat především místu, především hradu Bouzov, protože se v něm točilo tolik děl, že se prostě stal filmovou celebritou. Zatímco v následujících dílech Výletu s Vltavou v tomto týdnu budeme spíše hovořit o těch filmech, případně o skutečných místech, která inspirovala filmové příběhy. Dějištěm jakých příběhů se stal hrad Bouzov?
1: Kolik na to máme času? Protože jich opravdu hodně. Já jenom vyjmenuju filmy, které se tady natáčely. Nejstarší, který jsem našel, je z roku 1959 a jmenuje se O medvědu Ondřejovi. Je to krásná pohádka, která není moc známá. Já mám spojený Bouzov s Kopratinami pro Zámeckou paní. Určitě si spousta lidí vzpomene na známý film režiséra Trošky. Třetí sudička se tady natáčela v roce 86. O princezně Jasněnce a létajícím ševci v roce 1987. O Janovi a podivuhodném příteli v roce 1990. Já bych možná zmínil ještě i ty novější pohádky o zakletém králi odvážné Martinovi, Princezna a půl království, Království potoků, fantasy série Princezna zakletá v čase. A točil se tady i jeden z nejúspěšnějších italských seriálů. Věděl bys, který to je?
0: Princezna Fantagiro.
1: Přesně tak. Z roku 91, ale natáčela se tady také třeba jeden z dílů Arabely, nebo se sem potom vracel i Rumburak, král v říši pohádek, takže těch filmů je opravdu hodně. Zajímavé je, že asi hodně blízko tomu skutečnému osudu hradu, aspoň teda v těch modernějších dějinách, je film Napola, Hitlerova elita, který se tady natáčel v roce 2004 a který je opravdu pozoruhodným filmem o elitní nacistické škole a jejich studentech. Takže i to proběhlo nejenom pohádky z dny hradu Bouzova.
0: Protože v hradě Bouzově jeden čas i sídlila posádka německá, k tomu se dostaneme. Hrad Bouzov je prostě výraznou památkou, výraznou stavbou. Jeho romantizující sloh je zkrátka podmanivý, určuje jaksi vizuální styl mnoha pohádek. Jak ten hrad vypadal v minulosti? Protože tohle není jeho původní podoba, samozřejmě.
1: No zdaleka ne. To je taková novostavba, takový panelák, bychom řekli, z přelomu 19. a 20. století. Hrad Bouzov je velmi starý. Opravdu bylo to centrum tady tohoto kraje. Když se podíváme na první zmínky o Bouzovu, tak sahají do přelomu 13. a 14. století. V roce 1317 se objevuje v listinách pán jménem Bůz z Bouzova a zdá se, že tedy právě on byl majitelem a stavitelem hradu Bouzova, ke kterému rodu patřil a tak dál, to bohužel dneska už netušíme, ale pravdou je, že v té době probíhala zdejší oblasti velká kolonizace, kdy se osídloval tenhle kraj a Bůz mohl být jedním z těch kolonizátorů, kteří zakládali vesnice a za to získali tady toto místo do nějaké lenní správy. Ještě v průběhu 14. století několikrát ten hrad změnil majitele. Od poloviny 14. století drželi páni z Wildenberka, pak jej prodali markraběti Joštovi. V roce 1396 jej potom markrabí předal svému

0: který se nachází kousek odsud, a mluví se také o prastarém kostelíku ve Vyšehorkách u Mohelnice, kde měl být údajně Jiří z Poděbrad pokřtěn. Na konci toho 15. století to nebyl jenom hrad, ale bylo to 27 okolních vesnic nebo i částí, takže když to koupili podstačtí z Prusinovic, tak získali poměrně značný majetek. Po dalších stolet se zase majitelé střídali a tak dál, až do konce 17. století, kdy František Josef z Hodic toto panství prodal řádu bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě, který zkráceně nazýváme Řád německých rytířů. Já bych ještě řekl, že za tu dobu ten hrad změnil mockrát podobu. Původně to byl hrad takzvaného Bergfriedového typu, to znamená, byla tam dominantní věž, která byla tím hlavním obranným prvkem. Zajímavé je, že opravdu ten Bouzov sloužil dlouhá léta jako hlavně vojenská pevnost, to znamená, získal hradby, získal samozřejmě kamenný obytný palác, protože park původně byl jenom dřevěný. Byly tam jednak hradby, později byl hrad obehnán ještě palisádou, později vlastně vznikl i takzvané bašty, které vlastně měly chránit ty nejexponovanější místa a tak dál. Už na konci 15. století Haugwitzové dostavovali k Bouzovu další obytné budovy, protože chtěli z toho mít spíš jako obytný hrad než jako vojenskou pevnost. Ale v roce 1558 Bouzov vyhořel. A to tak, že byl neobyvatelný, dokonce i ta původní hláska ten Bergfried vzal za své. A dokonce se říká, že v té době nebyl hrad obýván ani správci toho panství, takže ti panovali tehdy na tvrzi v nedalekém Podolí, kde se dodnes zachovali erby z tohoto času. A dá se říct, že až v roce 1617 začala výstavba jižního křídla a obnova toho hradu. Ten ale postupně ztrácel tu obranou funkci, sloužil jako císařská pevnost, pak tady byli dokonce švédští zajatci po 30-leté válce a tak dále, a tak dále. Navíc s příchodem německých rytířů ten hrad pozbyl tu sídelní funkci, protože řádová správa byla centralizována do Bruntálu a vrchnostenský úřad se přestěhoval do takzvaného předního hradu. To je ta část, kde jsou dneska pokladny, kde se vchází do toho hradu, taková ta bílá, což určitě návštěvníci Bouzova znají. No a tak se řešilo, co bude. No a nechal se hrad postupně chátrat, přestože byl třeba před ním založen ten park, který je tam do dneška a tak dál, tak hrad prostě se postupně měnil v ruinu. Až do konce 19. století. A tehdy přichází na návštěvu na Bouzov tehdejší arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský. A ten se právě stal později velmistrem řádu a rozhodl se, že hrad přestaví jako své reprezentativní sídlo, nejenom pro sebe, ale pro svou matku Alžbětu. Povolal tedy profesora mnichovské techniky Georga Hauberiesera a ten vypracoval plány na romanticky vypadající hrad. Co je dobře, tak předtím, než se začalo stavět a bourat, tak byl proveden rozsáhlý historický průzkum a proto víme, jak Bouzov tehdy vypadal. Ona se nám dochovala, myslím, že jedna nebo dvě veduty, které jsou ne úplně přesné, ale trošku zaznamenává, že to fakt bylo nevzhledné, byla to taková ruína na kopci, rozhodně ne tenhle malebný pohled, který tady máme před sebou. A v roce 1895 přistoupili stavbaři k bouracím pracem. Byl postaven zcela nový dvoupatrový objekt, který byl dokončen v roce 1898. A vznikla taková replika gotického hradu, ale takové hrady tady u nás nikdy nestávaly. Toto je hrad někde z Bavorska.
1: Já se na něj teď dívám a říkám si, že to je čelní strana, krabice pucle, exotická směrem někam na západ. Prostě ten hrad je tak výrazný, že bych ho do moravské krajiny rozhodně nezasadil.
0: Přestože je v ní teda zachováno část toho původního hradu, tak se spousta věcí stavěla znovu. Dokonce i ta věž, která má 60 metrů výšky, byla vlastně postavena znovu v letech 1897 až 1899. Takže i toto místo, kam teda ten Švec Jíra letěl pro princeznu Jasněnku, tak je novou stavbou. A možná proto je ten Bouzov tak výrazný. Možná proto ho ti lidé mají tak rádi. Arcivévoda Evžen hrad dostavěl, užíval ho, jenomže na konci světové války jako příslušníku panovnického rodu byl hrad zkonfiskován. Vyšel zákon, že veškerý panovnický majetek připadne státu. Hrad zabralo československé vojsko a opustilo jej až v roce 1923, poté, co se arcivévoda Evžen dal funkce velmistra řádu německých rytířů. Zajímavé bylo, že tedy majetek, jakoby vnitřní vybavení patřilo státu, ale hrad samotný patřil řádu. Nakonec teda došlo k tomu, že řád ten majetek vlastně odkoupil, tento vnitřní vybavení, a zůstal majitelem toho hradu i nadále. Nebylo to tak jednoduché, protože k tomu potřeboval i rozhodnutí Mezinárodního soudu v Hágu, který potvrdil, že řád je mezinárodní duchovní a charitativní institucí a majetek teda nepodléhá konfiskaci. V roce 1929 navštívil hrad prezident Tomáš Garrigue Masaryk, podotýkám, že to už bylo po pozemkové reformě. A bylo docela zajímavé, kdy on sem přijel s předsedou vlády Františkem Udržalem, ministrem vnitra Janem Černým a uvítal je teda nový velmistr řádu Panny Marie Jeruzalémské, brněnský biskup Norbert Jan Nepomucký Klein. A on jako představený prováděl Masaryka. Masaryk mu říká, vidíte, tak jsme vám ten zámek nechali. On říkal, no to je hezké, ale že jste nám zabavili ty okolní majetky, tak nechcete si ten zámek vzít, tak já vám ho dám zadarmo. Jo, protože prostě ta údržba byla už tehdy strašně náročná. Nakonec si ho ale řád nechal. Zůstal mu až do roku 1939, kdy jej zabavili nacisté. Monumentální sídlo se stalo základnou jednotek SS a tím se vracíme k tomu filmu Na pola. Jim to připadalo, že to je přesně, jak oni měli takové ty svoje zvláštní představy, takže to je takové to jejich mystické sídlo jako nedobytný hrad. Smutnou událostí je, že poslední akcí zdejšího komanda SS bylo vypálení obce Javoříčko a vyvraždění 38 tamních mužů ve věku od 15 do 76 let a po válce ten hrad byl zkonfiskován a provozován státem. Nutno říct, že teda prošel mnoha údržbami, opravami. Po roce 1990 řád německých rytířů požádal o vydání hradu, ale k tomu nikdy nedošlo. Proběhlo několik soudů, pokud vím, tak soudy do dneška myslím, že ještě nějakým způsobem běží, takže uvidíme. Řád německých rytířů se jak Bouzovu hlásí, takže třeba kostel svatého Gottharda spravují řádoví bratři, jo, takže je vidět, že vlastně ten vztah tady pořád je a ten Bouzov je jako zajímavý. Já doporučuji, když se už na Bouzov vydáte, tak si ho ještě vypravte prohlédnout takhle z toho odstupu.
1: Louky na kopcích a lesní porosty jsou tady malebné a opravdu, pokud se člověk jen trošku projde, tak skýtají nádherné pohledy.
0: Já bych měl ještě jeden takový nápad. A když už se vydáte na Bouzov, tak si zvolte také výstup na věž. A kdyby vám to nestačilo, tak ještě pod ní je zhruba stejně hluboká hradní studna. Tak jako je odsud krásný pohled na Bouzov, tak Bouzovská věž je taky jednou z nejkrásnějších rozhleden. Takže to všecko, o čem jsem mluvil, tak můžete vidět i z pozice toho hradního strážného někde na věži Bouzovského hradu někdy dávné minulosti.
1: Krajina jako na dlani. My se v ní zítra posuneme výrazněji na sever, pozveme vás do jednoho velmi dobře známého mlýna. Na setkání zítra s vámi ve Výletech s Vltavou se těší Mirek Kobza
0: a Tomáš Soldán.
1: Naslyšenou.

A já ještě doplním, že filmová místa Olomouckého kraje budeme poznávat celý tento týden ve výletech s Vltavou. A další výlet nás čeká na vltavských vlnách už zítra po 16. hodině a pak na webu Českého rozhlasu Vltava.

0: Jean-Philippe Rameau stojí za oráž z prvního dějství opery Plato. Hudba právě dozněla a my otevíráme perspektivu našeho pravidelného vltavského setkávání s tématy kultury a umění, už za okamžik vltavský akcent. Ovšem také čas na tipy z večerního programu Vltavy. Budete-li s Vltavou až do 23. hodiny, můžete poslouchat poslední epizodu rozhlasové adaptace legendárního dystopického románu kanadské autorky Margaret Atwoodové, román, ze kterého mrazí. Příběh služebnice spěje ve vltavské četbě s hvězdičkou ke svému závěru. Ve Spojených státech amerických proběhl státní převrat a vládne tam teokratická diktatura. Ženy jsou zbaveny svobody a z některých se stanou služebnice s jediným právem počít a porodit dítě. Jedna z nich vypráví svůj příběh.
1: Mrzí mě, že je v tomhle příběhu tolik bolesti. Mrzí mě, že je roztříštěný jako tělo po přestřelce nebo rozmetané výbuchem. Ale není v mých silách ho změnit. Snažila jsem se do něj vložit i něco pěkného, například květiny, neboť co bychom si bez nich počali. Ale stejně bolí, když ho musím znovu a znovu vyprávět. Jednou to stačilo. Nestačilo mi to snad tenkrát jen jednou, ale já pokračovala dál v tomhle smutném, hladovém a špinavém, v tomhle kulhavém a zmrzačeném příběhu, protože přece jen chci, abyste si ho vyslechli. Tak jako já si vyslechnu ten váš, pokud budu mít někdy možnost, jestli se setkáme nebo jestli uprchnete v budoucnosti, v nebi, ve vězení či v ilegalitě, nebo kdekoliv jinde. Tím, že vám vůbec něco vyprávím, aspoň věřím, že existujete. Svou vírou vás přivádím k existenci.
0: Zaznamenává svůj příběh, jak nejlépe dovede, a pak ho ukryje v naději, že její vyprávění časem někdo objeví, někdo natolik svobodný, aby ho pochopil a mohl šířit dál. Z románu Příběh služebnice čte na Vltavě Barbora Goldmanová. Dnes ve 23 hodin to bude už závěrečný díl. Všem všechny odvysílané části si můžete po určitou dobu poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. A Vltavu pochopitelně můžete poslouchat dál s vltavským akcentem. Tu budeme za okamžik. Od mikrofonu odpolední Vltavy zdraví David Hamr. Za techniku také Nataša Vodvářková a editor Jan Zítka.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: A my vám, milí posluchači, v duchu dramaturgie filmového léta nabízíme reprízu pořadu Akcent a budeme vzpomínat na fenomén a ikonu kinematografie 20. století Marilyn Monroe. 1. června uplynulo 100 let od jejího narození.

0: Akcent.
1: Hrála ve filmech jako Páni mají radši blondýnky, Slaměný vdovec, Někdo to rád horké anebo Mustangové. Její vlající bílé šaty nad větrací šachtou patří k nejslavnějším obrazům filmové historie. Její jméno zná celý svět. A přesto, 100 let po jejím narození se stále přeme, kdo vlastně byla. Herečka, sex symbol, oběť Hollywoodu nebo jedna z nejtalentovanějších tvůrkyň vlastního mediálního obrazu. Před 100 lety se narodila Norma Jean Baker Mortensen, tedy Marilyn Monroe. Dnešní akcent patří jí. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. No, v brněnském studiu je s námi filmová publicistka a kritička Šárka Jelínek-Gmiterková, která působí v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne, Šárko.
2: Dobré odpoledne.
1: A se mnou ve studiu potom v Praze je filmový historik a publicista Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A ta první otázka je na vás na oba. Co je to první věc, která vás napadla v souvislosti s Marilyn Monroe? Šárko. První obraz.
2: První obraz, jsou to ty blond vlasy.
1: Mm-hmm. Tomáši?
3: Asi ta ikonická scéna samozřejmě s valícími šaty.
1: Takže ze Slaměného vdovce.
3: Ano, ano.
1: Dobře, no, ale teď vlastně si asi musíme říct, proč vlastně byla tak výjimečná. Proč zrovna Marilyn Monroe? Šárko, pojďme se vrátit vlastně na začátek úplně do těch 40. let, kdy ona skutečně přes velmi těžký osud pěstounské péče, je dokonce sirotčinec, se dostala vlastně na obálky časopisů jako fotomodelka, aby následně vlastně jako by měla svoje první svoji první smlouvu se studiem. A postupně se začal rodit mýtus. Proč zrovna ona?
2: Tak tam je jako celá řada faktorů. Ten první určitě je ten, že my když se podíváme na ty jako rané fotografie nebo i na ty vůbec jako první role Marilyn Monroe, takové často jako drobné, tak ona není vlastně nějak zas až tak zvlášť jako nápadná, výjimečná, co se týče talentu, co se týče i té fyzické krásy. Ale to se vlastně postupem času změnilo, nebo v průběhu několika let změnilo. Jedna věc jsou nějaké širší, řekněme, ekonomicko-systémové změny ve filmu, a to, že ten systém, který ten Hollywood jako dlouhodobě budoval právě taky pro kultivaci filmových hvězd, kdy opravdu existoval systém, který se jmenoval build-up, tedy výstavba, kdy se filmová hvězda vlastně mohla stát ze sportovců, sportovkyň, divadelních herců, hereček nebo i z celé jako náhodných objevů, tak tenhle ten systém se vlastně začal bortit a ona vlastně vstoupila přesně jakoby do toho momentu, kdy to staré už přestalo fungovat a v té nejistotě toho, co bude dál, se začalo rodit nějaký jakoby nový obrys toho, jak hvězdy ve studiích a uvnitř studií fungují. A druhá věc, která si myslím, že je ještě ale mnohem podstatnější, my si ji připomínáme primárně jako sex symbol, což si myslím, že je strašně důležitý, protože ona vlastně stělesnila všechny představy, ideály, všechny nějaké strachy, které obestíraly tu sexualitu v těch poměrně jako zvláštně represivních amerických 50. letech 20. století.
1: Tomáši, je tam velký vliv studia na to, že se vlastně Marilyn Monroe stala skutečně tou hvězdou, anebo tam bylo vlastně vedle toho, co říkala teďko i Šárka, tak velká část i její vlastní píle a práce na svém obrazu?
3: Ten vliv studia je tam mimořádný, protože když se podíváme na první filmy, ve kterých můžeme vidět Marilyn Monroe, tak jsou to většinou malé, drobné role, nenacházíme zde ještě tu vybudovanou star, tu ikonu, se kterou bychom si spojovali jméno této herečky dnes. A prostřednictvím řady velmi nesourodých rolí, protože zde nacházíme i například role, které jsou dramatické, tak teprve se postupně buduje ten obraz Marilyn Monroe, tak jak si ho pamatujeme, jak se ho i dnes mnozí budeme na první dobrou s touto herečkou spojovat. Ta otázka, jak moc ten svůj obraz Marilyn budovala, je trošku složitá, protože ona velmi záhy pochopila v tom studiu, co se od ní, od těch rolí, které ona stvárňuje, co spodobňuje, tak co se od ní očekává. A tomu ona svým způsobem šla naproti, velmi vědomě pracovala se svým hvězdným obrazem, ale samozřejmě studio do toho mělo právo a možnost zasahovat, takže my víme o řadě případů, kdy vlastně a o řadě změn, které ona ještě podstupovala a které jí vlastně měly opravdu, jak už Šárka zmiňovala, ten build-up, tak aby z ní učinili tu hotovou hvězdu na konci.
1: Ano, ten vliv vlastně už byl znám hned u toho samotného jména, že jo, Šárko, protože vlastně to jméno jí bylo do určité míry vybráno zástupcem studia.
2: To právě patřilo k tomu procesu výroby těch hvězd. Ono se velmi často vlastně stávalo, že opravdu ty personální akvizice hvězdné, herecké...
1: To zní strašně, Šárko.
2: Já vím, ale takhle oni to opravdu jako brali, jo, jako nějakou formu investice, jako nějakou formu lidského kapitálu. Tak oni vlastně potřebovali úplně je očistit od veškerých asociací, které vlastně mohly být nepříjemné nebo které v tom procesu výroby té hvězdy mohly nějakým způsobem uškodit. A jméno vlastně bylo dost často jako první na řadě, protože dost často má nějaké jakoby etnické nebo náboženské konotace, které prostě jako nechceme. Takže myslím si, že asi nejznámější příběh v tomhle ohledu je jiné blondýnky z 50. let, Doris Day, která se původně jmenovala Doris von Kaplhoff, což samozřejmě jako po válce, po druhé světové válce jako nechcete jako německy znějící hvězdy.
1: No Tomáš, když tady vysvětlíme, jak vzniklo jméno Marilyn Monroe.
3: Marilyn je po jejím hereckém vzoru a Monroe je rodné příjmení její matky.
1: Což je docela vlastně zajímavé to jméno Marilyn, protože se jednalo o Marilyn Miller. A Marilyn Monroe potom následně byla vdaná za Artura Millera, ale shoda je to úplně čistě náhodná.
3: Ano, ano, je to tak.
0: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: V dnešním Akcentu se věnujeme Marilyn Monroe, která by se dnes dožila 100 let, ale když se podíváme právě na celou její hereckou práci, protože Tomáš už to vlastně zmínil, že i v těch malých rolích to nebyly pouze a jedině komediální nebo úplně takové jednoduché, řekněme, pěvecké skeče, ale už se tam objevovaly vlastně i dramatické role, ale o těch my vlastně tolik v souvislosti s Marilyn Monroe, Šárko, nemluvíme.
2: No nemluvíme, protože prostě je samozřejmě otázka, co si představujeme pod pojmem jako herecký talent. Každá doba si pod tím představuje nějakou jinou hereckou dovednost. Pro nás je to dneska nějaká jako verzatilita, jo? To, že ten herec vlastně umí jako zahrát všechno, tak říkajíc. Ale v té době, v které jsme, když Marilyn začíná, tak to, čeho si vlastně to studio jako velmi cení, tak je vlastně nějaký typ a nějaká jakoby ta schopnost jako rozpoznat ten typ, vklouznout do něj a pravidelně ho naplňovat a jenom nějak drobně ho variovat.
1: Takže regulární škatulka.
2: Regulární škatulka, což je samozřejmě nám to zní dneska jako velmi ošklivě, ale jako je to taky vlastně nějaký způsob talentu jako najít si určitou jako pozici, kterou vlastně zvládneme jakoby pravidelně vytěžovat, pravidelně ji naplňovat a u té Marilyn Monroe se to opravdu jakoby povedlo hlavně teda primárně v těch komediálních rolích taková ta typická jako role Marilyn Monroe je prostě vytěžující ten stereotyp té hloupé blondýny. Ona vlastně nikdy v těch filmech zase na druhou stranu nebyla v žádné své roli, nebyla vyloženě jako zesměšněná, ale samozřejmě jako na ty blond stereotypy se tam poukazovalo velmi často.
1: Je pravda, to je vlastně možná docela dobře, že to Šárka zmiňuje, že vlastně filmaři vůči těm postavám byli poměrně laskavé, byť vlastně jí dali tak stereotypní obraz, ale ona vlastně tomu napomáhala tím, že skutečně to její komediální herectví bylo poměrně přesné a takové správně tajmované. Co vlastně bylo to její kouzlo?
3: To její kouzlo, ať už to bylo to, co zmiňovala Šárka, schopnost vlastně naplnit ten herecký typ nebo tu hereckou stránku, kterou od ní studio předpokládalo, tak to je ta jedna část. Ta druhá část je ta, že ona skutečně měla alespoň co víme, velký cit pro timing. Všichni, kdo s ní spolupracovali, se shodli na tom, že ona skutečně hrála velmi upřímnou formou, velmi upřímným způsobem. A taky je důležité to, že ona nebyla nutně jenom obětí toho stereotypu, který pro ní to studio vytvořilo. Ona s ním velmi silně a velmi vědomně s ním pracovala. Tady v tom ohledu jeden z jejich nejlepších citátů, který zaznívá v jednom z jejich filmů. Umím být chytrá, když na to přijde, ale muži to neradi vidí.
1: Když se potom ale podíváme na ten vývoj kariéry Marilyn Monroe, tak ona se v jednu chvíli skutečně vzepřela. A rozhodla se, že svoji kariéru bude směřovat úplně jiným způsobem. Přestěhovala se do New Yorku a začala chodit do Actors Studia, Šárko. A předpokládám, že to nebyla jenom čistá rebelie.
2: Tak nebyla, tak samozřejmě ona... Takhle, já vždycky, když se mluví o tom jejím obrazu, tak mě jako fascinuje, jak vlastně jako osamocená figura to pro mě jako je. Jo? Že jako vlastně velmi solitární, často vlastně nemá... nebo nevidíme za ní nějaké jako klíčové spolupracovníky, prostě to někdo, kdo byl fakt jako nechaný jako na pospas tomu systému a tomu chaosu, tak nějak sám. No a myslím si, že to, co, to, čeho se jí nedostávalo a to, po čem velmi toužila, byl vlastně nějaký respekt, můžeme říct. A ten respekt jí slibovala přinést vlastně to, že ze sebe vytvoří opravdu tu seriózní herečku zcela v souladu zase s těmi dobovými módními hereckými preferencemi, což bylo to Actor Studio, neboli takzvané metodické herectví, které vlastně opravdu jakoby velí pracovat s nějakou emocionální pamětí a ty role vlastně vytvořit v souladu s nějakými svými zkušenostmi, zážitky, prožitky a tak dále. Takže tam někdy jako může docházet i k tomu, že to je forma psychoterapie, protože ty herci můžou jako zaměnit svoje emoce vlastně za emoce té postavy. A vzhledem k tomu, že ona ten život měla skutečně jako velmi složitý, tak vlastně tohle pro ní mohla být nějaká forma terapie, ale je otázka, jestli to pro ní vlastně mohla
1: bylo
2: být
1: dobře.
2: Cesta, jak si ten respekt získat, protože prostě nastupujeme do 60. let, že do období těch modernistických kinematografií a tam opravdu, co někteří třeba režiséři, jakým způsobem se chovají k hercům a k herečkám, tak opravdu jako není vůbec jako ukázkový jako způsob nějaké tvůrčí spolupráce.
1: Jak se na ní vůbec dívali, Tomáši, režiséři, nemůžeme říct bohužel v té době režisérky a kolegyně a kolegové?
3: Dle dochovaných vzpomínek pamětí, tak ona byla velmi náročnou herečkou. Zejména tedy v těch svých pozdějších letech nebo v té pozdější kariéře, tak byla skutečně osobou, která vyžadovala právě ten respekt i během toho natáčení. Neměla vlastně ráda, když se i při vzniku filmů, ve kterých skutečně spodobňovala to už, jak tady padlo ten stereotyp té hloupé blondýny, tak když s ní takhle bylo jednáno přímo na place nebo během natáčení. Ona právě, když odešla ze studia Fox a chtěla založit svoje vlastní studio Marilyn Monroe Production, tak první film, který zde zrealizovala Prince a tanečnice, tak natáčel režisér Laurence Olivier, velká osobnost. A ona doufala v prvé chvíli, že to pomůže, to známé jméno, že pomůže etablovat ten film toho nově vzniklého studia, než se ukázalo, že oni dva na place se právě vůbec nesnesou. A že ten Laurence Olivier od ní v její vlastní společnosti vlastně vyžaduje stejné herectví a stejný stereotyp, jako od ní vyžadoval ten Fox.
1: A Šárko, když se podíváme právě na tu zmiňovanou roli v filmu Mustangové, Misfits, který pro ní vlastně do určité míry napsal její tehdejší manžel, byť už se to manželství pomalu rozpadalo, Arthur Miller. Tak je to ta zásadní role?
2: Tak jako pro mě ne, říznám. Jakože z mýho, vlastně z mojí zpětné perspektivy já tuhle tu roli vlastně jako nemám moc ráda, protože já ji právě nejradši vidím v těch rolích, kde ona jakoby naplňuje ten svůj typ a záměrně neříkám stereotyp. Protože si myslím, že ano, jak už jsem tady jako říkala, znova to zopakuju, že si myslím, že to je forma talentu, jakoby nalézt všechny tyhle ty svoje silné stránky. A Tomáš tady připomněl film Prince a tanečnice, kde si myslím, že ta srážka těch dvou jako hereckých světů je opravdu viditelná i ze samotného toho výsledku, toho výsledného filmu. On potom teda existuje i film, který se jmenuje Můj týden s Marilyn, který vlastně vypráví o několik dekád let později o tom, co se vlastně jako stalo, nebo jak tohleto natáčení probíhalo. A tam je vidět, jak vlastně ten Laurence Olivier jako ten typ toho shakespearovského herce vlastně velmi, jako člověk, který to měl velmi jako vydřené, velmi jako intelektuálně nastudované, jak se vlastně nebyl schopný poradit s tím jako vyloženě filmovým charizmatem jako na plátně, protože to on, nechci říct postrádal, ale jak říkám, mám pocit, že to měl víc vydřené, když to prostě u té Marilyn Monroe to bylo tak nějak víc jako automatické, víc jako spontánně to působilo, přirozeně. Ale zároveň je to taky někdo, kdo si jako uvědomoval, teď myslím Marilyn Monroe, že se nebezpečně blíží k věkové hranici, kdy už se vlastně na to své charisma, na to své mládí, na tu svou sexuální přitažlivost jako nemůže spoléhat, takže všechny ty role, které se vlastně blíží k tomu, řekněme k tomu, nebo jsou vlastně po tom 30. roku života, tak já v nich prostě vidím jako nějaké jako rostoucí zoufalství.
1: Tomáši, kolem Marilyn Monroe se točí opravdu veliké množství stereotypů, možná i legend. A co ta legenda, která mimochodem souvisí nejenom s filmem Mustangové, o té absolutní nespolehlivosti a nedochvilnosti. Vy jste použil slovo náročná.
3: Ano, eufemisticky jsem řekl náročná. To nebylo, samozřejmě ta náročnost nespočívala pouze v tom, že ano, chodila na natáčení později, což známe třeba i z případu filmu Někdo to rád horké. Ale tady vlastně to je taková trošku bulvární rovina, řekněme. Ono je právě tady velmi těžké rozpoznat, kde se máme těm věcem ještě jako seriózně věnovat, nebo kde skutečně už je ta hranice těch, jak řeknu, drbů. Jo. A jak už Šárka zmínila v jednu chvíli, ona opravdu, ten její život byl velmi turbulentní, ten osobní život, ten soukromý život, nutně se to muselo propisovat právě i do natáčení. Ale tím, že byla náročná, při těch natáčeních jednotlivých filmů to neilustruje jenom to, že by třeba chodila pozdě nebo chodila nepřipravená, později měla problém třeba s návykovými látkami. Tam šlo třeba i o to, že ona v jednu chvíli, právě když založila to své vlastní studio, tak se chtěla vydat tou cestou toho metodického herectví. Začala třeba velmi pilně a poctivě studovat psychoanalýzu a našla si novou hereckou koučku Paulu Strasberg, která se pro ní skutečně stala obrovskou mentorkou, a ona si třeba vynutila, že s ní musí chodit na to natáčení, přímo na ty placi, kde ta Paula Strasberg často přejímala role těch režisérů. Takže ta náročnost nespočívala jenom v nějaké nedochvilnosti.
2: Já jenom si můžu dodat, já si myslím, že u těch legend, o těch náročných ženách bychom se měli mít vždycky trošku na pozoru, protože většinou, kdo nám je vypráví, tak jsou to muži. Takže ne, ale u té Marilyn Monroe, je to opravdu jako důležité, že jako přesně jak říkal Tomáš, ona to nebylo o tom, že by byla prostě nepřipravená, ale protože ona jako i tím, že se o ní říkalo, vědělo, ona sama to velmi pravděpodobně dobře věděla, že prostě je spíš herečka jako intuitivní, že má nějaké jako charisma, tak ale to není něco, co byste mohli kontrolovat a máte strach, že vás to někdy jako opustí. Ten syndrom té podvodnice podle mě tam musel být jako strašně veliký u ní.
1: Akcent. Společně se Šárkou Jelínek-Gmiterkovou z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a s Tomášem Hubáčkem z Národního filmového archivu se bavíme o Marilyn Monroe. A teď vlastně na závěr můžeme říct, jestli skutečně je vlastně důkazem toho, jak skvělou mediální osobností byla nejen ve své době, ale vlastně dodnes to, že ona přežila tu zkoušku časem, Tomáši. Ona na rozdíl od mnohých svých souputnic, prostě byly v té době herečky, které byly možná stejně slavné, ale které už si vůbec nepamatuje. Když jsem si nacházel jména jako Jane Russell anebo Jane Mansfield, já vůbec nevím.
3: Do jisté míry je to pravda. A tady se dostáváme k tomu, co vlastně už jsme tady tak trošku naťukli, že to jméno zůstává známé, ale zůstává vlastně známé dnes zejména díky právě té bulvární rovině. Pro mě je velkým jako smutkem nebo určitým nepochopením toho života Marilyn Monroe, že když na nejmenovaném vyhledávači dnes zadáte její jméno, první odkaz je, jak měla vysoké IQ. A vlastně ta všechna práce, to úsilí, vlastně dokonce i ty filmové role, protože si nejsem úplně jistý, kolik těch filmových rolí Marilyn Monroe skutečně je dobře známých, tak vlastně se vytratilo. Zůstala vlastně jenom představa těch fyzických aspektů té herečky. Zůstalo několik útržkovitých zpráv, drbů, bulváru, případně ještě jejího zpěvu na narozeninách prezidenta Kennedyho, ale vlastně to všechno dál zatím, včetně třeba i její, o tom jsme vůbec zde nemluvili, její politické angažovanosti, tak zkrátka se bohužel vytratilo.
1: No a když jste zmínil politickou angažovanost?
3: Ta rozhodně přišla ve chvíli, kdy ona začala poprvé stýkat s Arturem Millerem. Jenom připomeňme, Artur Miller, dramatik, v tu dobu velmi, nebo ještě před válkou angažovaná osobnost komunistické strany a následně pronásledovaný za doby McCarthyismu.
1: A výsostný newyorský intelektuál.
3: A výsostný newyorský intelektuál, mimo jiné autor skvělé hry Smrt obchodního cestujícího. Tak ona v tu chvíli se začala poprvé angažovat politicky. Nebo poprvé velmi výrazně se začala angažovat politicky. Ona veřejně odmítala právě ty výslechy toho výboru pro neamerickou činnost organizované za té McCarthyovské éry. Opakovaně podporovala demokratickou stranu například. Některé její činy se mohou dnes třeba jevit už i konzervativní, kontroverzní, omlouvám se, ale v každém případě si nemůžeme vlastně tu postavu odmýšlet od toho veřejného života. Ona byla v tomhle ohledu velice činná.
1: Šárko, jak vlastně moderní kinematografie se vyrovnává s jejím odkazem? Protože když vznikl film Blondýnka, Blond, před nějakými 4 lety, tak když už použil Tomáš to slovo kontroverze, tak v souvislosti s tímto filmem to slovo je příznačné, protože ji opět stylizoval do role trpící oběti.
2: No a to je přesně ten důvod, protože ten film nemám ráda. Protože si myslím, že ten její obraz vlastně jako je opravdu jako prostoupený charizmatem, je vlastně v něčem jako ryze filmový. Jo, v tom, že jak pro ní, já se zase vrátím obloukem k těm blond vlasům, ale že ona opravdu pro ní ty blond vlasy byly klíčové, že vlastně ta její kariéra nebo vůbec ten kontrakt s tím studiem přišel teprve ve chvíli, kdy ona se odbarvila na blond, protože ta černobílá kinematografie nebo i ta technikolorová opravdu těm blond vlasům jako přikládá jako velkou váhu, protože jsou zdrojem světla, že jo? A vlastně to jí opravdu jako vytvářelo takovou jako nádhernou jako auru kolem toho obličeje. A myslím si, že to je někdo, na koho bychom vlastně neměli vzpomínat jako jenom na oběť vlastně toho systému, ale jako na někoho, kdo jako se navzdory těm ne úplně dobře jako rozdaným kartám zpočátku se dovedl vlastně upevnit nebo vystoupat vlastně po těch jako žebříčcích až jako na vrchol. A to, proč vlastně ona jako stále přetrvává v té kulturní paměti, tam je potřeba si jenom uvědomit, že ten obraz její jako zamrznul v takový té věčný jako mladosti, jo? Že jí nebylo nikdy dovoleno zestárnout, což vlastně v případě těch hollywoodských hereček může být spíš i požehnání, protože to potom nejsou hezké osudy ve chvíli, kdy ty dámy překročí 40 nebo nedej bože 50.
1: Jaká by byla vlastně Marilyn Monroe, Tomáši, hypoteticky v době sociálních sítí?
3: Těžká otázka, velmi těžká otázka.
2: Já vím.
1: Tak Šárka ví?
2: Já to vím, existuje takový velký trend, fenomen, který já mám jako osobně strašně ráda a to jsou obrázky vlastně takové jako drsné, potetované Marilyn Monroe, které opravdu jako lidé různě jako kreslí a kde ona je opravdu jako taková ta girl boss a tohle mám vlastně jako ráda.
1: Dobře.
3: Myslíš to přejímání vlastně síly a určité vlastně získávání té nezávislosti té dominance v tom jako čistě jako mužském prostředí toho Hollywoodu právě skrze tu ženskost. Tahle subverzivita tam by tam určitě byla, takže já s tím jednoznačně souhlasím.
1: A když se teď vrátím ale zpátky právě k filmům, protože Šárka Kmitrková zmínila, že dramatická role Marilyn Monroe v Mustangzích nebyla ta její oblíbená. Tak která je ta oblíbená? A Tomáš se mezi tím
2: pánové rozmyslí. Mají raději blondýnky.
1: A proč?
2: Protože se mi tam líbí ta, jak oni spolu vlastně fungují s tou Jane Russell, a vlastně vždycky, a to je taková jako poslední poznámka pro fanšmekry, všimněte si, jaký jako kostýmy ona nosí, protože na rozdíl od svých dobových souputnic ona nikdy nemá nějaký korzety, nebo není to její tělo nějak jako dotvarovávaný těma šatama. Ale je opravdu zase jako přirozený, spontánní, krásný v těch svých křivkách, který vlastně nepotřebují vůbec žádnou přidanou modeláž.
1: Svobodný.
2: Ano.
1: Mm-hmm. Tomáš?
3: Já bych tam asi jako na první dobrou dal samozřejmě Někdo to rád horké, ale to je taková celkem jednoduchá odpověď. Takže já bych v tom případě naopak se vlastně přiklonil k tomu, že mě se v něčem ty dramatičtější role, které to nabourávají, ten typ, tak se vlastně líbí, ale nedal bych tam Mustangy. Já bych vybral asi autobusovou zastávku.
1: Mm-hmm. Dobře. V dnešním akcentu jsme se věnovali Marilyn Monroe, u které si připomínáme 100 let od jejího narození. V brněnském studiu s námi byla filmová publicistka a kritička Šárka Jelínek-Mitterková, která působí v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Moc děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání.
1: A s námi ve studiu v Praze byl filmový historik a publicista Tomáš Žubáček z Národního filmového archivu. Díky.
3: Děkuji moc.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Nejen v kontextu filmového léta jsme měli možnost poslouchat reprízu pořadu Akcent, v němž jsme zavzpomínali na Marilyn Monroe. 1. června uplynulo 100 let od jejího narození.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponeském polostrově, kde je vysoké riziko požáru. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá také zašení požáru na jihu Francie. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News řekl, že Spojené státy nejspíš převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Americké síly podle něj budou užino chránit a Washington za to má dostávat zaplaceno. Iránské velení v reakci uvedlo, že to nedovolí. Spojené státy o víkendu i dnes útočily na cíle v Iránu. Teherán v odvetě vyslal rakety a drony na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Navštěvníci festivalu Colors of Ostrava budou moci letos poprvé navštívit odlévací halu vysokých pecí číslo 4 a 6 v areálu Dolních Vítkovic, ještě před jejich plánovanou rekonstrukcí. Od 16. do 18. července se v prostorách, které se mají proměnit v nové industriální muzeum Plus, uskuteční komentované prohlídky. Vysoké pece zůstávají od ukončení výroby železa v roce 1998 bez využití. Projekt Muzeum Plus počítá se jich přestavbou na muzeum zaměřené na historii i budoucnost průmyslového regionu. Technologický rozvoj a společenské změny spojené s průmyslovou transformací. Počasí. Zítra ráno a dopoledne může být hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 21. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Nyní už, milí posluchači, repríza pořadu Art Café. Příjemný poslech.

0: Art Café.
1: Člověk sám svého světa je tvůrcem a má mlýti na svém vnitřním mlýně, říká Karel Slavoj Amerling, který se tento apel snažil uplatňovat i při nepřízni osudu a nabádal k tomu i ostatní. A právě těmito slovy začíná kniha Geniální smolář, o které bude dnes také řeč. U poslechu Spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnešní Art Café bude o učitelství a kreativitě. Zaměříme se na kreativní učení, konkrétně také na letní školu kreativního učitelství, kterou letos v srpnu organizuje Centrum uměleckých aktivit v Hradci Králové. O propojení vzdělávání a uměleckých postupů i o prázdninové škole si budu povídat s konzultantkou kreativního učení, novinářkou a překladatelkou Petrou Kultovou. Vítej, Petro.
2: Krásné odpoledne.
1: Téma učitelství i tvůrčí pohledy a průniky do této sféry pojímá i nově vydaná kniha Geniální smolář, za kterou stojí pedagog Petr Kalenský. Vítej, Petře.
3: Hezké pozdní odpoledne.
1: A právě tuto knihu o životě Karla Slavoje Amerlinga vydala obec Zákolany ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského. Dnešní Art Café doprovodí hudba inspirovaná životem Karla Slavoje Amerlinga. Vybírali Pavel Zelinka. Amerling sice nebývá obvykle připomínán jako hudebník, jeho šíře zájmu byla ale tak široká, že se do historie zapsal i jako inspirativní osobnost raného českého uvažování o hudbě. A jeho oblíbeným nástrojem bylo harmonium. A právě tento nástroj je poznávacím znamením britské písničkářky Alison Cotton. My si z její nejnovější desky Bohové se smějí zahrajeme single Springs of Heather.

0: Petro, co podle tebe představuje dobrý příklad kreativního učitelství?
1: To je velmi záludná otázka hned na úvod. Když bych měla odpovědět zcela konkrétně, tak by jsem musela potlačit téměř dalších více jak 55 projektů, které máme za sebou od roku 2024, kdy se společně s mojí skvělou parťačkou Ilonou Havlíčkovou v Centru uměleckých aktivit kreativnímu učení věnujeme. A musela bych také vybrat jenom jednu a škrtnout všech dalších více jak 40 škol, a to základních i středních v Královéhradeckém kraji, do kterých jsme pronikli, nebo které jsme zapojili. Tak já s dovolením neodpovím úplně konkrétně jedním projektem, ale zkusím to spíš nějakými principy pojmenovat. Pro nás je asi nejdůležitější, když se odehraje zážitek, který propojuje tady, teď a spolu. Když se nám podaří se ideálně zvednout z lavic, protože když se pohne tělo, pohne se mysl, když se nám podaří nějaké nečekané objevy, když se nám podaří ten moment, kdy na konci se ptáme těch žáků nebo studentů, co se naučili nového, nejenom o sobě, ale i o těch svých spolužácích, o svých učitelích a o tom prostředí, protože velmi rádi do toho vtahujeme prostředí, ať už to městské a ještě možná raději to přírodní, lesní. Tak možná takhle na úvod.
0: Hezky si navázala i na ten úvodní citát, kde se objevuje ten obraz toho vnitřního mlýna. Když se pohne ten vnitřní mlýn a zafouká nějaký čerstvý nebo barevný vítr, tak se něco v tom učícím vzdělávacím procesu stalo zajímavého. Petře, jaká by byla tvoje odpověď i v šíři toho příběhu Merlingova, který dlouhodobě sleduješ?
2: No tak Petra tady úplně výborně řekla, že kreativní učení navozuje vlastně zážitky, a ty pozitivní zážitky pochopitelně většinou. A Merling se svým stylem výuky se chtěl odlišovat od německých škol, takže on si založil školu, kterou nazval Budeč, která je pro český národ vlastně velice symbolická. Učil se tam jako malý chlapec svatý Václav a podle Jiráska tam žil i kníže Krok se svými dcerami, i když je to historicky nesmysl, tak tenkrát se to hodilo. Takže chtěl, aby se učilo v jeho škole slovansky. To znamená mírně, a aby to děti nebo studenty hodně zajímalo. Takže učil hodně prakticky, protože jeho vzorem byl Jan Amos Komenský. No takže podnikal s dětmi výpravy do přírody, kde hledali různé byliny do herbáře. Když chtěl učit třeba starší studenty něco o zdraví, tak mohli jít rovnou do nemocnice, kterou měl ve svém učilišti taky. Měl tam i různé dílny, barvířskou dílnu a tak dále. Takže žáci si všechno hned mohli vyzkoušet. Takže to si myslím, že ve své době bylo velice kreativní. Dokonce měl první fotolaboratoř v Čechách. Takže takhle.
0: My se do těch zákoutí vzdělávacích institucí nebo vůbec těch pokusů Karla Slavoje a Merlinga, tedy do období 19. století, ještě dostaneme podrobněji. A teď o

0: školách, tak je aktivní spolupráce umělce v roli lektora nebo i kreativce s učitelem a se žáky a se studenty. To znamená, ideálně by to měl být proces nějaké radostné spolutvorby, kam se zapojují různé umělecké přístupy. Ráda bych chtěla říct, že podstatou kreativního učení není vychovávat z dětí umělce. To, když se podaří, tak je spíš takový radostný, ale nikoliv prvoplánový cíl. Ale naším takovým velkým záměrem je právě ten prožitek, to, aby jsme něco v sobě objevili, aby se v nás něco pohnulo, tak jak jsem o tom mluvila předtím. A aby také, ať už ti žáci, nebo hlavně i ten učitel s nimi, začali být kreativní a nevšimli si toho. Ideálně tak, aby to neprobíhalo pod nějakým tlakem, tak teď už se děje to kreativno a teď už se děje to umění, ale aby jsme se dostali všichni do takového vlastně nenápadného procesu uvolnění, protože to každý v sobě máme, jenom to s postupem vzdělávacím procesem a naším životem ztrácíme. Takže my se snažíme vrátit do nějakého toho prvotního bodu a otevřít sobě nějaký ten pramen, který tam všichni přirozeně máme. To znamená, že my přicházíme přímo do škol, nějakým způsobem to prostředí zdravě rozrušit, trošku ho pootevřít, různé otvory pro to, aby tam to vzdělávání mohlo probíhat jinak, mohlo probíhat i mezioborově. A může probíhat i u nás v Centru uměleckých aktivit. My ostatně také máme tu fotokomoru, jak jsme se o tom s kolegou bavili před vysíláním, to nás pěkně s tím Amerlingem propojuje. Máme i profesionální foto a filmové studio, takže můžou studenti zavítat i k nám. A ta třetí linka probíhá tak, že my zároveň poskytujeme zážitkové praktické workshopy učitelům. A o jednom z nich, konkrétně o té letní škole, si určitě ještě budeme povídat.
1: Tak já rovnou navážu na tu letní školu kreativního učitelství. My jsme ještě neřekli, že se uskuteční na konci prázdnin, a to od 18. do 21. srpna v Teplicích nad Metují. Přihlášky jsou otevřeny do 1. července nebo do naplnění kapacity. Pro koho je, Petro, tato škola, tato akce určena?
0: Tak my to máme, když to vezmu zcela prakticky, tak máme tam kapacitu 14 učitelů, nebo to můžou být i vychovatelé. Co je důležité, musí být ze středních škol, může to být i vyšší odborné školy klidně, může to být konzervatoře a ty musí být z Královéhradeckého kraje. Tak to jsou limity, které jsou nám dány projektově, ale samozřejmě ta škola je potom v širším slova smyslu pro učitele kteréhokoliv předmětu. Nemusí to být zase žádná z výchov, můžou to být klidně i nějakým způsobem nejenom humanitně, ale i třeba přírodně zaměřené obory. Může to být zkrátka kdokoliv, kdo cítí, že by rád načerpal energii před začátkem nového školního roku, kdo by se nebál zjistit o sobě něco nového a kdo by rád sdílel s ostatními učiteli. Takže není to ani limitované tím, jestli ten člověk se sám považuje za kreativního nebo nikoliv, protože to je takový náš velký boj. Někdy to slovo kreativní bývá velký strašák, takže my se mu snažíme různě vyhnout.
1: Kniha Geniální smolář může být taky takovým typem na letní čtení pro pedagožky a pedagogy. Ty, Petře, působíš na základní škole Podbučí v obci Zákolany. Bylo to, že jsi tady tu knihu napsal, nevyhnutelné?
2: No, ono to vlastně vyplývá i z toho, že Amerling je na Buči, na hřbitově pohřben. Ale já už, když jsem studoval doktorát na pedagogické fakultě, tak jsem do jednoho sborníku právě psal o Amerlingovi, a když jsem scháněl podklady a materiály, tak jsem byl fascinován tím, že tak významný člověk je téměř zapomenut. Takže starostka Zákolan Lucie Vitlichová se také zajímala o Amerlinga. Takže vlastně jsme spojili síly a tím vlastně vznikla tato kniha, na které spolupracoval ještě grafik Ondřej Klouček a akademický malíř Martin Mulač. A myslím si, že ta kniha se docela povedla. Já tady na mikrofon
1: ji ukážeš.
2: Tady pravda, vy jste limitováni posluchači tím, že není tady obraz, ale kdyby tady obraz byl, tak
1: se nám Karel Slavoj a Merlin podíval do očí.
2: Pěkně uspořádaná a myslím, že se docela povedla.
1: Má i bohatou obrazovou přílohu. My se k té knize i příběhům, které se s kreativním a neortodoxním učením pojí, ještě dostaneme, ale teď nás čeká písnička a ta nás naladí právě na Budeč, která byla Merlingovým životním pedagogickým projektem a právě tímto místem se inspiroval i psychedelický hudebník Olaf Olafsson. Ten svůj projekt nazval jednoduše Budeč. A my si teď z alba Pověstí budečských jedna pustíme skladbu Čaroděj.

0: dostali. Ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kam dnes zavítala Petra Kultová a Petr Kalenský. Petře, Karel Slavoj a Merling propojoval ve své osobě i činnostech celou škálu věd i umění. Jaké obory se pokoušel obsáhnout, sledovali a spolu vytvářeli, jak se to pak promítlo i do té jeho pedagogické praxe a vůbec o tom přemýšlení, jak učit učitele, učitelky anebo i žactvo?
1: Tak já nevím, můžu začít obsáhle?
0: Tak nebo máme to pár minut.
1: Dobře, tak on opravdu času zasahoval do téměř všech oborů.
0: Chápu, že by to mohlo být na celý večer.
1: Ano, do téměř všech oborů, které ho zajímaly a že ho zajímalo hodně oborů. Například samozřejmě byl pedagog, založil učiliště Budeč, ale byl také filozof, teolog, byl spisovatelem, byl chemikem, další lékařem, lékařství dokonce vystudoval, byl nadšeným propagátorem českého jazyka, takže byl lingvistou, vymýšlel novotvary české a v podstatě zabýval se průmyslem a rozvojem průmyslu, aby české země vzkvétaly. Takže myslím si, že to, co ho zajímalo a zajímalo strašně hodně věcí, tak do toho zasahoval a vůbec ne neúspěšně. Dokonce i do hudby a výtvarného umění pronikal tak, že učil slovenského malíře Božeticha Klemence, který mu pak zdobil tu jeho školu a psal teoretické úvahy o hudbě, takže do všech oborů zasahoval. Tady tím asi vám bude připomínat Járu Cimrmana a my skutečně, když jsme psali tuto knihu, tak jsme požádali pana Zdeňka Svěráka, jestli by nám potvrdil, že podle něj dělal svou postavu Járy Cimrmana, ale on nám odpověděl, že tomu tak není, že měl hlavně na mysli vynálezce přelomu 19. a 20. století. Ale kdo si tu knihu přečte, tak v tom určitě velice určitou podobnost určitě najde.
0: Může vystupovat. No. Petru, a teď jsme tady slyšeli nějaké ozvěny 19. století a propojování různých tvůrčích postupů hudebních, výtvarných s vědami. Jaké metodické přístupy budou na programu letní školy, kterou chystáte?
2: My naší letní školu chystáme společně s našimi lektory a jak jsem předtím mluvila o té spolutvorbě, tak se jí důsledně snažíme aplikovat i na nás, i když nám to samozřejmě připravuje různé nečekané zákruty, ale to nás baví. Přizvali jsme mimo jiné Jana Pražana, malíře, grafika, absolventa Brněnské fakulty výtvarných umění, který v současné době studuje ekoartterapii na Ecoart Therapy Institute. Přizvali jsme také Andreu Moličovou, lektorku, moderátorku, improvizátorku, možná ji budete znát ze skupiny Paleťáci, improvizační skupiny Paleťáci. Dále Martinu Cibulkovou, která má psychoterapeutickou soukromou praxi v Hradci Králové. A potom jsme tam za tu dramaturgickou radu já a Ilona Havlíčková. A snažíme se každý z nás, co do toho dokážeme přivést, takže nějakou divadelní improvizaci tam vložit, užijeme si trochu ekoartefiletiky, zjistíme nějaké metody, jakým způsobem více pozorovat své emoce a naše vnitřní stavy, jak lépe zvládat stres. Zkrátka je to takové pozvání pro všechny, kteří by rádi objevili svůj střed, jak jsme si to dnes vydefinovali, a svůj zdroj energie. Zároveň jsme se bavili o tom, do jaké míry to má být praktické, protože učitelé jsou zvyklí všechno, ne všechno, ale dost často pracovat efektivně, můžeme říct až výkonnostně, to znamená, bavili jsme se o tom, jestli jim budeme dávat nějaký set praktických cvičení a návodů, jak to mohou zapojit do výuky, protože už víme, že se nám tam přihlásili mimo jiné učitelé hudebních výchov, češtiny a dalších oborů, ale my jsme se rozhodli, že pro nás bude nejdůležitější je tady v tomto čase před přípravným týdnem sklidnit a navodit ten stav, ten naprosto klidné hladiny, možná až nudy, nebudeme se toho bát, ze kterého potom může něco vzejít. A co z toho vzejde, tak my máme v ně důvěru, v ty učitele, že oni už na to přijdou sami, ale u nás si neodnesou nějaký jako velký kufr dalších věcí, aby se jim hned rozjela hlava a oni už vlastně přeskočili do toho přípravného týdne.
0: Taková síla nudy v prázdninovém týdnu, který pomalu směřuje k začátku školního roku.
2: Doufáme, že ano, hlavně to bude bezpečný prostor, bude to prostor pro ně, aby i oni sami sebe se naučili pochválit a opečovat, protože to jsme zjistili, že to je taková věc, která mnoha učitelům chybí nebo ji potlačují, tak si sám sobě naučit se říct si něco pěkného. No a zkrátka věříme, že ta nuda a ten bezpečný prostor, to je ta živná půda pro to, aby se mohly rodit nové myšlenky a kreativní nápady.
0: Petře, jak se do knihy Geniální smolař dostaly ilustrace v podobě tarotových karet? Už tady padlo, že jejich autorem je Martin Mulač.
1: Ano, tak vlastně vymyslel tady ten systém Ondra Klouče, který dělal grafiku, a opravdu je to zajímavé tím, že tarotové karty, řeknu třeba hned první kapitola Dětství a mládí, má kruh, tarotová karta, kruh štěstí, má kruh a na něm jsou andělé, a tady ta karta má na kruhu tři koně a pod kruhem sedí malý chlapec, kterým je právě Karel Amerling, a čtenář se doví až z té kapitoly, že když bylo malému Karlovi 5 let, tak jeho rodiče měli hospodu v Klatovech a byla tam umístěna německá posádka jízdní a on si hrál v průjezdu na zemi a splašili se koně a 3 koně přeběhly těsně vlastně okolo něj a nad ním, přeskočili ho a jemu se jako zázrakem nic nestalo. Takže vlastně, až když čtenář dočte kapitolu, tak se může vrátit k tomu úvodnímu obrázku, k té tarotové kartě, která je samozřejmě pozměněna k tomu jeho životnímu osudu.
0: Díky tomu textu pak může zase přečíst jinou vrstvu toho obrazu, který je pak součástí každé té kapitoly. My jsme tady už několikrát zmínili Amerlingův vztah k hudbě. Jak se to konkrétně promítlo pak do těch vzdělávacích osnov nebo postupů v té praxi těch škol, které vedly, jestli uvedeš nějaký příklad?
1: Tak Amerling sám napsal dílo Jesličky a byl hudebním teoretikem. A když měl školu Budeč, tak tam měl výuku hudebních nástrojů a hudby poměrně, tam toho bylo asi hodně, protože šel tam nějaký jeho kamarád nebo známý se podívat do té školy a říkal, no mně se zdá, že máte třeba málo němčiny, ale hodně hudby na úkor toho, že žáci jako hodně tady studují hudbu. Bylo to asi proto, že Amerling měl známé, kteří byli hudebně vzdělaní a byli schopni učit tu hudbu. A taky to bylo tím, že nechtěl příliš propagovat němčinu, i když se zavázal při vzniku školy, že se tam bude učit německy, jinak by nedostal od českých šlechticů takovou finanční, ale i vlastně morální podporu.
0: Já jsem se dočetla v té knize Geniální smolař, že v té budově Nová Budeč zamýšlel založit i hlemíždí farmu, ale to z toho asi nakonec sešlo. To je celé škále těch aktivit, no, od fotokomory, no, až k hlemíždí farmě. Že ano, vidět, ano, že to bylo opravdu pestré a podnětné prostředí, nebo aspoň ten záměr takový byl.
1: No a ono, původně to bylo koncipováno jako jednopatrová budova, ale s tím, že už tam měl poměrně koupený velký pozemek, tak byl, pravda, trošku velikářský a nakonec to dopadlo tak, že budova byla 3-patrová a ještě nahoře byla hvězdárna. Takže i nemocnice byla vlastně v tom objektu, takže se tam vlastně střetávaly všechny možné druhy umění a tak dále. Jinak okolo té hvězdárny, to je taky zajímavé, byly lavičky a na střeše a v noci se držely hlídky a když někde vzplanul požár, tak se to hned hlásili ty hlídači, takže to mělo i takový praktický dopad.
2: Čím více to tady, Petře, poslouchám, tak se mi zdá, že možná takovou malou budeč my i postavíme v myšlenkách, fyzicky už ta budova stojí, právě v těch Teplicích nad Metují, kde máme mít tu naší letní školu. A teď si mě přivedl na krásnou myšlenku s tou hvězdárnou, protože nejdůležitějším dramaturgickým bodem letní školy je to, že spadá do období Perseid, což bude v rámci nepovinného večerní programu, dobrovolného večerního programu, tak může být třeba malba v plenéru, také klidně tarotové karty anebo pozorování Perseid. Takže pokud ještě někdo stále váhá z učitelů z Královéhradeckého kraje, tak myslím, že Cháka Obroumovsko na to bude ideální oblast.
3: Můžete přitom vzpomínat na Amerlingovou hvězdárnu tady v Praze. Nás teď čeká další hudební část našeho pořadu a opět bude věnovaná harmoniu. A půjde o nejznámější pravděpodobně skladbu v historii populární hudby, která je právě s tímto nástrojem spojena. A ta se jmenuje Music for a Found Harmonium a bude od orchestru Penguin Cafe. Londýnský koncert tohoto spolku z roku 1987 si budeme moct poslechnout na Vltavě v neděli od 8 hodin večer a to v rámci pořadu Koncert bez hranic.

0: Café.
1: Petro, co kreativní učení v praxi nejvíce podporuje, co ho brzdí z těch zkušeností, které jste už za ty roky, co se v Královéhradeckém kraji těmto postupům věnujete, pozbírali?
2: My díky našim vzdělávacím workshopům pro učitele, které jednak koncipujeme jako celoroční vzdělávací kurz a potom jako takové vždycky jednodenní tematické bloky, tak toto je věc, na níž jsme se dlouhodobě zamýšleli i se samotnými učiteli. Zajímalo nás, co jsou ty bariéry pro ně. Nejčastěji je to skutečně to samotné slovo kreativita, to vás možná pobaví, ale je to děsivé, je to neuchopitelné, je to něco, co má člověk dost často pocit, že by to tak jako rád. Ti učitelé nám to často říkají, že k nám chodí proto, že by rádi vrátili větší radost do své práce, že by si rádi vyzkoušeli učit jiným způsobem, že by chtěli mít aktivnější žáky, že by chtěli posílit vztahy ve třídě, že by chtěli zlepšit to klima, že by chtěli, aby ty studenti něco společně zažili a měli z toho ten krásný pocit, že v tu chvíli se o sobě navzájem něco dozvěděli, jak jsem o tom mluvila předtím, a aby také podnikli cestu sami do sebe, nějakou sebepoznávací cestu. Ale trošku odrazuje právě ta kreativita, je to ten strach z toho, na jedné straně já přeci nejsem kreativní, to slýcháváme docela často, na straně druhé, a my to všichni víme, učitelé, stejně jako my všichni jsou kreativní, převelice v rámci těch těžkých podmínek, které mají, takže jsou zavaleni, ale právě jinými povinnostmi. Je to nedostatek času, je to dost často i, a teď se nechci nikoho z ředitelů dotknout, ale naopak bych chtěla poděkovat všem ředitelům, kteří vytvoří prostor pro své pedagogy, aby se mohli zúčastnit našich vzdělávacích kurzů, nebo naopak vytvořili třeba prostor, aby my jsme mohli k ním přijet do školy, protože to také nabízíme, takže pokud by někdo z ředitelů měl zájem proškolit svůj pedagogický sbor, například v metodách reflexe, evaluace, nabít je nějakými technikami, jak aktivovat studenty, tak jsme schopni přivést i toho lektora přímo do školy, aniž by museli za náma cestovat do Hradce Králové. Takže to je další bariéra. No a třetí bariéra, k tomu se možná také dostaneme, je systémová. Protože my teď jsme s nadějí vyhlíželi nové rámcové vzdělávací programy, ale které v podstatě mají zapojit to, čemu my se věnujeme, do běžné výuky, ale ten jejich start se zase odložil.
1: Takže se uvidí, kam se to posune a jak se to rozmíchá, rozdýchá.
2: Ano, zatím chodíme bočními cestičkami.
1: Což ale někdy není vůbec od věci a dějí se tam rozzajímavé věci a pak v jednu chvíli je dobré, když se ten proud posílí a stane se třeba i hlavním proudem. Bavili jsme se tady o bariérách, kterým čelí učitelé, učitelky v přítomnosti, a Karel Slavoj a Merling měl silné vize, spoustu energie pro to věci měnit, rozvíjet, snažil se, aby se vzdělávání dostávalo i lidem z různých sociálních vrstev, věnoval se i lidem s handicapem, prosazoval vzdělávání žen, co ale brzdilo jeho v rozletu. Kde byl ten jeho největší pád, který mu možná vynesl to pojmenování Smolař v titulu knihy Geniální smolař?
3: No tak, jak jsem ji řekl, tak když vlastně založil to své učiliště Budeč, tak to byla věc, o které mluvila celá Praha. A on vlastně předtím přednášel v Klementínu v nedělní škole, přednášel velice poutavě, takže na jeho přednášky bylo vždycky narváno a získal si i důvěru české šlechty, takže to učiliště mohl postavit podle své vize. Jeho vize byla i taková, že Slované byli vždycky mírumilovní a že i ta výuka by měla být ne, ty se něco budeš memorovat a potom z toho dostaneš nějakou známku, ale spíš myslel na Komenského. V praxi si to předvedeme, ukážeme si to, a tady Petra dělá kreativní pedagogiku, tak v podstatě ten společný zážitek víc upevní v své mysli, než když se někdo suše něco naučí. Takže to byl velký posun. Když pak musel zavřít budeč a byla to taková snůžka vlastně smůly, on kromě jiného měl nemocnici v té své škole a vymyslel dokonce i vlastní způsob léčby. Říkal tomu zavejcování.
1: Mě zaujalo v té knize.
3: No, a bohužel mu tam chodili jen chudí lidé, ale když se rozkřiklo, že má docela úspěchy, tak tam začali jezdit i ruští šlechtici a jeden ministr ruský, Uvarov, tak ten měl velké potíže, které mu nevléčili ani v Karlových Varech v Lázních a Merling ho zbavil bolesti, tak mu věnoval velký počet rublů a protože si je měnil v bance a úředníci museli jako dát zprávu, víš, že byl velký převod rublů, tak si na něj císařsko-královská vlastně komise posvítila a měla podezření, že se chystá nějaký převrat, tak mu prohledali celé učiliště, našli tam někde pod oknem svinutou českou vlajku a mapy Prahy, které vlastně dělal v rytinách, aby se mohli vlastně dost rychle rozmnožovat. Takže říkali, tak tady jsou mapy Prahy, to bude určitě, jaké ulice obsáhnout při té revoluci. A než se ukázalo, že jde o omyl, tak uplynuly asi 3 týdny a v tady té situaci všichni čeští šlechtici od něj dali ruce pryč. Takže on měl velké dluhy a věřitelé najednou viděli, že se blíží konec, takže věřitelé po něm chtěli všechny peníze, které mu půjčili a on byl nešťastný a naštěstí teda pak hrabě Thun, který byl jeho velkým dobrodincem, tak ty dluhy od něj přejal s tím, že samozřejmě i celou budovu si získal zpátky a udělal z ní činžovní dům. Takže tím vlastně to bylo největší jako jeho asi životní rána, že vlastně ta budeč byla vlastně jeho dítě a tenkrát to bylo možná nejmodernější učiliště v Evropě.
1: Tak chvíli jsme ho tady měli a pak zaniklo, ale můžeme si o něj přečíst například v té knize Geniální smolař. Do našeho vysílání teď vstoupí Tereza Richtrová, která obvykle vystupuje jako herečka nebo televizní moderátorka, ale v letošním roce se představila také jako písničkářka a to na debutové desce Místa krajiny. A my si z ní teď zahrajeme krátkou skladbu Maják, kde autorku doprovází na harmonium producent desky Martin Kišperský.

0: Petro, bavili jsme se tady o letní škole, kterou v Centru uměleckých aktivit chystáte na srpen, ale máte i nějakou předzvěst aktivit, které se odehrají i v bližší budoucnosti, než až v těch vzdálených prázdninách mentálně?
1: My máme celou řadu aktivit přes v podstatě celý ten školní rok, protože Centrum uměleckých aktivit je v podstatě taková zuška pro dospělé, abychom si to představili, a my máme tam různé sekce, máme tam fotografickou sekci, videosekci, kde se pořádají různé studentské filmové přehlídky, filmové maratony, pořádáme celou řadu amatérských divadelních přehlídek. Teďka byla zrovna o víkendu, skončila v Polici nad Metují jedna přehlídka venkovského divadla. No ale to byla minulost a já bych se ráda podívala na ten další víkend a chtěla bych pozvat posluchače na dny otevřených ateliérů, které pořádáme, a v podstatě v termínu 13. 14. června se můžete nahlédnout do nejrůznějších ateliérů od Hradce Králové až po Polsko, až po Kamennou goru. Všechny informace o tom, jaké ty ateliéry jsou otevřené, najdete na stránkách Centra uměleckých aktivit. A určitě se s vámi rádi uvidíme už hned v pátek 12., kdy bude slavnostní zahájení v umělecké kolonii v Bastionu 4 v Josefově.
0: Petře, my jsme tady zmínili Budeč a to, že skončila poměrně útrpně, ale Amerling pak pokračoval dál, působil například na první české škole v Panské ulici, věnoval se vzdělávání budoucích učitelů a učitelek. Pracoval také s představou nebo výrobou pomůcek do učitelské praxe. Jak to vypadalo? Co, s čím přicházel?
2: No, v roce 1848 byla politická situace taková, že národnostní snahy, které byly, chtěli Rakušané samozřejmě potlačit, ale nějakým způsobem se chtěli zavděčit i národům, které žili v tom svazku rakouském, takže umožnili první českou školu a hledali, kdo by mohl být ředitelem. Nakonec padla volba na Karla Slavoje Amerlinga, protože on byl ve vlasteneckých kruzích velice známou osobou a současně byl naprosto loajální Rakousku. Takže to se mu potom trošku vymstilo, protože v roce 1852 trošku zase přituhlo, bylo zakázáno učit v českém jazyce, muselo se učit na první české škole německy, a když už někdo chtěl učit česky, tak mu tam dali politický dozor, někoho, kdo se tam mohl koukat. No a vlastenci samozřejmě vytýkali Amerlingovi, že to dopustil, že jak na české škole se může vyučovat německy. Rakušané zase byli toho názoru, že je potřeba kontrolovat, aby české zájmy nepřerostly zájmy rakouské, takže on byl vlastně mezi mlýnskými kameny. Do toho v roce 1852 vydal Orbis Pictus 2, pokračování díla Jana Amose Komenského, které u čtenářů naprosto propadlo. Takže to je jako s Jermanem. Byl veliký propagátor českého jazyka, všem říkal, ať píšou česky, založil spolek Stálci, kdy vydával české knihy, a od roku 1852 už psal jenom německy. Jo, takže to zklamání, které v něm bylo, tak bylo příliš velké, a začal dělat sám pomůcky pro děti. Ono vlastně, Jan Amos Komenský měl podobnou vizi. A potom, když dělal v Ústavu idiotů, což byl ústav, který byl svého druhu první v Evropě, a kde byli slabomyslní jedinci, děti, tak tam vyráběl právě pomůcky společně s dětmi a vyváželi i do světa, takže se prodávali třeba i v Norsku, a byl na to moc pyšný a bylo to velice záslužné.
0: Tam dočetla jsem se, že tam přednášel i filozofii a velmi tam také pracovali s tou hudbou. Petro?
1: Mě zaujalo, Petře, když jsi zmiňoval Orbis Pictus 2 a také ty pomůcky. Ono o kreativním učení, když se mluví, tak často dostáváme dotazy, jestli máme nějaké online materiály, něco, co by si mohli učitelé stáhnout, třeba jako pracovní listy. Já bych tady asi nejlépe odkázala na naše pohyblivé obrázky. Mm-hmm. Když se podíváte na YouTube, na sekci Centrum uměleckých aktivit, konkrétně na playlist kreativního učení, tak tam uvidíte reportáže ze škol, a to jak ze základní, tak ze střední škol, kde mluví učitelé, umělci, i samotné děti, a myslím, že to je nejlepší ukázka toho, co se vlastně v těch školách děje, a tam to uvidíte zcela názorně a nejlepší úplně je se toho účastnit osobně.
2: Já bych na Petru navázal, jsme se tady před vysíláním bavili, že máme společné známé. U nás ve škole jsou také kreativní projekty a vlastně vedou je Tomáš Žižka a Katarína Kalivodová, které známe oba dva. A jenom mě teď napadlo, čím vlastně naše škola podbučí, tak čím navazuje na Amerlinga, tak my třeba jezdíme na vodu, dělám vodácké zájezdy, kde jezdí i rodiče s dětmi, pořádám cyklovýlety ve škole. Takže to jsou ty akce, které nenásilně spojují právě rodiče, děti, učitele a celou atmosféru školy. A to, o to Amerlinkovi, myslím, šlo velice hodně.
0: Tak je vidět, že to kreativní učení a vzdělávání je v tom našem prostoru rozprostřené a prosáklé už po staletí a vypadá to, že se mu bude dařit i v budoucnosti. Já bych ještě ráda upozornila na třetí ročník jiné letní kreativní školy, a to kreativní školy pro učitele, která má podtitul Mapování terénu učení, kterou v srpnu v obci Šediviny pořádá Kulturní centrum Šule, které můžete znát zase z jiných epizod našeho pořadu. V Art Café dnes byla Petra Kultová z Hradeckého centra uměleckých aktivit. Díky, Petro, že jsi přijela.
1: Děkuji za pozvání a přeji všem krásnou letní produktivní nudu.
0: A o knize Geniální smolař a své praxi nám vyprávěl Petr Kalenský, který působí na základní škole v Zákolanech. Bylo mi potěšením, Petře.
2: Mě taky děkuju a přeju posluchačům hezké dny.
0: A my na závěr dnešního vysílání ještě jednou zabloudíme na Budeč a zavede nás tam elektronik a producent Bench. Na jeho albu Forms One z roku 2013 najdeme krátkou skladbu, která se jmenuje právě podle místa nedaleko Zákolan. Budeč. Loučí se s vámi Tereza Lišková.

0: Na Vltavě se právě teď, to znamená v 18 hodin, uzavřelo první Art Café nového týdne a my jsme se v rámci uplynulé hodinky vrátili k pořadu Art Café Terezy Liškové. Řeč byla o knize Geniální smolař a také o kreativním učitelství. Zítra bude Art Café hudební a začíná opět krátce po 17. hodině. Teď vám pěkný pondělní 13. červencový podvečer přeje od mikrofonu Vltavy Martina Kolajová. A jak už bylo řečeno, je 18 hodin, což u nás na Vltavě znamená každodenně čas, kdy vás zveme na jazzovou hudební půlhodinku. A protože je ono pondělí, tak pravidelným autorem jazzového vltavského podvečera je vždy v pondělí David Brada. Ani dnes tomu nebude jinak. A o 6:30 nás čeká román Den Trifidů, pátá část Čedmy na pokračování ze slavného románu Johna Windhama.
1: Jazzový podvečer.
2: Příjemný podvečer, dámy a pánové. Dnes vás zvu na výlet na odlehlé ostrovy na severozápadě Skotska.

Dozněla úvodní skladba Wayfinders alba The Shieling skotského pianisty Fergusa McCreadyho. Tohle zajímavé album vzniklo na samotě v chalupě Lochmedy na ostrově North Uits ve vnějších Hebridách. Na tyhle divoké ostrovy u severozápadního pobřeží Skotska odjel Fergus McCready se svým triem a během 3 dnů společně v jedné místnosti bez koncertního křídla nahráli celé album. Nahrávku produkovala Laura Jurt z kapely Dinosaur, která dohlížela na to, aby hudba vznikla během improvizované interakce a ne na základě detailních notových zápisů. Výsledkem je zajímavý, trochu dřevěný zvuk pianina Yamaha, které zaplnilo hodně kompaktní prostor. Ostatně shieling je skotský výraz pro sezónní přístřešek pastevců, tedy něco mezi chatrčí a otevřenou divočinou. A právě tenhle nomádský styl je na albu slyšet od první chvíle.

Dozněla skladba Fairfield. Fergus McCready je mladý skotský pianista a skladatel, ročník 1997, který si během několika posledních let vybudoval pověst jednoho z nejoriginálnějších britských jazzmenů. Jeho hudba unikátně propojuje žánr moderního jazzového tria a skotské lidové hudby. Odráží se v ní atmosféra jeho rodného kraje. McCready k tomu dodává, jazz je svým způsobem taky lidová hudba. Oba žánry se vyvíjely v komunitách a sdílely podobné melodické tradice. Zkušené jazzové ucho ovšem v jeho hudbě zaznamená také vlivy Keitha Jarretta nebo McCoy Tynera. McCready často staví na jednoduchém motivu levé ruky, nad kterým se pravá vznáší a rozvíjí melodii. Mnohé skladby by šly klidně zahrát na housle nebo na skotské dudy.

Právě jste slyšeli skladbu Wind Shelter a za malý moment zazní Eagle Hunt. Tyhle dvě skladby ukazují dvě odlišné polohy MacCreedyho hudby. Odjemné liriky po nespoutanou energii. MacCreedy na albech často čerpá inspiraci z přírody. To platí i o jeho předchozích albech Turas, Cairn, Forest Floor nebo Stream. Aktuální nahrávka The Shieling je intimnější a soustředěnější. Jeho hudba nechce být ilustrací určité scenérie, ale spíš čistým destilátem konkrétního pocitu z nějakého místa nebo z nějaké situace. O svém přístupu říká: na tomhle albu jsem se snažil být stručný a chtěl jsem vyprávět silné příběhy bez spousty nadbytečných not. Klíčové je pro něj hrát s lidmi, které zná už roky. V jeho případě jsou to kontrabasista David Bowden a bubeník Steven Henderson. Trio funguje jako jeden organismus, kde se fráze jednotlivých hudebníků prolínají mezi nástroji bez jasného frontmana.

Přes svůj nízký věk si Fergus MacCready vybudoval slušný respekt nejen v Británii. Jeho album Forest Floor z roku 2022 vyhrálo Scottish Album of the Year a bylo nominováno na britskou Mercury Prize. Album Cairn pak získalo 5 hvězdiček v časopise Mojo. Kritici o něm píšou jako o pianistovi výjimečné originality, jehož hudba bere posluchače na cestu Skotskem. Recenze označují album The Shielding za krásné a intimní a tvrdí, že je významným posunem v jeho hudební vizi. Hudba MacCreedyho je zároveň přírodní a velmi promyšlená. Je syrová i rafinovaná. Album The Shielding, které vyšlo u Edition Records, je důkazem, že jazz a folk nejsou dvě oddělené tradice, ale dost možná dvě větve stejného stromu. Na závěr si pustíme skladbu Ptarmigan. Děkuji vám za pozornost a přeju vám příjemný zbytek dnešního večera.

0: Tak to byla poslední skladba, kterou pro pondělní jazzový podvečer vybral David Brada. My se k hudbě vrátíme dnes v podvečer na Vltavě přesně za půl hodiny, to znamená v 19 hodin, což znamená vltavské sedmé nebe. A Sára Vondrášková se každé pondělí po celé léto vydává hledat své filmové sedmé nebe. Uvidíme, jakou filmovou hudbu bude vybírat dnes. Do studia přijde Sára Vondrášková alias Neversoul v 19 hodin. Teď je ale před námi, a to už za malou chvíli, literární půlhodinka a další kapitola četby na pokračování z románu Den Trifidů. Lidstvo paralyzuje slepota, veškeré civilizační systémy přestávají fungovat a hlad vhání muže a ženy do ulic, kde na ně číhají smrtelně nebezpečné rostliny. Jen hrstka lidí, kteří z různých důvodů nepřišli o zrak, hledá v hroutícím se světě své místo. Všechno vypadá mnohem lépe, když hrdinovi postapokalyptického sci-fi příběhu skříží cestu mladá žena. Ovšem nebezpečných situací stále přibývá. Svět už nikdy nebude jako dřív, chápe ve chvíli definitivního prozření vypravěč dramatického příběhu z posledních dnů lidstva. Jaký bude nový modus vivendi? A bude vůbec nějaký? Na cestu za odpověďmi se vydáme v páté části četby z románu Johna Windema Den Trifidů, a to už za malou chvíli.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba na pokračování.
0: A pokud s námi, milí posluchači, sledujete četbu na pokračování z románu Johna Windhama Den Trifidů, tak jste si právě udělali čas na očekávanou pátou část, kterou si poslechneme opět v podání Norberta Lichého.

0: Kam jedeme?
1: Zeptala se Josela.
0: Nejprve do Clerkenwellu. Potom se poohledneme po nějakých šatech pro vás. Můžete si je vybrat třeba v Bond Street, ale teď musíme do Clerkenwellu. Ale proč zrovna do Clerken? Proboha.
1: Ulice, do které jsme odbočili, byla ve vzdálenosti nějakých 70 metrů zaplavena lidmi. Klopítavě, s rukama nataženýma před sebou, s výkřiky a ustrašeným jekotem se rychle přibližovali. Nějaká žena v čele davu upadla a v zápětí zmizela pod hromadou zápasících těl. Za zády davu jsme zahlédli tři dlouhé stonky s temnými listy, divoce vlajícími nad vyděšenými hlavami. Prudce jsem strhl vůz do postraní ulice.
0: Viděl jste to? Viděl jste to? Oni je hnali jako dobytek. Ano. A proto jedeme do Clerkenwellu. Je tam továrna, kde se vyrábějí nejlepší trifidí pušky a masky na světě.
1: Cesta nebyla tak volná, jak jsem doufal. V okolí nádraží King's Cross bylo na ulicích daleko více lidí než jinde. Dokonce i s rukou na houkačce bylo stále obtížnější proniknout dále. Před nádražím to bylo již zcela nemožné. Projet se nedalo a jediný pohled dozadu nás ujistil, že pokus o návrat by byl stejně beznadějný. Dav se za námi uzavřel jako neprodyšná hradba.
0: Vylezte! Rychle! Myslím, že jdou po nás.
1: Naposledy jsem ještě zatroubil a vyklouzl z vozu, nechávaje motor běžet. Měli jsme náskok sotva několik vteřin. Jakýsi muž nahmatal kliku zadních dveří, trhnutím je otevřel a hrábl rukou dovnitř. Tak někdo otevřel přední dveře a když našel i přední sedadla prázdná, zlostně zařval. Muže, který otevřel zadní dveře, popadli okamžitě dva další v domnění, že právě vystoupil. Zmatek stále vzrůstal. Uchopil jsem Joselu pevně za ruku a začali jsme se opatrně vymotávat ven. Teprve na volném prostranství jsme pátrali po vhodném autě a brzy jsme objevili prostorný station, mnohem šikovnější pro můj plán než obyčejný sedan. Továrničku v Clerkenwellu, s níž jsem občas jednával služebně, jsem našel poměrně snadno a nebylo ani příliš těžké dostat se dovnitř. Na zpáteční cestu jsme se vydali s příjemným pocitem zabezpečení, vyplývajícím z několika skvělých trifidích pušek, pár tisíců malých ocelových bumerangů, používaných jako střelivo, a několika kukel z dráteného pletiva, které jsme uložili v nákladním prostoru.
0: Co teď? Šaty?
1: Zeptala se Josela, když jsem nastartoval.
0: Slyšte provizorní plán, otevřený kritice, jakož i všem obměnám. Nejprve cosi, co by se dalo nazvat pied-à-terre, to jest dát se někde trošku do pořádku a všechno v klidu prodebatovat. Do žádného baru ale nejdu. Pro dnešek mám baru až. Já taky, přestože moji přátelé by to asi shledali nepravděpodobným. Měl jsem na mysli nějaký prázdný byt. Hodil by se nám i na přespání. Jestliže však pouta vašich konvencí stále těmto výjimečným okolnostem vzdorují, můžeme si najít byty dva. Myslím, že budu šťastnější, když budu vědět, že je někdo na blízku. Dobrá. Dalším krokem bude opatření dámské a pánské výbavy. To bychom snad mohli zvládnout každý zvlášť. A ano,
1: přikývla poněkud nepřesvědčivě.
0: Nebojte se. Nic se vám nestane. Zásadně na nikoho nemluvte a nikdo potom nepozná, že vidíte. V zemi slepých, jednooký králem. To je z té Velsovy povídky, vidíte? Ale tam se nakonec ukázalo, že to není pravda. To záleží na tom, jak si vyložíte slovo země. Cecorum in patria luscus rex imperat omnis. Jak to poprvé pronesl klasický mudřec jménem Fulonius. Ale toto není žádná organizovaná patria. Je to jen chaos. Wells měl na mysli lidi, kteří slepotě přivykli. A moc pochybuji, že se něco takového stane i v tomto případě. Co tedy myslíte, že se stane? Moje dohady nemůžou být o nic chytřejší než vaše. Konečně brzy budeme vědět víc. Vraťme se raději k tomu, co nás pálí teď. Kde jsme přestali?
1: U výběru šatstva.
0: Ano, už vím. Nejde o nic jiného, než vklouznout do krámu, vzít si tam pár věciček a zase vyklouznout ven. V centru Londýna Triffidy nepotkáme. Alespoň teď ještě ne.
1: Mluvíte o tom braní věcí, tak samozřejmě.
0: Tak samozřejmě mi to zas nepřipadá. Ale nejsem si jistý, zda to mám považovat za ctnost. Nejspíš to bude jen pouhý zvyk. Myslím, že bychom se neměli cítit jako zloději, ale spíš jako nedobrovolní dědici.
1: A co potom, až si opatříme šaty?
0: Operace číslo 3 a to bude s definitivní platností večeře.
1: Zbytem, jak jsem očekával, nebyly žádné velké potíže. Zamkli jsme auto, nechali jsme je stát před zámožně vyhlížejícím blokem budov a vyšplhali jsme se do třetího poschodí nejbližšího domu. Asi po čtvrtém pokusu jsme narazili na dveře, za nimiž se nikdo neozýval. Lůžko západky patentního zámku vylomila jedna pořádná herda ramenem. Nikdy jsem nepatřil k lidem, kteří jsou nemocní touhou po bydlení v bytě za 20 000 liber nájmu, ale teď jsem přišel na řadu věcí jednoznačně mluvících ve prospěch takovéto marnotratnosti. Ústředním motivem celého bytu byla všudy přítomnost módy. Tu a tam byla vidět nepochybná Dernier Cri, některá z nich očividně navrhovaná jako senzace zítřka, kdyby se ovšem svět ubíral předpokládaným směrem. Jiná, alespoň podle mého mínění, odsouzená k zapomenutí od chvíle, kdy se k ním zrodil nápad. Celek působil jako dokonalá výstavní expozice. Jediná kniha ponechaná několik centimetrů od svého místa nebo nesprávná barva její obálky by celou tu pečlivě vyváženou rovnováhu a harmonii rázem zbortily. Stejně jako nepozorný návštěvník, který by v šatech nevhodné barvy usedl do nevhodného křesla nebo pohovky. Obrátil jsem se k Josele, zírající na to doširoka otevřenýma očima.
0: Bude nám tenhle pelech stačit? Nebo půjdeme dál?
1: Myslím, že docela ujde, odpověděla. Nepočítal jsem s něčím takovým, ale sotva bych asi připadl na lepší způsob, jak odvést její myšlenky od posledních událostí. Na prahu ložnice se Josela zastavila a zaujala typicky ženský bojovný postoj.
0: Já budu spát tady,
1: prohlásila.
0: Pane bože, jino každý podle svého gusta. Nebuďte hned protivný. Sotva budu mít ještě někdy příležitost zjistit, jak chutná dekadence. Budíš vám to psáno, ale doufám, že se tu najde něco střízlivějšího. Nedej bože, abych musel spát v té posteli se zrcadly na stropě. Nad vanou je také jedno,
1: oznámila, když nahlédla do sousední místnosti.
0: Tak si nejsem jist, jestli to je vrchol, anebo samotné dno dekadence. Ale stejně se nevykoupete, neteče teplá voda.
1: Prohlédli jsme si ještě zbývající místnosti, ale ty nám už tak senzační nepřipadaly. Potom si Josela odešla obstarat šaty. Přesvědčil jsem se o stavu zásob, rozhodl, co budeme ještě potřebovat a pak jsem se také vydal z domu. Když jsem vkročil do chodby, na opačném konci se právě otevřely dveře. Zůstal jsem nehybně stát. Ze dveří vyšel mladý muž, vedoucí za ruku světlovlasou dívku.
0: Počkej chvíli, miláčku.
1: Udělal 3 nebo 4 kroky po koberci tlumícím každý zvuk. Napřaženýma rukama nahmatal okno, sáhl přímo na jeho kličku a otevřel je.
0: Co děláš, Jimmy?
1: Zeptala se dívka.
0: Jenom kontroluji, jestli jdeme dobře.
1: Řekl, rychle se k ní vrátil a opět ji vzal za ruku.
0: Pojď, lásko.
1: Táhla ho zpátky. Vzpouzela se.
0: Jimmy, mě se odtud nechce. Tady přinejmenším víme, že jsme ve svém bytě. Jak se budeme venku živit? Jak budeme žít? V bytě, miláčku, se neuživíme vůbec. A bez jídla bychom dlouho nežili. Jen pojď. Neboj se.
2: Ale já mám strach, Jimmy. Mám strach.
1: Přivinula se k němu a on jí jednou paží objel kolem ramen.
0: Všechno bude zase v pořádku.
2: Jimmy. Jimmy, vraťme se.
0: Už je moc pozdě, milá moje.
1: U okna se zastavil. Volnou rukou pozorně ohledal, kde stojí. Pak si ji přitáhl k sobě a pevně ji objel.
0: Snad to bylo až příliš krásné, aby to mohlo trvat dlouho.
1: Řekl tiše.
0: Miluji tě. Strašně tě miluji.
1: Nastavila mu ústa k polibku. Zdvihl ji, obrátil se a vystoupil z okna.

0: sehnat všechno, co jsem chtěl, mi trvalo mnohem déle, než jsem předpokládal. Uběhly dobré 2 hodiny, než jsem se dostal zpátky. Josela si mezi tím v ložnici zkoušela své úlovky. V kuchyni jsem na zbytečný elektrický sporák postavil petrolejový vařič a pustil se do práce. Když jsem pak na malý stolek v obývacím pokoji rozložil talíře, připadal mi výsledek docela slušný. Nakonec jsem přinesl ještě pár svíček a zapálil je. Po Josele nebylo stále ani vidu, přestože jsem před krátkou chvílí zaslechl šplouchání tekoucí vody. Přistoupil jsem k oknu a vyhlédl ven. Zcela vědomě jsem se počal se vším loučit. Slunce stálo nízko nad obzorem. Věže, výšky a fasády z portlandského mramoru byly proti tmavnoucí obloze bílé a růžové. Tu a tam kazily výhled požáry. Dým stoupal vzhůru v mohutných černých sloupech. U jejich špat vyrážely chvílemi rudé jazyky plamenů. Jednou snad přijde čas, kdy se budeme moci vrátit. Ale to už nebude totéž město. Mé srdce stále odmítalo uvěřit rozumu. Měl jsem dojem, že je to příliš rozsáhlá, příliš nepřirozená rána, než aby mohla být skutečná. A přitom jsem věděl, že to rozhodně není poprvé, co se něco takového stalo. V pouštích a porostech asijských džunglí byly pohřbeny zdi jiných velkých měst. Některá z nich zemřela tak dávno, že spolu s nimi zanikla i jejich jména. Víra, že tady se nic takového stát nemůže, musela být jednou z nejtužších a nejkonejšivějších halucinací lidstva. Víra, že náš omezený čas a místo pobytu jsou mimo každé kataklizma. A teď k němu došlo. Neměl-li se stát nějaký zázrak, hleděl jsem na počátek konce Londýna. A bylo velice pravděpodobné, že v této chvíli jiní muži přihlížejí počátku konce New Yorku, Paříže, San Francisca, Buenos Aires, Bombaje. Stále ještě jsem hleděl ven, když do pokoje vstoupila Josela. Byla oblečena v dlouhé večerní toaletě z toho nejblankitnějšího žoržetu a přes ramena si přehodila krátký kabátek z bílé kožešiny. Kolem krku měla řetízek, v jehož přívěsku se blýskalo několik démantů. Další kameny nádherné barvy se jí třpitily v uších. Vlasy měla stočené do složitého účesu a tvář jemně nalíčenou. Zdatlým ťukotem stříbrných střevíčků a měňavými záblesky punčoch utkaných z babího léta přešla pokojem. Bylo mi jasné, že tato okázalost má jen velice málo, pokud vůbec něco společného se mnou.
1: Loučíte se?
0: Pohled jejich očí se změnil.
1: Tak vy mi rozumíte. Doufala jsem, že to pochopíte. Je to hloupé? Když hoří Řím? Ne. Je to rozkošné. Nemohla jste udělat nic lepšího. Děkuji vám, Bile.
0: Nalil jsem sherry a podal jí sklenku. Rozhlížela se pokojem, pak se její oči zastavily na bílém žlábkovitém piedestálu.
1: Rádio jste jistě zkoušel, vidíte. Předpokládám alespoň, že tahle věc je rádio nebo ne. Je to taky televizor, ale je k ničemu. Nejde proud. Ale zkusil jsem to, když jsem byl venku, s bateriovým přijímačem. Všechna pásma mlčí jako hrob. Jen kolem 40 metrů, co si slabě pípalo. Rád bych věděl, odkud se ten chudák ozýval. Čekají nás asi perné chvíle, co, Bile? Víte, ne, nemíním si kazit večeři. Bavme se raději o něčem zajímavém, třeba o tom, kolik jste měla lásek a proč si vás už dávno nikdo nevzal. Nebo vzal? Vidíte, jak málo o vás vím. Když mi bylo 19, málem jsem se provdala. Ale dneska jsem ráda, že k tomu nedošlo. Tenkrát jsem si to ovšem nemyslela. Strašně jsem se s tatínkem pohádala, když nám to zatrhl. Protože on samozřejmě hned poznal, že Lionel je Ventra a...
0: Cože?
1: Ventra. Napůl flákač, napůl podvodník. Takový ten barový typ. A tak jsem tenkrát přerušila s rodinou všechny styky a žila s kamarádkou, která měla svůj vlastní byt. Rodina mi zas na oplátku přestala vyplácet měsíční kapesné, což od nich bylo dost hloupé, protože to mohlo mít docela opačný výsledek, než jaký si slibovali. Náhodou se to nestalo, poněvadž jsem měla dojem, že všechna děvčata, která jsem znala a se kterými to tak dopadlo, vedou strašně vyčerpávající život. Skoro žádná legrace. Navíc spousty žádlivých výstupů a tolik plánování. Nikdy byste nevěřil, co to dá vymýšlení udržet jedno nebo dvě další želízka v ohni. Nebo bych snad měla říct dvě až tři rezervní želízka.
0: Zarazila se.
1: To je jedno. V zásadě mi to došlo. Nechtěla jste prostě žádná želízka. Vidím, že jste intuitivní povaha. Ale tak jako tak na své přítelkyni, které patřil byt, jsem si zopasit nemohla. Potřebovala jsem nutně peníze a tak jsem napsala knihu.
0: Měl jsem dojem, že jsem se přeslechl.
1: Opsala jste knihu? Napsala jsem knihu. Musím asi vypadat strašně pitomoučce. Zrovna takhle se na mě díval každý, komu jsem řekla, že píšu knihu. Podotýkám, že to nebyla moc dobrá knížka, ale zabrala. Chcete říct, že ji vytiskli? Ach ano, a vynesla mi taky dost peněz. Filmová práva. Co to bylo za knihu?
0: Zeptal jsem se zvědavě.
1: Jmenovala se Mým dobrodružstvím je sex.
0: Chvilku jsem na ní vyjeveně zíral a pak jsem se praštil do čela.
1: Josela Plejtnová. No ovšem, pořád jsem si nemohl vzpomenout, proč je mi vaše jméno tak povědomé. Tak to jste napsala vy.
0: Nechápal jsem, proč jsem na to nepřišel dřív. Její fotografie jste našli doslova všude, právě tak jako její knihu. Dvě velké veřejné knihovny odmítly půjčovat, patrně již pro samotný název. Tím byl úspěch knihy zajištěn a její prodej závratně stoupal, až dosáhl takřka 100 000 výtisků. Josela se tlumeně rozchychotala.
1: Ach bože, vy se tváříte stejně jako moji příbuzní. Nemohu jim to mít za zlé. Četl jste to?
0: Zavrtil jsem hlavou.
1: Lidi jsou stejně zvláštní. Znáte z té knihy právě jen název a pamatujete si, jakou měla reklamu a už vás to šokuje. A přitom je to docela neškodná knížečka, opravdu. Směsice namyšlené romantiky, říznutá špetkou holčičího rumněnce. S tím názvem jsem ale měla skvělý nápad. Přijde na to, co myslíte slovem skvělý. Ale dala jste té knize také vlastní jméno. To byla ovšem chyba. Co je na tom mrzuté, že to vůbec prostopášná kniha nebyla. Byla jen hloupě provokativní a to mohl každý citlivý čtenář poznat.
0: Napadlo mě, že citliví čtenáři díla Mým dobrodružstvím je sex patrně usoudili, že i jeho autorka je hloupě provokativní, ale raději jsem zůstal zticha.
1: Je na čase, abychom se teď i my pustili do plánování dalších kroků. Mohu nejdřív vychrlit několik poznámek?
0: Josela vyfoukla obláček dýmu a usrkla ze svého likéru. Vychutnávající ho chuť, zaklonila se a řekla:
1: Zajímalo by mě, jestli si ještě někdy budeme pochutnávat na čerstvých pomerančích. No nic, spuste. Tak především, nemá cenu, abychom si zastírali skutečnost. Nejlepší bude, když odsud co nejdříve vypadneme, když ne hned zítra, pak rozhodně pozítří. Jistě začínáte chápat, k čemu tady dojde. Vodárenské nádrže jsou pořád ještě plné vody. Zakrátko nebudou. Město začne zapáchat jako jediný kanál. Už teď leží na ulicích mrtvoly. A každým dnem jich bude víc. Otázka tedy zní, kam se odebereme. Napadá vás něco? Řekla bych, že bychom se měli uklidit někam stranou. Někam, kde by byl spolehlivý zdroj nezávadné pitné vody, třeba studna. a domnívám se, že by to mělo být co nejvýše položené místo, kam se pohodlně dostaneme. Takové, kde by vál neustále čistý vítr. V jezerní oblasti? Ne, to je moc daleko. A co někde ve Walesu? A nebo v Exmoru či Dartmoru? Nebo snad někde v Cornwallu? Kolem Lensendu bychom měli převážně severozápadní vítr, který fouká od Atlantiku. Ale to je také daleko. Budeme závislí na městech, až do nich bude zas možno bez nebezpečí vstoupit. A co Sussexská pahorkatina?
0: Navrhla.
1: Znám tam jeden krásný starý statek na severní straně, na svazích obrácených k Pulborough. Na celém vrcholku kopce to sice není, ale je to dost vysoko ve stráni. Je tam větrné čerpadlo a mám dojem, že i malá vlastní elektrárna. Je to trochu blízko hustě osídlených míst. Když odjedeme příliš daleko, budeme mít později potíže s dopravou zásob.
0: Otázku konečného cíle jsme prozatím odložili. Rozhodli jsme se, že ráno si nejprve opatříme prostorný nákladák a společně jsme sepsali seznam nezbytností, jež do něho naložíme. Podaří-li se nám všechno nashromáždit, vydáme se na cestu ještě večer. Pokud ne, zůstaneme další noc v Londýně a odjedeme pozítří. Usínal jsem, když se ozvalo tiché zaklepání na dveře.
1: Bile, pojď sem rychle. Vidím nějaké světlo. Jaké světlo? Venku, pojď se podívat.
0: Když jsem vyhlédl z okna ložnice ve směru, kde jsem tušil severovýchod, spatřil jsem jasný kužel světla, jakoby z reflektoru, obrácený kolmo vzhůru.
1: Je tam někdo, kdo vidí?
0: Řekla Josela tiše. Myšlenka, že bychom se za tím světlem měli vydat do temných ulic, se mi ani v nejmenším nezamlouvala. Bylo dokonce možné, i když dost nepravděpodobné, nicméně možné, že to byla léčka. Chytrý a zoufalý slepec by jistě dokázal takový reflektor zapojit i po hmatu. Řekl jsem si opilníček na nehty a přidřepl jsem, abych se dostal očima na stejnou úroveň s okenním rámem. Špičkou pilníku jsem pak pečlivě vyrýpal do laku rysku, označující přesný směr zdroje světelného kužele.

0: V napínavé chvíli se uzavřela další část četby na pokračování z románu Den Trifidů a o čem bude ta zítřejší opět od 18. hodiny a 30. minuty. Možná napoví její podtitul. Příští šestá kapitola, ta zítřejší se jmenuje Lidé za vraty. Norbert Lichý a v jeho podání pátá část 15-dílné četby na pokračování ze slavného románu Johna Wyndhama Den Trifidů, kterou z překladu Jaroslava Kořána připravila Eva Lenartová a natočil režisér Tomáš Soldán. A jestliže k románu, jehož část jsme právě slyšeli, patří přídavná jména jako vědecko-fantastický nebo postapokalyptický, pak ke knize, kterou máme na Vltavě také rozečtenou na pokračování a které patří Čas před půlnoční, tak k tomuto románu patří přídavné jméno dystopický. Napsala ho kanadská autorka Margaret Atwoodová. A její slavný román se jmenuje Příběh služebnice. Dnes nás čeká další část, tady je malá ukázka.
1: Mrzí mě, že je v tomhle příběhu tolik bolesti. Mrzí mě, že je roztříštěný jako tělo po přestřelce nebo rozmetané výbuchem. Ale není v mých silách ho změnit. Snažila jsem se do něj vložit i něco pěkného, například květiny, neboť co bychom si bez nich počali. Ale stejně bolí, když ho musím znovu a znovu vyprávět. Jednou to stačilo. Nestačilo mi to snad tenkrát jen jednou, ale já pokračovala dál v tomhle smutném, hladovém a špinavém, v tomhle kulhavém a zmrzačeném příběhu, protože přece jen chci, abyste si ho vyslechli. Tak jako já si vyslechnu ten váš, pokud budu mít někdy možnost, jestli se setkáme nebo jestli uprchnete v budoucnosti, v nebi, ve vězení či v ilegalitě, nebo kdekoliv jinde. Tím, že vám vůbec něco vyprávím, aspoň věřím, že existujete. Svou vírou vás přivádím k existenci.
0: Dystopie, to znamená fiktivní společnost, která se vyvinula špatným směrem, a přesně takovou zobrazila kanadská autorka Margaret Atwoodová ve svém románu Příběh služebnice. Zobrazuje právě dystopickou společnost, ve které jsou ženy redukovány na pouhé plodící stroje. Román Příběh služebnice dáváme na Vltavě každý den na pokračování vždy hodinu před půlnocí a dnes nás čeká 16. a zároveň závěrečná část. Tak si ji o 23. hodině nenechte ujít. Teď je 7. hodina.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe a u letního filmového speciálního dílu, který se bude věnovat krásné hudbě Ennio Morriconeho. Ennio Morricone patří k nejvýznamnějším filmovým skladatelům 20. století. Italský skladatel, dirigent a aranžer během své kariéry vytvořil hudbu pro více než 500 filmů a televizních projektů. Proslavil se především legendárními spolupracemi s režisérem Sergiem Leonem, ale jeho tvorba sahá od komorních dramat přes historické filmy až po hollywoodské velkofilmy. Hudba je charakteristická neobvyklými nástroji, lidským hlasem, pískání elektrickou kytarou i velkolepým orchestrem. V roce 2007 získal Oscara za celoživotní dílo a v roce 2016 svého prvního soutěžního Oscara za hudbu k filmu Osm hrozných Quentina Tarantina. Morricone dokázal proměnit filmovou hudbu v samostatné umělecké dílo a jeho melodie dodnes patří k nejznámějším na světě. Jako první skladbu si poslechneme skladbu z filmu Madalena, s názvem Com Madalena z roku 1971. Film Madalena vznikl v období, kdy Morricone experimentoval s novými hudebními postupy. Skočíme tedy trošku dopředu rovnou, ale vrátíme se k těm zásadním filmům zase zpět, určitě v rámci dnešního dílu. A tady v té skladbě nebo v hudbě k tomuto filmu se odkláněl od svých klasických orchestrálních form, které uslyšíme později. Snímek režiséra Jerzyho Kovaleroviče, sleduje mladou ženu, hledající smysl života, lásku a vlastní identitu. Jde o psychologické drama, které se dotýká témat víry, osamělosti a svobody. A skladba Com Madalena patří mezi takové nejromantičtější skladby Morriconeho kariéry, charakteristické smyčce, jemný ženský hlas a zbytek uslyšíte za chvíli. Ennio Morricone a Com Madalena.

jako Madalena z filmu Madalena. A přesuneme se k filmu Tenkrát na západě. Poslechneme si skladbu Man with a Harmonica. Tenkrát na západě, Once Upon a Time in the West, pochází z roku 1968 a bývá označován jako jeden z nejlepších westernů všech dob. Sergio Leone zde opustil klasické schéma westernového dobrodružství a vytvořil velkolepou filmovou elegii o konci divokého západu a nástupu moderní Ameriky. Poslechneme si skladbu Man with a Harmonica.

On Earth as it is in Heaven z filmu The Mission z roku 1986. Film režiséra Rolanda Joffého se odehrává v Jižní Americe 18. století a vypráví příběh jezuitských misionářů mezi kmeny Guaraní. V hlavních rolích se objevil Jeremy Irons a Robert De Niro. Snímek se zabývá střetem evropské civilizace s původními kulturami a otázkami víry, moci a lidskosti. On Earth As It Is In Heaven představuje vrchol celého soundtracku od Morriconeho. Monumentální sbory, orchestr a duchovní atmosféra vytváří jednu z nejpůsobivějších skladeb filmové historie. A mnozí kritici považují soundtrack The Mission za Morriconeho mistrovské dílo. A my se přesuneme.

k filmu Cinema Paradiso a jeho hlavní znělce, film režiséra Giuseppe Tornatoreho, je lásky plnou poctou kinematografii a vypráví příběh chlapce Totoa, který vyrůstá v malém sicilském městečku a nachází svůj druhý domov v místním kině pod vedením promítače Alfreda. Hlavní téma Cinema Paradiso patří k nejdojemnějším skladbám Morriconeho tvorby. Jeho melodie vyvolává takovou směs nostalgie, radosti i smutku zároveň. A hudba zde funguje jako takový most mezi minulostí a přítomností a krásně vystihuje atmosféru filmu, který získal Oscara za nejlepší zahraniční film. Pustíme si skladbu Cinema Paradiso.

Skladba Chi Mai z filmu Madalena z roku 1971. A přestože si mnoho posluchačů spojuje skladbu Chi Mai s pozdějšími filmy a televizními seriály, její původ sahá právě k filmu Madalena. Skladba si však brzy začala žít vlastním životem a stala se jednou z nejznámějších Morriconeho kompozic. Její hypnotická melodie, založená na opakujícím se motivu, působí zároveň melancholicky i velmi nadějeplně. Chi Mai se v 80. letech stala opravdu celosvětovým hitem a dodnes patří mezi nejhranější skladby filmové hudby vůbec. A vrátíme se opět k Cinema Paradiso se skladbou Love Theme, nebo s tímto tématem. A vedle příběhu přátelství mezi Totem a Alfredem je důležitou součástí tohoto filmu také Totova první láska Elena. Jejich vztah poznamenají odloučení, čas i životní okolnosti a právě tato linka dodává filmu jeho silný emocionální náboj. A Love Theme vznikla ve spolupráci Ennia Morriconeho a jeho syna Andrea Morriconeho. Jemná melodie pro smyčce a klavír zachycuje krásu první lásky i bolest ztráty. Dnes bývá označována za jedno z nejkrásnějších filmových milostných témat všech dob. Poslechneme si skladbu Love Theme Ennio Morricone a jeho syn Andrea.

skladba se stejnojmenným názvem jako film Investigation of a Citizen Above Suspicion, film režiséra Elia Petriho z roku 1970. A my se přesuneme k filmu Kejmada z roku 69, neboli Abolition. Historické drama režiséra Gila Pontecorva se odehrává na fiktivním karibském ostrově během koloniálních povstání a Morricone zde kombinuje vojenské motivy, lidovou hudbu i dramatické orchestrální pasáže. Skladba Abolition patří k emocionálním vrcholům filmu a zdůrazňuje téma svobody, revoluce a lidské důstojnosti.

Skladba Deborah's Theme z filmu Tenkrát v Americe z roku 1984. Můžeme pokračovat s tímto filmem dále se skladbou Poverty. Tento film začíná v chudinských čtvrtích New Yorku 20. let, kde se skupina chlapců snaží přežít v prostředí kriminality a sociální bídy. Ale ona zde vytváří melancholickou vzpomínku na dětství, přátelství a promarněné životní příležitosti. Skladba Poverty patří k nejjemnějším momentům tohoto soundtracku. Jednoduchá melodie zachycuje nevinnost dětských let i vědomí tragického osudu, který na hrdiny čeká. Poverty a Ennio Morricone.

Skladba Gabriel z obou z filmu The Mission, který získal Zlatou palmu v Cannes a dodnes patří k nejuznávanějším historickým dramatům 80. let. Gabriel z obou zaznívá ve slavné scéně, kdy kněz Gabriel přichází k původním obyvatelům Ameriky a snaží se navázat kontakt prostřednictvím hudby a místo slov použije právě hoboj. Přesuneme se k filmu The Mission a ke skladbě Falls, která propuje majestátní orchestr s velmi duchovní atmosférou filmu. Ennio Morricone a skladba Falls.

Skladba The Ecstasy of Gold z filmu The Good, The Bad and The Ugly z roku 1966. A já bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila. Moc děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškou a filmový speciál s Ennio Morriconem. A rozloučíme se krásnou skladbou Jill Setem, kterou jistě všichni znáte z Tenkrát na západě. Postava Jill McBainové, kterou stvárnila Claudia Cardinale a její téma. Hezký večer.

0: Ano, milí posluchači, když se řekne Ennio Morricone, většině z nás se vybaví právě hudba z filmu Tenkrát na západě. A právě tuhle hudbu italského mistra vybrala Sára Vondrášková na závěr své hodinky s názvem Sedmé nebe, kde se věnovala filmové hudbě italské ikony, která měla na svém kontě hudbu k více než 500 filmů. Takže Sára Vondrášková neměla lehkou úlohu vybírat z tvorby italského skladatele, jehož hudba definovala světovou kinematografii. Vybírala z hudby Ennia Morriconeho. Sedmé nebe na Vltavě zase zítra opět mezi 19. a 20. hodinou.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A zatímco jsme poslouchali ikonickou hudbu Ennia Morriconeho, večer pokročil, večer pondělní, 13. červencový, máme krátce po 20. hodině. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás zdraví a krásný večer s naším programem vám přeje Martina Kolajová. A čeká nás večer, který vás, myslím, nenechá jen tak poslouchat, ale doufám, že vás přiměje i k přemýšlení. Už za malou chvíli rozhlasový symfonikové rozezní skladby 4 výrazných českých autorů. Když to vezmu podle abecedy, tak nás čeká Janáček, Mysliveček, Rejcha, také Smetana. Víc už za malou chvíli autorka dnešního koncertního večera se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Michaela Vostřelová. V pořadu Souzvuk, který začíná v 10 večer, se pak ponoříme do filozofických úvah, duchovních textů i poezie, které spojují jediné téma, a tím je voda. Živel, bez kterého není život, a symbol, který nepřestává inspirovat. A od 23. hodiny nás čeká finále dnešního vltavského večera. Už po 16. a zároveň naposledy budeme poslouchat četbu z románu Příběh služebnice kanadské autorky Margaret Atwoodové. Jak celý příběh skončí, to nás tady čeká od 11. hodiny večerní. A poslední půlhodinka dnešního vltavského večera bude patřit osudům a my se zaposloucháme do první části rozhlasového vzpomínání novináře a také dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka. Právě jemu patří celý tento týden osudy, dnes tedy první část jeho pětidílných rozhlasových memoárů. Takový tedy bude dnešní večer na vlnách Českého rozhlasu Vltava. My jsme rádi, že posloucháte. Krásný večer.
1: Koncert Sočr.
3: Dobrý večer, milí posluchači. Česká hudba s přesahem zahranice nás čeká v dnešním výběru z nahrávek Sočru. Poslechem vás provede a od rozhlasového mikrofonu zdraví Michaela Vostřelová. Pražský rodák, který se vypracoval v jednu z předních hudebních osobností Evropy. To je skladatel Josef Mysliveček, jehož houslovým koncertem dnešní hudební proud otevřeme. Ve své době byl nejvyhledávanějším operním skladatelem v Itálii a můžeme ho taky označit za nejuznávanějšího umělce českého původu 18. století. Spolupracoval s vokálními hvězdami své doby, stýkal se s vysokou šlechtou a ovlivnil samotného Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho partitury dnes znovu objevujeme díky zájmu badatelů a také díky nové generaci hudebníků, kteří se zaměřují na starší hudbu. Mysliveckův talent pro skládání houslových koncertů spočíval především v jeho schopnosti psát virtuózní pasáže, které nejsou prázdné, jak tomu bylo často u jeho kolegů. Mysliveček se sólovými pasážemi zabývá mnohem zajímavěji. Jeho hudbě nechybí vtip a metody, které převzal z Vivaldiho stylu a z období baroka, jsou jenom jedním z mnoha zdrojů, které Mysliveček ve svých houslových koncertech využil. Poslechneme si teď záznam koncertu z 8. září 2022, kdy se před Sočr v komorním obsazení postavil dirigent Václav Lux, umělecký vedoucí kolegia 1704. Solového partu se ujal Roman Patočka a společně provedli Mysliveckův koncert pro housle a orchestr B-dur.

Koncert pro housle a orchestr B-dur Josefa Myslivečka hrál Roman Patočka. Rozhlasové symfoniky v komorním obsazení dirigoval Václav Lux. Verismus jako progresivní snaha vymanit se z konceptu romantismu. To je podle dirigenta Tomáše Netopila jeden z rysů opery její pastorkyně Leoše Janáčka. Skladatel šel ale podle něj daleko za hranice těchto potřeb. Přišel se znějícími psychologickými strukturami, které jeho předchůdci stále ještě nechávají v romantickém hudebním obalu. Janáček mne čím dál víc fascinuje právě pro tento postoj, říká Tomáš Netopil v rozhovoru pro web Klasika Plus. Vibrování mezi hudbou a slovem je silný moment a Janáček je v tom dodneška nepřekonaný. Ani Strauss, ani Bartók těchto kvalit nedosahují. Všichni jsou příliš svázáni hudbou, uvádí dirigent. Co do osobitosti, nemá podle něj Janáček ve světové literatuře obdoby. Jeho hudebně dramatická výpověď je dodneška nepřekonatelná. Tomáš Netopil nahrál s rozhlasovými symfoniky několik orchestrálních svit z Janáčkových oper. A autorem těchto úprav je Tomáš Ile, skladatel a aranžér. Ile dlouhodobě spolupracuje s dirigentem Manfredem Honeckem. Jeho práce publikují například nakladatelství Berenreiter nebo Universal Edition a má na svém kontě také nominaci na cenu Grammy. Tu obdržela v roce 2015 právě nahrávka jeho symfonické svity z opery Její pastorkyně, kterou vytvořil společně s dirigentem Manfredem Honeckem. My si svitu z Janáčkovy Její pastorkyně poslechneme v podání Sočru a dirigenta Tomáše Netopila.

Svitu z opery Její pastorkyně Leoše Janáčka hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Tomáše Netopila. Slyšeli jsme úpravu, jejímž autorem je skladatel a aranžér Tomáš Ile. A příští půlhodina na Vltavě bude patřit hudbě Bedřicha Smetany. Ovšem i jeho původně smyčcový kvartet uslyšíme v úpravě. Slavný maďarsko-americký dirigent George Szell se narodil jako Gyergyi v židovské rodině advokáta a obchodníka v Budapešti. Když byl malý kluk, přestěhoval se s rodinou do Vídně, kde vystudoval hudební akademii a svou dirigentskou dráhu začal jako asistent Richarda Strause v berlínské státní opeře. Vedl potom operní orchestr ve Štrasburku a následně v německém divadle v Praze, krátce po Velké válce v letech 1919 až 21. Ve druhé polovině 20. let byl šéfdirigentem státní opery v Berlíně a většinu let 30. působil opět v Praze, kde byl hudebním ředitelem Nového německého divadla. V roce 1930 debutoval v Americe, kde se taky po začátku druhé světové války definitivně usadil. Vedl tam mimo jiné metropolitní operu, v roce 1946 se stal americkým občanem a od tohoto roku až do konce života byl hudebním ředitelem Clevelandského orchestru. Zřejmě jeho východoevropský původ, podpořený léty strávenými v Praze, zapříčinil, že na programech amerických koncertů se zprvu občas objevil s označením český dirigent. Jako například v roce 1941, když dirigoval newyorský rozhlasový orchestr NBC. Uvedl tehdy ryze český repertoár, hudbu Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. A rozhodl se pro tu příležitost orchestrovat Smetanův první smyčcový kvartet E-moll. Říkal totiž o něm, že si zaslouží širší hudební obzory. Ty mu poskytl i Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na koncertě v únoru 2024 hrál Smetanův první smyčcový kvartet v úpravě George Szella pod vedením Petra Popelky.

O pozoruhodných výkonech pana Sela není možné říci tolik, kolik by si zasloužili. Upoutal inspirovaností, upřímností, zvláštní výmluvností a krásou děl, která dirigoval. Duch velkého českého lidu se působivě projevuje v jejich hudbě, kterou pan Sel diriguje s fascinací, jakou jsme ještě neslyšeli. To je úryvek z dobové kritiky na koncert maďarsko-amerického dirigenta George Sela. V roce 1941 dirigoval v New Yorku program složený z děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. A právě Smetanův první smyčcový kvartet při té příležitosti upravil pro orchestrální obsazení. Selovu úpravu této kompozice jsme na Vltavě slyšeli v podání Sočru a Petra Popelky, tak jak ji společně provedli ve Dvořákově síni Rudolfína v únoru 2024. A závěr dnešního koncertu Sočr bude patřit hudbě Antonína Reichy. Poslechneme si jeho Te Deum. Reichova vokální tvorba patří k těm méně známým a prozkoumaným oblastem jeho tvůrčího odkazu, ale množství pokusů, které se prolínají celou jeho mezinárodní kariérou, ukazují, že právě tahle oblast měla pro Reichu velký význam. Svoje Te Deum pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr napsal v roce 1825 a nás teď čeká podání v Sočru a dirigenta Stanislava Vavřínka. Sólové party zpívají Lucie Silkenová, Aleš Voráček a Michael Kubečka. Pražský filharmonický sbor řídí Jakub Zicha.

0: Tedeum Antonína Reichy právě zakončilo dnešní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ostatně pražským rozhlasovým symfonikům patří u nás na Vltavě každý pondělní večer. Reichovo Tedeum zpívali Lucie Silkenová, soprán, Aleš Voráček, tenor, Michal Kubečka, bas a pražský filharmonický sbor se sbormistrem Jakubem Zichou. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Stanislav Vavřínek. Tolik tedy, milí posluchači, koncertní část pondělního vltavského večera. A teď nás čeká hudba, ale hudba v souzvuku s básněmi, filozofickými a duchovními úvahami. Zveme vás totiž k následujícímu putování filozofickými, duchovními a právě i básnickými texty, ve kterých se jejich autoři zastavují nad jedním z nejzákladnějších živlů, a tím je voda. Voda jako symbol života, symbol proměny, symbol paměti i očisti. Dnešní souzvuk, nazvaný Souzvuk vody, připravil a režii má Jakub Doubrava, hudbu vybíral Tomáš Reindl. Účinkují Hana Franková, Magdalena Hniličková a Jakub Doubrava.
1: Souzvuk.

0: Voda.
1: Z praslovanského slova voda, které je dále odvozeno z praindoevropského vodr.
0: Latina aqua liquor unda.
1: Esperanto aquo.
0: Francouzština o. Slangově flot.
1: Furlanština aghe.
0: Kurčtina af.
1: Litevština vanduo.
0: Frýština vetr. Ruština vada.
1: Hebrejština majim.
0: Beduinština mem.
1: Islandština vatna vatn. Bavorština wasa.
0: Němčina wasser.
1: Angličtina water.
0: Švédština vatn.
1: Havajština waj.
0: Chetičtina vatar.
1: Rapanujština vaj.
2: Tao a voda.
0: Učení o pěti prvcích či pěti elementech, přesněji pěti živlech, je jedním ze základů nejen tradiční čínské medicíny, ale i jiných tradičních čínských disciplín, jako je feng shui, hudba, astrologie, vojenská strategie a bojová umění.
1: Pěti prvky jsou
0: strom,
1: mu,
0: oheň,
1: chuo,
0: zem,
1: tchu,
0: kov,
1: tin,
0: voda.
1: Shui.
0: V cyklu ničení voda hasí oheň. V cyklu obrozování se z vody rodí les.
1: Ze všech pěti tradičních čínských elementů je taoismu nejbližší voda. Je jako Tao. Neustále proudí, ale nestrácí energii. Neustále mění formu i skupenství, ale je to stále voda.
0: Budeš jako voda, která přijímá tvar nádoby, v níž je obsažena. Lao Tzu.
1: Nejvyšší dobro je jako voda. Dobrotivě prospívá všemu tvorstvu a s nikým není ve sváru. Spokojuje se s nejnižšími místy, o něž nikdo z lidí nedbá. Tím se blíží věčnému Tao.
0: Je zdánlivě pasivní. Vždy přijímá formu nádoby, v níž se nachází, a násilně ji nedeformuje. Spokojuje se s nejnižšími místy a nevyvyšuje se, ale má obrovskou sílu a nekonečnou trpělivost, díky nimž přemůže i nejtvrdší odpor. Takový je i moudrý člověk, který zná pravdu, umí se přizpůsobit okolnostem, ale neusiluje o zdánlivá dobra materiálního světa, o uznání a slávu nebo o moc nad druhými.
1: Nic není na světě tak měkké a poddajné jako voda. A přece v tom, jak zdolává pevné a silné, ji nic nepřekoná. Proto ji nemůže nic zastoupit. Není na světě nikdo, kdo by nevěděl, že slabé překonává silné, že poddajné překonává pevné. A přece nikdo neumí podle toho jednat.
0: Zda je voda studená nebo teplá, může vědět jen ten, kdo ji sám pije. Zenoví buddhisté.
2: První hominid, který se z Afriky, kde vznikl, rozšířil postupně do Evropy i Asie, přišel o svou přirozenou srst, protože při lovu i při transportu potravin do tábora se jeho organismus přehříval. Postupně přibývalo potních žláz, vylučujících vodu, která odpařováním tělo ochlazovala. Bylo nutné hodně pít a vlastně i dnes je člověk více závislý na vodě, nežli doopy.
1: Jeskyně u hráze. Před vchodem ještě skalní brána. Novější rytina v Ripi. Nejjednodušší záznam. Někde pak přicházejí v otesávání. Struktura tesání. Vlevo se otevírá pohled do travnaté odbočky kaňonu. Lávka. Čirá voda a lakušník. Trz ďáblíků v protisvětle. Tendence kruhu. Obílený kříž. Vlevo vývěrová jeskyně. V okně kresba uhlem, využívající přirozeného tvaru skály. Naprosto tiše plynoucí voda ve žlábku na dně jeskyně. Nad vchodem vyryta jediná vertikální čárka. Místy dále prosté archaické záseky i na protější stěně. Pramenisko. Detail bledě zelených křehkých rostlin. Údolí směrem k věžáku. Bažina. Struktury rostlin táhnoucí se po hladině. U konce vpravo nádherný úzký kaňon se zelenými stěnami. Nad věžickým rybníkem zapadající slunce. Klid. Celé údolí mizí v bělavé mlze. V kruhu. Mlhy na louce. Nade mnou měsíc. Ohně. Temnou roklí vzhůru. Vpravo voda.
3: Miloš Šejn. Věžickým údolím. Český ráj. 18.8. 1983.

0: Majin voda.
1: V hebrejštině se voda řekne majim. Pomineme-li lingvistické výklady, tak řekněme více mystické výklady říkají, že voda je v hebrejštině plurál, protože se jedná o velké nekonečné množství čehosi, co člověka přesahuje. Nebe i Bůh jsou v hebrejštině také plurál. Jedná se prostě o nějaké obrovské nekonečné entity, které nejsou pro člověka spočítatelné. Jiný výklad zase říká, že voda je v plurálu proto, že se vlastně jedná o dvě vody. Slanou a sladkou. Výklady jdou ještě dál. Slaná a sladká voda symbolizují muže a ženu. A jejich spojením vzniká něco blahodárného. Vzniká nový život a tak dále. Stejně jako voda samotná je předpokladem života. V jazyce beduínů znamená mem voda. Mem je 13. písmeno hebrejské abecedy. Připomíná misku utvořenou z dlaně člověka, čekajícího na vláhu z hůry, na naplnění. Mem je možno vyložit jako plynutí času či čas samotný.
2: Bůh řekl, ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou. A stalo se. Bůh nazval oblohu nebe. A byl večer, a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl, ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš. A stalo se. Bůh nazval souš země a shromáždění vod nazval moře. A Bůh viděl, že je to dobré.
0: Voda a sny.
1: V říši obraznosti lze stanovit zákon čtyř prvků, nebo čtyř živlů, které podnítily vznik tradičních filozofií a starověkých kosmologií. Materiální obraznost lze rozstřídit, zda je svázána s ohněm, vodou, vzduchem nebo zemí. Voda pak odpovídá a charakterizuje flegmatiky. Ti pak mají sny o jezerech, řekách, záplavách a stroskotáních.
2: Voda je také určitým druhem osudu. A to nejen marným osudem prchavých obrazů, marným osudem snu, jenž se nenaplňuje, ale osudem podstatným, jenž bez ustání proměňuje substanci soucna. Nevstupujeme dvakrát do téže řeky, poněvadž lidská bytost má sama v hloubi osud plynoucí vody. Voda je vpravdě přechodným živlem. Je podstatnou ontologickou metamorfózou mezi ohněm a zemí.

0: geometrické. Jsou příliš zjevně pomůckou k snění, než aby se sama od sebe přizpůsobila snovému životu. V zrcadle je uvězněn jakýsi zadní svět, jenž nám uniká, v němž se narcis vidí, aniž se může uchopit. Oddělen klamnou vzdáleností, kterou může zkrátit, ale nikoli překročit. Studánka je pro něho, narcise, naopak otevřenou cestou.
1: V temnotách, na dně hluboké studně, objevil jsem svou tvář. Ozaki Hosai.
0: Zrcadlo. Ty chladná vodo, jež si nudou zledověla. Jak dlouhé hodiny, jak často omrzelá sněním jsem hledala zář minulého dne. Ty listy pod ledem v tvé tůni bezedné. A sebe zahlédla, stín vzdálený a bludný. Však hrůzo. Na večer čišela ze tvé studny nahota mého snu. Náhle tak trýznivá. Stefan Mallarmé, Herodias.
1: Lipo, píseň podzimní řeky. Na 30 000 stop mám dlouhý bílý vlas. Stejný je smutek můj. Radost, ach, krátká. Kde v zrcadle mém, prosím vás, vzala se podzimní jinovatka?
0: Zpěv řeky je svěží a jasný. Zvuk, jejž vydává voda, bere na sebe totiž zcela přirozeně metafory svěžesti a jasu. V nejrůznějších literárních krajinách se shledáváme se smějícími se vodami, ironickými potoky, veselé rachotícími vodopády. Tento smích, toto klokotání je, zdá se, dětským jazykem přírody. V potoce hovoří příroda dítě.

0: Voda, smrt.
1: V hladině potoka se odráží šedavé listí vrby. Ofélie do věnců z něho vpletla chudobky, blatouchy, kopřivy a vstavače, jež pastevci tak hrubě pokřtili. Pro dívky je to neboštíkův prst. Věšela věnce květů po větvích a tu se pod ní zlomil uschlý pahýl. Padla i s kvítím do plačících vod. Šat se jí ze široka rozestřel a plula chvíli na něm jako víla.
2: Tiché jsou vlny, temný vod klín. Vše lazurným se pláštěm krylo. Nad vodou se bílých skví šatů stín a krajina kolem šepce Jarmilo. V hlubinách vody Jarmilo. Jarmilo. A bílý utopenec vypluje zítra růžový v něžném šplounání jitra. Popluje na hlasech stříbrných zvonů v tom nejlíbeznějším oceánu. Kosmické úrovně tento komplex dospívá symbolem spojení měsíce s vodou.
1: Měsíc na vodě udělal střemhlavé salto a odplouvá. Oshimariota. Uzavřená voda pojímá do svého lůna smrt. Voda připodobňuje smrt živlu. Voda umírá s mrtvým v jeho substanci. Stává se substanciální nicotou. Nelze si představit hlubší beznaději. Pro některé duše je voda hmotou beznaděje.
2: Šárka Smazalová, voda. Se mnou je všechno jako na vodě. A vím, že nakonec po mé vodě ke své jistotě dopluješ. Nikdo nevydrží dlouho na řece. Tvůj přístav tě čeká. Vzpamatuj se přece. Jsou to tvoje sochy a tvoje žena. A já jsem ta řeka. Lehká jako pěna.

0: Vodokres, prastarý slovanský svátek. Přesně 19. ledna, po 5. hodině odpoledne, veškerá voda v otevřených zdrojích získává následující vlastnosti. Stává se bezbarvá, získává sladkou chuť, kyselost se změní a stane se v rozmezí 8,4 až 10,5 pH. Tyto vlastnosti se objeví také ve sněhu, pokud se v daný den sbírá a roztaví. Takto skutečný vědecký zázrak se děje přímo před našima očima. Zde je závěr lékařů. Voda, sbíraná 19. ledna z otevřených zdrojů, je biostimulátor, který má příznivý účinek na imunitní systém a poskytuje antioxidační ochranu. Tato voda zlepšuje metabolismus, zvyšuje krevní tlak, má příznivý účinek na celkové zdraví. Jednoduše řečeno, toto je živá voda, známá našim předkům. My ji známe už jen z pohádek, kdy se měli hrdinové objevit v určeném čase na určeném místě. V dřívějších dobách se v tento den mladí lidé třikrát ponořili do otvorů vysekaných v ledu. Čerpala se také voda pro nemocné, nebo se namáčela plátna do čistého sněhu. V tento den má voda magickou sílu. A královna vodice dokáže očistit a zdravit nejen fyzické tělo člověka, ale i všechna jeho astrální a duchovní těla. V tento den si všichni Slované přáli: buď zdráv jako voda.
1: Buď zdráv jako voda.
0: Buď zdráv jako voda.

Jdu vodou horského potoku, až narazím na vodopád. Pod průzračnou hladinou vidím nádherný kus křišťálu, ohlazeného tak, že připomíná stylizovanou lidskou hlavu s rameny. Jak jsem se jej snažil vylovit, odpadl nejprve okraj a za chvíli se zlomil a jeho povrch se zbrázdil rýhami. Přenádherný, čirý tvar. Miloš Šejn, Sen, 10.9.1983.

0: všechny řeky, u kterých vznikly během neolitické revoluce první zemědělské společnosti, se v jistém období roku rozvodňují a zaplavují široké území, ukončené přirozenými hrázemi, které vytváří samotná voda. Za tyto hráze se dostává voda jenom občas. Voda stoletá, tisíciletá a podobně. Tam už proto bylo bezpečno a mohla se tam stavět obydlí. Někdy se zase naopak mohlo stát, že záplavové vody bylo málo a nedosáhla ani k přirozeným hrázím. Pokud lidé chtěli přesto zasadit a pěstovat plodiny i v těch místech, kde bylo momentálně sucho, nezbylo jim nic jiného, než suchou půdu zalévat nebo to zařídit tak, aby sem voda dotekla sama.
1: Jan Skácel, modlitba. Studánku dej mi blízko u lesa a nehlubokou, jenom na dlaň vody a do ní žabku, která vodu čistí. Na podzim povybírám napadané listí, v zimě se budu starat, aby nezamrzla a v srpnu zavedu tam lidi žíznivé. A to je všechno. Snad je v moci tvé udělat pro mne malý důlek vody, ve kterém by se odrážela nebesa.
0: Thales z Milétu začal předpokládat, že pralátkou a tím podstatou světa je voda, která se může vyskytovat jako pevná látka, jako kapalina i jako plyn, která je proměnlivá, silná i energická v mořských bouřích, je to živel se vším všudy. Thales si představoval, jak stlačením a ochlazením vodní páry vzniká kapalná voda a sražením může vzniknout až pevný led. S obecněním odvodil, že díky vodě vzniklo všechno. Vzhledem k Aristotelově věhlasu jsou dnes země, voda, oheň a vzduch označovány jako aristotelské prvky. Odsud byl jenom krůček k víře, že jednotlivé látky lze mezi sebou proměňovat, budeme-li schopni měnit zastoupení čtveřice prvků v nich. Pokud by se podařilo odstranit z olova například trochu země a přidat trochu ohně, proč bychom z něho nemohli získat zlato? Cesta k základní alchymistické myšlence transformace kovů jednoho v druhý tak byla na světě. Voda byla chápána jako jeden ze čtyř prvků přírody až do konce 18. století. K definitivnímu pádu alchymie přispěla i synteticky připravená voda, vzniklá spálením vodíku. Tato reakce jednoznačně prokázala, že voda nemůže být prvkem, protože je složená z jiných elementů, a sice z vodíku a kyslíku. První prakticky použitelný zdroj síly pro dopravu i vznikající průmysl by byl nemyslitelný bez vody. Tím, že alchymisté pracovali v laboratořích a rozpracovali do detailů celou řadu postupů, byli v podstatě otcové laboratorní techniky. Měli nějakou oblíbenou metodu? Destilaci, zahřívání, vyžíhání. Alchymie měla bizarní postavení, protože pracovala proti sobě. Čím více poznávala vlastnosti chemikálií, tím více se ukazovalo, že transmutace opravdu možná není. Byl nějaký konkrétní moment, kterým to vše skončilo? V 18. století se začínají objevovat nové chemické prvky a tyto pokusy už skutečně začínají provádět lidé, kteří nejsou alchymisty. První prvek byl objeven v roce 1738 a jeho objevitelem byl metalurg. Izoloval kobalt a prokázal, že jde o prvek. Pak se podařilo identifikovat plyny, kyslík, vodík, dusík. Finále ale přišlo koncem 18. století, kdy se podařilo dokázat, že reakcí kyslíku a vodíku vzniká voda. Alchymie stála 2000 let na aristotelských elementech a najednou se ukázalo, že voda je látkou složenou, navíc z plynů. V tom okamžiku se celá stavba alchymie zhroutila.

0: Bohuslav Rejnek, Úvody. Motř narzy rákosí a zeleň v jeho zlatě. Mha zlato orosí, motř nepřístupná znátě. Vyplynul živý list z vod zakletého světa. Motř, žhavé duhy svist, divoký kačer vzlétá. V cinkotu klekání v tůň vypouštíme pstruhy. To lidem na dlani krev tryskla druhé duhy. Hvězdy a acháty ve vlnách vykoupení. Krev a prst uťatý se v živou rybku mění.
1: Lidová rčení na téma voda.
2: Voda.
0: Piješ to jako vodu, jako by to zadarmo bylo, nešetříš tím.
2: Jako s vodou pryč uteklo, rychle pominulo.
0: Milý jako voda v žaludku, velmi nemilý, protivný.
2: Žaludek měl na vodě, bylo mu špatně.
0: Bere jako velká voda. Všechno, nač přijde, je jak stojatá voda.
2: Loudá se.
0: Byl jako voda v koši, jistý, co vodu v saku, nespolehlivý, nejistý.
2: Jako když kamenem do vody hodí, tak je to u něho schováno, vůbec nic nevyzradil.
0: Lekla se, jako by ji spařil.
2: Horkou nebo zimnou.
0: Vodou polil.
2: Styděla se, zrudla.
0: Nebo se dělá, jako by byl politej svěcenou vodou.
2: Předstírá zbožnost, je to pokrytec.
0: Chodí jako pod vodu spuštěný.
2: Skormoucený, smutný.
0: Spí jako na vodě.
2: Lehce, snadno se probouzí.
0: Nebo spí, jako by ho do vody hodil.
2: Tvrdě. Co z husy voda, tak z něho nestydatě padají všechny domluvy.
0: Činí, jako by v tom dole vody nebylo. Přetvařuje se, nic nedbá.
2: Nic.
0: Lid obecný jako voda, kam jí dolů, tam teče.
2: Vrtkavý slabožský jde cestou nejmenšího odporu.
0: Chodí, jako by ani vody nezakalil.
2: Jako by se nic nebylo stalo.
0: Teče mu voda do střevíců, do bod, či do prdele.
2: Až se voda s ohněm shodne, kdy? Nikdy.
0: Však tě voda nesebere.
2: Nic se ti nestane.
0: Je to devátá voda z hrušek.
2: Příliš vzdálené příbuzenstvo.
0: To je voda na něčí mlýn.
2: Nalít někomu čisté vody, ale přitom není hoden, aby vody podal. Nestojí za hlt vody.
0: Ani na vodu si nevydělá a tak vaří na vodě.
2: Nebuď z vody vařený a pusť ho k vodě. Z jedné vody na čisto.
0: Mám oči na vodě.
2: To je rána do vody.
0: Ten už vody nežádá, neboť je mrtev.
2: Voda se po něm slehla.
0: Nepomůže mu ani svěcená voda.
2: Však byl křtěn knedlovou vodou.
0: Není ho škoda.
2: Bába ho koupala v příliš horké vodě.
0: Člověk prchlivý.
2: A stejně agentoval s teplou vodou.
0: Protloukal se životem.
2: Lovil v kalných vodách, přinášel vodu v šose.
0: Pošetilec.
2: Vodu pil a ani si na ní nevydělal.
0: Nech to plavat, už musím s vodou jít čůrat.
2: Paul Klee, překlad Ivan Verniš. Voda, na ní vlna, na ní loďka, na ní žena, na ní muž. Vymyšleno už v létě 1904. Vratká konstrukce.

0: Řekni mi, vodo, řekni mi, vodo, kudy téci, co nechat na dně a co vléci, kdy pramenem být a kdy louží, kdy stuhnout na led, pršet v bouřích.
1: Řekni mi, vodo, kdy ztratit se jak ponorná punkva, kde ze země zas vzhůru mokvat, kdy v temné tůni chvíli postát, kdy jako horký gejzír tryskat.
0: Řekni mi, vodo, po poznání hořím, jaké je to téci od pramene k mořím. Čirá vodo, chladná, vroucí.
1: Čirá vodo.
0: Čirá vodo.
1: Netonoucí.
0: Netonoucí. Dagmar Voňková, písňové texty. Ano, kirameku, mizu vonomo. Mizu va watashitachi. Watashitachi va mizu.
1: Napijme se té třpitivé vody. Voda jsme my. My jsme voda.

0: Alchymie.
1: Spojením vody se zemí vzniká těsto, to jest polotuhá hmota. Tato hmota je jedním ze základních schémat materialismu, v němž se rozpustila forma.
2: Snění člověka jenž hněte začíná působením vody. Voda je prvním pomocníkem. Základní účinek je zjevný. Voda, jak se psávalo ve starých chemických knihách, zmírňuje ostatní prvky. Spolehlivěji než kladivo ničí voda zeminy. Všechny látky v ní měknou.
1: Bahno představuje jednu z nejsilněji valorizovaných hodnot. Voda, zdá se, poskytla v této formě zemi sám princip klidné, pomalé, bezpečné úrodnosti. Drahá společná matko, jsme jedno. Z tebe pocházím a do tebe se vracím. Pověz mi tedy upřímně, co v sobě tajíš. Co děláš v hlubokých temnotách, z nichž ke mně vysíláš onu teplou, mocnou, omlazující duši, která mi ještě hodlá dopřát života. Co tam děláš? Nevychází snad tento mateřský hlas opravdu ze substance, ze samotné hmoty. Hmota promlouvá k autorovi svou niterností. Voda bojuje se svým vlastním dílem. Je to jediný způsob, jak rozpouštět i srážet.
2: Čistá chladivá voda, světlušky jež hasnou a jinak už nic. Kaga no Chio. Studánka v lese nikdy nelže. V té hrstce vody pravda spí. A lživé slovo na dno klesne a na věky se utopí. Jan Skácel. Sáhnu do studánky, vyvěrá z ní bez konce čistá voda. Yamaguchi Seishi. Jsme uděláni pouze z hlíny a slz. Nedostává-li se člověku trápení a slz, je vyschlý, chudý, prokletý. Člověče z hlíny, tvůj ubohý mozek zaplavily slzy. Slova bez soli ti plynou z úst jako vlažná voda.
1: Jan Amos Komenský, Brána jazyků otevřená, část 7. O vodách. Ze zřídel příštící se vyskakují studnice, odkuč potučkové tekou. Z těch se sbírají potokové a naposledy řeky. Ústavně mezi břehy svými běžící. Však jestliže kde průtoku a spádu nemají,
2: dmou se.
1: A v jezera se rozlévají. Bahna jsou pramenové příštění bez toku. Přívalové jsou vody dyšťové, prudce odtěkající. Od nichž se dělají povodně a zátopy. Vodu, kde teče proudem, kde se točí. Vírem a kotlinou, kde sama se požírá požeradlem prohlubní. Kde bezedna jest, propastí na zov.
2: Bezedna jest.
1: Pohřížíš-li co do ní, vyplyne zas. Čistou kaliti nač jest. Bublina se dělá od kapající krůpěje. Moře slaně jest jako lák, kde z zemí mezuje, zátoky a okřídlí má. Vody jeho od vnitřního zvírání 6 hodin tekou k břehu a odtěkají zpět zase s ječením hrozným, nejvíce mezi úžinami. V půlnoční straně veliké moře jest lednaté.

0: Na boso u moře zastavil jsem se a poškrábal si kotník palcem druhé nohy. Jack Kerouac. Jan Skácel.
1: Moře.
0: Z dlouhého pohlížení na moře neplyne žádný zisk. Korán.
1: Stárnoucí básník o tom ví. A třeba moře nikdy neviděl, tak dlouho nosíval je v hrudi, až se ho přestal bát. Bylo to malé, tiché moře. Stárnoucí básník o tom ví. A bývá mu jak ožních na posledním voze, když noc je klarinet a nebe nejtenčí zas tam, kde horká tma se tiskne na střechy. Stárnoucí básník o tom ví. Já ale, když ponejprv jsem stanul moři tváří v tvář, jak před zrcátkem mezi rohy býka, v duchu jsem odříkával slova staré básně. Jeví se neklid, o písaři, vstaň, přitáhni papír a napiš z veršů, o písaři, co se hodí, pokud je zámek srdce odstrčen. A moře bylo hlavou obalvany, lámalo závory i srdce příliš křehká a smálo se mi slaně do očí.
2: Voda, matka.
0: Moře je mateřské. Voda je zázračné mléko. Země připravuje ve svých dělohách vlahou plodivou živinu. Na březích se nalévají prsy, které poskytnou tvorům vydatné atomy. Optimismus znamená hojnost. Voda se tedy řadí k živným prvkům. Je tou nejvýznamnější z elementárních materiálních hodnot. Je esenciální tekutina. Dokonalá vlahost, teplo, jež se rozptyluje a přitom nás nepřipravuje o požitek z úplného vlastnění. Tím vším je reálná voda, mateřské mléko, nezrušitelná matka. Matka. Voda je kolébajícím živlem. Je to další rys její ženskosti. Kolébá jako matka. Její pohyb neustává. Je živý, bez nárazů, rytmický, skoro nehybný, tichý pohyb. Voda nás nese. Voda nás kolébá, voda nás uspává. Voda nám vrací matku. Není místo, není čas. Žádný význačný bod, na nějž by bylo možno upnout pozornost. A není ani pozornost. Snění je hluboké, stále hlubší a hlubší. Oceán snů na měkkém oceánu vod. Voda nás zve k imaginární cestě.
1: Pláž za odlivu. Nač sáhnu, všechno se hýbe. Kaga no Chiyo.

0: Bohuslav Rejnek, Okeán. Zelený obřez rudým okem zapadajícího slunce v čele, kterak na tebe vzpomínám. Podzim se tehdy nad tebou nakláněl a šeptal ti zkazky a modlitby. A ty zbuď utěšen si houkal do bílých vousů, nebo si řval jako nesmírné zvíře. A poněvadž si všecek čist, voněl tvůj dech hluboce a spájil se s vůní borovic, které svíraly šedé město v syné kruhy. A přicházely deště, poslové tajemných mocí povětrných. A tehdy domy a skály a borovice a dívky v černém sametu a v bílých náprsenkách a děti a rybáři a rackové a já jsme byli zavřeni v průsvitném živlu. A naše srdce bušila až na tvém srdci. A slyšeli jsme je s úžasem. A bylo veliké. A svaté. A bylo prvým srdcem, které učinil Bůh. A o ním, nad kterým se vznášel celé věky v úchvatu tvůrčím.
1: Čirá voda, symbol čistoty.
0: Jak potůček vinoucí se mechem, jsem čistý a průhledný. Taigur Jokan.
2: Koupu se v lázni pod širým nebem, na zádech letní měsíc. Morikawa Kyokoru.
0: Studánko v převysokém lese, až svoji píseň neunese a k tobě přijde sám a sám, unavený a ustaraný, dovol mu napíti se z dlaní, ukaž mu cestu k nám.
1: Připadá vám, že o vodě už víme všechno? Tak zkuste popřemýšlet o tom, jak molekulu vody po vzoru zelených rostlin přeměnit působením slunečního záření na vodík a kyslík. Až se vám to podaří, lidstvo vám postaví pomník, protože konečně bude jednou provždy zažehnaná energetická krize. Přesněji řečeno, bude zažehnaná po dobu, co bude svítit slunce. Pokud nemáte zájem o vědu, zkuste se na vodu dívat pohledem umělce. Výtvarníci mohou obdivovat sněhové vločky, protože jenom těch je nepřeberný počet druhů, lišící se svou symetrií.

0: Myju si obličej sněhem pod malým vozem. Jack Kerouac.
1: Buď s Bohem, život je sníh,

0: Bez konce padá sníh, co mi asi přináší zajitou sanky.
1: Noříme se do vody, abychom se očistili, obrodili, abychom ožili. Setkáváme se s očistou v podobě pouhého pokropení.
0: Jan Skácel, Déšť. Prší po celé dopoledne. To bude vrabečků mokrých. Prší, jak pršelo by do rukou, jak do tvých. Prší a kapky tančí. Na asfalt prší, do skřivánčí. Prší po celý dlouhý den. Prázdné jsou ulice, parky. Jen déšť je přítomen a prší bez přestávky. Prší o celé odpoledne. Prší, jak pršelo už včera. Na město padá déšť a na trávník z rána i za večera. Mokré jsou chodníky, mokrá je i tráva. Prší a pršet nepřestává. Nebe je stále tenčí. Na střechy prší a dobra benčí. Prší od rána do večera, nepřestává a nemůže. Déšť padá na věž a na komíny, déšť padá na růže, prší a je to nekonečné. Zdá se, že bude padat věčně do zahrad kolmý zlatý déšť. Prší a kapky tančí, na asfalt prší do skřivánčí. To bude síkorek mokrých. Prší, jak pršelo by do rukou, jak do tvých.
2: Májový deštík, v chůzi si šeptají prši plášť a paraplíčko. Yosa Taniguchi Buson.
0: Letní liáky. Bojím se bezejmenné řeky. Strach také nemá jméno.
2: Jan Skácel, Modlitba za vodu. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, starodávná milá, kde laně těšili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Voda si na to vzpomíná.
0: Voda je krásná.
2: Voda má.
0: Voda má
2: rozpuštěné vlasy.
0: Chraňte
2: tu vodu.
0: Nedejte,
2: aby oslepilo prastaré zrcadlo hvězd.
0: A přiveďte k té vodě koníčka.
2: Přiveďte koně vraného jak tma. Voda je smutná. Voda má rozcuchané vlasy. A kdo se na samé dno potopí? Kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek?
0: Voda je zarmoucená vdova.
2: Voda je zarmoucená vdova. Voda má.
0: Voda má popelem,
2: voda má posypané vlasy.
0: Voda si na nás
2: stýská. Voda si na nás stýská.

0: Tento život kape jak rezavá voda. Kapky se slétají jako rackové. V bouři rzy a oceán. V bouři rzy a oceán. A oceán!
1: Oceán se převaluje jako tento život. Jediné, co ti zbývá, je říct si: tanči. Prosím tě, tanči. Filip Topol, 1994 až 1995.

0: U této řeky chci zůstat, přemýšlel Siddhartha. Je to táž řeka, ke které jsem kdysi přišel na cestě k dětským lidem. Vlídný převozník mě tehdy převezl. K němu chci jít. Od jeho chýše mě kdysi vedla má cesta do nového života, který teď zestárl a je mrtvý. Ať tam započne také má nynější cesta. Můj nynější nový život.
1: Něžně pohlédl do proudící vody, do průhledné zeleně, do křišťálových linií její tajuplné kresby. Viděl stoupat z hlubin průzračné perly, viděl plavat vzdušné bubliny na hladině, v níž se zračila nebeská motř. Řeka na něho pohlížela tisícerýma očima. Zelenýma, bílýma, křišťálovýma, nebesky modrýma. Jak miloval tuto vodu. Jak ho okouzlovala, jak jí byl vděčný. V srdci slyšel promlouvat hlas, ten znovu probuzený, a ten mu říkal: miluj tuto vodu. Zůstaň u ní. Uč se od ní. O ano, chtěl se od ní učit. Chtěl jí naslouchat. Kdo by této vodě a jejím tajemstvím porozuměl, zdálo se mu, porozuměl by i mnohému jinému. Mnoha tajemstvím. Všem tajemstvím.
0: Z tajemství řeky však viděl dnes jen jedno. A to uchvátilo jeho duši. Viděl, ta voda běžela a běžela. Stále běžela. A přece byla stále zde. Byla pořád a v kterékoliv době stále táž a přece každým okamžikem jiná. Ach, kdo by to mohl pochopit? Kdo by tomu rozuměl? Nerozuměl a nechápal to. Cítil jen, jak se ozvalo tušení. Vzdálená vzpomínka. Božské hlasy.

0: Hana Franková, Magdalena Hniličková a Jakub Doubrava a v jejich podání výběr z básnických, filozofických a duchovních textů napříč věky, které zpracovávají téma vody ve všech jejich aspektech. Na Vltavě jste poslouchali Souzvuk vody, který připravil Jakub Doubrava, hudbu vybíral Tomáš Reindl a režii měl Jakub Doubrava. A zatímco jsme poslouchali povídání a hudbu, která se týká vody, překročili jsme 23. hodinu a otevřeli závěrečnou hodinku pondělního vltavského večera. A teď, milí posluchači, jako každodenně vás zveme na literární předpůlnoční půlhodinku a pojďme si poslechnout po 16. a zároveň naposledy četbu z románu Příběh služebnice od Margaret Atwoodové.
1: Četba s hvězdičkou.
0: A před námi, milí posluchači, tedy poslední setkání s legendárním dystopickým románem kanadské autorky Margaret Atwoodové. Čeká nás poslední část četby na pokračování, ve které účinkují Pavel Čeněk-Vaculík a Zdeněk Truhlář.

0: záznam z 12. sympozia badatelů v oboru dějin Gileádu, pořádaného v rámci konference Mezinárodní historické společnosti dne 25. června roku 2195 na Univerzitě Deaneyi v Nunavitu. Hlavní řečník profesor James Darcy Piesotto, ředitel archivu 20. a 21. století, Cambridgeská univerzita, Anglie.
1: Jak napovídá název mého příspěvku, chtěl bych se dnes zabývat problémy spojenými s takzvaným rukopisem, který je dnes již všeobecně znám pod jménem Příběh služebnice. Říkám takzvaným, neboť to, co máme před sebou, není původní podoba díla. Když bylo objeveno, přísně vzato to vůbec nebyl rukopis a nebyl nijak označen. Byl nalezen v oblasti někdejšího města Bangor na území, které se před nástupem gileádského režimu nazývalo stát Maine. Víme, že toto město bylo významnou přestupní stanicí na trase, kterou naše autorka nazývá únikovou cestou pro ženy. Z tohoto důvodu mu naše asociace věnovala už od samého začátku velkou pozornost. Doličný předmět v původní podobě tvořila kovová krabice z výstroje americké armády pocházející přibližně z roku 1955. V této krabici zalepené páskou, kterou se kdysi lepily poštovní balíky, bylo zhruba 30 magnetofonových kazet, jaké se používaly přibližně do 80. až 90. let 20. století. Já i kolega profesor Wade jsme byli tímto novým objevem nadšeni. Naštěstí se nám už před pár lety podařilo s pomocí jednoho vynikajícího specialisty na zastaralé technologie rekonstruovat zařízení na přehrávání takovýchto pásků a okamžitě jsme se pustili do pečlivé transkripce. Obecně lze konstatovat, že na každé kazetě jsou na začátku dvě nebo tři písně, nepochybně jako kamufláž, načež se hudba přeruší a začne vyprávění. Promlouvající ženský hlas podle našich expertů na hlasovou identitu patří ve všech případech jedné a téže osobě. Kazety nebyly seřazeny v žádném konkrétním pořadí, ale volně rozházeny na dně krabice. Nebyly dokonce ani očíslovány. Proto jsme s profesorem Wadem museli seřadit mluvené pasáže do posloupnosti, v jaké byly podle našeho názoru vysloveny. Jakmile jsme měli v ruce přepis a museli jsme ho několikrát revidovat vzhledem k problémům s přízvukem, nesrozumitelným dobovým narážkám a archaizmům, bylo třeba rozhodnout, jaké povahy je vlastně onen materiál, který jsme tak pracně získali. Dovolíte-li na tomto místě malou editorskou odbočku? Musím konstatovat, že podle mého názoru bychom neměli nad obyvateli Gileádu vynášet ukvapené mravní soudy. Dnes už pochopitelně víme, že podobné soudy jsou z definice závislé na naší vlastní kultuře. Gileádská společnost byla navíc pod značným tlakem, a to nejen demografickým, a podléhala faktorům, které nás dnes už naštěstí nemusejí trápit. Naším úkolem není odsuzovat, nýbrž porozumět.

Ale nyní zpátky k tématu. Nahrávka jako taková, tedy přehrání hudebního pásku mluveným slovem, je zjevně stará nejméně 150 let. Předpokládáme-li tedy, že pásky jsou pravé, jak přistupovat k vlastnímu vyprávění? Je zřejmé, že nemohlo být nahráno v době, o níž pojednává, neboť mluví-li autorka pravdu, neměla by k dispozici žádné nahrávací zařízení ani kazety, ani by je neměla kde ukryt. Navíc je vyprávění charakteristické jistým prvkem odstupu, který podle mého soudu vylučuje synchronní záznam. Je protchnuto vzpomínkami na prožité emoce, popisované ne-li v klidu, pak alespoň post facto. Měli jsme za to, že pokud by se nám podařilo zjistit totožnost vypravěčky, mohlo by se nám následně také podařit vysvětlit, jak tento dokument, v zájmu stručnosti mu tak budu říkat, vlastně vznikl. Dochované dobové záznamy jsou sporadické, neboť gileácký režim měl ve zvyku vymazávat vlastní počítače a ničit tištěné dokumenty, poté co proběhlo několik čistek a převratů. Mnohé z nich byly propašovány do Anglie pro účely propagace různých organizací na záchranu žen, kterých byla v té době na britských ostrovech celá řada. Nedělali jsme si iluze, že se nám podaří identifikovat vypravěčku. Z jejího vyprávění je zřejmé, že patřila k první vlně žen odvedených pro reprodukční účely a přidělených těm, kdo vykazovali potřebu takových služeb a mohli si je díky elitnímu postavení nárokovat. Režim si hned z kraje vytvořil zásobu takových žen jednoduše tím, že prohlásil veškerá druhá manželství a nemanželské svazky za cizoložství, zatkl příslušné ženy a pod záminkou, že jsou mravně nespůsobilé, jim odebral děti, které již měli, a poskytl je k adopci bezdětným párům z horních vrstev, které chtěli získat potomky jakýmkoliv způsobem. Ve středním období byla tato politika rozšířena na veškerá manželství uzavřená mimo státní církev. Vysoce postavení muži si tak mohli vybírat z řad žen, jež prokázali rozmnožovací schopnost tím, že už porodili alespoň jedno zdravé dítě, což byla nepochybně žádoucí vlastnost v době prudce klesající porodnosti, s níž se potýkalo běložské etnikum. Tento fenomén byl tehdy patrný nejen v Gileádu, ale ve většině běložských zemí na severní polokouli. Důvody tohoto poklesu dnes nejsou zcela zřejmé. Klesající reprodukční schopnost jistě částečně souvisela s širokou dostupností nejrůznějších druhů antikoncepčních prostředků i dosažitelností interrupce v období těsně před nástupem gileádského režimu. Neplodnost byla tedy do jisté míry záměrná, což by vysvětlovalo rozdílné statistické údaje mezi běložskými a neběložskými etniky. Neobjasňuje to však veškerou neplodnost. Nemusím vám připomínat, že lidstvo v té době čelilo syfilidě kmene R a epidemii AIDS, které po svém rozšíření mezi běžnou populaci vyřadili mnoho mladých, pohlavně aktivních lidí, z reprodukčního cyklu. Stále častěji docházelo k spontánním potratům. Rodily se mrtvé či deformované děti, kterýžto trend se přičítá nejrůznějším haváriím jaderných elektráren a sabotážím, jež byly pro tu dobu typické, ale také únikům ze skladů chemických a biologických zbraní a legálních či ilegálních skládek toxického odpadu, kterých byly tisíce. V některých případech se tyto látky prostě vylévaly do kanalizace a rovněž nekontrolovanému užívání insekticidů, herbicidů a jiných postřiků. Potřeba služeb, které bychom mohli nazvat reprodukčními, byla zjevná už v předgileáckém období, kdy ji nedostatečně naplňovaly metody inseminace, asistované reprodukce a využívání náhradních matek, kterým se za tuto službu platilo. Gilead zakázal první dvě zmíněné metody jako protináboženské, třetí však legitimizoval a uplatňoval násilně, neboť se mělo za to, že má svůj předobraz v Bibli. Sériovou polygamii běžnou v předgileádském období proto nahradil starší formou simultánní polygamie, jež se vyskytovala jak v raném starozákonním období, tak v 19. století v bývalém státě Utah. Naše autorka byla tudíž jednou z mnoha a je třeba na ní nahlížet v širokém kontextu dějinného okamžiku, jehož byla součástí.
Co dalšího však o ní víme, kromě věku a místa pobytu? Velmi málo. Šlo zřejmě o vzdělanou ženu, pokud lze absolventa tehdejší severoamerické univerzity nazvat vzdělaným. Nepovažuje za vhodné sdělit nám své původní jméno. Je ovšem zřejmé, že veškeré oficiální záznamy o něm byly zničeny při jejím nástupu do rekvalifikačního střediska. Fredova nám nic neříká, neboť šlo o patronymum odvozené od křestního jména příslušného pána. Ostatní jména zmiňovaná v dokumentu jsou pro účely identifikace a ověření autenticity rovněž bezcenná. Žádného Luka ani Nika se nám najít nepodařilo a podobné to bylo i s Moirou a Janin. Je vysoce pravděpodobné, že šlo bez tak o krycí jména, která měla chránit své nositele pro případ, že by se kazety dostaly do nepovolaných rukou. Domnívali jsme se, že pokud by se nám podařilo vypátrat nejasnou postavu velitele, dosáhli bychom alespoň nějakého pokroku. Měli jsme za to, že tak vysoce postavený člověk se nejspíš účastnil jednání prvních přísně utajených institutů synů Jákobových, kde se utvářela filozofie a struktura Gileádu. Jisté informace nám zprostředkoval šifrovaný deník Wilfreda Limpkina, jednoho ze zúčastněných sociobiologů. Z Limpkinových záznamů vyplývá, že existují dva potenciální kandidáti, tedy dva muži, jejichž jména obsahují prvek Fred. Frederick R. Waterford a B. Frederick Judd. Ani u jednoho se nám nedochovaly fotografie, ale Limpkin popisuje druhého zmíněného pána jako nafoukance a, cituji, člověka, který nezná jinou předehru než ve smyslu hudebním. Sám Limpkin přišel o život brzy po vzniku Gileádu a jeho deník se nám zachoval pouze díky tomu, že pisatel předvídal svůj konec a poslal ho švagrové do kanadského Calgary. Jak Waterford, tak Judd vykazují charakteristiky, které do našeho příběhu zapadají. Waterford studoval obor průzkum trhu a podle Limpkina přišel s podobou povinných ženských krojů i s myšlenkou, že by služebnice měly chodit v červené, k níž ho zřejmě inspirovali stejnokroje německých válečných zajatců v pracovních táborech v Kanadě za druhé světové války. Podle všeho se staral rovněž o propagaci kolektivních poprav, jejichž název pravděpodobně odvodil z tělocvičného programu populárního někdy v poslední třetině století. Jak jsem už předeslal, jen málo myšlenek gileádského režimu bylo skutečně originálních či nových. Jeho genialita spočívala v syntéze. Naproti tomu Judd se očividně zajímal o taktiku. To on sestavil první černé listiny prominentních Američanů té doby, určených k likvidaci. Má se za to, že byl i hlavním strůjcem masakru v americkém kongresu.

Byl pro ženský živel v Gileádu. Obětní beránci byli užiteční ve všech dobách. A pro tyto služebnice, jindy tak přísně kontrolované, muselo být zadosti učiněním dostat čas od času možnost roztrhat nějakého muže na kusy holýma rukama. Tato praxe si získala takovou oblibu a byla tak účinná, že se z ní ve střední éře stala pravidelná záležitost. Konala se čtyřikrát do roka, vždy o slunovratech a dnech rovnodennosti. Najdeme v ní odezvy rituálů plodnosti raných kultů bohyně země. Gilead byl sice svou formou nepochybně patriarchální, ale v jeho obsahu najdeme i prvky matriarchátu, podobně jako v některých vrstvách společnosti, z nichž vzešel. Jak architekti režimu dobře věděli, při zavedení účinného totalitního systému je nutné nabídnout nějaké výhody a svobody alespoň omezenému počtu privilegovaných osob výměnou za ty, které ztratí. V této souvislosti mi dovolte několik poznámek k ženskému dozorovému orgánu, jehož příslušnice se nazývaly tety. Judd, podle Limpkinova deníku, se od počátku domníval, že nejlepší a nejúspornější způsob, jak držet ženy pod kontrolou pro reprodukční a jiné účely, nabízí využití dalších žen. V dějinách k tomu byla řada precedentů. Podobný rys vlastně nechyběl v žádné násilně nebo jinak ustavené říši, která ovládala domorodce za pomoci příslušníků jejich vlastního kmene či národa. V případě Gileádu existovala celá řada žen ochotných působit jako tety, buď proto, že upřímně věřili v tradiční hodnoty, jak sami říkali, anebo výměnou za výhody, které jim tato služba skýtala. Kde jsou vlivné pozice omezené, tam se i trocha moci nad druhými stává lákadlem. Svou roli tu sehrály i negativní motivace. Bezdětné, neplodné či starší ženy, které nebyly provdané, se mohly službou v řadách tet vyhnout násilnému přesídlení do nechvalně proslulých kolonií, které tvořily mobilní populace využívané především jako nahraditelné čety na odklízení toxického odpadu. Byť při troše štěstí mohl člověk skončit i u méně nebezpečné práce, jako bylo sklízení bavlny nebo ovoce. Dotyční pánové, Waterford a Judd, byli bezdětní. Měli tedy nárok na řadu služebnic. V naší společné stati pojem sémě v raném Gileádu jsme si s profesorem Wadem pohrávali s myšlenkou, že oba, tak jako řada jiných velitelů, se dostali do styku s virem působícím sterilitu, který byl vyvinut v rámci utajených genetických pokusů s příušnicemi ještě před Gileádem a jenž měl být přidán do kaviáru určeného pro nejvyšší představitele vlády v Moskvě. Po dohodě o rozdělení sfér vlivu bylo od experimentu upuštěno, neboť se mělo za to, že virus je špatně ovladatelný a tudíž příliš nebezpečný, byť někteří navrhovali rozptýlit ho nad Indií. Judd ani Waterford však neměli manželku jménem Pam ani Serena Joy. Paní Waterfordová však kdysi působila jako televizní osobnost typu, který autorka popisuje. Víme to od Limpkina, který na její adresu činí několik uštěpačných poznámek. Režim sám však všechny podobné odchylky od ortodoxie, jichž se manželky členů elity v minulosti dopustili, velice pečlivě zakrýval. Většina faktů hovoří pro Waterforda. Víme například, že uvízl, zřejmě krátce po popisovaných událostech, v jedné z prvních čistek, že byl obviněn z liberálních sklonů, zdržení rozsáhlé a nepovolené sbírky heretických obrázkových a literárních materiálů a z přechovávání podvratného živlu. To bylo ještě předtím, než režim začal procesy utajovat a přestal je vysílat v televizi, takže tyto události byly v Anglii zachyceny prostřednictvím satelitních antén a jejich videozáznam máme nyní k dispozici v našich archivech. Záběry Waterforda na nich nejsou příliš zřetelné, ale je zřejmé, že měl šedivé vlasy. Pokud jde o podvratný živel, který měl Waterford u sebe přechovávat, mohla jím být samotná Fredova, neboť ta se svým útěkem do této kategorie zařadila. Pravděpodobnější však je, že šlo o Nika, který nepochybně dopomohl Fredově k útěku, což dokládá už sama existence kazet.
Způsob provedení nasvědčuje tomu, že byl členem ilegální organizace Mayday, která nebyla totožná s únikovou cestou pro ženy, ale byla s ní ve spojení. Úniková cesta sloužila pouze jako záchranná síť, kdežto Mayday byla polovojenská organizace. Je známo, že řada členů Mayday pronikla až na nejvyšší pozice mocenské struktury Gileadu a umístění jednoho z nich jako řidiče do Waterfordovy domácnosti bylo nepochybně skvělým kouskem, a to dvojnásob, neboť Nick musel být současně příslušníkem tajné policie, takzvaných očí, jak to bývalo u takových řidičů a osobních sluhů běžné. Stejně jako většina velitelů v raném Gileadu, kteří se později stali obětí čistek, považoval Waterford své postavení za neotřesitelné. Ve středním Gileadu si už počínali obezřetněji. Pokud uvažujeme správně, to jest pokud velitelem byl skutečně Waterford, zůstává řada nejasností. Některé za nás mohla vyřešit sama anonymní autorka, kdyby zvolila jiný způsob uvažování. Kdyby měla instinkt reportérky nebo špionky, mohla nám podat řadu cenných informací o fungování Gileádské říše. Co bychom dnes dali alespoň za 20 stránek z obsahu Waterfordova soukromého počítače? Musíme však být vděční za každý drobek, který nám bohyně historie milostivě zanechá. Pokud jde o konečný osud naší vypravěčky, zůstává obestřen tajemstvím. Propašovali ji přes hranice Gileádu do tehdejší Kanady a dostala se odtud do Anglie? To by bývalo bylo moudré, neboť tehdejší Kanada si nechtěla mocného souseda znepřátelit a tak často docházelo k razijím a repatriaci takových uprchlíků. Je-li tomu tak, proč si nevzala nahrávku sebou? Možná se vydala na cestu narychlo, možná se obávala, že ji u ní najdou. Je ovšem také možné, že byla znovu dopadena. Jestli se však skutečně dostala až do Anglie, proč svůj příběh nezveřejnila, tak jako to udělalo po útěku ze země tolik jiných? Možná se bála pomsty na Lukeovi, za předpokladu, že byl ještě naživu, což není pravděpodobné, či dokonce na své dceři, neboť gileádský režim se neštítil podobných opatření a používal je jako pojistku proti negativní publicitě v zahraničí. Nejednou se totiž stalo, že neopatrný uprchlík obdržel v expresním vzduchotěsném balíku, například v plechovce od kávy, zásilku v podobě ruky, ucha nebo nohy. A nebo patřila k těm uprchlým služebnicím, které se vzhledem ke své dřívější existenci po útěku jen obtížně adaptovaly a uzavřela se do sebe. Nic z toho se nedozvíme. Můžeme se také pouze dohadovat, co vedlo Nika k zorganizování jejího útěku. Lidské srdce vždy hraje svou roli a jak víme, oba se domnívali, že s ním možná čeká dítě. Který gileácký muž by odolal možnosti otcovství, takové cennosti, takového zdroje uznání? Povolal záchranný tým očí, jehož členové mohli být agenti či nikoli, ale v každém případě podléhali jeho rozkazům. Je možné, že si tím přivodil vlastní pád. Ani to se nikdy nedozvíme. Dostala se naše vypravěčka bezpečně ven a vybudovala si nový život? A nebo ji našli v její skrýši na půdě, zatkli a poslali do kolonií, nebo popravili? Náš dokument, byť svým způsobem výmluvný, o těchto věcech mlčí. Můžeme sice vyvolat Euridiku z říše mrtvých, nedokážeme ji však přimět, aby nám zodpověděla naše otázky, a když se k ní otočíme, zahlédneme ji pouze na okamžik, než nám unikne z dosahu a zmizí. Jak vědí všichni historikové, minulost je jedna velká temnota plná ozvěn. Můžeme z ní zaslechnout hlasy, ale slova, jež pronášejí, jsou prosycená tmou, z níž vycházejí. A ať se snažíme sebe víc, nedokážeme je zpravidla v jasnějším světle naší doby přesně dešifrovat. Máte nějaké dotazy?

Tak se, milí posluchači, v tuto chvíli právě uzavřel mimořádný příběh. Příběh služebnice. Na Vltavě jste poslouchali v 16-dílné premiérové četbě na pokračování román kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové nazvaný Příběh služebnice. Četbu na pokračování z překladu Veroniky Láskové připravila Petra Hinčíková a natočil ji režisér Radim Nejedlý. A v dnešní závěrečné části účinkovali Pavel Čeněk-Vaculík a Zdeněk Truhlář.

0: Spojení klasického smyčcového kvartetu s jazzovým triem, to je hudební projekt a také album s názvem Les Amants, ze kterého jsme právě slyšeli část. A je to projekt z roku 2004 italského jazzového pianisty Enrica Piera Nunziho.
1: Osudy.
0: Poslední půlhodinka před půlnocí, milí posluchači, patří celý tento týden opět rozhlasovým memoárům a tentokrát budeme poslouchat pětidílné rozhlasové vzpomínky novináře a také dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka. Poprvé se tedy setkáváme s Petrem Nováčkem, který začínal jako píšící novinář, ovšem neodmyslitelně je spojen právě s československým a potažmo Českým rozhlasem. Jeho pětidílné memoáry pro Vltavské osudy připravil za technické spolupráce Ladislava Čurdy David Hertl.

Já se vám pokusím, drazí posluchači, milé posluchačky, něco říci. Já se jmenuji Petr Nováček, jsem už dědek jak Metuzalem. Do nedávna jako exponát jsem tady stále fungoval v Českém rozhlase, ale teď si užívám zaslouženého odpočinku od 1. ledna, takže jsem si ještě tak trošku nezvyk, ale pokud budu trošku rozdivočelý, jak se vám omlouvám. Prý bys mohl něco posluchačům říci. Nevím, jestli na to mám nárok, jestli to není moc namyšlené. Třeba vás to bude něco zajímat a třeba řekne, škoda času, tohle poslouchat nebudu. No já to zkusím. Já jsem se narodil 15. července roku 1946. Moji rodiče se vzali 27. října 1945 po válce. Jednoduchým matematickým úkonem lze zjistit, že já jsem byl dítětem toho štěstí z časů Líbánek nejspíš. Že bych měl úplně šťastné dětství, to říct nemohu a moji rodiče taky ne. Já jsem se narodil se špatnýma očima. A teprve s učiním odstupem se zjistilo, že je to šedý zákal, který přestoupil, přeměnil se v zákal zelený. To tehdy nebyla žádná legrace. Takže jsem do 3 let věku absolvoval 9 očních operací. Z toho první 3 se nepovedly pozdějšímu panu profesoru Dinsbírovi, tehdy začínajícímu asistentovi a jeho kolegovi Zelenému. A když mě z povijánu zabaleného mých asi 7 měsících předávali mé mamince, byl jsem její prvorozené dítě, tak jí řekli, no, tak kartáčníkem by se mohl naučit. V tom jsem je zklamal, ty 2 odhadce, protože jsem celkem bez problémů vystudoval základní školu, kde jsem měl až na 1 pololetí samé jedničky až do 8. třídy. No, pak jsem byl hladce přijat na gymnázium Mladé Boleslavy, jsem také hladce absolvoval, to tehdy se to jmenovalo střední všeobecně vzdělávací škola. No a pak jsem se odebral na vysokou školu, na filozofickou fakultu a to už možná se dívám hodně dopředu. Když se vrátím k té školské docházce, já jsem si musel prostě řadu věcí vymyslet a naučit si je dělat po svém. Protože jsem viděl opravdu hodně špatně a měl jsem 14 dioptrií, pak 12 a tak dále. Tak jsem seděl vždycky v první lavici a vedle sebe jsem měl ještě spolužáka chytrého, který se mi mohl věnovat. Když jsem z té první lavice nemohl přečíst nějaký text na tabuli, tak on mi ho pošeptal do ucha. To jsme měli dovolený, prosím. No a takhle jsem teda nějak s tím válčil, ale doválčil, protože pán Bůh mě to vynahradil, tu oční újmu tím, že já jsem měl opravdu skvělou paměť. Kéž bych ji dneska měl. Zlé jazyky sice tvrdí, že si stále něco zpamatuju, ale to je jenom zlomek toho, co jsem si pamatovával. Nebylo to vždycky k dobrému. Já jsem chodil do školy v takovém malém středočeském městě a my jsme neměli školní jídelnu v objektu školy, tak jsme museli docházet. Najednou se tak stalo, že v dopolední vyučování nám pan učitel biologie přednesl ptakopiska. Tak dobře, ptakopisk, no mě nikdy biologie moc nezajímala, vyslechl jsem to. A najednou ob 2 hodiny soudruh učil studniční, by chtěl nováčka, tak myslím paní učitelka češtiny říká, tak jdi vedle panu studničnímu. Hele, řekni ptakopiska, no abych to zkrátil. Já jsem toho ptakopiska odrecitoval těm žákům z té obvedlejší třídy, protože oni ho měli posléze po nás, jaksi jako látku. Mě tam totiž zavolal ten pan učitel jako, a teď uvidíte, když se dává ve škole pozor, že se to dá umět naspaměť. No a jsem to řekl naspaměť, teď jak jsem byl zvyklý, že? No a teď vám jdeme odpoledne, no oběd. A já jdu na oběd a oni už se vrací, ty kluci, parta kluků po pětějším chodníku z oběda a vidím, jak si na mě ukazují. A ten jeden říká, to je ten, co umí toho ptakopiska úplně naspaměť, když ho slyší. On říká, nekecej, to, no to je on. No já vám chci říct, že všechno dobré nemusí být k něčemu dobré, protože já jsem pak fungoval něco jako dvouhlavé tele. Nějakou dobu, než je to přešlo a začali se zabývat jinými věcmi.

No tak to takové extempore. Normálně jsem se učil jako dobře. No a kromě jiného, já vám jsem byl jistým způsobem anomální, protože mě strašně zajímala politika. Já jsem se kdysi přistihl, že zhruba od 4 let jsem naslouchal zrádným vysílačkám v Svobodné Evropě, to částečně z rodiči, ty mě vždycky říkali, Petříčku, a nesmíš to říct do školy, nebo mi nás tatínkem zavřeli. Takže takové té dvojdomosti jsem vyrůstal za komunistů. No a se Stejdou s Nojemským, s tím jsme poslouchali Vídeň a taky Svobodnou Evropu. A to byl tak dobrý člověk, hodný, to jsem měl moc rád, že on se mi pokoušel vysvětlovat ty jednotlivé myšlenky, které padaly z té svobodky, a já jsem se dotazoval, a Stejdo, co to znamená. No, měl svatou trpělivost. No. Mimochodem, on, to byl ten Stejda, kterého jsem měl nejradši ze všech Stejdů. On byl nějakým středním důstojníkem ve vězeňské službě, tam to zažil za války, nosil těm vězňům jídlo a vynášel korespondenci a tak. No a všecko fungovalo, až v roce 1948 po únoru jednoho dne jde ze služby a vidí na svém stolku, co si, tak říká velitel, přesím tě, co to je? On říká, kor, to musíš vyplnit a hned. Říká, počkej, co to je, vstupuji do řad KSČ, odcházím ze sociální demokracie. No počkej, jak to je, to musím? A ten velitel říká, no to musíš, Kordu. Tak když musím, tak nastoupím. To byl klasický můj Stejda. No a tím se samozřejmě prudce zkrátil jeho služební poměr, protože zakrátko již asfaltoval ulice, vyráběl skleněnou vatu ve Vertexu, to je moc nepříjemné, jsou takové bodinky, toho má teplé tělo, no a podobné věci, a nakonec svou kariéru po mnoha letech skončil jako vedoucí skladu potravin ve Znojimské nemocnici s maximálním platem 1200 korun. Ale je pravda, že to byl veselý člověk, bezvadný, to byl Ingeborg de Wiener, tady rodilý Vídeňák, vídeňský Čech. Takže jsme spolu poslouchali takhle, protože to bylo přes kousek do té Vídně, jak jsme poslouchali. Jet jsme tam spolu nemohli. On sám se tam dostal za sestrou, která se tam přemístila z Izraela až někdy v roce 1965. A to prosím zastavili autobus v Hatích a jemu udělali osobní prohlídku, včetně toho, že se dívali, jestli nemá v konečníku mikrofiš. Takhle to vypadalo, jo, to už mladší lidi si dneska vůbec nebo představit. No. Já jsem byl prostě odmala učen tomu, že něco jiného se musí říkat ve škole, něco jiného si ale posloucháme s rodiči anebo se strýcem ve Znojmě. A já jsem to v sobě snad uměl docela dobře sladěvat. No a pak jsem ještě měl jedno takový plus až do roku 58, do 24. ledna, jsem měl dědu z maminčiny strany, dědu Františka Názeho. A děda byl strašně zajímavý člověk. On byl ruský legionář a vrátil se před posledním transportem do republiky až, což bylo na jaře roku 20. A zažil tu anabázi po magistrále transsibirské, tenkrát ten Čelabinský incident, neboli konflikt se Sovětem v Čelabinsku, který Sovět naškl naši legionáře, že zcizili jeho pokladnu, což samozřejmě nebylo pravda, i když auto nebyl. Byla u toho nějaká střílečka, oni si pak museli vždycky, každý, protože měli vlak, to měli od sovětské moci povoleno, a od té chvíle už neměli žádnou její podporu, ani tolerování. Takže oni vždycky 400 kilometrů popojili s tím svým vlakem, částečně obrněným, plným legionářů, směr východ, a zastavili, pokáceli kus tajgy, připravili dřevo do lokomotivy, tím topili další 400 kilometrů a takhle dojeli až do Vladivostoku, že jo. A tohle já se mě strašně zajímalo, teď to víš, tak jak jsem malý, tak jsem říkal, dědo, a který byli ty rudý, a co ty tohle, on říkal, já ti to jednou všecko vysvětlím, až budeš velký, jo. Tak to byl on, taky mě učil německy, no. Ten, když umřel, to pro mě byla strašná ztráta, no.

tenhle děda nás, než umřel teda, tak měl živnost. On měl 255, protože za prvé seděl, protože s kamarádem Sokolem vyráběli padělaný samozřejmě lístky na potraviny pro lidi, kteří měli jako v koncentráku nebo jinde, hlavně šlo o židovské rodiny. To bylo v jedné malé obci za války, kde bydleli v té době, Byšice se to jmenuje. No a děda se samozřejmě dostal před soud, soudili ho vedle sekirárny na Pankráci a vypadalo to na trest smrti, tak to aspoň žádal ex offo a advokát. Prý vzhledem k tomu, že to byl voják, tak kdyby ho mohli pověsit, tak děda vyskočil z lavice. Napřed měl skvěle německy, anž to studoval na německé průmyslovce Liberci, tak se hájil sám a učinil z toho něco, jako že chtěli okrádat říši, protože prý ty lístky na potraviny prodávali, jo. No nebyl to byl samozřejmě nesmysl, no ale dostal si 8 let těžkého žaláře, no a skončil ve Cvikau, to je tady v bývalé NDR, kousek od Hrádku nad Nisou českého a naopak zase polského území, no tak tam děda seděl, no a naštěstí to přežil, takže tohle měl vlastně jednu odbojovou zásluhu a další pak, když se už s mým tátou vraceli motocyklem z Vochova u Plzně, kde rozjížděli nějakou ocelárnu do Studena, do Velkého Šenova, ve Sluknovském výběžku, tam jsme bydleli, tak po nich vystřelil Werwolfové někdy na jaře roku 1946. A děda to dostal do nohy a od té doby byl částečný invalida, kulhal a na to právě dostal tu příslušnou průkazku, že je invalidní. A lidé s touto průkazkou měli tehdy možnost zažádat si o živnostenské oprávnění. A tím se děda stal živnostníkem. No jo, ale živnostníkem se fakticky stal můj táta, protože jsme se přestěhovali z toho Šluknovského výběžku do tátova rodiště, do Vakova nad Jizerou a tam táta řekl, že děda to formálně povede, ale že pořídíme si galvanizaci. Lehké chromování, technické chromování. Táta by některé věci uměl opravdu jediný v republice, třeba vevnitř nachromovat hlavení nebo tak, jo. A nebyl KSČ, když pozor, to kovodružstvo, Mladá Boleslav, a my jsme byli v Bakově, to se pamatuju, že nějakým před 13. sjezdem KSČ dostali od Svazu spotřebních družstev velký diplom, který byl zasklený, otec ho měl pověšený v takový kanceláři a tam byl kolektiv 13. sjezdu KSČ. Ale přitom ta zajímavost, ani jeden z těch zaměstnanců tam nebyl členem KSČ. Takové věci se děly. Někdo se mě kde si ptal, jak já jsem se mohl jako živnostník dostat na školu, na gymnázium. No, když se to blížilo, tak bylo jasné, že já vzhledem k tomu, jak špatně vidím, se nebudu moci jít učit do Škodovky, do Mladé Boleslavy, protože bych si tam někde uříct nebo usekl ruku nebo něco. Tak musel jsem se opět dobře učit a za druhé moje máma říkala, prosím vás, já musím děti něco podniknout, tak si představte, že vstoupila do svazu žen a pořádala osvětové přednášky, jako třeba lékař hovoří se ženami, nebo na cestě po Číně s barevnými obrazy, to můj strýc tam stavěl filmové laboratoře, tak už stavěl barandovské ateliéry, no a udělal prostě přednášku, že jo. No, pamatuju si, jak máma vždycky přišpendla čtvrtku kladívkovou na kuchyňský stůl, takový pěkný jsme měli a podle držadla dlouhého smetáku, toho rejžáku, si ho nalinkovala a teď koupila si něco barevných tuší a těma kreslila ten plakát. Vždycky musela udělat 3. Jeden nahoru do Bakova, jeden uprostřed, jeden někam na náměstí. No, takže matka moje, tež nečlenka KSČ, se tímto způsobem stala nějak jako ale pečovatelkou, spolupečovatelkou o veřejný život v tom našem 4000ovém městě malém. Prostě když to dopadlo, padla kosa na kámen, tak mě do toho gymblu vzali. To bylo v roce 1960, když jsem tam šel a podobný byl pak případ, když jsem šel na vysokou školu. Do toho totiž přišlo něco,
co mladí už nevědí, netuší. V roce 1961 nastalo tzv. Milostivé léto Čestmíra císaře. Čestmír císař se stal tajemníkem UVKŠČ a měl na starosti chvíli nejen školství a také ideologickou práci. Čestmír císař byl bývalý krajský tajemník v Plzeňském kraji a když tam vypukla stávka Plzeňáků poté v souvislosti s změnou reformou, tak tam měl svůj podíl na tom, že tam narukovala lidová milice proti těm demonstrantům a se tam střílelo. On pak ale z let rostl, abych tak řekl, a už začátkem 60. let z něho byla taková jako jiná tvář, jo. Prostě měl pochopení pro vysoké školy, leco spovolil různým katedrám, studijní programy a tak dále. Trvalo to jenom 2 roky, než tohle milostivé léto Čestmíra císaře skončilo, jo. Ale bylo. A ten režim prostě začal erodovat, jo. Přičel v 56. roce 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, odhalení kultu, ti naši bolševici se strašně drželi, to byli mimořádně ortodoxní komunisté, tam to šlo pomalu strašně dlouho, nicméně po těch 60. letech to pomalu, pomalinku začalo vadnout, přijali takzvanou socialistickou ústavu a tam mě taky ústupky museli udělat, byť zase zčásti jenom formální, ale prostě ten režim nebyl celou dobu stejný. Já když slyším brojit proti komunistické totalitě, komunistickému totalitnímu režimu, tak jako historik, jako pamětník musím říci, že ten totalitní režim v tom celém slova smyslu s těmi koncentráky a šibenicemi tím, to byl od února 48 do roku 56. Pak to ještě malinko dohasínalo, poslední poprvený byl Závodský a pak přišla ta 60. léta a tam se děly do té doby nevídané věci. Takže i děti s nekalým původem politickým jako já jsem mohl se dostat na gymnázium a protože měl se výborný prospěch, tak jsem byl bez jakýkoliv problému přijat na filozofickou fakultu, ale pozor, to bylo výběrová, hodně výběrová škola. A tam bylo ještě takové složitější.

Já jsem se takhle vlastně dostal k mým letům gymnaziálním, i když tenkrát se tomu říkalo střední všeobecně vzdělávací škola. Totiž to byl takový přechod. Ještě ten ročník před námi chodil na 11. střední školu. Po nás to byla 12letá střední škola. A my jsme byli takový mezičlánek. Takže už tenkrát byli pokusy o školskou reformu, ano, ano. No, já jsem se tedy dostal na to gymnázium, prošel jsem kádrováním, který neprošel, to tenkrát tím neprošel vůbec nikdo, ale prostě někde se někdo, nevím kdo, se slitoval a řekl, ale on špatně vidí, ale dobře se učí a máma tady dělá výbor žen, jo, jo. Mimochodem, zájem mé matky o tuto činnost pak výrazně upadl, když jako jsem se na tu školu dostal, jo. Až jsem mi říkal, musíš zas občas udělat nějakou přednášku, aspoň jednu za rok, jo, aby nás neprokoukli, že jsi to dělal jen tak. Strašně milé kantory jsem měl. To byla škola postavená v roce 1908, kdyby někdo přijel do Mladé Boleslavy, tak je to šikmo hned proti divadlu boleslavskému, který je mimochodem krásné, doporučuji ho navštívit. A to byla krásná budova, ale co bylo ještě lepší, kdo jste viděli film třeba Cesta do hlubin Študákovy duše nebo něco podobného, no tak některé ty pusy kantorů, ty my jsme tam měli ještě v 60. letech. To opravdu, jo, nebylo jinde k vidění. Detaily nebudu popisovat, ale byl to velmi příjemné klima, velmi skvělý ředitel, samozřejmě necelý profesorský sbor byl takhle, abych tak řekl, hravý, ale nemyslím si, že by tam někdo někoho udával. Mimochodem, to bylo v druhém ročníku, těsně předtím, než mi bylo 16, tak mě najednou volal ředitel školy do kabinetu a říká, tady za tebou přijela návštěva, no a oni dva soudruzi v takových lesklých hnědých bundách, mě si posadili, abych se díval do okna a jeden se mě ptal, druhý jen tak na mě koukal. No, my jsme zajistili dopis, za kterého vyplývá, že vy uvažujete o tom, že byste emigroval do Rakouska k vaší vzdálené tetě. Už jsem se o ní zmínil, to byla ta sestra, dvojče dokonce, mého znojemského strýce. A já jsem říkal, prosím vás, jako já, vidíte, že mám na očích tak asi 9 dioptrií, jsem jaksi odkázán na pravidelné lékařské péči. Myslíte si, že bych chtěl, aby se s tímhletím ocitl v Rakousku? No, vy německy umíte. Já jsem říkal, no, tak trochu jo, ale to nic nemění na tom, že přeci bych nemohl chtít, aby náklady s mým očním zdravím tam nesla ta teta, kterou skoro neznám navíc. No, ale jako ptali se kolem dokola takovýhle kraviny a přece jenom já jsem říkal, ne, já jsem nikdy takový dopis nepsal a neodeslal. To vám tady říkám otevřeně, ukažte mi. A když to trvalo asi 40 minut, proto to zdůrazním, jaký tenkrát byli lidi, tak ten ředitel, což byl chlap, který ho sebrali 17. listopadu 39 na těch kolejích a letní a pak byl v koncentráku a po válce byl 2 roky na výměně na Sorbonně a byl to prýmový takový člověk, tak ten povstal a řekl těm dvěma soudruzi, já si myslím, že už to stačilo, nováčku, zvedněte se a odejděte do třídy, vraťte se do třídy, ano. A cestou ke dveřím jeden z těch soudruhů, ten, co se se mnou bavil, až ten druhý mě jenom pozoroval, tak říkal, víte, kdybyste se s tím nemohl psychicky srovnat, co teď jsme tady absolvovali, samozřejmě je to důvěrný, tak řekněte večer doma rodičům, až se vrátíte autobusem do Bakova, řekněte rodičům, že jste byl svědkem vážné dopravní nehody se smrtelným zraněním. Ano, nashledanou. No a to byl můj výslech u STB. Byla to vyslovená provokace. Vyslovená provokace bez jakéhokoliv pozitivního podnětu. Ono ochotných lidí bylo spousta. Já se pamatuju na jednoho pána v tom našem malém městečku. Ten šel vždycky ze své, já tomu budu říkat ze svého úřadu, jo? V poledne šel domů na oběd přes to město
a pak zas na zpátek. A my jsme v té době bydleli provizorně u tety a měli jsme okno na hlavní Boleslavskou ulici. Nelžu, ten když slyšel, že se něco u nás mluví, že tam je puštěné nějaké rádio, což se bylo, protože já jsem, jak jsem nemohl vidět, tak mi rodiče dopřáli, že já jsem miloval magnetofony, jakový věci, a první jsem měl v roce 58, to byl nějaká zázrak, tak jsem si tak tím hrál a dopil jsem. Tenhle člověk, když šel kolem toho našeho bytu, tak se zastavil a začal natáčet hlavu, aby jako lépe slyšel, a 3-4 minuty postál a pak šel zase dál. Ale víte, to se dalo předpokládat, že to je spolupracovník. Ale ta hrůza spočívala v tom, že on byl Žid a jeho synovce jako náměstka ministra financí popravili v tom procesu, který následoval hned poslánského procesu. Takže oni tu zkušenost měli v sobě a on se nepochybně snažil zajistit nějak tak, aby jeho něco podobného případně ještě nepotkalo taky.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes nestratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hoffmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Dozněla předehra ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Roku 1733 vydal Georg Philipp Telemann rozsáhlý třídílný cyklus instrumentálních děl zahrnující téměř všechny hlavní formy komorní a orchestrální hudby té doby. Navzdory názvu Tafelmusik, neboli česky hudba k hostině, jde o reprezentativní dílo, kterým se tento nesmírně plodný skladatel náležitě předvedl jako mistr instrumentální hudby. Cyklus Tafelmusik měl také patřičný úspěch. Jeho výtisky si předplatilo 206 zájemců a mezi nimi byl také Telemannův přítel Georg Friedrich Händel. Pro něho představovala tato sbírka důležitý inspirační zdroj. Händlovi duchaplně zpracované výpůjčky z Tafelmusik by vydali na samostatný pořad. Z Telemannova cyklu Tafelmusik vybíráme kvartet D moll z druhého dílu. Telemann si zde rafinovaně pohrál s různými styly. Například druhá věta se podobá italskému koncertu, zatímco věta finální je francouzské rondo. Kvartet je psán pro zobcovou flétnu nebo fagot, přičemž obě možnosti jsou autorizované. Dále dvě příčné flétny a basso continuo. My jej nyní vyslechneme v nahrávce legendárního souboru Musica Antiqua Köln ve verzi se zobcovou flétnou v tomto obsazení. Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Wentz a Cordula Breuer, příčné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maeder, cembalo.

Vyslechli jsme kvartet D-moll pro zobcovou flétnu, dvě příčinné flétny a basso continuo Georga Filipa Telemana v interpretaci souboru Musica Antiqua Köln ve složení Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčinné flétny a ve skupině bassa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maeder, cembalo. Anton Bruckner je dnes známý hlavně svými monumentálními symfoniemi, které ale začal komponovat až okolo 40. roku svého věku. Do té doby psal převážně duchovní hudbu ve velmi tradičním stylu. Zásadní přelom v jeho skladatelském vývoji nastal roku 1861, když mu bylo 37 let. Tehdy začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D-moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bas, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: Dozněla mše číslo 1 D-mol Antona Brucknera. Jejími interprety byly Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Prégardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a Vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neuctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druh drzého humoru, který někteří seriózní posluchači odsuzují. Pokud je však chápan v duchu, v jakém se nabízí, může být koncert velmi zábavný. My si nyní vyslechneme jeho nahrávku z roku 2018. Solový part přednese francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr bude řídit Yannick Nézet-Séguin.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Solový part přednesl francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Neze-Segan. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými party dvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme koncerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave Verum Corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soloists, které řídí John Eliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.